žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv,

0: ráno vstane Sisyfa,
1: Sisyfa,
0: pomodlí se.

tancem, s chlapcem, s křídly, prázdná schránka, mávnutí rukou, stará.

nehas, co tě. Nepá, nepálí a my jsme kotě. Spáti v botě, po robotě. Nechali to, co kotě poví.

0: Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. 1. října 1931 se v Plzni narodil český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik. Už asi víte. Narodil se Jiří Suchý, spoluzakladatel divadla Na zábradlí a Semaforu. V listopadu roku 22 v anketě Český slavík vstoupil jako vůbec první hudebník do síně slávy. Je znám spoluprací s Miroslavem Horníčkem, Ivanem Vyskočilem starším, později vytvořil nesmrtelnou autorskou dvojici s Jiřím Šlitrem, kterého vlastně jako spoluautora uslyšíme u většiny písní, které nás čekají. Neprávem se dnešní díl jmenuje ze zpěvníku Jiřího Suchého, takže toho moc povídat nebudeme a budeme raději hrát. Na začátku zaznělo Malé kotě. Jeden z prvních hitů Jiřího Suchého, zajímavý i tím, že nepochází původně ze Semaforu, i když tam pochopitelně zpíván byl, ale ještě z Reduty a je jedním z prvních výsledků spolupráce Jiřího Šlitra s Jiřím Suchým. Nahrávka byla z roku 1960. A teď nás čeká jedna velice zajímavá píseň. Když řeknu název Léta dozrávání, tak málo komu se vybaví, o jakou píseň jde, a přitom to byl absolutní hit. Když řeknu Život je pro mě obnošená vesta, už bude jasno. A co může následovat, než další hit roku 1960, Pramínek vlasů. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil, pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
2: Pro koho?
1: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všemu se mnou smál. 2 roky na to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život pes je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek, dobytčí vlak měl zpoždění.

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Jiří Suchý se narodil v roce 1931 a do roku 1936 žil v Klatovech, od roku 1936 žije v Praze, tedy i tady slaví jubileum. Ve filmu se poprvé objevil v roce 1944, to si troufám tvrdit, že většina dnešních posluchačů Rádia Proglas ještě ani nebyla na světě. My budeme hrát z celé řady většinou semaforských představení. Teď už zazněly písničky z kabaretu a muzikálů Člověk z půdy a Jonáš a Tingle Tangle. Teď nás budou čekat ukázky dalších slavných věcí. On začal vlastně fungovat jako reklamní grafik po absolvování střední školy. Začal v ateliérech propagační tvorba a tam se seznámil s Františkem Viktorem Sodomou, otcem zpěváka Viktora Sodomy, který se svou manželkou Hlastou hrál v závodním klubu Reduta. A to bylo také první působiště, tehdy ještě převážně basisty, swingového basisty Jiřího Suchého. Po vojně se věnoval především divadlu, nejprve působil v již zmíněné Redutě, posléze založil divadlo Na zábradlí a v roce 1959 založil spolu s Jiřím Šlitrem divadlo Semafor, které funguje dodnes. K zajímavostem patří, že v Redutě se seznámil s Miroslavem Horníčkem, který ho seznámil se svým kamarádem Jiřím Šlitrem. Odtud vlastně v roce 1956 se datuje tato spolupráce. Tedy i tady je určité jubileum. Teď nás čeká několik hitů. Budete je zase všechny znát. Marnivá sestřenice, to si možná vybavíte, Incipit, měla vlasy samou loknu. A pak bude několik krásných písní, které stojí za to vnímat především pro jejich krásu slova.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč ten ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

Jen jednou jsem jí slíbal slzy a věřte, chutnaly jak sůl. A od té doby mě to mrzí, že jsem mohl být takový drzý a nabídl jí srdce půl.

Radu uberte a budeme se mít krásně. Šišlala, revedeverovedu, bab, šišlala, revedeverovedu, bab, šišlala, revedeverovedu, bab. Často jsme tak seděli při sklenici punče a do očí si hleděli. Víš, to moje slunče. Šišlala, revedeverovedu, bab, šišlala, revedeverovedu, bab, šišlala, revedeverovedu, bab. Povídám jí i vy šotku, to se mnou umíte. Na památku vaši fotku věnovat mi musíte. Na ta slova blaženě přivřela své oči a pravila zasněně. Máš mě ve své moči.

nikdo mě nevadí, že to piano neladí. Když hraje Jack, jak už jsem řekl, svý honky tonky blues.

Divadlo Semafor založil Jiří Suchý v roce 1959 spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem. 30. října toho roku měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také herečtí profesionálové, například v roli spisovatele Antonína Somra alternovali Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později i František Filipovský. Jiří Suchý obsadil sám sebe do role malého lorda. V následujícím roce uvedl Semafor 3 premiéry, Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázího, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. V roce 61 vznikl pořad s povídkami Jiřího Suchého a básněmi Christiana Morgensterna Papírové blues a další písničkové pásmo Zuzana je zase sama doma. Dá se říci, že zlomovým bodem pro existenci Semaforu byl nejdříve divadelní, později filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů. A dá se říci, že tady byla celá řada vynikajících osobností. Ovšem ty uslyšíme v pokračování zpěvníku Jiřího Suchého. Tady pro nás zpívá právě hlavní protagonista a většinou také autor. Další hity: Babeta mezi básníky, mě žádný vítěz hlad nezval, a konečně populární Tři

škoda, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Mám.

doma bled. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám

mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50 let. Já však čekat budu stále a chvílet si budu dále, jak ta babeta šla do světa.

když potkám plavou. Zblednu, oči počerné, zvednu, od zdrzavé se nehnu a podlehnu.

hradu s modravo-zelenými vrátky, tam, kde kohout plaší smrt, zobákem vortí černou krovku, tam zůstal bych a nepo...

je ale teta třetí. Má jeden žaludeční vřet a asi sedm dětí. Ta pije whisky se sodou a někdy taky bez. A tahle teta náhodou má strašně ráda čes. Sousedi, když jdou do kina, tak teta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se noří. A pak se chápet rumpety, na kterou strejček před léty hrávával při požárech svoje hoří. A v melodii deskne se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombiné. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet, přestane hrát a tvář.

prosím vás, člověče, můžete používat laskavě taky tyhle klávesy? Jsme mohli koupit poloviční piano. Vidíte, on to dovede, ale dneska ty lidi musíte do všeho strčit. No. A v melodii teskne, se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombiné. Sousedí, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet, přestane hrát a tváří se zas přísně. A

V roce 1961 byla zahájena rekonstrukce, která se protáhla. Divadelku ve Smečkách, kde je dnešní činoherní klub, tak ztratil Semafor své stálé divadlo. Později Jiří Suchý prozradil svou představu komornějšího divadla a tehdy se také rozešel se svými později velmi populárním členy, což byl například Valdemar Matuška nebo Eva Pilarová, kteří se přesunuli do rokoka. Tento krok byl i snahou víc vstříc kritice a také řešit tehdy nastalé ekonomické problémy. Takže v divadle zůstali jen tři stálí členové, Schlitter, on a Ferdinand Havlík. Ještě také několik Semafor Girls, kteří tvořili nedílnou součást scény. Další hrou, kterou spolu s Jiřím Schlitterem vytvořili, byl kabaret Jonáš a Tingle Tangle a v té době Semafor získal prostory v pasáži Alfa na Václavském náměstí. Toto období bylo zachyceno vlastně v několika filmových podobách. Nejdříve to byl Formanův konkurs, pak film Bylo nás 10 a konečně roku 64 zmíněný Kdyby 1000 klarinetů. V roce 68 byl významným mezníkem scénář k filmu Zločin v Šantánu. My si teď poslechneme dalších několik hitů, zajímavých tím, že jednak přetextoval Jiří Suchý jeden z countryových nebo víceméně bluegrassových tradicionálů The Battle of New Orleans s kouzelným, velmi roztomilým českým textem Kver a flaška džinu. Další dvě ukázky nám představí jeho následující spolupráci, vlastně dodnes trvající spolupráci se zpěvačkou a herečkou Jitkou Mulavcovou, kde se nám představí v jedněch z prvních ukázek, které spolu naspívali. Teď už zbývá jen se rozloučit. A pochopitelně i píseň Naschledanou má v dnešním pořadu své místo. Loučíme se ovšem jenom dočasně, protože hned další pokračování Čaje do páté nám nabídne ukázky ze zpěvníku Jiřího Suchého, tentokrát v podání jeho hereckých a zpěváckých kolegů. To je z dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

na tebe zblízka pohledět a pak polet mém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

generaci mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci, a cítím, jak mi dochází dech, a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu, a když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

Na znamení a oblaka jak vata, my na provásích vodění jak z hader pimprlata. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá, a tělo mé se kymácí, jak moje socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, nečeká. V nebi dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokej. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal a že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

čeká. A svět se zastavil, čeká. Svět se zastavil, čeká.

po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

vězeň na mé chtění pohár není. Kdybych vypil tisíc moří, oheň ve mně stále hoří, voda horem.

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemem sárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sedm.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do redy.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

Uč se od dětí. Správný dříví hřeje třikrát, tohle už po třetí. Když to chceš v životě vyhrát, pust

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rádia ve středu 30. září. Svatý otec se během dnešní katecheze při generální audienci v myšlenkách vrátil k proběhlé apoštolské cestě do Francie. Ve svých pozdravech vyjádřil upřímnou vděčnost za přijetí, kterého se mu dostalo. V pondělí večer proběhla ve svatopetrské bazilice slavnostní mše svatá o svátku svatého Václava. V úterý na slavnost navázal koncert ašského pěveckého sboru Chorus Egrensis. Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes byl na osobní audienci u svatého otce. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Milí bratři a sestry, dobré ráno, vítejte.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
0: Chtěl bych vám dnes říci něco o apoštolské cestě do Francie, kterou jsem podnikl v uplynulých dnech. Byl to veliký dar pro mě i pro boží lid v této zemi a já za něj vzdávám díky Pánu. Znovu chci vyjádřit svou vděčnost všem, kdo mě přijali, veřejným představitelům i pastýřům církve a všem těm nesčetným lidem, kteří se chtěli setkat s papežem a nebo ho alespoň pozdravit na ulici, jako Kristova apoštola a posla pokoje. Velké díky všem. Rád bych shrnul myšlenky a dojmy, stále velice živé, z této pastýřské návštěvy do jednoho symbolu, pařížské katedrály Notre Dame. Tam jsme v podvečer prvního dne oslavili nešpory o blahoslavené paní Marii, slavnostní a zároveň radostnou liturgii, při níž hudba, zpěv a krása chrámu rezonovaly v srdcích sjednocených v modlitbě. Právě Notre Dame a drama, které se v ní odehrálo, může být symbolickým světlem pro celou tuto apoštolskou cestu, jež poskytuje klíč pro její pochopení. Shrnul bych tento klíč do jednoho slova – znovuzrození. Pařížská katedrála, která před pouhými 7 lety vypadala jako smrtelně zraněná obrovským požárem, je nyní znovu vybudována a je krásnější než kdy předtím. Tato pohroma vzbudila pozitivní reakci na všech úrovních, někdy viditelnějším a praktickým způsobem, jindy spíše ve skrytosti duchovního rázu. Její obnova se stala důkazem možné spolupráce mezi církví, státem, veřejnými institucemi a občanskou společností. Tento přístup umožnil ty nejlepší možné projevy štědrosti dobrodinců i schopností profesionálů vytvořit mistrovské dílo. Součinnost pro společné dobro by měla být standardním přístupem institucí, politických a sociálních sil, těch, kdo mají občanskou či ekonomickou odpovědnost. Toto je vzkaz, který jsem chtěl předat francouzským představitelům i členům UNESCO, tedy Organizaci spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu, která sídlí v Paříži, totiž, že základní a klíčové kritérium pro takovou spolupráci je důstojnost člověka. Především však je Notre Dame obrazem církve vybudované z živých kamenů svatého božího lidu. Je zajímavé srovnat slavení nešpor v katedrále s vigílií, kterou jsem prožil téhož večera na velkém pařížském Stade de France. Dvě zcela odlišná místa a přece dvě vzájemně se doplňující události, duchovně jakoby sjednocené. Co je spojovalo? Církev, která není vytvořena z kamení či betonu, nýbrž z lidí, kteří milují Ježíše Krista, protože jsou jím milováni. V Notre Dame to byli kněží a jáhnové, zasvěcené osoby a pastorační pracovníci, na stadionu to byla nová francouzská generace. Nová, řekl bych, nejen věkem, ale mnohem více duchem, svobodou srdce a víry. Byli to mladí lidé, kteří zpívali, křičeli, ale také setrvali v tichu, v naslouchání. Byly to tváře pozorné a pohnuté, prozrazující srdce, toužící po pravdě a lásce. Právě jim jsem s radostí řekl. Vy jste svatí Francie. Tato vigilie se stala velkým znamením naděje. A stejně tak se jim stalo, v maličkosti, která je Bohu tak milá, i setkání v Maison Bakita, v domě přijímajícím lidi v různých těžkostech. Je to jedno z mnoha míst z plodu Evangelia, kde se lidé dennodenně s láskou nasazují ve službě důstojnosti člověka. Krom toho existuje ve francouzské církvi další znamení znovuzrození. Pozorovatelný rostoucí počet mladistvých a dospělých lidí, kteří žádají o křest. Tímto krásným božím překvapením se v současnosti v Paříži zabývá provinciální synodální shromáždění, na němž se mohl vystoupit a povzbudit katechumeny, nové pokřtěné i společenství, k nímž patří na jejich cestě. Vrcholným okamžikem mé návštěvy hlavního města byla mše na Place de la Concorde. Tam se znamení znovuzrození projevilo překvapujícím způsobem. Liturgické shromáždění, při němž se ono rozlehlé náměstí zaplnilo kněžími, sborem a velkým zástupem lidí, přes celou Avenue des Champs-Élysées až k vítěznému oblouku a ještě dál. V okamžiku přijímání mohli všichni přistoupit k Eucharistii, která byla podávána na všech místech. Toto je skutečná rekonstrukce, obnova církve, kterou může učinit jedině Bůh na přímluvu Panny Marie. Bylo tedy přirozené a nezbytné, abych se z Paříže vydal jako poutník do Lourdes, abych uctil matku církve, Panu Marii, která v hodině utrpení a smrti udržuje plamen ve svítilně víry a naděje. V Lourdech pán prostřednictvím mateřské péče Panny Marie předává všem, poutníkům, zvláště nemocným na těle i na duchu, poselství naděje a znovuzrození. Je to poselství, které jsem chtěl otevřeně sdělit. Každý lidský život v jakékoliv situaci i v té největší křehkosti zachovává svou vlastní nedotknutelnou důstojnost a zasluhuje si péči, doprovázení, úlevu od utrpení spojenou s lidským soucitem a s pomocí prostředků, které věda nabízí. Právě proto představuji Lourdes pro celý svět svatyni civilizace lásky. V těchto souvislostech jsem se setkal s některými oběťmi zneužívání a požádal jsem je, aby mi pomohli vyjádřit také ostatním obětem mou vůli a vůli celé církve, naslouchat jim a putovat s nimi na jejich cestě za uzdravením, uznat bolest, která postihla jejich životy a usilovat o prevenci zneužívání. Třetí a poslední etapou apoštolské cesty bylo město Méty, které se nachází v části Francie a Evropy těžce zmučené druhou světovou válkou. Zde působil Robert Schuman, jeden z hlavních inspirátorů procesu sjednocení Evropy. Současná Evropa se zrodila právě jako projekt míru po válečném zpustošení. Mohli bychom říci, že to, co se přihodilo katedrále Notre-Dame při požáru, stalo se Evropě za druhé světové války. A Evropa se znovu zrodila na základě principů demokracie, solidarity a bratrství mezi národy, které hodně dluží svým křesťanským kořenům. Také dnes je to tento základ a také životadárná míza, jimiž se projekt Evropa může obnovit. Ve světě mnohem více globalizovaném, v němž mezináboženský dialog přijal prvořadou úlohu. Proto jsem se v Métách setkal s představiteli různých náboženských tradic, kteří v mé přítomnosti přečetli a podepsali métskou výzvu k dialogu, míru a pokoji. Vážení a milí, tématem mé pastorační návštěvy Francie bylo, aby svět měl život. Jsou to Ježíšova slova, která shrnují veškeré jeho poslání spásy a která během této cesty v plnosti vyjadřovala evangelní smysl každého setkání. Kéž dnes inspirují naši modlitbu, v níž chceme prosit Boha, aby tento čas milosti přinesl hojné a trvalé plody. Ve svých pozdravech po katechezi se svatý otec rovněž v myšlenkách vrátil k prožitým událostem. Byl jsem ohromen horlivostí a nadšením, s nimiž jsem byl ve Francii přijat. Děkuji Bohu a modlím se, aby pastýři i nadále odpovídali na očekávání věřících, zejména těch mladých. Žehnám vám z celého srdce. V pozdravu polským poutníkům řekl: před 30 lety svatý Jan Pavel II. Blahořečil Vincenz Levoniuka a jeho 12 druhů, mučedníků. Až do prolití krve bránili svou příslušnost ke katolické církvi a jednotu s nástupcem svatého Petra a zachovali věrnost své vlastní východní tradici. Jejich přímluvě svěřují záležitosti jednoty Kristových učedníků a katolíků dnes pronásledovaných pro víru. Generální audience se též účastnil plzeňský biskup Tomáš Holub, který dnes osobně mluvil se svatým otcem, dále hejtman plzeňského kraje Kamal Farhan, hejtman karlovarského kraje Petr Kubis v doprovodu velvyslance Pavla Svobody. Mezi přítomnými byli i členové sboru Chorus Egrensis z Aše, který včera večer ve Vatikánu koncertoval. V pondělí 28. září večer se konala mše svatá o slavnosti svatého Václava ve svatopetrské bazilice, jíž předsedal biskup Tomáš Holub. Mše svaté se účastnilo více než 700 věřících, převážně poutníků a přibližně 40 českých, ale i několik slovenských duchovních. Biskup ve své homilii mimo jiné vyzdvihl význam českého světce pro dnešní společnost. Svatý Václav je patronem odpovědnosti pro naši dnešní dobu. Je patronem, který nás učí stavět si cíle podložené reálným životem a potřebami lidí. Varuje nás před následováním iluzorních cílů, které lidské společnosti nepřinášejí užitek. Příklad svatého Václava ukazuje, že věrnost této moudrosti dává lidskému životu pevnou jistotu. A i když člověk může z pohledu tohoto světa na první pohled prohrát, stejně jako z lidského pohledu skončil pozemský život svatého Václava, naše křesťanská naděje přesahuje horizonty viditelného světa. V závěru slavnosti se rozezněl bazilikou chorál svatý Václave, během čehož se lid přemístil z apsidy, kde se konala mše, k oltáři svatého Václava. Celé setkání zakončila v srdcích i v chrámu rezonující česká státní hymna Kde domov můj. Úterý večer na slavnost navázala kulturní akce pořádaná velvyslanectvím České republiky při svatém stolci. V podání ašského smíšeného sboru Chorus Egrensis zazněl pestrý repertoár zahrnující česká i světová díla duchovní i lidové tvorby. Hudební setkání v srdci Vatikánu nabídlo přítomným hostům z rady diplomatického sboru, krajanské komunity i veřejnosti důstojnou připomínku české duchovní a kulturní tradice. Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes byl na osobní audienci u svatého otce. Mluvili spolu o závěrech synodálních skupin a jejich implementaci v pastoraci, zejména o otázkách většího zapojení laiků do správy farností a dále o doprovázení osob, které se nemohou z nějakého důvodu účastnit svátostného života v duchu poselství papežské exhortace svatého otce Františka. Biskup Holub svatému otci přiblížil žádost České biskupské konference ohledně přijímání pod obojí způsobou, která nyní bude ve Vatikánu posuzována. Závěrečným bodem rozhovoru bylo uzavření diecézní fáze procesu svatořečení blahoslaveného Hroznatis Ovence. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Je to zvláštní pocit, když by něco mělo být skvělé a vynikající a ono pořád není. Už je to téměř skutečně skvělé a vynikající, ale nějak to pořád není ono. Stává se to, milí posluchači, často tehdy, když nám někdo něco doporučí. Vášnivě, s velkým nasazením, vidět film, číst knihu a my na to doporučení dáme. A pak už to nastane, už to vidíme, už to čteme, líbí se nám to a s napětím čekáme na okamžik, až to bude ono. Ano, zatím je to dobré, ale úplně skvělé to ještě není, snad teď nebo za chvíli. Čas plyne a moment úlevného zjištění, jak to bylo nádherné, se ne a ne dostavit. Skončí to a my jsme malinko zklamaní. Byla chyba v nás? Čekali jsme od toho příliš? Nebo jsme málo vnímaví a tak nám uniklo to okouzlující, co druhé tak nadchlo? Myslím, milí posluchači, že už jsme to zažili všichni, když nám někdo doporučil skvělý film, výbornou knížku, dokonalé místo na dovolenou, výtečnou restauraci, faráře a jeho skvělá kázání. Necháme se inspirovat, podstoupíme doporučovaný zážitek a ono nic. Dobré to bylo, ale zas tak skvělé? No, nevím. A tak si na to dávám pozor. A když chci třeba vnoučatům nebo přátelům doporučit něco, co musí vidět, číst, navštívit, jsem opatrný. Chválím to jen tak přiměřeně. Dopřávám jim, aby si tu jedinečnost odhalili sami. Aby je to osobně trklo, jak je to skvělé. Aby měli pocit, že to právě objevili a že se o to musí nezbytně podělit s druhými. No, ale nemohu říct, že bych s tím poněkud zdrženlivým komentářem měl velký úspěch. Má doporučení zůstávají často ležet ladem. Možná neumím odměřit, co už je příliš chladné a zájem to nevzbudí, a co už je příliš vášnivé a zájem to udusí. No, a tak si s tím asi nebudu lámat hlavu a nechám tomu volný průběh. A skvělé zážitky budu líčit a doporučovat s emocí a nasazením. No co už, vřelé emoce jsou určitě lepší než chladné nebo žádné. A tak vám, milí posluchači, vřele doporučuji naplno prožít tento krásný den. Váš Daniel Ženatý.

trhám list v duši, v mém kalendáři zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

0: 5:56 a my vysíláme myšlenku na den, kterou si pro nás dnes připravil Daniel Ženatý. Moje jméno je Zdislava Horníková a budu vás provázet až do 11. hodiny. Krásné ráno.
1: Je to zvláštní pocit, když by něco mělo být skvělé a vynikající a ono pořád není. Už je to téměř skutečně skvělé a vynikající, ale nějak to pořád není ono. Stává se to, milí posluchači, často tehdy, když nám někdo něco doporučí. Vášnivě, s velkým nasazením, vidět film, číst knihu a my na to doporučení dáme. A pak už to nastane, už to vidíme, už to čteme, líbí se nám to a s napětím čekáme na okamžik, až to bude ono. Ano, zatím je to dobré, ale úplně skvělé to ještě není, snad teď nebo za chvíli. Čas plyne a moment úlevného zjištění, jak to bylo nádherné, se ne a ne dostavit. Skončí to a my jsme malinko zklamaní. Byla chyba v nás? Čekali jsme od toho příliš? Nebo jsme málo vnímaví a tak nám uniklo to okouzlující, co druhé tak nadchlo? Myslím, milí posluchači, že už jsme to zažili všichni, když nám někdo doporučil skvělý film, výbornou knížku, dokonalé místo na dovolenou, výtečnou restauraci, faráře a jeho skvělá kázání. Necháme se inspirovat, podstoupíme doporučovaný zážitek a ono nic. Dobré to bylo. Ale zas tak skvělé? No, nevím. A tak si na to dávám pozor. A když chci třeba vnoučatům nebo přátelům doporučit něco, co musí vidět, číst, navštívit, jsem opatrný. Chválím to jen tak přiměřeně. Dopřávám jim, aby si tu jedinečnost odhalili sami. Aby je to osobně trklo, jak je to skvělé, aby měli pocit, že to právě objevili a že se o to musí nezbytně podělit s druhými. No, ale nemohu říct, že bych s tím poněkud zdrženlivým komentářem měl velký úspěch. Má doporučení zůstávají často ležet ladem. Možná neumím odměřit, co už je příliš chladné a zájem to nevzbudí, a co už je příliš vášnivé a zájem to udusí. No, a tak si s tím asi nebudu lámat hlavu a nechám tomu volný průběh. A skvělé zážitky budu líčit a doporučovat s emocí a nasazením. No, co už. Vřelé emoce jsou určitě lepší než chladné nebo žádné. A tak vám, milí posluchači, vřele doporučuji naplno prožít tento krásný den. Váš Daniel Ženatý.

A je tu evangelium na dnešní den. Otevíráme dnes 10. kapitolu Lukášova evangelia, 1. až 12. verš. Potom pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hojný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu.

0: krátce po 6. hodině nabízíme modlitbu ranní chval. Dnes se s vámi modlí Zdislava a
1: Michal.
0: Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky z breviáře. Připomínám, že dnes máme památku svaté Terezie od dítěte Ježíše, Panny a učitelky církve. V novějším vydání, tedy hymnus, krátké čtení, prosby ze společných textů, najdete na straně 1961. V novějším vydání strana 1961. Potom antifony a žalmy ze druhého týdne žaltáře naleznete na straně 1097. Novější vydání 1097. A potom antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu naleznete na straně 1737. 1737. A v původním vydání hymnu z krátké čtení i prosby naleznete na straně 1742. V původním vydání strana 1742. Antifony a žalmy potom na straně 981. 981 v původním vydání. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu z památky potom na straně 1542. 1542.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Raduj se, svatá nevěsto, jsouc tam, kde je slavné město, krále tvého povolána, na královské hody zvána.
1: Kristus Pany očekává, ženich nevěsty svolává, připraveno všechno stojí, každý se tu k svatbě strojí.
0: Ženichovi vstříc výjděte.

0: Na cestě se s ním setkejte. Neste lampy své hořící, olej čistý v nich mající.
1: Pokoj pro něj rychle zdobte, komnatu mu sličnou strojte, zpívejte všech králů králi, nejkrásnější písně chvály.
0: Dveře jsou všem otevřené, vy, které jste připravené, vejděte do nebeského království ženichova svého.
1: I nás všechny do radosti přiveď Kriste svou milostí, ty jsi náš milý vykupitel a všech věrných svých spasitel. Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.
0: Slyš, Izraelův pastýři, který vodíš Josefa jak ovce.
1: Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, před Efraimem, Benjamínem a Manasem.
0: Probuď svou sílu a přijď nás zachránit.
1: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
0: Bože zástupu, jak dlouho budeš dýmat hněvem, když se modlí tvůj lid?
1: Nasytil jsi jej chlebem slz a slzami jsi ho napojil vrchovatě.
0: Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří a naši nepřátelé se nám posmívají.
1: Bože zástupů, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spasení.
0: Révů z Egypta jsi přenesl. Vyhnal z pohany a zasadil si.
1: Připravil jsi pro ní půdu, zapustila kořeny a naplnila zemi.
0: Přikryla se hory jejím stínem a jejím větvovým boží cedry.
1: Vyhnala své ratolesti až k moři a své úponky až k řece.
0: Proč si dal strhnout její ohradu? Všichni obírají, kdo chodí kolem.
1: Pustoší kanec z lesa a polní zvěří spásá.
0: Bože zástupu, vrať se. Shlédni z nebe a podívej se, pouč o tuto révu.
1: Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, výhonek, který jsi vypěstoval.
0: Kdo ji sežehli ohněm a posekali, ať zhynou hrozbou tvé tváře.
1: Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, nad člověkem, kterého jsi vychoval.
0: Už od tebe neustoupíme. Zachovej nás naživu a budeme velebit tvé jméno.
1: Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spasení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.
1: Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
0: Děkuji ti, Hospodine, rozněval ses na mě, ale tvůj hněv se utišil a dopřál si mi útěchu.
1: Bůh je má spása. Bez obavy mohu doufat.
0: Neboť Hospodin je má síla a má chvála. Stal se mou spásou.
1: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
0: V ten den řeknete: děkujme Hospodinu a vzívejte jeho jméno.
1: Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména.
0: Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci. Ať je to známé po celé zemi.
1: Plesejte a jásejte, obyvatelé Sionu, neboť velikým uprostřed vás je svatý Izraele.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
1: Plesejte Bohu, on nám pomáhá.
0: Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Jásejte Jakubovu Bohu.
1: Zanotujte píseň, udeřte na buben, na líbezně zvučící citeru a harfu.
0: Zadujte do trub v den novoluní, v den úplňku, v čas našeho svátku.
1: Takový je příkaz v Izraeli, je to zákon Jakubova Boha.
0: Nařízení, které dal Josefovi, když se postavil proti egyptské zemi.
1: Slyšel jsem neznámý mě hlas. Zbavil jsem jeho šíjí břemena. Z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
0: V soužení si volal a osvobodil jsem tě. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku. U vody v Meribě jsem tě zkoušel.
1: Slyš, můj národe, chci tě napomenout. Izraeli, kež bys mě poslouchal.
0: Nesmíš mít Boha jiného. Nesmíš se klanět Bohu cizímu.
1: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je.
0: Ale můj národ na můj hlas nedbal. Izrael mě neposlouchal.
1: Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, ať si žijí podle svých nápadů.
0: Kéž by mě můj národ slyšel, kéž by Izrael kráčel po mých cestách.
1: Hned bych pokořil jejich nepřátele, na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.
0: Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili. Jejich osud by trval navždy.
1: Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, medem ze skály bych jej sytil.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Plesejte Bohu, on nám pomáhá. Krátké čtení je z písně písní. Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Kdyby chtěl někdo za vše, co má v domě, koupit lásku, sklidí svrchovanou hanbu.

0: Slyš, Hospodine, můj hlas. Hledám tvou tvář.
1: Slyš, Hospodine, můj hlas. Hledám tvou tvář.
0: Mé srdce k tobě mluví.
1: Hledám tvou tvář.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Slyš, Hospodine, můj hlas. Hledám tvou tvář. Amen, amen, pravím vám, jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Amen, amen, pravím vám, jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Život svatých panen vydává světu svědectví o Kristově lásce, a proto spolu s nimi volejme. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.
1: Kriste, jediný ženichu svatých panen,
0: nauč nás žít tak, aby nás nic neodloučilo od tvé lásky.
1: Tvá matka, Panna Maria, je královnou všech panen.
0: Pomáhej nám, abychom tak jako ona věrně plnili svou vůli a naše láska k tobě, aby stále rostla.
1: Svaté Panny ti sloužili s čistým a nerozděleným srdcem.
0: Na jejich přímluvu veď i nás cestou, která vede k tobě.
1: Prozíravé Panny se připravovaly na setkání s tebou.
0: Dej, abychom se i my těšili na tvůj příchod a s nadějí tě očekávali. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, ty se k nám skláníš jako otec, když nespoléháme na sebe, ale všechnu svou naději skládáme v tebe. Veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, kterou si ukázal svaté Terezii, a doveď nás k blaženému patření na svou tvář. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen. Amen.

0: Duchovní slovo si pro nás dnes připravil Igor Dostálek.
1: Ve čtvrtek 26. týdne v mezidobí čteme začátek 3. kapitoly listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Moji bratři, radujte se v Pánu. Opakovat vám v psaní stejné věci není pro mne obtížné, vás to však utvrdí. Chraňte se těch psů, chraňte se těch pracovníků k ničemu, chraňte se toho vyřezávání. Správně obřezaní jsme my, protože sloužíme Bohu způsobem vnitřním. Hledáme svou chloubu v Kristu Ježíši a nespoléháme se na ty vnější věci, ačkoliv já bych se mohl spoléhat i na ně. Myslí-li někdo jiný, že se může spoléhat na ty věci vnější, já bych to mohl tím spíše. Osmý den jsem byl obřezán, pocházím z izraelského národa, z Benjamínova kmene, jsem Hebrej a syn hebrejských rodičů, co se zákona týká farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve a co do spravedlnosti, která spočívá v zachovávání zákona, byl jsem bez úhony. Ale v čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně ceným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen. Nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá zachováváním zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo věří v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvých vstání a účast v jeho utrpení. A protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. Tím neříkám, že už bych toho dosáhl, nebo že už jsem dokonalý. Ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde. Nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Ježíše Krista. Tak tedy máme smýšlet my všichni, kdo jsme dokonalí. A smýšlíte-li v té věci jinak, i to vám Bůh ukáže v pravém světle. Jenom je třeba, abychom v tom, k čemu jsme už dospěli, šli přímým směrem stejně dále.

To byla Anežka Hradilová. A nyní vám nabízíme americkou zpěvačku Cecil McLaurin-Silvan, I Lost My Mind.

Je 6 hodin a 33 minut, s vámi je Proglas a dobrý poslech ranního projdu přeje z brněnského studia Stislava Horníková. Dnes máme čtvrtek, 1. říjen. Máme 3 mezinárodní dny, a to Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů a Den lékařů. Podle katolického kalendáře si připomínáme francouzskou karmelitku zesnulou v tento den roku 1897, svatou Terezii z Lisie, učitelku církve. Je patronkou světových misí a druhou patronkou Francie. Také můžeme dodat, že před 55 lety v Británii představili první klinický výpočetní fomograf na světě. Přístroj zvaný běžně CT. A také v tento den, ale roku 999, papež Jan Pavel II. Vyhlásil svaté Editu Steinovou, Kateřinu Sienskou a Brigitu Švédskou za spolupatronky Evropy. A svátek má Igor, slovenské ruské jméno, severského původu, které znamená hlídající nebo také pozorný. A co nás dnes čeká a nemine v našem vysílání na Proglasu? Nyní pokračuje ranní proud písní a zpráv. Po něm v 6 hodin a 45 minut zveme k poslechu všechny naše nejmenší. Začne totiž ranní zýváček. V něm dnes budeme hádat slavné památky. V 7 hodin a 10 minut to bude ranní proud, většinou zaměřený na pozvánky. Potom ve 7:45 naladíte hudební kompas. Dnes se bude jednat o pozvánku do Brna na hudební konferenci a festival Reconnect. V 9 hodin nabízíme pořád Na stole je téma. V něm si budu povídat já s Davidem Lackem o sociálním hraní. A potom v 10 hodin tradičně zprávy a v 10 hodin a 15 minut bude relace Radia 7, kde nabízíme nejen chlebem. 10:30 je tu tradičně vonička lidových písní, na kterou tradičně navazuje čtení na pokračování. Dnes si čteme z knihy Nebyl jsem hrdina od Benedikta Holoty. Tak doufám, že se vám něco z toho líbilo a budete poslouchat i nadále. A pojďme mrknout ještě na počasí, jak to dnes vypadá venku. Bude jasno až polojasno, částečně se od západu může přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až kolem 20. Je tu slabý místy jihovýchodní vítr, který může zpočátku vát nárazy až 55 či 70 km v hodině. A tlak může mírně vstoupnout a rostlové podmínky dobré až velmi dobré.

Piesnička o tom, ako to v skutočnosti je, spívala skupina Story a menovite Zuzana Homolová. Poďme na očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Se pomodlí růženec ve vatikánských zahradách se stovkami dětí z římských škol a z farností. Začíná měsíc růžence, ve kterém papež žádá o modlitbu za ukončení válek a za mír. Týdenní kampaň Milion dětí se modlí růženec vede papežská nadace Církev nouzi. U nás se zapojí například farnosti v Ústí nad Labem a u Terezičky v Praze Kobylisích. Ve francouzském Marseille končí druhý Evropský kongres o sociálním začleňování. Zvolali ho síť milosrdných bratří na kontinentu a kongregace sester Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Má motto Žitá inkluze. Poutní mši svatou za policii bude slavit arcibiskup Josef Nuzík v kostele svatého Michala od 17 hodin. Vybízí k modlitbě za policisty i občanské zaměstnance, kteří položili život při výkonu služby. Okresní soud Litoměřicích projedná návrh na soudní rehabilitaci zesnulého biskupa Štěpána kardinála Trochty. Veřejné zasedání se týká jeho internace mezi červencem 1950 až lednem 1953, kdy byl internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Pozdějším odsouzení z roku 1953 byl Salesián Trochta rehabilitován už dříve.

healer.

Dobré ráno, vítám u poslechu především všechny naše nejmenší. Začíná totiž ranní zíváček, u kterého si zasoutěžíme, ale také se možná něco dozvíme, ale nejprve se pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, děkujeme za nový den a všechny dary, které nám dáváš. Děkujeme za všechno tvé stvoření, za podzim, jeho barvy, krásu přírody. Děkujeme za radost, kterou můžeme mít. Amen. Tak aby se vám dobře vstávalo, tak já vám pustím první písničku, jmenuje se Dětské hřiště. Tak tady je.

0: děti a pojedeme dneska naposled. Všichni jsme připraveni, tak šlápneme do pedálku a jedeme. Krásně nám to šlape, šlapeme, protože už to umíme. Ale Eliška se nám loudá. Eliška je děti taková naše malá couralka, že? No co koukáš? Vyndej ten prstíček, ostudo, a už se rozjeď, tak? Ale ne tam, Eliško, ne, pozor! Ty jsi střízkovi. No nic se nestalo, hlavně mi tady nebreč, prosím tebe. Opucuj si ty půlčokáče a už na to neles. A ostatní, co koukáš, prosím tě, pomalu se řadíme, budeme odcházet. Děvčata, pro vás to neplatí, nebo co? No proto. Pepa si příště asi vezme lepší kalhotky, viď, tohle to bych nerada viděla. A nebo taky příště nemusíme vůbec chodit na hřiště a můžeme zůstat v družině. Já se to ještě rozmyslím. Olo, nemel! Vařile, okamžitě to zahoď a laskavě si najdi dvojici, ale okamžitě! Teda mi už, já ti řeknu, já učím 30 let, tak takovýhle blbečky.
1: Jedeme z dopravního hřiště, jsme veselá družina, večer udělám

0: Po písničce je tu čas na naši dnešní ranní soutěž. Dnes budeme hádat jednu významnou památku. Až budete vědět, kam jsme dnes vyrazili, tak můžete zavolat na telefonní číslo 739 850 345. To tedy bude vědět správnou odpověď. Ale nejdříve pozorně poslouchejte, co vám k té památce řeknu. Tato památka je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a je úplně protkaná magickým číslem 5. Má tvar pěticípé hvězdy, 5 vchodů, 5 oltářů a projektoval ji slavný architekt Jan Blažej Santini. Nachází se ve Šťáru nad Sázavou a v jejím názvu najdeme svěží jarní barvu. Přesně tu, kterou má třeba čerstvá tráva. Jak se toto místo jmenuje? Tak pokud budete vědět, budu moc ráda, když se osmělíte a zavoláte do naší soutěže a můžete si potom vybrat nějakou pěknou písničku, kterou vám potom zahrajem. Kdo bude vědět, může zavolat na číslo 739 850 345. A dneska hádáme jednu památku, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a je protkána magickým číslem 5. Má tvar pěticípé hvězdy, 5 vchodů, 5 oltářů a projektoval ji slavný architekt Jan Blažej Santini. Nachází se ve Šťáru nad Sázavou a v jejím názvu najdeme svěží jarní barvu. Přesně tu, kterou má třeba čerstvá tráva. A už slyším, že nám někdo volá. Halo, halo, kdo se dovolal? Ahoj. Halo, halo, slyšíme se? Ahoj. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno, já tady předám telefon Teresce.
0: Ano.
1: Teresko, pozdrav pěkně.
0: Ahoj, Teresko, slyšíme se?
1: Tak já se omlouvám, Tereska chtěla volat a teďka nechce mluvit.
0: Teď si to rozmyslela. Dobře. A vy byste nechtěla? Nechtěla bys, Teresko, přece jenom zkusit?
1: Řekni odpověď aspoň.
2: Zelená hora.
0: No super, já posílám vítěznou znělku.
2: Aspoň, že tak.
0: A jak ses dneska vyspala? Jak se máš? Těší se do školy?
2: Moc ne.
0: Moc ne, chápu. Taky se mě dneska nechtělo vstávat. Tak doufám ale, že se ti dneska bude dařit. A protože jsi správně odpověděla, tak si můžeš vybrat jednu z písniček. Mám tady pro tebe vybranou buď písničku, která se jmenuje Lopata, anebo Narozeniny. Takže písnička Lopata nebo písnička Narozeniny, která by se ti víc líbila?
2: Narozeniny.
0: Narozeniny, tak super. Tak já, Teresko, moc děkuju za zavolání. A měj se krásně, ať se ti dneska daří. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Tak my jsme se rozloučili s Tereskou a posílám písničku, kterou si vybrala. Jmenuje se Narozeniny.

0: krásně.
1: Děkuji, rodino, nejsem žádný mimino. Jsem už velký chlap a mám vás všechny rád.
2: My jsme dnes hádali jednu významnou památku. Šlo o Zelenou horu, kterou nám uhádla před malou chvílí posluchačka Tereska. A my si o této památce něco řekneme. Jak už jsem říkala, patří mezi velmi důležité památky. Je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Je to v podstatě takový architektonický zázrak. Postavit budovu, která z ptačí perspektivy vypadá jako dokonalá hvězda a zevnitř je celá prosvětlená sluncem. Byla před 300 lety obrovská frajeřina. Navíc se jmenuje Zelená hora podle kopce u Nepomuku, odkud pocházejí mniši, kteří její stavbu tenkrát vymysleli. Jedná se o poutní kostel zasvěcený svatému Janu Nepomuckému, který rozhodně stojí za návštěvu. Tak až někdy budete cestou přes Vysočinu, určitě si udělejte výlet. No a já se s vámi, milé děti, tímto loučím a posílám ještě jednu písničku, to se jmenuje Moravské Slovácko od skupiny Včely, ale ne psáno V, jako je typické, ale F, Včely. Tak vám přeji krásný den a tady je Moravské Slovácko.

0: 7 hodin a Proglas vysílá zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Okolní státy zdražování pohonných hmot.
2: Na to se zaměříme nejdřív, jsou tu ale zprávy Moniky Vrchotové.
3: Pěkné ráno. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. Jak se s tím Ukrajinci vyrovnávají, rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s naším tamním zpravodajem. Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Ti se dostali ke slovu po řadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
4: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
3: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu v podobě 108 poslanců.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ode dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude zase určovat ministerstvo financí. Ode dneška taky vláda snížila spotřební daň.

0: otázku je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
1: Z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Je to součást rozsáhlé amnestie, která je naplánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Varšava se připravuje na to, že mezi propuštěnými budou pravděpodobně i Poláci. Ti tvoří jednu z největších skupin cizinců v britských věznicích.
2: Pokud Poláci předčasně propuštění z britských věznic nemají britské občanství, čeká je deportace. Polské ministerstvo zahraničí si stěžuje, že od britských úřadů nezískalo informace, kolika Poláků se amnestie a deportace týká. Jakých trestných činů se dopustili, jakou část trestu si odpykali, ani jak budou jejich deportace vypadat. V anglických a velšských věznicích se nachází skoro 700 Poláků, tvrdí komunitní portál MyPolska UK. U skotských a severoirských věznic aktuální statistiky chybí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
3: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
4: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
3: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
5: Některé nemocnice v minulém roce provedly například tzv. Prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Ostravu dnes bude křižovat Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky.
6: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky pro cestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
7: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 3/4 na 3, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
6: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Velmi dlouhé kolony u Poděbrad. Na 34. kilometru pracují silničáři obousměrně a kolona na Prahu skoro na 50 minut z kilometru 42 a směrem na Hradec se stojí od Sacké asi půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se pomaleji jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh, zdržení asi 15 minut celkově. A v Praze už je ranní špička, ucpává se Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček, zdržení asi půl hodiny. Plní se i Štěrboholská spojka od Černého mostu k Průmyslové, tam je to na 20 minut a 15 minut se popojíždí od Spořilovské k Průmyslové a plní se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Pomaleji se jede na jižní spojce i ve Strakonické. Dobře dojeďte. I dnes nás čeká slunečný a místy větrný den, bude jasno až polojasno, během odpoledne pak začne od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů a na Vysočině a místy na severu Čech může foukat silnější vítr ve Frýdlantském výběžku s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: a v nich my.
1: 7 hodin a 11 minut, Igor Orozovič a Tali. Plzeňského biskupa Tomáše Holuba přijal včera papež Lev XIV. Před generální audiencí ve Vatikánu. Soukromně spolu mluvili o diecézní synodě a konkrétně například o doprovázení lidí, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit svátostného života. V duchu poselství Františkovy apoštolské exhortace Radost lásky. Pak před generální audiencí s poutníky na svatopetrském náměstí se papež Lev ohlédl za čtyřdenní apoštolskou cestou do Francie, odkud se vrátil v pondělí. Klíčovým symbolem pro něj byla obnova požáru poničené katedrály Notre Dame, řekl.
2: Rád bych shrnul myšlenky a dojmy, stále velice živé, z této pastýřské návštěvy do jednoho jediného symbolu, a tím je pařížská katedrála Notre Dame. Tam jsme v podvečer prvního dne slavili nešpory blahoslavené Panny Marie, slavnostní a zároveň radostnou liturgii, při které hudba, zpěv a krása chrámu rezonovaly v srdcích sjednocených v modlitbě. Právě Notre Dame a drama, které se v ní odehrálo, může být symbolickým světlem pro tuto celou apoštolskou cestu a poskytuje klíč pro její pochopení. Zhrnul bych tento klíč do jednoho jediného slova, znovu zrození. Pařížská katedrála, která před pouhými 7 lety vypadala jako smrtelně zraněná obrovským požárem, je nyní znovu vybudována a je krásnější než kdy předtím.
1: Tlumočil včera slova svatého otce v přímém přenosu televize Noé pater Petr Smolek. Pařížskou katedrálu vnímal papež především jako obraz živého společenství věřících. V tomto smyslu se dotkl atmosféry vigílie na Národním stadionu Francie v de Saint-Denis.
2: Především však je Notre Dame obrazem církve vybudované z živých kamenů, obrazem svatého Božího lidu. Je zajímavé srovnat slavení nešpor v katedrále s vigílií, kterou jsem prožil tentýž večer na velkém pařížském stadionu Stade de France. Dvě zcela odlišná místa a přece dvě vzájemně se doplňující události, jakoby duchovně sjednocené. Co je spojovalo? Církev, která není tvořená kamením a betonem, nýbrž lidmi, kteří milují Ježíše Krista, protože jsou jim milováni. V Notre Dame to byli kněží a jáhni, zasvěcené osoby a pastorační pracovníci. Na stadionu to byla nová francouzská generace. Nová, řekl bych, nejen věkem, mnohem více ducha, svobodou srdce a víry. Byli to mladí lidé, kteří zpívali, křičeli, ale také se trvali v tichu, v naslouchání. Byly to tváře pozorné a pohnuté, prozrazující srdce, toužící po pravdě a lásce. Právě jim jsem s radostí řekl, vy jste světci a světice Francie. Tato vigílie se stala velkým znamením naděje.
1: Výrazné znamení obnovy vidí Lev XIV. V rostoucím zájmu o křest a v mohutném společenství, jaké prožil při mši na největším pařížském náměstí Place de la Concorde.
2: Krom toho existuje ve francouzské církvi další znamení znovuzrození, které trvá již několik let. A to je pozorovatelně rostoucí počet mladistvých i dospělých lidí, kteří žádají o křest. Tímto krásným božím překvapením se v současnosti v Paříži zabývá provinciální synodální shromáždění. Na němž jsem mohl vystoupit a pozbudit Na cestě katechumeny nově pokřtěné i společenství, k nímž patří. Vrcholným okamžikem mé návštěvy hlavního města byla mše na Place de la Concorde. Tam se znamení znovuzrození projevilo překvapujícím způsobem. Liturgické shromáždění, při němž se ono rozlehlé náměstí zaplnilo kněžími, sborem a velkým zástupem lidí, přesáhlo přes celou třídu Champs-Élysées až k vítěznému oblouku a ještě dál v okamžiku přijímání mohli všichni přistoupit k Eucharistii, která byla podávána na všech místech. Toto je skutečná rekonstrukce, obnova církve, kterou může učinit jedině Bůh na přímluvu Panny Marie.
1: Svatý otec připomněl svůj víkend v mariánských Lourdech. Tam zamířil ze srdce Francie, jako posel naděje pro nemocné a trpící.
2: V Lourdech pán prostřednictvím materské péče Panny Marie předává všem poutníkům, zvláště nemocným na těle i na duchu, poselství naděje a znovuzrození. Je to poselství, které jsem chtěl otevřeně sdělit. Každý lidský život, v jakékoliv situaci, i v té největší křehkosti, zachovává svou vlastní nedotknutelnou důstojnost a zasluhuje si péči, doprovázení, úlevu od utrpení, spojenou s lidským soucitem a s pomocí prostředků, které věda nabízí. Právě proto představují Lurdy pro celý svět poutní místo civilizace lásky.
1: Tlumočil za Noé papežova slova pater Petr Smolek. Závěrečnou zastávku své francouzské pouti měl papež v pondělí v Métách. Spojili s odkazem kandidáta blahořečení politika Roberta Schumana a potřebou návratu k duchovním kořenům sjednocené Evropy.
2: Současná Evropa se zrodila právě jako projekt míru po válečném zpustošení. Mohli bychom říci, že to, co se přihodilo katedrále Notre Dame, v Paříži při požáru stalo se v Evropě za druhé světové války. A Evropa se znovu zrodila na základě principů demokracie, solidarity a bratrství mezi národy, které hodně dluží svým křesťanským kořenům. Také dnes je tento základ a tato životodárná míza, jimiž se projekt Evropa může obnovit, ve světě mnohem více globalizovaném, v němž mezináboženský dialog přijal prvořadou úlohu.
1: Uzavřel včera pro vatikánské poutníky papež Lev. A za malou chvíli už po písničce se vydáme do Nových Hradů na Českobudějovicko. Tam totiž začne kytarový festival, tak vás na něj moc rádi pozveme. A tady je další písnička.

0: bylo švédské duo Stolze Lieder. Připomenu, že se jednalo o zhudebněnou báseň americké spisovatelky Anny Margolin. V Nových Hradech zahájí dnes večer Jihočeský kytarový festival. Potrvá do neděle.
1: Cílem Jihočeského kytarového festivalu je především snaha o vytvoření otevřeného prostoru pro všechny zájemce o hru nejen na klasickou kytaru, zejména pak především bychom se chtěli zaměřit a zaměřujeme se na děti, které studují hru na kytaru. Rádi bychom vytvořili prostředí, ve kterém mohou sbírat a poznávat nové inspirační podměty, ve kterém se mohou vzájemně podpořit v této činnosti ve studiu hry na kytaru. Vlastně to poslání zaměření na práci s dětmi, to bylo to, co stálo v tom samém počátku a co nás vlastně provází a naplňuje poslání naší činnosti dodnes. A my jsme postupně rozšiřovali záběr našich aktivit. A to právě i s ohledem na různé cílové skupiny. Všimli jsme si, že s dětmi na akce festivalu přijíždí jejich pedagogové, proto jsme postupně zahrnovali i vzdělávací aktivity pro pedagogy, dále také, aby měli naše děti co hrát a měli kvalitní hudbu, tak se nám podařilo zajistit prezentaci soudobé tvorby autorů, kdy nám vlastně autoři připravují skladby přímo pro festivalové premiéry a tímto způsobem jsme rozšiřovali možnosti, také mohou si vlastně děti poznat kytara, tvorbu, stavbu nástrojů kytar, prezentují se střední umělecké školy a výrobci hudebních nástrojů, tak aby mohli žáci a zájemci poznat opravdu tu kytaru z nejrůznějších možných úhlů pohledu.
0: Řekl pořadatel festivalu, ředitel základní umělecké školy Trhové sviny Luboš Procházka. Na koho se mohou návštěvníci ode dneška do neděle v Nových Hradech těšit?
1: V tomto roce zveme do třech hlavních večerních koncertů a závěrečného koncertu našich účastníků, souborů. V prvním večerním koncertě se představí laureáti mezižánrové soutěže Kytarová aréna, kterou pořádá Svaz autorů a interpretů České republiky, se kterými spolupracujeme. V rámci této se představí mladí nadějní profesionální kytaristé Markéta Hejdová a Mark Zemlianský. Páteční večer bude patřit jazzové kytarové tuzemské legendě Liboru Šmoldasovi, který však nevystoupí sám, ale i se svojí manželkou, známou bosanovou zpěvačkou českou zevlící, takže to bude vlastně vokálně instrumentální večer. A vrcholový koncert Jihočeského kytarového festivalu, tomu je věnován sobotní večer, kdy se nám představí brazilsko-urugvajské duo Siqueira Lima, které patří k jedním z těch největších interpretů multižánrové kytary v dnešním světě. Festival nám zakončí již tradičně v neděli odpoledne závěrečný koncert účastníků festivalu, což jsou výsledky tvořivé souborové dílny dětí a žáků ve hře na kytaru v různě věkově uspořádaných souborech a představí i některé skladby, které byly pro ně důležitě napsány.
0: Uzavírá pro posluchače Proglasu pořadatel začínajícího Jihočeského kytarového festivalu v Nových Hradech Luboš Procházka.
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
0: Setkání pro prvokomunikanty, tedy pro ty, kteří poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání, se koná dnes v Brně. Detaily dodáme už za chvíli. A tady je Už nejsme my a Zdeněk Vřešťál a Denisa Klementová. Tak snad se vám bude výběr hudby líbit.

0: Setkání s biskupem Pavlem Konzbulem pro letošní prvokomunikanty pořádá dnes katechetické centrum brněnské diecéze. Má biblické motto: dám vám nové srdce. Kolem 700 dětí se sjede do Brna na Petrov.
1: Páni jsou všechny děti brněnské diecéze, z jejich katechety. Každoročně vás čeká setkání s biskupem Pavlem a různá stanoviště v okolí katedrály. Můžete se také podívat na věž. A letos prozradíme, že v rámci roku svatého Františka budou stanoviště zaměřená i na svatého Františka. Na začátku se sejdeme a zahájíme společnou mši svatou. Poté bude program na stanovištích. Určitě nestihnete projít všechny stanoviště, ale můžete si vybrat. Dostanete vždycky mapku do skupinky. Končíme kolem 14:30 společnou adorací na závěr a závěrečným požehnáním.
0: Shrnula za diecézní katechetické centrum v Brně Lucie Šinkyříková. A tady už je písnička Tutti Frutti od skupiny O Rom z Itálie. Text bude romsky a v neapolském nářečí.
2: Dove tutte le vodka?

Hodiny ukazují 7.33, vyladíte Proglas a až do 11. hodiny vás v ranním vysílání provází Stislava Horníková. My máme 1. října, to je Mezinárodní den hudby, také Mezinárodní den seniorů a lékařů. Svůj svátek neslaví Igor, jméno ruského původu a pochází ze severského původu a znamená hlídající nebo také pozorný. Takže přejeme všem Igorům vše nejlepší k dnešnímu svátku. Pojďme také nahlédnout na naše vysílání, co nás čeká a co vám my nabídneme. Zatím pokračuje ranní proud písní a zpráv. Potom je tu 7 hodin 45 minut hudební kompas, kde vás také pozmeme, tentokrát do Brna na hudební konferenci a festival Reconnect. Od 9 hodin to bude pořád Na stole je téma. Mohou videohry pomáhat dospívajícím překonávat pocit osamělosti? Výzkum Masarykovy univerzity ukázal, že společné hraní může mít na psychiku mladých lidí různé dopady. Proč záleží na tom, zda hrají chlapci nebo dívky a co dalšího může rozhodovat o tom, jaký vliv na nás mají videohry. Hostem pořadu bude psycholog a výzkumník David Lacko, který naladíte od 9 hodin v našem vysílání. Také v 10 hodin a 30 minut, to je tradičně Vonička a na ní naváže čtení na pokračování. Přeji vám krásné ráno a posílám další písničku.

0: Hráli a zpívali nám Jan Nedvěd mladší a Hana Nedvědová a skupina Příbuzní Krásný tón. Studijní den s fotbalovým utkáním se chystá na zítřek v Praze v Asociace nemocničních kaplanů.
1: Začínáme ve 12 hodin prohlídkou Strahovského kláštera, srazí před bazilikou tohoto kláštera. Prohlídka se bude týkat jeho zajímavých částí, včetně knihovny. Následně budeme pokračovat v 1 hodinu velmi zajímavou přednáškou Psychedelika ve zdravotnictví, kterou nám přednese paní doktorka Rita Kočárová a magistr Jan Blahušek. Po této přednášce se přesuneme nedaleko od kláštera, a to do gymnázia Jana Keplera na jeho hřiště, kde bude pokračovat samotný přátelský turnaj mezi kaplanskými složkami, a to mezi armádou, vězeňskými kaplany a nemocničními kaplany. Pokud by někdo z vás měl nějaký svůj oblíbený tým, budeme moc rádi, když přijdete fandit. No a na závěr se potom setkáme zase zpátky v klášteře v 17 hodin, kde je pro nás připraveno pohoštění.
0: Doplnila v pozvání na zítřek do Prahy Richa Olbrechtová, kaplanka oblastní nemocnice Náchod a vikářka sboru církve Československé husitské v Dobrušce. A v Brně pokračuje tmavomodrý festival. Podrobnější budeme po další hudební vsuvce. Tady je Petr Novotný a Pavla Boučková, Rouzí.

0: Tmavomodrý festival hostí po roce Brno. Do zítřka nabízí hudební a výtvarné dílny, vzdělávací program nebo speciální prohlídky kulturních institucí. 36. rokem boří neviditelnou bariéru mezi světem zrakově znevýhodněných lidí a těch zdravých vidících. Shrnula pro posluchače Proglasu ředitelka Irena Paul Houkalová.
1: My společně s dětmi ze základních uměleckých škol, ale také se skvělým klarinetistou Vojtěchem Nýdlem či violončelistou Pavlem Borským a klavíristkou Evou Nýdlovou se těšíme na spolupráci nevidomých dětí s dětmi většinovými a těšíme se na krásné dva koncerty v Královské kapli na hradě Špilberg a taktéž v Červeném kostele. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
0: První festivalový koncert bude dnes od 18.30 v Královské kapli hradu Špilberg. A ten druhý, slavnostní, se uskuteční zítra od 16.30 právě v Červeném kostele v centru Brna. A tady už je duet Aleše Petržela a Lucie Urbancové, Loď.

A začíná náš pravidelný hudební kompas. Dnes v Brně začíná třídenní festival a hudební konference Reconnect. Nabídne více než 40 koncertů na 12 místech. Představení lokální scény i setkání se zahraničními hosty. A také odborný program zaměřený na praxi, setkávání a sdílení zkušeností. Více si řekneme po písni Ztracení v překladu od skupiny Tata Boys. Ta vystoupí v klubu Fléda dnes od 21 hodin.

0: la fin.
1: Hrála skupina Tata Boys z alba Ležatá osmička. Kapela zahájí dnes večer v klubu Fléra v Brně, třídenní festival a konferenci Reconnect. Součástí festivalu je vedle více než 40 koncertů také profesní a vzdělávací program. Akce totiž není určená pouze posluchačům, ale také hudebníkům, promotérům, provozovatelům klubů, producentům, zvukařům a lidem z dalších profesí hudebního průmyslu. Debaty a workshopy mají vytvořit prostor pro praktické sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů. Program se odehraje v několika brněnských klubech, například na Flédě, v Alterně, v Artbaru, v Kafaře, Vegalité, Kabinetu Mus, Metra Music Baru, Staré pekárně, Music Clubu nebo v Husově sboru. Za celým projektem stojí myšlenka propojování hudebních scén a lidí, kteří je vytvářejí. Organizátoři zdůrazňují, že živá kultura vzniká především díky komunitám kolem umělců, klubů, promotérů, produkčních týmů, techniků a samozřejmě také publika. Reconnect chce vedle samotných koncertů vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi o současném hudebním průmyslu a české scéně v širším evropském kontextu a podporovat vztahy, které mohou pokračovat i po skončení festivalu. My si poslechneme ještě dva z účinkujících na tomto festivalu. Brněnská kapela Band of Hejsek bude hrát zítra v klubu Stará pekáňa a na závěr uslyšíme projekt Zapomněl ses, který se představí v sobotu v klubu Kafara.

Zvali jsme vás na festival a konferenci Reconnect, která se koná ode dneška do soboty v několika brněnských klubech a na dalších místech. Více informací naleznete na reconnect.cz. Dnes odpoledne si v Hudebním kompasu představíme nové album amerického jazzového saxofonisty Scotta Hamiltona. Zítra ráno vás budeme zvát na vybrané koncerty festivalu Jazz Fest Brno. A zítra odpoledne si představíme belgickou skupinu Echoes of Zoo. Hudební kompas pro vás pravidelně chystá Milan Tesař.

0: Bylo 8 hodin a na Proglasu jsou tu zprávy od Českého rozhlasu Plus.
1: A co bychom vám rádi nabídli dál? Vláda ode dneška opět přistupuje k regulaci pohonných hmot. Jak se to projeví na čerpacích stanicích?
2: Bylo ze strany volební komise vyřazení 4 arabských stran a 2 politiků z nadcházejících parlamentních voleb v Izraeli v souladu s právem.
1: A nová superdávka rozšiřuje okruh takzvaně zranitelných osob a mění výpočet normativu na bydlení. Pomůže to těm, kteří to nejvíce potřebují?
2: Než budeme hledat odpovědi, ještě je tu Monika Vrchotová se zprávami.
3: Přeji hezké ráno. Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzinu se tak dnes smí prodávat nejvíc za 46 korun a 14 haléřů a nafty za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
3: Vláda proto také snížila spotřební daně na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o více než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marže obchodníků na 2,5 korun za litr paliva. Jak se na to dívají petrolejáři a hospodářská komora, zjistíme v ranním Plusu hned po zprávách. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee. Zůstala naživu po 2 dávkách smrtící injekce. Z vězení ji převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena dostala trest smrti za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
5: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Doplním, že Pajková měla být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici.

0: Sokol nespěchá, což celou věc prodlužuje.
1: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost. Pákistánské útoky v Afghánistánu podle vládního hnutí Talibán nepřežilo 9 lidí. Islamistická organizace to sdělila agentuře Reuters s tím, že mezi oběťmi vzdušných úderů v provinciích Kunar a Helmand jsou ženy a děti. Pákistánské úřady naopak informovaly o zabití 22 teroristů. Islamabad afgánskou vládu dlouhodobě obvinuje z podpory militantního islamistického hnutí Tehríke Talibán Pákistán. Afghánistán to odmítá a naopak viní sousední zemi, že pomáhá takzvanému islámskému státu a dalším teroristickým skupinám, proti kterým tamní Talibán bojuje. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Leger vybral ze tří kandidátů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství Krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
2: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky nebo své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
1: Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucena rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý slaví 95. narozeniny. Jak přiznává, neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který založil před 67 lety, objeví 8krát.
3: Jo, to jsem ještě žil.
4: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
5: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. V nadcházející 68. sezóně divadla chystá dvě premiéry.
4: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
5: Vy jste rozparceloval Kytici.
4: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem podvrh, to není žádnej urban, to jsem udělal já.
5: K narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja, na němž Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i výpravná publikace Jiří Suchý kabaret v duši. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Ještě pohled na silnice. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou velmi dlouhé kolony. U Poděbrad na 34. kilometru je průjezdný jeden pruh, kolona na Prahu skoro na 50 minut, na Hradec už zdržení jen pár minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně zastavíte u Rudné na 6. kilometru a pomalu se jede až na okruh k Ořechu, zdržení asi 50 minut. Na D5 je kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku, na kilometru 34 je omezení a kolona na čtvrt hodiny. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 pro osobní auta zdržení 20 minut. Dobře dojeďte. Říjen se uvede krásným počasím, bude jasno až polojasno, až odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnosti a naměříme 20 až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

A jsou tu očekávané události s datem 1. října. Papež Lev XIV. Se pomodlí růženec ve vatikánských zahradách se stovkami dětí z římských škol a farností. Začíná měsíc růžence, ve kterém papež žádá o modlitby za ukončení válek a za mír. Týdenní kampaň Milion dětí se modlí růženec vede papežská nadace Církev Nouzi. U nás se zapojí například farnosti v Ústí nad Labem a u Terezičky v Praze Kobylisích. Ve francouzském Marseille končí druhý evropský kongres o sociálním začleňování. Zvolali ho síť milosrdných bratří na kontinentu a kongregace sester nejsvětějšího srdce Ježíšova. Má motto Žitá inkluze. Poutní mši svatou za policii bude slavit arcibiskup Josef Nuzí v Olomouci. Pozvánka vybízí k modlitbě za policii i občanské zaměstnance, kteří položili život při výkonu služby. Symbolicky v Mezinárodní den seniorů pořádá Den otevřených dveří nové středisko pečovatelské služby při charitě Olomouc na Třídě svobody. Okresní soud v Litoměřicích projedná návrh na soudní rehabilitaci zesnulého biskupa kardinála Štěpána Trochty. Veřejné zasedání se týká jeho internace mezi červencem 1950 a lednem 1953, kdy byl internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Pražská farnost svatého Františka z Assisi promítne v komunitním centru Matky Terezy snímek Blázen z Laverny. Nasleduje rozhovor s bývalým provinciálem františkánů Jakubem Františkem Sadílkem. Na hřbitově při psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze slavnostně otevřou obnovenou kapli. Prvokomunikanti brněnské diecéze se setkají s biskupem Pavlem Konzbulem v katedrále svatých Petra a Pavla. Přihlásilo se na 700 dětí, pro které jsou vedle bohoslužby připravena stanoviště s úkoly a hrami. Gregoriánský chorál, varhanní skladby 20. století a díla současnosti propojí benefiční koncert v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Výtěžek potvoří opravu střechy chrámu. Na svatém kopečku bude přednáška Martina Fojtíčka. Blázen pro Krista nebo křesťan s duševním onemocněním. Jak být nablízku lidem s duševním onemocněním v církvi. Zakladatel služby Ledovec v Letcích u Plzně a člen synodálního týmu plzeňské diecéze vystoupí na faře od 18 hodin. Tolik očekávané události dnešního dne. A tady je Babi Daněk a ranní déšť.

0: Bílá hora, víra a paměť. To je název dnešní debaty v pražském centru Dominikánská 8.
1: Jak náboženství utvářelo společnost v době okolo začátku 30leté války? Souvisí to se současnou náboženskou identitou lidí u nás? Je bělohorské trauma stále živé? O tom, že hranice mezi katolíky a protestanty, Čechy a Němci, věrností a zradou nebo politikou a vírou byly a jsou mnohem složitější, než připouštějí jednoduché národní a ideologické příběhy, budou debatovat Ivana Čornejová, historička, která se specializuje na církevní dějiny raného novověku a dějiny školství a vzdělanosti. Dále také Jiří Mikulec, profesor historie, který se odborně zabývá hlavně českými dějinami raného novověku a zejména pak dobou pobělohorskou, dějinami náboženství a církví, barokní zbožností, rekatolizací, kulturním vývojem barokní společnosti a politickými dějinami habsburské monarchie. A v neposlední řadě také Filip Sedlák, teolog a duchovní, který se věnuje především teologické reflexi svobody a konfliktu vnější a vnitřní autority s přesahem do nábožensky motivovaného násilí. Večer moderuje Kateřina Bobková-Valentová.
0: Informuje o programu dnešního večera v Dominikánské 8 Luisa Marie Marešová. Uskuteční se v barokním refektáři kláštera svatého Jilí v centru Prahy od 19.30. Se střihy debat centra vysíláme na tomto rádiu v dnešní večerek ve 20.15. Barokní varhany se vrací do Konojet na Litoměřicku. Více za chvíli.

0: Ďakujeme krásne.
1: Barokní varhany, které byly před 31 lety kvůli havarnímu stavu kostela odvezeny z Konojet na Litoměřicku do Varnsdorfu, se začnou vracet na původní místo. Včera začala jejich rozebírání a stěhování. Královský nástroj z 18. století čeká několik let náročného restaurování. Pak se má vrátit do interiéru kostela na Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech, uvedl majitel chrámu Vladimír Páral. Přibyl.
2: Celá ta obnova těch varhan bude stát přibližně 12 milionů korun. Zatím se nám podařilo za přispění Ústeckého kraje a veřejné sbírky získat přibližně tak jako 20%, to znamená první zhruba 3 miliony 200 tisíc, za který jsme teď zahájili tady tu etapu.

Je tu 8 hodin 29 minut a vy jste se naladili na Proglas. Hezké ráno vám přeje Ctislava Horníková. Dnes máme 1. října. Připomínám, že svátek svaté Terezie z Lisie podle katolického kalendáře a podle civilního kalendáře má svátek Igor, ruské jméno severského původu. Přejeme tedy všem Igorům vše nejlepší. A pojďme se podívat na naše vysílací schéma, co vám nabídneme, na co se dnes můžete těšit. O 9 hodin je tu pořád Na stole je téma, kde jsme si povídali s psychologem a výzkumníkem Davidem Lackem o sociálních videohrách, co to vůbec jsou a jaký to má vliv na mladé lidi. O 10 hodin a 30 minut je tu tradičně vonička lidových písní od Heleny Bredfeldové, která ji pro vás pravidelně připravuje. Také můžeme pozvat na hudební siestu ve 12 hodin. Dnes budeme hrát Karla Filipa Emanuela Bacha, Josefa Haydna a Leopolda Mozarta. Tak doufám, že se máte na co těšit a pojďme se podívat ještě na počasí. Jak dnes bude? Čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty vystoupají až k 25 stupňům, na horách to bude méně, kolem 16. A vne slabý, místy jihovýchodní vítr. Tlak může slabě stoupnout a rostlové podmínky dobré až velmi dobré.

0: Odvahu dej nám, to byla hymna celostátního setkání mládeže Ostrava 2026, píseň Lucie Pekárkové, která dozněla právě na vlnách Proglasu. Na Velehradě končí 21. celostátní formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči. Od pondělka se zabývalo tématem paliativní péče a spolupráce a náročných rozhovorů. V ranním Proglasu já teď vítám lékaře Michala Hrnčiarika, předsedu výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Uveďte prosím na úvod pojem nemocničních kaplan. Ten se objevil v legislativě poprvé letos na nový rok. A co to konkrétně vlastně nemocniční kaplan znamená? Co si pod tím představit?
1: Tak nemocniční kaplani, to jsou kaplani, kteří docházejí do zdravotnických zařízení, nejenom do nemocnic, ale třeba i do léčeben dlouhodobě nemocných nebo do hospiců. Oni docházejí už mnoho let, ale nyní se nám povedlo tento rok dostat vlastně tu profesi do zákona o zdravotních službách, což umožňuje další rozvoj a další kroky, které jsou důležité pro nějaké systematické zařazení kaplanů v celé republice napříč všemi zdravotnickými zařízeními.
0: A jaké vzdělání musí mít nemocniční kaplan?
1: Tak i tak, jak je to vlastně v dohodě mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví a státem, tak by to měl být teologicky vzdělaný člověk, který samozřejmě má také nějakou i pastorační praxi a projde postgraduálním kurzem, který je roční a probíhá na teologických fakultách, a to je konkrétně v Českých Budějovicích, v Olomouci a na Evangelické teologické fakultě v Praze.
0: Vy se setkáváte při práci samozřejmě i s pacienty, kteří nevěří v Boha. Co jim ale může nemocniční kaplan nabídnout?
1: Tak v podstatě není to o tom jenom, že by vlastně kaplan přinášel svátosti nebo že by vyslahoval svátosti, ale to hlavní je vlastně být u toho člověka, doprovázet ho v těžkých chvílích, hovořit s ním, dát mu prostor pro to, aby on mohl vyjádřit své těžkosti, dát mu prostě tu lidskost. A samozřejmě s tím, pokud ten pacient souhlasí, tak je možnosti modlitby, zpěvu, čtení z písma. Ale to základní je vlastně to lidské doprovázení, to být s tím člověkem v jeho vlastně té vážné situaci.
0: A vy vlastně zvládáte práci v souběhu pro nemocné jednak jako primář paliativního týmu ve fakultní nemocnici v Hradci Králové a současně jako plicní onkolog. Jak to jde vlastně dohromady, jak to stíháte?
1: Tak na jednu stranu je to všechno velice náročné, protože člověk dělá víc profesí. Na druhou stranu si uvědomuji, že vlastně ta pestrost a to, že nedělám pouze jednu věc, tak mi možná pomáhá i to samo o sobě nějakým způsobem tady těžké situace zvládat a samozřejmě je tam ta posila Bohu a to, že člověk je současně kaplanem a že může mít ten zdroj i v Eucharistii v modlitbě.
0: Tolik Michal Hrnčiarik, předseda výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů a vedoucí lékaře oddělení podpůrné a paliativní péče fakultní nemocnice Hradec Králové. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať se vám ve vaší nelehké službě daří. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: A já už posílám další písničku, tady jsou Rané zprávy.

0: Katolickým týdeníkem pravidelně na Proglasu listuje šéfredaktorka Kateřina Koubová. Dnes tomu nebude jinak, tady představí 40. ročník.
1: Uzávěrka aktuálního katolického týdeníku s číslem 40 se rovnala jedné velké vichřici, protože se toho hodně dělo. Nevěděli jsme, jak všechno do těch novin dostat. Kdo sledoval papežovu cestu po Francii, zřejmě tuší, jak obtížné bylo vybrat to nejlepší. Zároveň se musíme dostat na naše stránky, to znamená, počet písmenek je limitován. A pak tu byla Národní svatováclavská pouť za účasti nového pražského arcibiskupa a také za účasti nového nuncia. My přinášíme v tomto vydání také promluvu pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ze Staré Boleslavy, a to na straně 6 celou. Zároveň plzeňská diecéze k završení své diecézní synody vyjela do Říma, kde oslavila taky svatováclavské svátky a také se setkala s kardinálem Grechem, který je odpovědný ve světové biskupské synodě. No a Brno přišlo se zajímavými výzvami ke smíření, které navazují na letošní blahořečení kněží Buly a Drboli. A nemluvě o tom, že jsme spustili nový, respektive úplně první podcast. Je to literární podcast a jmenuje se U Koniáše.
0: Noviny se podle Koubové podrobněji vracejí k papežově francouzské pouti a přináší rozhovor s konvertitkou alžírského původu.
1: V těchto novinách najdete spoustu zajímavostí a já se ještě vrátím a jednou zastavím u papežské čtyřdenní návštěvy ve Francii, která obnášela mnoho radostných i dojemných momentů. Být katolíkem je zase v módě, glosovali reportéři z francouzského rádia Notre Dame. My jsme museli vybrat fotky, papežovy texty, zdali je lepší projev z Elizejského paláce, kde trefně promluvil k veřejným činitelům, nebo promluva z vigílie z mládeží, nebo dojemné fotky z Lourdes, případně evropské poselství z Met na východě země. A ještě přinášíme vlastní zpravodajství, například na straně 13 přinášíme rozhovor s francouzkou, která se nechala pokřtít a vysvětluje nám nebo přibližuje vlastně, jak se to děje, co se teď děje ve Francii. A nad to, ona je vlastně alžírského původu s muslimským zázemím a rodinou, proto poprvé na rozhovorové stránce nenajdete přímo její tvář. Bylo to kvůli ochraně celé rodiny.
0: List českých a moravských diecézí se věnuje i nedávno zesnulé Ludmile Javorové.
1: Ráda poutám také na zajímavou stránku Doma. Tentokrát dětem vysvětlují v Pedagogickém muzeu v Praze, jak se žilo pod Hákovým křížem. Zajímavý program přibližujeme reportáží. A na komentářové straně například, když se tady porozhlédnu, přinášíme text Miroslava Kunštáta, který je expertem na Německo, právě o německé ztrátě politické rovnováhy. Ohlížíme se však také za životem zesnulé Ludmily Javorové a poprosili jsme o to historika a prorektora Masarykovy univerzity Jiřího Hanuše, který se zabýval jejím působením ve skryté církvi. Zkrátka týdeník plný zajímavého čtení a doufám, že bude zajímat i vás.
0: Uzavřela pro posluchače Progresu šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. A tady už je Zlato a skupina Random Choices.

0: Praze o víkendu vyvrcholí oslavy 800. výročí spojených se svatým Františkem z Assisi. Františkánský festival nabídne příležitosti ke společnému setkávání, modlitbám, přednáškám, hudbou, divadlu a dalším programem.
1: V pátek začneme u bratří kapucínů u svatého Josefa, kde nás čeká modlitba křížové cesty, vše svatá a bohatý kulturní program. V sobotu se setkáme u bratří minoritů u svatého Jakuba, kde je připraven celodenní program, přednášky, workshopy, výstavy, varhaní koncert, divadlo, moderovaná diskuze i program pro děti. Sobotní program zakončíme transitem svatého Františka v pražských františkánských kostelích. A v neděli to se celá františkánská rodina setká ke slavení společné mše svaté u bratří Františkánů v kostele Panny Marie Sněžné. Podrobné informace o programu naleznete na www.františek800.cz.
0: Doplnila za přípravný tým sestra Marie Myslilová ze sekulárního františkánského řádu. Nedělní bohoslužbu festivalu odvysíláme na Proglasu přímým přenosem z radového kostela Panny Marie Sněžné v Praze od 9.30.

0: Byla zpěvačka Terezie Anna Marie. Zpívala o odvolání, zklamání, cynismu, ale i o mládí, písnička Melodie, která byla nahrána na albu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let. Z původních 3 fakult a zhruba 2000 studentů se rozrostla na 8 fakult, na kterých se v současnosti studuje kolem 10 000 lidí. Univerzita se proměnila nejen rozsahem studijní nabídky, ale také výzkumnou činností a úlohou v regionu. Míní rektor Jaroslav Koutný. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem podle něj původně neměla velkou podporu.
1: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě ta tradice jako nebyla tak silná jako v těch velkých městech, jako Praha, Brno. Jo, takže ta myšlenka, že proč by vysoká škola měla být ve městě jako je Ústí nad Labem, tak ne všichni tomu byli nakloněni. Tak jo, že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Z tohohle pramenily, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
0: Ústecká univerzita začínala s fakultami pedagogickou, životního prostředí a sociálně-ekonomickou. Postupně přibyly fakulty umění a designu, výrobních technologií a managementu, které se později proměnila ve fakultu strojního inženýrství a také fakulta přírodovědecká, filozofická a zdravotnických studií. Hlavní oslavu svých 35 pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně dnes v kampusu Jubileum. Připomíná i výstava na Lidickém náměstí.

0: Videohry mladé lidi izolují. Tak nějak zní představa, kterou o hraní často slýcháme. Jenže realita může být mnohem složitější. Společné hraní totiž podle výzkumu Masarykovy univerzity může u dospívajících souviset s menší osamělostí. A překvapivě se přitom výrazně liší výsledky u chlapců a dívek. Od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. Právě sociální hraní a jeho souvislosti s osamělostí a depresivní náladou dospívající zkoumal výzkum, který vedl David Lacko z Psychologického ústavu Akademie věd. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Možná na úvod prosím vysvětlete, co to je to sociální hraní.
1: Sociální hraní není pouze rozdělení videoher na online a offline hry, kdy máme singleplayerové hry, které se hrajou čistě offline, a pak multiplayerové, které se hrajou online. Tohleto dělení je samozřejmě legitimní, ale my jsme zkoumali a zaměřovali jsme se na sociální potenciál těch her, který jsme vlastně vnímali jako nějakou škálu. Takže na jednom pólu jsou právě ty offline hry, které nenabízí žádný sociální zážitek s ostatními hráči, a na druhé pak podle míry té interakce ty hry se mohou lišit. Například podle toho, jestli tam umožňují voice chat, jestli umožňují budovat týmy, klany, rozvíjet nějak sociální vztahy, klidně i dlouhodobě, kooperovat na nějakém společném cíli a podobně.
0: A vy jste se v tom výzkumu věnovali právě osamělosti a depresivní náladě. Bylo to jenom toto nebo ještě něco dalšího?
1: Ten výzkum byl součástí širšího sběru dat, kdy jsme vlastně sbírali longitudinální data. Začínali jsme na nějakých 3000 adolescentech ve věku od 11 do 18 let a zkoumali jsme vícero charakteristik, včetně třeba agrese a empatie.
0: Ty výsledky se spíše víc lišili právě v té osamělosti a v té depresivní náladě. U těch dalších nebyly nějak překvapivé?
1: Ony byly překvapivé i u těch dalších, protože, nebo překvapivé, nějaký jako narrativ je často v tom, že třeba agresivní hry způsobují agresivitu nebo snižují empatii u dětí, tak tuhle tu hypotézu jsme taky ověřovali a tam jsme nějaký zásadnější potvrzení těchto údajů nenašli. Naopak právě u těch sociálních her jsme výsledky nebo efekty, longitudinální efekty našli.
0: A jak konkrétně teda probíhal ten výzkum? Byste ho zkoumali ve 4 vlnách?
1: Ano, ptali jsme se dětí ve 4 vlnách, každá následovala po půl roce, jaké hry v předchozím období nejčastěji hrály. Posléze, protože jsme se nechtěli spokojit jenom s nějakou self-reportovanou mírou charakteristiky té hry, jsme každou tu hru analyzovali a kódovali. Takže takových více než 1000 herních titulů jsme museli přelouskat, podívat se na gameplay, podívat se na nějaké hodnocení a doporučení, abychom dokázali extrahovat míru třeba té agresivity nebo násilnosti v té hře, ale i abychom dokázali definovat ten sociální potenciál, který ta hra hráči nabízí.
0: Tak pojďme tedy na ty výsledky. Co jste zjistili o vztahu mezi právě tím sociálním hraním a osamělostí?
1: Tam jsme zjistili, že když jsme se koukali na celý vzorek v nějakém jako průměrném efektu, tak je důležité ještě zmínit, že jsme se vlastně dívali na dva zdroje variability dat, na mezi

0: spojeno s následným poklesem osamělosti i té depresivní nálady. Můžete to nějak komentovat víc?
1: Přesně tak. Tohle to byl vlastně explorační část toho výzkumu, kde my jsme dopředu úplně nečekali nebo neměli nějaké očekávání, jak by to mohlo dopadnout. Tak jsme se právě podívali na moderační efekt genderu, jestli se náhodou neliší tyhle ty efekty, tyhle ty výsledky pro kluky a pro holky. A tam byl výsledek překvapivě mnohem silnější. Tam jsme vlastně našli, že u kluků, když hráli kluci více sociální hry, než byl nějaký jejich průměr, než je pro ně obvyklé, tak to vedlo k budoucnu ke snížení osamělosti a snížení depresivních nálad. Přičemž u holek byl ten efekt zcela obrácený. Holky, když hrály více sociální hry, než pro ně bylo obvyklé, tak vykazovaly v budoucnu vyšší pocity osamělosti a vyšší depresivní náladu.
0: A proč tomu tak je právě?
1: To vzhledem k tomu, že to byl explorační výzkum, tak proč tomu tak je, jsme přímo neskoumali. Zaměřujeme se na to v budoucích výzkumech. Máme několik hypotéz a předpokladů, proč by to tak mohlo být, které jsou založeny na tom, že sociální hry, jak jste vlastně na začátku už zmínila, ten stereotyp je často o tom, že se týkají nějakých jako osamělých jedinců. A my jsme to vzali vlastně trochu z druhé strany a řekli jsme si, že sociální hry můžou fungovat jako nějaký third place, třetí místo, což vlastně po prvním místě, což je naše primární rodina a domov, a druhém místě škola, práce, existují i třetí místa, kde se potkáváme, můžou to být restaurace, kina nebo nějaké kluby, a v dnešní době takto právě můžou fungovat online hry. Takže jsme předpokládali, že pokud by ty online hry, ty sociální hry fungovaly jako třetí místo, že by mohly naplňovat nějaké základní psychologické potřeby, mezi které spadá i potřeba relatedness potřeba, takže nějaká potřeba blízkosti a sounáležitosti. A proč ty výsledky byly rozdílné pro kluky a pro holky, tak jak jsem říkal, ještě to nevíme, ověřujeme to, ale předpokládáme, že tam budou dva hlavní faktory, které v tom budou hrát roli. První je ten, že kluci a holky mají trošičku jiný způsob socializace. Zatímco kluci často hledají a vlastně jim i stačí o něco povrchnější vztahy, které jsou rozdělené do různých skupin, že mají kamarády na hraní, kamarády na fotbal, kamarády ve škole a dělají s nima nějakou společnou aktivitu a to vlastně dokáže naplňovat tu jejich potřebu. Například hrajou spolu tu hru, mají nějaký společný cíl. Holky často v tomto věku hledají vztahy, které jsou komplexnější a hlubší a přesahují rámec té jednotlivé hry. A ty sociální hry tím, jak jsou designované, tak dost možná nedokážou těm holkám tady tuhleto potřebu naplnit nebo saturovat tak silně jako třeba klukům, protože prostě nejsou saturované na to, designované na to, aby naplňovali hlubší vztahy. No a ten druhý důvod, který vlastně víme i z předchozích výzkumů, zejména kvalitativních, které vlastně zpovídali hráčky, co zažívají při online hrách, je to, že online hry jsou pořád do značné míry doménou chlapců, mužů. Ten poměr se samozřejmě mění rok od roku. Holky hrajou už dost podobně jako kluci, ale preferují třeba trochu jiné hry, jiný způsob hraní. No a právě v těch online hrách ta chlapská populace je početnější a je o něco hostilnější vůči dívkám. Dívky tam často zažívají výraznou míru toxicity, nějakého sexuálního harassmentu. I proto třeba často musí zakrývat své pohlaví, nevyužívat voice chat, nevyjadřovat se naplno, což ve výsledku také jim asi neumožní využít ten potenciál těch sociálních her tak, jako třeba klukům.
0: To znamená, že když se tam zapojí právě dívky právě do těch chatů, tak jsou nějakým způsobem od těch mužů vytlačovány, můžeme to tak nazvat?
1: Záleží hodně podle mě na těch sociálních normách, kde je tady tohoto chování přijatelné nebo ne, ale ve většině online kompetitivních her ano. Tam se hráči chovají k dívkám o něco jinak. Takže určitě.
0: Možná jenom vysvětleme, jaký je rozdíl mezi depresivní náladou a depresí jako takovou?
1: Deprese je vlastně klinický pojem, který se diagnostikuje v poradnách, v léčebnách, který je jako mnohem závažnější. Člověk vlastně jako v tu dobu třeba nemá vůbec jako možnost ani hrát, protože na to nemá sílu, a léčí se psychofarmakama doplněné o nějakou psychoterapii. Depresivní nálada je to, co si pod tím asi představí jako laik, jo, takový jako víc jako taková ta depka.
0: A jaké to je potom, když hrají spolu dívky a chlapci? Mění se to u těch dívek potom nějak, to depresivní chování, ta osamělost, nebo to na to nemá vliv?
1: To nevím, to jsme vlastně neskoumali. To, s kým hrajou a proč s ním hrajou, to děláme vlastně v navazujícím výzkumu, protože osobně si myslím, že může být rozdíl, jestli hrajou třeba s rodinou.

0: nebo s kamarády nebo s cizinci. A i tady můžou být možná gender rozdíly, že zatímco klukům vlastně třeba nevadí, spekuluji, hrát s cizími lidmi, protože tam je nějaký ten jako aktuální společný cíl, který jim stačí. U holek tady tohleto možná může být další faktor, který k tomu přispívá. Ale jak jsem říkal, tohoto vlastně momentálně nevíme, budeme to teprve zkoumat.
1: Vy jste říkal, že dívky a chlapci, každá ta skupina hrají jiné hry. To znamená, co více preferují chlapci, co naopak dívky?
0: Chlapci typicky preferují více kompetitivní hry, můžou to být střílečky, ale nemusí to být nutně střílečky, jsou to hry, kde třeba spolu zápasí dva týmy, kdy v jednom tom týmu spolu sice kooperujou, ale smyslem té hry je přemoc ten protivnický tým. U holek to jsou velmi častěji víc nějaké singleplayerové hry, takže tam nepotkávají další reálné hráče, příběhové hry nebo nějaké simulátory života. S tím, že se vlastně liší i ty motivace, proč to holky hrajou a proč to hrajou kluci. Jo, kdy u kluku je právě často ta kompetitivnost a dokazování těch dovedností jednou z těch primárních motivací, proč tu hru hrajou. U holek ty motivace bývají o něco jiné.
1: A liší se i dívky a chlapci v té komunikaci potom při těch hrách?
0: To jsme také neskoumali. Zejména proto, že spousta dívek, jak jsem říkal, vlastně jako zakrývá tu svoji identitu právě proto, aby zapadlo do té herní komunity. Takže vlastně třeba komunikují méně nebo využívají jenom psaný chat, nevyužívají hlas, protože tam by to bylo patrné, že vlastně nejsou kluci. Ta komunikace se bude určitě lišit. Nemyslím si, že nějak jako výrazně zásadně to, co bude jako to zásadní, je spíš to, že holky možná nekomunikují tak často, jak kluci.
1: Jakou roli tam potom hraje právě ten věk? Vy jste zkoumal adolescenty a liší se to, když jsou o něco mladší, dejme tomu 13, 14 let a potom třeba ke 20 letům?
0: Určitě tam nějaké rozdíly jsou. Teďka si přesně nevybavím, jak nám tam vycházely ty efekty stran věku. To, co je ale asi zajímavé, je to, že jsme se dívali i na to, jestli třeba mladší adolescenti hrajou jiné typy her než starší, protože bychom mohli předpokládat, že například vzhledem k tomu, že existují různé doporučení pro hry věkové, že nejsou třeba všechny vhodné pro děti do 16 nebo do 18 let, tak zrovna tady jsme minimálně stran například té násilnosti v těch hrách nenašli rozdíl. To znamená, že vlastně jak mladší, tak starší hrajou podobné hry, co se týče třeba té násilnosti.
1: Víme, jak to sociální hraní působí na úplně jiné věkové skupiny, například dospělé a podobně?
0: Bohužel tohoto taky nevíme, ale zrovna tohoto vlastně momentálně děláme. Sbíráme vlastně další data přímo na dospělých. Bohužel jsou to longitudinální sběry, takže to trvá to rok, dva, tři, než se tady tyhle ty data nazbírají. Předpokládáme, že tam ten mechanismus může být podobný, že sociální hry i u dospělých by mohly snižovat pocity osamělosti. Nicméně tam budou do toho vstupovat jiné faktory. Předpokládám, že to nebude získávání nových vztahů, ale spíše udržovaný starších vztahů, kdy prostě se člověk jako nemůže jen tak potkávat, protože žijou kamarádi v různých městech, tak si třeba jednou za čas právě zahrajou spolu hru, aby udrželi nějaký jako sociální kontakt.
1: Co myslíte obecně, že mladí hledají právě při tom hraní? Je to především zábava nebo naplňuje to i jiné další potřeby?
0: Z psychologického hlediska teorie sebedeterminace by hry mohly naplňovat vlastně tři základní potřeby. Je to potřeba autonomie, potřeba kompetence a právě potřeba sociálnosti, na kterou jsme se zaměřovali. O té jsem teda už mluvil. Ty zbylé dvě vlastně popisují, že všichni máme nějakou potřebu být autonomní, rozhodovat se a ovládat své prostředí, na čež hry jsou vlastně jako designované na tady tohleto, že vlastně nechávají nějakou svobodu na hráči. Takže tyhle ty hry určitě mohou naplňovat i tady tuhletu potřebu a zároveň kompetence nebo schopnost zdolávat jako náročnější překážky, něco, na co jsou hry přímo postavené, že spousta her vlastně nutí hráče, aby se zlepšovali, aby překonali tu hru, aby byli lepší než ostatní. Takže tady z těchto třech základních potřeb si myslím, že hry mohou fungovat velmi dobře. Samozřejmě pokud jsou hrané s mírou, pokud tam nejsou nějaké problémové motivace útěkového chování, kdy člověk hraje hry, protože má nějaký problém někde jinde a snaží se ho překonat. Nebo pokud tady tohleto hraní nevytlačuje jiné aktivity, jako je spánek nebo škola.
1: Jak moc je důležité právě, že děti, nebo nejenom děti, i dospělí hrají v další skupině ostatních?
0: Je to podle mě důležité zejména stran těch proměnných, které jsme měřili, jako je osamělost, protože to, že člověk hraje v nějaké skupině, v nějaké komunitě, tak má pocit, že někam patří. Takže mu to může podle mě velmi dobře saturovat tady tuhletu potřebu. S tím, že dneska ty online herní komunity už jsou mnohem jako komplexnější. Nejedná se jenom o to, že si zapnu a zahraju si jednu hru a vypnu ji, ale jsem součástí nějakých klanů, jsem součástí nějakých komunit, pohybuju se na fórách, sdílím příspěvky, které se týkají tady téhleté herní aktivity, která mě baví. Sleduji třeba e-sport nebo streamery, které se tady těmhletěm hrám věnují. Takže tam ten sociální, potažmo i parasociální prvek je vlastně mnohem potom výraznější.
1: A může tyto online kontakty nahradit ten skutečný kontakt?
0: To je dobrá otázka. Výzkum na to podle mě není úplně jednotný. Já si myslím, že do určité míry ano. Záleží na věku, záleží podle mě na tom, jak kvalitní ten kontakt je. Neznamená to, že když hrajou online hry, že když hrajou dva lidi online hru stejnou, že ji hrajou stejně a že ten online kontakt mají stejně kvalitní, ale předpokládám, že kvalitní online kontakt do značné míry dokáže nahradit nebo minimálně po určitou dobu suplovat fyzický kontakt.
1: No a nahrazuje u dnešních dětí to hraní her to, co dělali mladí dříve? Více možná chodili ven s kamarády, chodili více do kroužku, dneska naopak více hrají?
0: Já myslím, že jednoznačně. Jo, ten svět se změnil, ta místa, kde se potkáváme, ten způsob, jakým se bavíme, se změnil nejenom u dětí, ale i u dospělých. A videohry tady tohoto můžou být vlastně krásným příkladem, kde se spousta těch aktivit přesunula z hřiště nebo někde z ulice k počítači. Viděli jsme to během covidu, kdy tady tyhle ty aktivity nejenom narostly, ale vlastně byly i důležité a pomáhaly kolikrát zachovávat psychickou pohodu těch hráčů.
1: Už jsme zmiňovali některé pozitivní aspekty na to hraní. Jak je tomu, když třeba hráči prohrávají opakovaně, nedaří se jim? Může se tam objevit nějaký psychický problém?
0: Nemyslím si, že čistě z toho, že prohrávají, se může objevit psychický problém, protože to je součást té mechaniky hry. S tím vlastně tam ten hráč jde, že jednou vyhraje, jednou prohraje, někdy mu to nejde, někdy zvolí lehčí obtížnost a podobně. My když mluvíme o problémech, které jsou spojeny s videohrama, tak často je to právě ta obava z toho, že videohry způsobují agresi a snižují empatii. Často je to obava ze závislostního chování a z nějakých dalších rizik, které se spojí spíše s délkou hraní, než vlastně s tou mechanikou té samotné hry. Byť v poslední době se mluví i o některých gamifikačních prvcích, které jsou přítomny často v mobilních hrách. Často se o nich mluví jako o nějakých pay-to-win mechanikách, kdy vlastně hráč, aby si tu hru trochu užil, je nucen například kupovat si nějaké herní měny, což samozřejmě, zejména když je jako dítě, tak může být prostě problém.

0: po krátké hudební vsuvce jsme zpět a povídáme si s Davidem Lackem, psychologem a výzkumníkem o sociálním hraní. Když byste měl říct nějaké stereotypy, které jsou o hráčích a následně potom vyvrátit, které to jsou nejčastěji?
1: Podle mě jeden z těch stereotypů zazněl na začátku a ten si myslím, že se ukazuje, že úplně neplatí, a to je to, že hráč, že hraní je nějaká osamělá, izolovaná aktivita. To dneska už opravdu neplatí. Takový ten stereotyp toho hráče, že je to někdo, kdo sedí doma u maminky zavřený v pokojíku a vlastně nefunguje, to už jako taky dlouhou dobu neplatí. Dneska hraje naprostá většina populace, hrajou kluci, hrajou holky, hrajou různé hry. Těch her je opravdu hromada. Stejně tak jako dneska nedokážeme ani přesně říct, co je to vlastně už hra. Jo, pokud se podíváme na různé jako herní mechanismy, tak jsou přítomny v celé řadě aplikací, které mohou být třeba zaměřené na fitness, kde prostě jsou nějaké gamifikační prvky, je tam nějaký žebříček, člověk sleduje nějakou řadu, která ho motivuje k tomu, aby třeba cvičil dále. Takže je to hra, není to hra, úplně jako dneska už nevíme. Další z těch stereotypů, který podle mě úplně neplatí, je právě to, že násilné videohry způsobují agresi, což vlastně byl velmi silný narrativ, zejména v zahraničí, ale myslím si, že i v minulosti u nás, kdy v 90. letech vznikly hry jako Mortal Kombat, Doom, Wolfenstein, jako relativně násilné střílečky, kde se prostě zobrazovala krev, zabíjelo se. Pohledem dnešního dítěte ty hry asi nevypadají vůbec atraktivně. V té době se věci a novináři obávali, že jsou hyperrealistické a můžou prostě vést k tomu, že děti začnou tohleto chování dělat v realitě. Dlouhou dobu tady ten konsenzus byl. Americká psychologická asociace ještě v roce 2013, myslím, tvrdila, že hry vedou k agresivitě. Teprve někdy před nějakými 7 lety tady tohleto vlastně nahradila tohoto tvrzení tím, že nemáme kauzální důkazy. Takže to, co víme třeba tady, je to, že agresivnější děti preferují agresivnější hry, ale nemáme důkazy, jednoznačné důkazy k tomu, že by hraní agresivních her vedlo ke zvýšení agresivitě u dětí.
0: Jak to potom například s pudem sebezáchovy může se posunout díky tomu, že dítě hraje nějaké hry, kde často skáče nebo podobně, nebo to s tím také nesouvisí?
1: Přiznám se, že nevím a ani si nevybavuju, že by tady tohleto přímo někdo zkoumal. Nemyslím si. Máme, rozumím těm obavám, protože ty hry jsou interaktivnější, jsou graficky propracovanější než třeba některé jiné aktivity, ale rizikové a nebezpečné chování tady bylo přítomno ve filmech dlouhou dobu. Nemám pocit, že by se rizikové chování v tomhletom ohledu nějak jako výrazně posunulo ve společnosti. Bylo přítomno v knihách. Ještě vlastně před vlastně televizí v rádiových nějakých hrách a rozhlasech, předtím v knihách. Tyhle ty obavy se jako periodicky objevují vždycky, když vznikne nějaké nové médium. Neříkám, že jsou vždycky liché, oni určitě jako můžou mít nějaké opodstatnění, ale zrovna tady k tomu to mě asi nenapadá žádný relevantní nějaký evidence-based důkaz.
0: Jak potom přistupovat k dětem jako rodič? Jakým způsobem to u nich buď rozvíjet, přistupovat k ním tak, aby to bylo správně nastavené?
1: To je dobrá otázka. Ono, podle mě na to neexistuje univerzální odpověď. Pokud někdo říká, že ji má, tak si myslím, že není úplně založená na datech nebo je značně zjednodušená. Rodič by se podle mě měl zaměřit na to, co to dítě hraje a jaké pocity mu to hraní přináší. Jestli je z té hry šťastný, jestli je spokojený, jestli měl z ní dobrý zážitek nebo jestli tam zažívá nějaké negativní pocity. Zejména u mladších dětí potom může pozorovat, jak se po té hře chová, jestli ta hra ho nějak výrazně rozhazuje v jeho běžném chování nebo ne. Měl by sledovat, jestli ta hra nevytlačuje až příliš nějaké ostatní aktivity, jestli mu to nenarušuje spánek nebo školu. Co podle mě není dobré kritérium, je koukat pouze na screen time, koukat pouze na čas, protože ten čas se ukazuje, že sice může být důležitý, je to určitě jeden z indikátorů, který sám o sobě nám něco říká a je vlastně docela jednoduché ho sledovat, ale hry jsou mnohem komplexnější a ty efekty také, takže čas jako takový bych nebral jako primární kritérium pro to vyhodnocovat, jestli ty hry tomu mému děti prospívají nebo ne. Důležité vždycky je s ním o tom komunikovat, nebo například i zejména pokud rodič je hráč nebo nemá vůči tomu nějaké negativní pocity, tak třeba hrát s tím dítětem.
0: Vy jste zmiňoval právě ten čas, co poradit takovým rodičům, kteří se bojí, že dítě tráví hodně času.
1: Myslím si, že je důležité si uvědomit, že hry dneska doopravdy jsou jako běžná aktivita. Aktivita, která může různé potřeby saturovat, může být v mnoha věcech fajn, může trénovat kognitivní schopnosti, zlepšovat jazyk, vlastně naplňovat i ty sociální potřeby. Takže ten čas by doopravdy neměl být tím primárním. Ten čas podle mě začíná být problém v situaci, kdy se tam objevuje závislostní chování, kdy ten adolescent, když nehraje, tak má nutkání třeba hrát a kdy mu to vstupuje do těch dalších aktivit. Pokud se tady tohleto neděje a zároveň to dítě je s tím hraním spokojené, přináší mu nějaké benefity, tak podle mě ta obava z toho samotného času nemusí být vždycky na místě. Ale je to vždycky individuální, je potřeba se koukat na každé dítě individuálně. Já když mluvím tady o těch efektech, tak to jsou většinou průměrné efekty.
0: A potom to depresivní chování u dívek jde nějak snížit nebo omezit dobře nastavenou výchovou nebo provázením jako rodič?
1: Kéž by to bylo tak jednoduché, no my jako ono, spousta digitálních technologií se často dává do souvislosti třeba s depresivní náladou a podobně. My víme, že ty výzkumy jsou často korelační a že vysvětlují pár procent variability v tom well-beingu, v té depresivní náladě. To znamená, že tady je něco, co neměříme a co ten well-being ovlivňuje mnohem více než ty digitální technologie. Víme, že to může být kyberšikana, víme, že to můžou být problémy s kamarády, konflikty v rodině, ale ani oni sami nejsou nějakým jako všelékem, nebo jo, je to prostě jako věc, která má hromadu faktorů, které se můžou různě kombinovat, takže tam asi jako není úplně jednoznačná odpověď. To, co třeba ten náš výzkum ukazuje u té depresivity, je vlastně ještě zajímavá věc, o které jsem nemluvil. To je negativní spirála, kterou jsme tam objevili, což vlastně znamená, že dívky nejenom když více hrály sociální hry, než je pro ně obvykle, tak jim to vedlo ke zvýšení deprese nebo depresivní nálady, my jsme přímo depresi neměřili, tak když se jim zvýšila ta depresivní nálada, tak v budoucnu měli tendenci hrát více sociální hry. Takže vlastně volili copingovou strategii, jak překonat možná nějaký problém, který ale pro ně úplně dobře nefungoval. Takže možná vlastně jako spekuluji, protože k tomu nemáme data, ale umím si představit, že třeba když u dívky začneme pozorovat více depresivní nálady a ono začne více hrát sociální hry, že to může být nějaký symptom něčeho. Ale dobrá výchova je samozřejmě fajn, ale není všelék.
0: Co potom vývojáři? Mohou to nějak ovlivnit tu hru jako takovou?
1: My jsme v článku vlastně přímo psali, že si myslíme, že vývojáři nesou určitý díl zodpovědnosti za to, jak ty online hry vypadají a že možná nejsou vhodné pro všechny typy hráčů. Podle mě to ovlivňovat mohou, nevím, jestli jsem tady naivní nebo ne, myslím si, že jako do určité míry jsou to právě herní vývojáři, kteří nastavují třeba ty herní normy, které se tam objevují, nějaké sociální normy, co je vlastně přijatelné chování, co není. Mohou zavádět různé herní mechaniky, které ulehčí to, že třeba dívky nebudou vystaveny tak toxickému obsahu, jako je různé moderování, nějaké jednodušší nahlašování chatu, nebo možná i nějaký jako výběr spoluhráčů s ověřenými uživateli a podobně. Těch možností je tam asi celá řada, já je neumím domyslet, protože nejsem herní vývojář, ale předpokládám, že do určité míry mohou.
0: A jaké typy her jsou teda vhodnější? Můžete uvést nějaké příklady?
1: To asi nezvládnu. už jenom proto, že vlastně jako, když se bavíme o typech hrách, tak to je něco, co se sice ve výzkumu ještě stále používá, ale podle mě už to je přežitek. Jak jsem už vlastně víckrát zmínil, my jako nedokážeme pořádně definovat ani, co je to dneska hra, kolik těch gamifikačních prvků a té interaktivity tam být musí, abychom to brali jako videohru. Takže nemyslím si, že dneska lze jednoduše říct, že nějaké typy her k něčemu vedou. Podle mě je potřeba zkoumat tu konkrétní mechaniku, tu konkrétní charakteristiku té hry, která může variovat napříč typy. Můžeme hrát prostě strategie, které mohou mít velkou míru sociálnosti, velké míry agresivity a stejně tak můžeme hrát strategie, které tohoto nemají.
0: Jakou roli tam hraje to, že možná častěji jsou vývojáři muži? Má to nějaký vliv? Nebo je to stereotyp?
1: Co jsem slyšel, tak to není stereotyp. Já jsem vlastně byl na rozhovoru s pár vývojáři z Bohemia Interactive, kde na tohoto poukazovali, že vlastně většina vývojářů jsou opravdu muži a dost možná dělají vlastně ty velké herní tituly, které jsou dneska už často online jako pro muže. Takže vliv to mít asi může, nedokážu říct, ale jaký, jak velký a kde přesně.
0: A jak by mělo podle vás vypadat to online prostředí, které podporuje ty zdravé vztahy?
1: Těžko říct, no tohle to už je jako otázka, která spadá podle mě i do ekonomie a do toho, nakolik vlastně jako ten herní titul může být úspěšný, když jako vykročí z té zaběhnuté nějaké dráhy, která teďka je. Já si myslím, že je to, že ta nejsnažší cesta momentálně je v tom, že ty hry a herní vývojáři budou nastavovat nějaké modernější sociální normy, kde prostě nebude přijatelné to, že bude míra toxicity a sexuálního harassmentu vůči dívkám a ne vůči mužům, že tam vlastně jako bude takový, taková to disproporce. Umím si představit a podle mě ty hry k tomu i trochu směřují, že jsou častěji jako víc moderované, dost možná s nějakým zapojením AI, že ve výsledku to chování, které je toxické a které samozřejmě jsou vystaveni i kluci, ale často se netýká jich, jako že jsou kluci, ale jejich herního výkonu, když to dívky jsou tady tomuto vystavovány často a priori jenom protože jsou dívky. Takže tady tohleto toxické chování, že vlastně jako by mohlo mizet právě modernějšími moderačními mechanismy těch her.
0: V dnešní době se vše digitalizuje. Myslíte si, že budou hry podle vás čím dál více fungovat jako sociální prostor?
1: Já vlastně nevím, jestli tam ještě je nějak jako možnost výrazného nárůstu toho sociálního prostoru, ale možná to je jenom jako omezení mojí kreativity, že nevím, co přijde za 3-4 roky. Ta možnost tam určitě je. Ty hry se často propojují do nějakého jednoho schématu. Můžeme mít více do herních titulů, které se střetávají v jednom herním prostředí, jako je třeba Roblox, kde vlastně je hromada miniher a hromada dalších věcí a všechno to funguje vlastně jako nějaké jedno prostředí. Takže asi může, ale nedokážu si teďka představit, jak by to mělo vypadat.
0: Když se vrátíme v tom výzkumu a jsme u té budoucnosti, kam byste to dál chtěli posunout? Čemu se věnovat?
1: Mě osobně nejvíce zajímají momentálně vlastně dynamika vývoje těchto vztahů, takže mnohem více zaměření na krátkodobé efekty, protože to, co my zkoumáme, jsou půlroční meziskoky, kde těch faktorů, které do toho vstupují, je celá řada. Mi přijde, že mnohem zajímavější je vlastně zkoumat lidi sice dlouhodobě, ale pravidelně, třeba na nějaké denní bázi, dívat se, jak, protože potom dokážeme zachytit vlastně mnohem lépe různé fluktuace třeba nálady nebo i té depresivní nálady, stresu a dalších věcí. Takže dívat se mnohem detailněji na objektivní data, co ten člověk přesně hraje, s kým to hraje, jak dlouho to hraje a dívat se na to pravidelně v nějakém krátkodobém horizontu. S tím, že co je nejdůležitější podle mě je tady ten metodologický přístup, který se snaží oddělit kauzalitu od korelací. Protože ty korelace tam budou, to víme, to ukazují metaanalýzy, ty kauzální důkazy je něco, co momentálně, kterých je poskrovnu.
0: Jste také nakousl to streamování. To streamování je takové komunitní, tak co může člověku dát sledování nějakého streamera?
1: Já nevím, jak vlastně mladé publikum proglas má, ale možná bych jenom řekl, co to vlastně streamování je, protože ono to sice vzniklo někdy 2011, tady se to rozšířilo v Česku před 10 lety, ale podle mě spousta dospělých vlastně jako nemá moc představu, co ten video streaming je, kromě toho, že jejich dítě třeba sleduje nějaké youtubery nebo takto. Tak vlastně video streaming je pro mnohé nepochopitelná aktivita, kdy dítě nehraje videohru samo, ale dívá se, jak ji někdo jiný hraje. A s tím, že to ale není, to, tím pádem to není tak moc interaktivní a tak moc autonomní, jako když to dítě hraje tu hru samo a není to ani tak pasivní, jako když sleduje třeba televizi. V podstatě se o tom mluví jako o nějakém novém digitálním fenoménu, který v sobě skloubí hromadu dalších prvků, parasociálních a sociálních vztahů, kde vlastně divák je součástí toho děje, interaguje s tím hráčem, může mu posílat nějaké dárky, donaty, peníze, ten hráč pak na to může reagovat. Zároveň je tam vlastně nějaký chat, takže komunikují vlastně i ti diváci mezi sebou, vytváří se tam nějaké společné memy, společné zážitky, takže ta komunita je v tomhle tom vlastně mnohem silnější. A těch jako motivů, proč to děti sledují a co jim to může dát, je celá řada od nějakého zlepšování se svých schopností, kdy se jdou hrát někoho, kdo to umí líp, aby se naučili tu hru, až právě pro ten pocit, že patří do nějaké komunity, kdy jim vlastně třeba nejde ani až tak moc o to, co ten člověk hraje, ale jsou součástí těch jeho diváků a což jim může zase saturovat tu potřebu té blízkosti.
0: Naopak, jaká jsou úskalí toho sledování streamerů?
1: Řekl bych, že zkoumat obecně video streaming je strašně náročné, právě protože tam těch faktorů je hromada. A když člověk chce zkoumat kauzální vlivy, tak musí vždycky izolovat nějaký konkrétní prvek. Takže v tu chvíli ale ztrácí trošičku ten výzkum ekologickou validitu, protože neodpovídá úplně tomu reálnému streamingu a tomu reálnému chování. Já tam spatřuju několik potenciálních rizik, kdy na některé z nich jsme se i zaměřili. jsou to rizika osobnosti toho streamera samotného. Protože zatímco rodič by svému třeba 12-letému synovi klidně dovolil hrát Minecraft, protože mu přijde, že to je takové jako interaktivnější, zábavnější Lego, které může rozvíjet jeho kreativitu, tak dost možná, tak si řekne, tak když sleduje streamera, jak hraje Minecraft, tak se třeba naučí něco nového a vlastně tam nemusí být žádné riziko, ale ono může, protože ten streamer sám o sobě se může chovat výrazně nepřiměřeně věku toho sledujícího, může být vulgární a podobně. Zároveň vlastně tady, zatímco třeba ta rodičovská kontrola u videoher jako takových je o něco jednodušší, když se rodič trošičku zajímá o ty videohry, tak si může říct, dobře, tahle ta brutální střílečka není vhodná pro mého 8letého syna nebo dceru, tak u toho streamera to úplně nejde, protože streamer hraje různé hry a klidně může spustit hry, které by ten rodič tomu dítěti vlastně vůbec nedovolil. Takže tam těch rizik je podle mě v tomhletom vícero. Co jsme zkoušeli vlastně my, bylo izolovat čistě komentář toho streamera, kdy jsme nechali všechny ostatní podmínky, jako chat, donaty, tu herní mechaniku, to, co hrál, úplně stejné a manipulovali jsme jenom s tím, jak se projevoval ten streamer. Jestli byl agresivnější a podporoval nějak to agresivní chování v té hře, nebo tam vlastně vůbec nebyl, to byla kontrolní skupina, nebo jestli byl takový jako otažitější vůči té agresi a nějaký jako nepřijímal úplně a snažil se to i tomu chatu jako vysvětlovat. Tak zrovna tady jsme jako ty rozdíly úplně nenašli mezi tím, že by tahle ta osobnost a projev toho streamera vedly k snížení nějakému afektu, nějakému okamžitému pocitu hostility a agrese. To ale neznamená, že tam být nemusí, protože jak jsem říkal, tyhle výzkumy je velmi těžké.
0: Jak se projevuje komunikace vůči těm dívkám? I zde to může být problematické?
1: Je to dvojsečná zbraň tady, protože je tady spousta stereotypů a zaměřujeme se teďka třeba na herní streamer, na vlastně hráčky, streamerky, protože předpokládáme, že jsou vystaveni jinému toxickému obsahu než kluci. Já jsem to už trochu naznačoval vlastně v té přítomnosti jenom toho chování v té hře, kdy kluci často zažívají toxicitu vůči tomu samotnému jejich hernímu výkonu, když to holky jenom proto, že vlastně jsou holky. Tak teďka zkoušíme ověřit, jestli úplně, nebo ono to nejde dělat úplně stejně, ale velmi podobný projev s identickým herním výkonem, kdy jeden ten herní výkon vlastně jako hraje v vozovkách muž a druhý žena, tak jestli to bude vyvolávat nějaké větší předsudky, když to bude právě žena. Ten předpoklad je, že ano, právě proto, že i ty streamerky jsou často kritizovány za to, že třeba mají stream jenom proto, že jsou holky a jsou úspěšnější jenom proto, že jsou holky, ale data k tomu momentálně nemáme, takže to budeme ověřovat.
0: A i zde se může objevovat nějaká forma závislosti právě na sledování různých streamerů?
1: Závislost se podle mě může objevit úplně v každé aktivitě člověka. Někdo může být závislý na četbě, na sportu, může být závislý na hraní, může být závislý podle mě na sledování televize a stejně tak může být i závislý na sledování streamu. Otázka je právě, jestli tam jsou nějaké fyziologické symptomy. Myslím si, že podobně jako u ostatních digitálních aktivit úplně nebudou. Problém nastává zase stejně jak v těch hrách, v tu chvíli, kdy ta aktivita vytlačuje nějaké další aktivity, jako jsou povinnosti do školy, spánek, nebo výrazně zhoršuje třeba náladu.
0: Může být i problematické ono posílání donatů tomu streamerovi?
1: Podle mě jako ne nutně, ta mechanika na tom do značné míry položená. Samozřejmě pokud posílá donaty dítě, které nedisponuje vlastními penězi a jako tak trochu natají nějak, tak je to problém. Pokud to posílá někdo, kdo má jako problém vyjít s výplatou, na konci měsíce mu nezbyde ani na oběd a přesto zbytek pošle streamerovi, tak taky, ale jinak si je to gamifikace, jo? Je to jako o něco jako rizikovější a o něco asi závislostnější než prostě jako ostatní mechaniky, ale nemyslím si, že nějak jako výrazně, jo? Spousta těch streamerů má právě ty sociální normy nastavené tak, že vlastně jako to dělají v uvozovkách zadarmo, oni jsou vlastně jako mají velmi dobré příjmy, ale že ten divák si to může užít, aniž by měl nutně potřebu tam něco posílat.
0: No je ještě něco, co byste chtěl doplnit ke streamování nebo obecně právě k hraní, co třeba nebylo zmíněno?
1: Napadá mě, možná bych se vrátil ještě k té agresivitě, protože tu jsem tady několikrát nakousl, což je vlastně výzkum, který jsme taktéž dělali. A jak jsem říkal, že vlastně ten stereotyp úplně mu nevěřím, tak on vychází právě z těch našich dat, kdy my jsme zkoumali, jestli se vlastně na těch stejných datech snižuje empatie a zvyšuje agresivita u her, které vykazují vyšší míru násilnosti. Tam jsme právě zjistili, že zatímco adolescenti, kteří byli obecně agresivnější, obecně vykazovali větší prvky fyzické a verbální agrese, tak hráli více násilné videohry na té korelační rovině, což dává smysl, protože to k tomu je prostě hromada teorií, proč to tak je. Když jsme se ale dívali na to, že když začali hrát více násilné hry, než je pro ně obvyklé, tak tohle to právě v budoucnu nevedlo ke zvýšení agresivity a snížení empatie. Tak to jenom, abych to hodil do kontextu, z čeho vlastně vychází ta moje domněnka o tom, že ten stereotyp není úplně pravdivý.
0: Tak tolik David Lacko, psycholog a výzkumník z IRTISu, tedy interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti z Masarykovy univerzity v Brně. Já moc děkuju za rozhovor, za informace i rady a přeju, ať se vám daří v dalších výzkumech.
1: Děkuju za pozvání.
0: A dnešním rozhovorem vás provázela Zdislava Horníková. Budu se na vás těšit u dalších pořadů.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

ztrátě a zklamání zaspíval Vojta Nedvěd. Písnička se jmenovala Do lepších dní. A hned po ní tu bude maďarská skupina Kerekes Band a Dalinda. A po ní potom Zvonky zvoňte. To bude skladba Mariana Vargy, původně ze skupiny Průdy, ale dnes ji zaspívá Sisa Feher a zahrají Josef Lipták a Vladislav Šarišský. Tak to už tolik pozvánka na dnešní hudbu na Proglasu.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den. Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Je 10 hodin a Proglas vysílá zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Poslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Německo snížilo daně z pohonných hmot. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun. Hezké dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci by se dnes už mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Třetím jednacím dnem pokračuje schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice. Vládu kritizuje hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok. Vadí ji taky údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice zase považuje schůzi k vyslovení nedůvěry Babišově vládě pár dnů před volbami za předvolební hru. Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. Benzin zlevnil jen někde. Ministerstvo financí pro dnešek určilo cenový strop pro naftu 48 korun a 72 haléřů za litr a pro benzin 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Také Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzinu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku a stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun.
2: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
3: Kancléř Friedrich Merz už před dvěma týdny prohlásil, že takzvaný tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před dvěma lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šolc.
5: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
1: Policejní mluvčí Jan Daněk Českému rozhlasu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom policisté podle mluvčího pošlou na účet stanovený soudem. Posloucháte zprávy Plusu. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Ostravu dnes křižuje Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky.
6: Studenti si podle pedagoga Jiřího

0: zdržení asi 40 minut. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta levým pruhem projedou rychleji. Na D5 z Prahy do Plzně u Žebráku na 34. kilometru je omezení. Kolona má asi 4 kilometry a zdržíte se 20 minut. A v Praze vrcholí ranní špička, ucpává se třeba Liberecká ulice z Čakovic do Holešoviček k nehodě u Bulovky. Tady se zdržíte asi půl hodiny. Dobře, dojeďte. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná, odpoledne má částečně přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na Vysočině a místy i na severu Čech může foukat silnější vítr. A po zprávách už nabízíme aktuální díl zpravodajského podcastu Vinohrad.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Krátce po desáté tu byla zpěvačka německého původu Denis Kramer. No a my pokračujeme Simou Martausovou Pěseň a šál.
1: Zťa východ slnka nad lesmi, zasvěť mi tak

pomalu se nám blíží 10 hodin a 15 minut a to znamená, že začne náš pravidelný pořád relace Radia 7. Tentokrát to bude Nejez chlebem. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. O první komponentě vztahu bude už za chvíli hovořit kazatel Jaroslav Pokorný. A nyní už přebíráme relaci Radia 7.

Jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské, v tomto čase sloužícím ve sboru v Opavě. Mám tu výsadu sdílet s vámi celý tento rok svá uvažování nad Božím slovem Biblií s nadějí, že nepůjde jen o hromadění nových či opakování už dávno známých informací, ale že si to živý Bůh může použít k aktuálnímu promlouvání do našich životů. Ústředním tématem mých zamyšlení během celého roku je život v hojnosti. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. A právě o tom budeme tento měsíc přemýšlet. Nejdříve se budeme zabývat klíčovými intenzivními mezilidskými vztahy, které nacházíme v manželství, ale částečně i v jiných blízkých přátelských vztazích. Začněme příběhem. Jeden princ si vybíral manželku, se kterou stráví celý život. Nejvíce jej zaujala urozená rodina, ve které byly tři sestry. Z nejmladší Ingrid se dalo dlouhý čas sedět spolu, povídat si, vzájemně se poznávat, otevírat srdce. Prostřední Vanda byla romantička, plná emocí, krásná, občas s bláznivými nápady. Nejstarší Odina byla velmi disciplinovaná, vycvičená, statečná, pevná, stála, odhodlaná bránit to, co považuje za důležité. Princ cítil, že právě v této rodině najde svou nevěstu. Ale kterou ze sester si vybrat? S Ingrid to bylo pro prince sympatické, příjemné, někdy velmi hluboké. Vanda jej zase velmi lákala a přitahovala. S Odinou se princ cítil bezpečně a jistě. Tento vymyšlený příběh nám chce přiblížit tři komponenty lásky, a to stránku vztahovou, intimitu, tu představuje Ingrid, stránku emoční a motivační, vášeň, zastupovaná Vandou, a stránku volní, oddanost, reprezentovaná Odinou. Toto rozdělení zřejmě vychází z trojstranného modelu vytvořeného americkým psychologem Sternbergem na sklonku 20. století. Každé komponentě budeme věnovat jedno zamyšlení, dnes to bude intimita. Intimita nebo také důvěrnost je vztahovou stranou lásky, obnáší její přátelský rozměr. Odpovídá naší vrozené touze být s někým blízko, být poznán, přijat a milován. Jedinečná důvěrnost by se měla uskutečňovat především v manželském vztahu. Ve starozákonní biblické knize Píseň písní v 6. kapitole 9. verši se takto milý vyjadřuje o své milé. Jediná je však holubička má dokonalá, své matky dcera jediná, svoji rodičkou hýčkaná. Když na ní pohlédnou, dívky jí blahořečí, královny i konkubíny chválu vzdávají. Zamilovaný, snad král Šalomoun, opěvuje jedinečnost své milé. Právě poznání jedinečnosti druhého je ovocem už nějaké hlubší míry důvěrnosti. I když manželství je k důvěrnému vztahu velmi vhodnou příležitostí, i lidé nežijící v manželství jsou povoláni žít v hlubokých láskyplných vztazích. Krásným biblickým příkladem právě takového přátelství je vztah Davida a Jonatána. David se v době po zabití velkého pelištejského bojovníka Goliáše stal významným služebníkem izraelského krále Saula, jehož synem byl právě Jonatán. O začátku jejich přátelství se v 18. kapitole 1. knihy Samuelovi ve verši 1 až 4 píše toto. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatán tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. Jonatán s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi. Rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. Vztah těchto dvou mužů, věhlasných válečníků, je popisován jako přilnutí duší a nesobecká nezištná láska. Jonatán byl ochoten věnovat své osobní vzácné věci Davidovi,
zřejmě jako projev odevzdání královské autority nástupnictví. Jonatan projevuje úžasnou ochotu k oběti ve prospěch přítele. Jejich vztah byl také vztahem věrnosti, která je vyjádřena uzavřením smlouvy. Později pak Jonatan prokázal tuto věrnost Davidovi, když se za něj přimlouval u svého otce a pak jej zachránil tím, že ho informoval o úkladech krále Saula, a to i za cenu, že se na něj otec král velmi rozněval, až ho téměř zabil. Na druhé straně David svou věrnost příteli prokazoval i po Jonatánově smrti, a to vůči jeho synovi Mefibošetovi. Hlavním nástrojem pro to, aby se v nějakém vztahu prohluboval intimní rozměr, je vzájemná komunikace. Je samozřejmě potřeba, aby rozhovor nezůstal jen u sdílení faktů a událostí, ale aby v něm byl prostor pro přinášení vlastních pohledů, myšlenek a názorů. Ještě dál nás dostane, když mluvíme o tom, jak na nás okolní věci působí, sdílíme své pocity, prožitky, sympatie, nadšení, trápení, obavy a podobně. Takto se můžeme navzájem dostávat do vnitřního světa toho druhého. Další věcí, která může důvěrný přátelský vztah výrazně posilnit, je sdílený zájem či touha. Pokud přátelé spolu rádi vykonávají nějakou činnost, milují o nějakém tématu spolu hovořit, hoří pro stejnou věc, to je sjednocuje a motivuje být spolu víc. Nicméně úplně nejzásadnějším prvkem pro vytváření a prohlubování intimity ve vztahu je upřímnost. Intimita vždy roste s rostoucí vzájemnou důvěrou a otevřeností. Když druhému důvěřuji, začínám se otvírat a sdílet hlubší věci ze svého nitra. To povzbuzuje i toho druhého, aby činil obdobně. S rostoucí vzájemnou otevřeností pak stoupá i odvaha důvěřovat partnerovi a jít ještě více do hloubky. Tato hloubka může být nádherná, vede nás ke sdílení osobních tajemství, z nichž některá potřebují nápravu, některá přijetí, některá povzbuzení a naději, všechna však bezpodmínečnou lásku ze strany toho druhého. Když se to daří, může takový hluboký intimní vztah velmi přispět i k uzdravování vnitřních zranění. Krásným vyjádřením takového intimního vztahu je biblický popis prvních lidí krátce po jejich stvoření, jak to máme zaznamenáno v první knize Mojžíšově, 2. kapitole, verši 25. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. První lidé žili blízko sebe, a to bez jakéhokoliv zahanbení či strachu jeden z druhého. Nemuseli nic skrývat a přebývali v bezpečí a jistotě. Bohužel však žijeme ve světě, který naší vinou padl do zla. A tak ta hloubka intimního vztahu může být ne nádherná, ale také nebezpečná. Starozákonní biblická kniha Soudců vypráví o jednom velkém božím muži Samsonovi, kterého si Bůh mocně používal v zápase s Pelištejci, nepřáteli božího lidu. Samson ale měl slabost pro ženy cizinky. A právě jedna z nich Delila, do které se Samson zamiloval, na něm vyzvěděla jeho hluboké tajemství, s čím je spojena síla, kterou mu Bůh svěřil. Čteme z knihy Soudců, 16. kapitoly, verše 15 až 17. Na to mu Delila řekla, jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není se mnou? Takhle si mě třikrát podvedl a nepověděl si mi, v čem spočívá tvá velká síla. I stalo se, když na něho naléhala svými slovy celé dny, dotírala na něho, že se jeho duše k smrti unavila. Tu jí otevřel celé své srdce a řekl jí, na mou hlavu nevstoupila břitva, protože od lůna své matky jsem boží nazír. Pokud bych byl oholen, odstoupí ode mě má síla, zeslábnu a budu jako každý jiný člověk. Když Delila viděla, že jí otevřel celé své srdce, vzkázala a zavolala pelištejské vladaře, tentokrát přijďte, protože mi otevřel celé své srdce. Pelištejští vladaři k ní přišli a přinesli sebou stříbro.
Samson zde Delíle svěřil své niterné tajemství a ona to zneužila k jeho zničení. Milí přátelé, dnes byla řeč o první komponentě lásky, o intimitě či důvěrnosti, což souvisí s přátelským rozměrem vztahu. Rozvíjí se hlubší komunikací, sdílenými zájmy či touhami a především upřímností. A pokud, milí posluchači, chcete dovést toto téma i do něčeho konkrétního ve vašem vlastním životě, můžete pomyslet na nějaký svůj důležitý vztah a uvažujte, jakými způsoby byste v něm mohli prohlubovat a rozvíjet komunikaci. Jsou různé pomůcky, společné čtení nějaké vhodné knihy a diskuze nad ní, kartičky s otázkami takzvaně na tělo, či účast na manželských večerech a podobně. A druhá věc, postavme se před Boha a děkujme mu, že každého z nás lidí pozval do důvěrného vztahu se sebou samým, že mu můžeme důvěřovat, být před ním otevření a upřímní, že nemusíme žít ve strachu, ale v bezpečí a jistotě jeho bezpodmínečné lásky k nám.

Dříve pomáhalo, že kdo uteče, vyhraje. Případně kdo zabije nepřítele, má navrch. Současní nepřátelé jsou ale velmi často abstraktní a neuchopitelní. Bránit se pak tlaku a vyčerpání je náročnější o to víc, že určitá míra tlaku je motivační. Jak se v tom všem vyznat? O tom popřemýšlíme v pořadu Uši k duši zítra v 10.15 společně s psychologem Markem Macákem. V prvním zastavení série o vyhoření, která se zaměří na stres.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Stále je tu pestrá nabídka hudebních akcí a festivalů, i když léto už dávno skončilo a je tu podzim. Těmi nejbližšími jsou několikery Hody. Na jedný z nich zvou starci Eva Hodonská a Šimon Latina na tuto sobotu odpoledne na Hody do Moravského Písku. O 1:30 odpoledne proběhne sraz skrojovaných na náměstí. Potom o 14 hodin projde průvod obcí pro hodové právo za doprovodu dechové hudby Stříbrňanka. O 20 hodin bude na Sokolomě hodová zábava opět se Stříbrňankou a cymbálovou muzikou struna. Stříbrňanka nám hrnuje i v dnešní voničce. Přejeme dobrý poslech.

Město Uherský Brod pořádá od tomto víkendu tradiční růžencovou pouť. Je jednou z nejvýznamnějších církevních slavností v regionu. Město se promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z moravského Slovácka. Ve městě současně probíhá také velký jarmark, chybí pouťové atrakce, krojové speciality a bohatý kulturní program. Jehož součástí je rovněž vystoupení dechové hudby Nivničanka, a to tuto neděli.

Dechová hudba, frištátská javořina zve na třetí ročník přehlídky s názvem Zahraj nám muziko. Koná se tuto sobotu od 19 hodin v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. Vystoupí dechové hudby frištátská javořina, javorinka a folklorní soubor Malé zálesí. Celou akci moderuje Pavel Vacek.

0: skončila půlhodinka s lidovou hudbou a je tu 11. hodina a my otevíráme knihu Nebyl jsem hrdina od Benedikta Holoty, kterou nám přečte sám autor. Jedná se už o 6. část názvem Klíčava. Jenom připomenu, že reprízu tohoto pořadu si budete moci poslechnout opět po 10. hodině. A v tuto chvíli se s vámi loučí i Zdislava Horníková. Ve vysílání vás bude nadále provázet Josef Javůrek. Přeji příjemný poslech a tady už je zmiňované čtení na pokračování.
1: Po nějakém čase práce přímo ve výlomu kamene jsem byl přeřazený do údržby. Došlo jim totiž, že má strojní průmyslovku, a tak jsem opravoval mašinky, které dopravovaly kámen zlomu do mlýnů a betonárky. V partě byl Jaroš Matějka, těšitel, byl to vyučený automechanik, a Vítek Slavíček, ten byl zase vyučený klempířem, také těšitel. Utvořili jsme výbornou partu. Zamazaní jsme byli od vyjetého oleje každý den až po uši, ale bylo to nádherné. Když v kuchyni Vítek otiskl na talíř černý palec od šmíru a kuchařka mu ostře vytkla, odpověděl: ale paní kuchařko, dyť je to čistá špína. K jídlu jsme chodili docela rádi, protože práce byla nárazová a vyčerpávající. V práci jsem získal několik důležitých životních zkušeností. Tak například jsem něco opravoval, měl jsem práci rozdělanou a už tu byl mistr s křikem: dělej, stojí provaz, honem to namontuj. Když jsem se ale ohradil, že součástka není ještě dost opracovaná, slyšel jsem: to je dobrý, ať to jede. Pak jsem vlastně pustil nedodělanou práci z rukou. Netrvalo ovšem dlouho a dozvěděl jsem se, že přišla na mě hláška, že dělám nepořádnou práci. Podívejte se, jak fušařsky pracuje. Od té doby jsem nepustil nedodělanou práci z ruky, ať si nade mnou pan mistr vyskakoval, jak chtěl vysoko. Pane mistr, až to bude v pořádku, tak to bude, dřív ne. A měl jsem s ním pokoj. Jednou přišel do lomu nový mistr. Byl celý vyděšený. Celý vyděšený, když viděl, jak pracujeme. Prohlásil svému kolegovi: mně to tu připadá jako v klášteře. Tady se akorát zvoní, mlčí a maká. Zvonem se totiž dávalo znamení pro mašinkáře, když byly násypky kamene plné, aby přistavil vozy, nasypal a odvezl na betonárku. Práce v lomu byla ale opravdu náročná. Aby těžba kamene šla rychleji, dodali do lomu malý bagr. Bagroval slovenský jezuita bratr Halenár, mlčenlivý, spolehlivý a velmi šikovný. Byl slovenské národnosti. Dostal dovolenku a chtěl se jet podívat domů na Slovensko. Potřeboval ale, aby někdo za něho 14 dnů bagroval. Vybral si na to mě a požádal mě o zástup tímto echt halenářským způsobem. Přišel ke mně do dílny a řekl: můžete za mě 14 dní bagrovat s Bohem. A odešel. Tak jsem 14 dní bagroval. A ten halenár byl velký rybář. Ukázal mi, jak se nechá ryba ve vodě pohladit a neuplave. Samozřejmě nechtěl jsem tomu věřit, že by bylo něco

rybu nebyla velká. Po několika krocích, když ho minul, se bratr Halenár zastavil, otočil se za rybářem, ostrým pohledem zhodnotil kriticky úlovek, pohrdavě mávl rukou a prohlásil sám pro sebe: slabota, nachytám jak. Měl totiž rybářský vlasec natočený na ruce, na konci háček. To bylo všecko. Ani splávek, ani prut, o nějakém kolovrátku nemluvě. Patřil mezi ty nejpopulárnější bratry. Říkali jsme mu Pišta. Jmenoval se Štefan. Někdy si bral našich tu sebou trubku a ve volných chvilkách se ozývalo z kamenného mlýna troby. Na Klíčově se nejen pracovalo, také se modlilo a rozjímalo. Chodil jsem rozjímat do lesa. On je ale rozdíl mezi rozjímáním a rozjímáním. Jsou taková rozjímání, která jsou plná námahy a nic. Pak přijde jedno samo od sebe a člověk z něj vyjde celý, úplně sám sebou. Celý sám sebou. Na takové jedno rozjímání vzpomínám. Cítil jsem se tenkrát vnitřně tak rozbitý, jako hromádka střípků. Vracel jsem se z lomu po práci na ubikace. Stále zřetelněji se ve mně začal ozývat pokoj duše. A ten mě svedl z normální cesty na ubikaci, zatáhl mě do lesa a ještě kousek, až jsem došel k potůčku. Na břehu ležel vyvrácený strom. Ten pokoj srdce mne dovedl až k tomu vývratu. Tam jsem se svezl na kolena a přišlo rozjímání. Samo. Nevím, jak dlouho. Když jsem vstal, byl jsem celý sám sebou. Žádné mimořádnosti. Žádné vidění se neodhrálo, žádná extaze. Pouze jsem se zbavil všeho, co mi bránilo vnímat sebe sama jako nerozdělený celek. Vstal jsem a byl jsem to já. Probuzený k pravému své bytí před Bohem. Procitnutý před Bohem. Velmi populárním bratrem byl také Jáno Domonkoš, bratr těšitel ze Slovenska. Střední kulaté postavy, věčně úsměvný, dobrotisko od kosti, ale stejný nemluva jako ten jezuita Pišta. Byl pověstný tím, že nosil malý batoh a v něm ruční mašinku a nůžky na střihání. Naučil se stříhat a od té doby se stalo holičské náčiní nedílnou součástí jeho osobnosti. Bral sebou mašinky i do Národního divadla, když se tam někdy jel podívat. Každého ostříhal na požádání kdykoliv a kdekoliv. Když měl někdo svátek, stříhal zdarma. Jinak kdo co dal. Když u jednou zastříhání platil mistr novou 10 korunou, tenkrát byla měna, a Jánu mu nedal nic naspět, připomenul se mu: Jáno, 10 korun za vaše ostříhání, to je hodně peněz, musíte mistrovi něco vrátit. Jáno s úsměvem odpověděl: nepozerám, kolko dají, tolko dají, a šel spokojeně dál. Jednou mě potkal v lese, když jsem šel ze směny a ostříhal mě na počkání,

Když jsem se zmínil, bratře, potřeboval bych už ostříhat. Odpověděl, ložme. Posadil mě na pařez, dal mi bílou plachtu kolem krku a stříhal. Protože jsem šel z práce a neměl jsem sebou peníze, říkám mu, ale já nemám sebou žádné peníze. Počkám, řekl Jáno lakonicky a bylo to vyřízené. Jeden čas byl Jáno na stejné světici jako já. Navečeřil se a hned šup do postele. Jáno, povídám, to se nebudete ani před spaním modlit. Vystrčil hlavu z poddeky, usmál se a řekl, můžem. Vylezl z postele, klekl si, pomodlil se počínář a šup a už byl zase v posteli. Jeden večer nás Jáno ale vyděsil. Musím nejdříve předeslat, že byla u našeho baráku malá králíkárna, ve které měl Jáno své zajace. Staral se o ně opravdu vzorně. Dokonce, když jel jednou domů na Slovensko na dovolenku a nikdo mu je nechtěl krmit, bral si je sebou v kufru. To není žert. Jeden večer nás ale velmi překvapil. Bylo už šero a svítili jsme, když Jáno vstoupil do světnice, rozrušením celý rudý ve tváři a s mocným nábojem emoce ze sebe vyhrkl, zabil som. Ve všech v nás všech hrklo. Strnuli jsme. Jáno chodil rozrušeně po světnici sem a tam. A když jsem se vzpamatoval, říkám, koho? A Jáno bych řekl, zajace. Všichni jsme vybuchli smíchem. A co vám Jáno udělal? Neslušně se zachoval. Když jsem ho šel nakrmit, zdvihl nožičku a postrikl mě zrovna do tváře. Jindy bylo to na nádraží ve Zbečně. Jsme čekali společně s Jánem na vlak do Rakovínka. Jáno projevil vzácně svoji sdílnost takto. Viděl jsem. A co jste viděl, Jáno, povídám. Hada. Byl taky tlustý a taky dlhý. A přitom ukázal tloušťku asi 20 cm a délku, co by se roztáhly paže. Jáno, takový hadi přece u nás nejsou, prosím vás. Kdepak jste takového hada viděl? On povídá. Vosně, zdálo se mi. Když už jsem o vyprávění o Jánovi, kterému se mezi bratři přezdívalo barokový anděl, tak ještě jednu perličku. Na podzim se začala nadržovat voda v přehradě. Pokud bylo dno suché, chodili jsme do lomu po dně přehrady. Vyšlapali jsme tam pěšinku. Jáno jezdil na kole po pěšince stále, i když byla trochu zalitá vodou. Pokud bylo vody jen malonko, snadno to Jáno přejel. Jednu ale vody za sněmu hodně přibylo a pěšinka u hráze se stala neviditelnou. Bylo už hodně chladno. Jáno se vracel z práce jako obvykle na kole po pěšince. Ztratil však orientaci, sjel z pěšinky, chvilku jel po zaplaveném dnu ze strany na stranu, až vjel do nějakého výmu a spadl do vody. Pořádně se vykoupal. Druhého dne jsem se ho zeptal, Jáno, tak jsem slyšel, že jste se včera vykoupal. To vám byla zima, co? Jáno se usmál a lakonicky odvětil. Teplo nebylo. A ještě něco. Vracel jsem se jednou z návštěvy u rodičů na Klíčovu velmi pozdě. Vlak přijel do Zbečna kolem půlnoci. Vystoupil jsem a vykročil do hlubokého nočního ticha. Ve vsi ani pes nezaštěkal. Jen občas v dálce v lese zahoukala sova. Byl jsem tím tichem velice oslovený. Cítil jsem pod nohama
ten kouzelný pohyb naší planety ve vesmíru. Přišel jsem po mostě na náves a zamířil směrem k přehradě. Musel jsem jít kolem kostela. Jak jsem ho míjel, zaujali mne v bledém pouličním osvětlení temné stíny stromů, tůjí a keřů v parku, který byl upravený kolem kostela místo zrušeného hřbitova. Půlnoční čas stíny tajemně oživoval. Byla přece půlnoc, hodina duchů. Dráždilo to moji fantazii a ta začala tušit, že by se mohlo třeba něco opravdu začít dít. A dělo se. Ze tmy mezi stromy se vynořil stín a pomalu se pohyboval. Od jedné tůně k tůje ke druhé. Zamrazilo mě v zádech tak mocně, že jsem se zastavil. Stín se pomalu sunul v ploše parku a zmizel ve tmě. Ustrnul jsem. Chvilku bylo napjaté ticho. Pak se ten stín znovu vynořil, pohyboval se kousek dál a opět zmizel ve tmě. Přišel jsem pomalu k brance hradby do parku, abych se přesvědčil, oč vlastně jde. Po několika okamžicích stín se vynořil a začal se blížit přímo ke mně. Moje napětí se zvýšilo. Tu jsem ale zpozoroval obrysy lidské podstavy. Řekl jsem si, kdo teď v noci má kolem kostela co dělat. Udělal jsem několik bázlivých kroků dopředu vstříc té tajemné bytosti a žasnul. Narazil jsem na milého bratra Jáno Domonkoše. Držel v ruce lůženec a já mu říkám, Jáno, co tu o půlnoci člověče děláte? A dostal jsem lakonickou odpověď. Nadrábám. Modlil se přes čas do zásoby. Nahrazoval jaksi zanedbanou modlitbu. Všechno ale nebylo na přehradě úsměvné. Staly se i těžké úrazy, i úrazy smrtelné. Přehradu zaplatilo životem několik civilistů a dva bratři. Jeden bratr verbista ze Slovenska odstřihával elektrické vedení ze sloupu, ten se zlomil a on spadl na záda do kamení. Rozdrcená hlava, několikanásobná fraktura páteře, těžká vnitřní zranění. Byli jsme smutní. Bratr po převozu do nemocnice zemřel. Bratru Hovorskovi, který byl školským bratrem a profesorem, spadla na nohu traverza a rozdrtila mu kosti. Jiný jeden z těšitelů spadl z docela malé výšky tak nešikovně, že si urazil ledvinu. Nemocnici v Rakovníku to považovali za beznadějné. Již však neumíral ani po týdnu, přistoupili k operaci a přežil. Podařilo se. Jiného slovenského bratra Františkána, kterému se říkalo otecko, kouslo nebezpečné klíště a celé týdny zápasil o život. Nejdrastičtější byla smrt bratra Půlkrátka Redemptoristy. Zmiňuje se o ní i lidová demokracie z 1. dubna 1994 pod titulkem Pot a krev na klíčově. Stalo se to takto. Cement z pytlů, které vysypávali bratr Huncut a Myško Dosila, se vypouštěl spodním otvorem do míchaček. Stalo se, že se cement
zásobníku namostil a vytvořil stěnu. Bezpečnostním předpisem bylo zakázáno vstoupit do sila a stěnu strhnout. Ale kdo si tam při noční směně bratra Půlkrápka poslal? Byl to bratr prostý a myslím, že neměl moc technického smyslu a představivosti, co všechno by se mohlo stát. Snažil se stěnu srazit, jenže ta se strhla sama a bratra zasypa. Vracel jsem se z ošetřovny, když jsem potkal Jurku Zuskoviště, Zuskače, východního redemptoristu. Všechno mi vyprávěl. Mrzvý bratr už ležel v jedné světnici. Byl na něho děsivý pohled. Pomohu ti ho připravit do rakve, stačil jsem poznamenat. Mlčeli jsme a bratra jsme očišťovali. Teprve přitom jsem si uvědomil, že jsem se s ním potkal, když jsem se vracel z odpolední směny. Bratr Půlkrábek šel na svoji poslední noční. Bylo už trochu šero, když jsme se míjeli. Šel hluboce zamyšlený. Pozdravil jsem ho a on mi odpověděl z takové hloubky nitra, že mě až zamrazil. Cestou domů jsem si říkal, jak jsou někteří bratři laici hluboké duše. A on byl zatím pohroužený do tušení. Vyšlo najevo, že se připravoval na životní zpověď a den předtím ji vykonal. Když byla přehrada dokončena a hodnotila se práce, podávala se nejrůznější čísla, kolik kubíků betonu, kolik vody přehrada zadrží a nevím co všechno. Ale kolik to stálo životů, o tom se mluvit nesmělo. Staly se tam rovněž havárie, které měly jádro mravní. Z betonárky se vozily do betonáře korby betonu. Jedno děvče mělo mít noční směnu, právě když ve zběčně byla nějaká taneční zábava. Poprosila Oldu Kobinu, redemptoristu, jestli by tu noční směnu za ní nevzal. A proč ne? Řekl Holda. Jenže když na směně jel s mašinkou zastoupení za to děvče, mistr, který měl na starosti noční směnu a dozvěděl se, že Olda jezdí za to děvče, udělal ošklivý, sprostý, kusky vtip, který na Oldu vykřikl, když jel kolem. Olda mašinku klidně zarazil, slezl dolů, stoupil si před mistra a než se mistr vzpamatoval, viděl mu políček do tváře až to blasklo. Zůstal před ním klidně stát a říkal mistře, škoda, že jsem vám nedal větší. Vy byste si to přece zasloužil. Klidně sedl na mašinku a odjel. Od té doby byli spolu dobří přátelé. Zkušenost ukazuje, že některé situace je možno řešit jenom radikálně. V létě posílali naši, abych tak řekl, vychovatelé, převychovatelé z pozadí do lomu svazačky, aby nás pozvali na jakési kulturní podniky. Bylo to v létě, přišli v plavkách, bikinách. V té partě tenkrát pracoval i bratr Dománek, jezuita. A když ho přišli pozvat, ten jim ale odpověděl tak trefně, že už potom nikdy nepřišli. Když se to vyprovovalo později některým našim bratrům, tak jeden starý kněz, byl to jezuita, prohodil. Jsou to trpitelky. Trpí nedostatkem textilu.

0: Na Proglasu skončil pořad Čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Bylo 11 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Budu vás provázet dnešním odpolednem. Prožíváme čtvrtek 1. říjen, Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů. Podle katolického kalendáře se připomíná francouzská karmelitka zesnulá v tento den roku 1897, svatá Terezie z Lisieux. Učitelka církve. Je patronkou světových misií a druhou patronkou Francie. Smetanova opera Hubička před 145 lety zahájila provoz Švandova divadla v Praze. Před 85 lety vznikl nacistický tábor pro válečné zajatce v polském Majdanku, změněný později na tábor vyhlazovací. V sídle pražského gestapa byl za odboj odsouzen na smrt předseda vlády generál Alois Eliáš. V ruzínských kasárnách nacisté popravili divizního generála Václava Šáru, velitele obrany národa. Před 80 lety byl vynesen rozsudek v norimberském procesu s hlavními válečnými zločinci. 80 by oslavil evangelický farář se zkušeností komunistické perzekuce Miloslav Vašina, signatář Charty 77 a vězeňský duchovní, zemřel roku 2017. 95 slaví básník, dramatik a skladatel, režisér, herec, zpěvák a principál Jiří Suchý. Zakladatelská osobnost divadel Semafor a Na zábradlí. Stejně tak literární kritik a historik Vladimír Karfík. Svátek má Igor, ruské jméno severského původu znamená hlídající, pozorný. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20. Vád bude slabý, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a místy i na severu Čech mírný jihovýchodní vítr, do rychlosti až 7 metrů za sekundu, ve Frýdlantském výběžku, zpočátku i s nárazy 20 metrů za sekundu a večer bude vítr částečně slábnout. To je pro tuto chvíli vše a teď už skupina Fleret v hoře pěkná jedlica.

Janka Zbojníka, tam budú viešať. Janka Zbojníka, zatancuj.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Službu nemocničních kaplanů přibližuje nová fotografická výstava v nemocnici milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži. Má název Být na blízku 2. Snímky vznikly v 7 nemocnicích a ukazují různé podoby kaplanské práce, popsala nám koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi Marta Hošťálková.
1: Naším cílem je navázat na předchozí výstavu Být na blízku 1, která byla nafocena před 13 lety, tehdy Filipem Fojtíkem. Letos jsme zapojili do fotografování členy spolku Člověk a víra a velice se nám osvědčila tato spolupráce. Pořadateli této výstavy jsou Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc a také jsme blízko vám Institut klinické pastorační péče. Naším cílem je přiblížit nemocniční kaplany, kteří jsou v nemocnici a jsou takovými mnohdy mosty mezi pacientem, zdravotníkem a také i samotnou rodinou. Nemocniční kaplan je to člověk pro člověka. Je to ten, který vnímá to, co ten daný nemocný jako prožívá. Je partnerem ve rozhovoru a nemocný může vyslovit v důvěře to, co má na srdci.
0: Výstava v kroměřížské nemocnici na Malém Valu potrvá do konce října.

0: Bílá hora, víra a paměť, to je název dnešní debaty v pražském centru Dominikánská 8.
1: Jak náboženství utvářelo společnost v době okolo začátku 30leté války? Souvisí to se současnou náboženskou identitou lidí u nás? Je bělohorské trauma stále živé? O tom, že hranice mezi katolíky a protestanty, Čechy a Němci, věrností a zradou nebo politikou a vírou byly a jsou mnohem složitější, než připouštějí jednoduché národní a ideologické příběhy, budou debatovat Ivana Čornejová, historička, která se specializuje na církevní dějiny raného novověku a dějiny školství a vzdělanosti. Dále také Jiří Mikulec, profesor historie, který se odborně zabývá hlavně českými dějinami raného novověku a zejména pak dobou pobělohorskou, dějinami náboženství a církví, barokní zbožností, rekatolizací, kulturním vývojem barokní společnosti a politickými dějinami habsburské monarchie. A v neposlední řadě také Filip Sedlák, teolog a duchovní, který se věnuje především teologické reflexi svobody a konfliktu vnější a vnitřní autority s přesahem do nábožensky motivovaného násilí. Večer moderuje Kateřina Bobková-Valentová.
0: Informuje o programu dnešního večera v Dominikánské 8 Luisa Maria Marešová. Uskuteční se v barokním refektáři kláštera svatého Jilí v centru Prahy od 19 hodin a 30 minut. Sestřihy debat centra vysíláme na tomto rádiu v pondělních večerech ve 20 hodin a 15 minut.

0: Setkání s biskupem Pavlem Konzbulem pro letošní prvokomunikanty pořádá dnes katechetické centrum brněnské diecéze. Má biblické motto Dám vám nové srdce. Kolem 700 dětí se sjede do Brna na Petrov.
1: Páni jsou všechny děti brněnské diecéze, z jejich katechety. Každoročně vás čeká setkání s biskupem Pavlem a různá stanoviště v okolí katedrály. Můžete se také podívat na věž. A letos prozradíme, že v rámci roku svatého Františka budou stanoviště zaměřená i na svatého Františka. Na začátku se sejdeme a zahájíme společnou mši svatou. Poté jde program na stanovištích. Určitě nestihnete projít všechny stanoviště, ale můžete si vybrat. Dostanete vždycky mapu do skupinky. Končíme kolem 14:30 společnou adorací na závěr a závěrečným požehnáním.
0: Zhrnula za diecézní katechetické centrum v Brně Lucie Šenkyříková.

0: Chcem spoznať tvoju tvár.
1: Krátce před polednem nabízíme k poslechu myšlenku na den. Autorem je Daniel Ženatý, nese téma, je to skvělé, musíš to vidět.

Je to zvláštní pocit, když by něco mělo být skvělé a vynikající a ono pořád není. Už je to téměř skutečně skvělé a vynikající, ale nějak to pořád není ono. Stává se to, milí posluchači, často tehdy, když nám někdo něco doporučí. Vášnivě, s velkým nasazením, vidět film, číst knihu a my na to doporučení dáme. A pak už to nastane, už to vidíme, už to čteme, líbí se nám to a s napětím čekáme na okamžik, až to bude ono. Ano, zatím je to dobré, ale úplně skvělé to ještě není, snad teď nebo za chvíli. Čas plyne a moment úlevného zjištění, jak to bylo nádherné, se ne a ne dostavit. Skončí to a my jsme malinko zklamaní. Byla chyba v nás? Čekali jsme od toho příliš? Nebo jsme málo vnímaví a tak nám uniklo to okouzlující, co druhé tak nadchlo? Myslím, milí posluchači, že už jsme to zažili všichni, když nám někdo doporučil skvělý film, výbornou knížku, dokonalé místo na dovolenou, výtečnou restauraci, faráře a jeho skvělá kázání. Necháme se inspirovat, podstoupíme doporučovaný zážitek a ono nic. Dobré to bylo, ale zas tak skvělé? No, nevím. A tak si na to dávám pozor. A když chci třeba vnoučatům nebo přátelům doporučit něco, co musí vidět, číst, navštívit, jsem opatrný. Chválím to jen tak přiměřeně. Dopřávám jim, aby si tu jedinečnost odhalili sami. Aby je to osobně trklo, jak je to skvělé. Aby měli pocit, že to právě objevili a že se o to musí nezbytně podělit s druhými. No, ale nemohu říct, že bych s tím poněkud zdrženlivým komentářem měl velký úspěch. Má doporučení zůstávají často ležet ladem. Možná neumím odměřit, co už je příliš chladné a zájem to nevzbudí, a co už je příliš vášnivé a zájem to udusí. No, a tak si s tím asi nebudu lámat hlavu a nechám tomu volný průběh. A skvělé zážitky budu líčit a doporučovat s emocí a nasazením. No co už, vřelé emoce jsou určitě lepší než chladné nebo žádné. A tak vám, milí posluchači, vřele doporučuji naplno prožít tento krásný den. Váš Daniel Ženatý.

0: Dobré poledne vám všem, přijměte přátelé pozvání k polední modlitbě. Chceme v ní pamatovat zvláště na vás z Horních Počapel, Liběchova a Želízů. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zasluzeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme ještě modlitbu ke svatému Františkovi. Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiána našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Svatý Františku z Asízy,
2: oroduj za nás.
0: Svatá Terezie od dítěte Ježíše,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
2: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Krátce popolední nastává čas na hudební siestu, ve které vyslechneme tři skladby. První nese název Symfonie pro dvě flétny, dva hoboje, dvě horny, smyčce a basso continuo e moll. Autorem je Carl Philipp Emanuel Bach. Hraje soubor Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach. Diriguje Hartmut Henchen. Druhou skladbou je koncert C-dur pro varhany. Autorem je Josef Haydn, hraje slovenský komorní orchestr. Na varhany Ferdinand Klinda, diriguje Bohdan Varchal. A na závěr kasace in G, autorem Leopold Mozart. Hraje soubor Münchner Kammerorchester, diriguje Hans Stadlmayr. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu dozněla hudební siesta, ve které jsme vyslechli tři skladby. Byla to nejprve symfonie pro dvě flétny, dva hoboje, dvě horny, smyčce a basso continuo e-moll. Autorem Carl Philipp Emanuel Bach. Hrál soubor kammerorchestr Carl Philipp Emanuel Bach. Dirigoval Hartmut Henchen. Druhou skladbou byl koncert C-dur pro varhany. Autorem Josef Haydn. Hrál slovenský komorní orchestr a solo na varhany měl Ferdinand Klinda, dirigoval Bohdan Varchal. Na závěr to byla kasace in G, autorem Leopold Mozart. Hrál soubor Münchner Kammerorchester, dirigoval Hans Stadlmayr.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Za několik okamžiků ve 13 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Ještě než se tak stane, pozvu vás na odpolední pořady Radia Proglas. Ve 4 hodiny odpoledne nám Milan Tesař prozradí pořadí dnešního kola hitparády. Poté pořad za 5:05 v 17 hodin a 10 minut. Slovo odolnost mi připomíná novozákonní výzvu ke změně a následování Pána. Schopnost se změnit je podle mě silnější než pevnost, říká Martin Nietzsche, vedoucí projektu Odolná společnost pro 21. století. Jakou společností se chceme stát a jakou roli v tom může hrát víra, probere s Petrem Vizinou v pořadu za 5:05 v 17:10.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Autonehoda poslance Turka mohla být podle policie nejvýš přestupkem. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordními pokutami. Firmy mají zaplatit skoro 2 miliardy korun. A do elektronické aukce zámku Štiřín u Prahy se nikdo nepřihlásil. Stát vyhlásí další kolo. Zprávy a Martin Matějka. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. 4 firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prysmian. To je nejvyšší sankce, jako kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat a podle Nejes chleba se společnosti více než 10 let domluvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
3: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
2: Úřad při stanovení pokud zohlednil hlavně to, jak dlouho kartel fungoval a jak velkých prodejů se týkal.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Stát ani na 10. pokus neprodal zámek Štiřín u Prahy. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nikdo nepřihlásil. O nemovitost v minulosti neprojevili zájem ani státní instituce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku snaží prodat to od roku 2024, říká mluvčí úřadu Michaela Tesařova.
4: Do dnešního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej areálu zámku Štiřín nebyla složena žádná kauce a z toho důvodu byla aukce automaticky zrušena. Náš úřad proto co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení, přičemž veškeré informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ostravští gymnazisté předčítají texty dramatika, disidenta a bývalého českého prezidenta Václava Havla v cestujícím v tramvaji. Speciální linka je součástí připomínek jeho nedožitých 90. narozenin. Studenti zamíří i k věznici, kde Havel jako odsouzený strávil roka půl.
5: Bylo tolik důvodů k naději, že všechno dobře dopadne.
6: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigerida čtou ukázky z Havlových textů. Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
7: Milý synu, jádem národa jsou střední vrsty.
6: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat.
8: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce, jakou jsem doma, jsem se s ní trápil, že by mohla být.
6: A tramvají to nekončí. Studenti gymnázia Olgy Havlové půjdou ve 4 odpoledne k heřmanické věznici s igelitkou Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na Osovou Bytýšku na 160. kilometru řeší vážná nehoda osobního auta s kamionem a projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 157. kilometru vás zdrží okolo 15 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 začíná kolona už před sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. a celý úsek vám zabere až půl hodiny. A další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné až skoro jasné. Oblačnost bude částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na horách měří kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

na jich od řeky. Vody jsou zelené, tak jako na jaře nebe. Tam na jich od řeky, tam vidím tebe, tam v pestrém člunu, tam se mi stáš, když zašelestuji.

0: Propojení umění s vědou a technologiemi oživí ode dneška do soboty Centrum Brna. Festival Prototyp kombinuje různé formy umění, například výstav, performancí, instalací či vzdělávacích programů. Tematicky staví na inovacích a technologiích v regionu Jižní Moravy, kde se prolíná univerzitní i kreativní komunita. Více nám k festivalu řekne jeho ředitel Jan Machát. Vítejte na vlnách Proglasu.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Co Prototyp nabídne návštěvníkům a divákům?
1: My letos festivalem Prototyp zaplníme centrum města světelnými instalacemi, digitálním uměním a vlastně zážitky, kdy lidé uvidí město v jiném světle, jak ho neznají. A z těch věcí, co bych určitě vypíchl pro posluchače, tak jsou to velkoformátové videomappingy na budovách, umělecké instalace v různých zajímavých prostorách nebo nějaké nafukovací objekty a podobně. A co se týče těch lokací, tak bych vyzdvihl kostel svatého Jakuba, kde máme takovou audiovizuální vlastně show vlastně přímo v té zrekonstruované lodi toho úžasného chrámu brněnského. A my už jsme to 14 dní zpátky vlastně testovali, lidé to mohli vidět a máme na to krásné ohlasy, takže to je jedna z věcí, kam bych určitě pozval.
0: Letos se poprvé rozšířil i mimo vodojemy na Žlutém kopci. Jak se to stalo?
1: My jsme vlastně festival měli 3 roky ve vodojemech, což jsou taky úžasné a takové brněnské podzemní chrámy. A my jsme je 3x vyprodali a chtěli jsme ten festival rozšířit jako dál mezi lidi, kteří by normálně na Prototyp nešli a do toho veřejného prostoru. Takže to byl ten důvod dostat to do široké veřejnosti.
0: Co je záměrem festivalu a na co cílí letošní ročník?
1: Záměr festivalu je už od toho prvního ročníku, letos máme 12., tak spojovat 3 sourodé, dá se říct, světy umění, vědy a technologií. A nejenom ty lidi zabavit, ale i je nějakým způsobem edukovat nebo podporovat je v tom, aby byli kreativní, aby něco sami tvořili a zkoušeli.
0: Jakou účast umělců a dalších vystupujících očekáváte?
1: My máme vlastně zhruba 20 vlastně těch děl a lokací a zhruba vlastně třetina je ze zahraničí, zbytek je tady domácí a místní jako umělci. Ale co si myslím, že pro nás zásadní, tak je to, že zapojím studenty univerzit, Masarykovy univerzity, VUT v Brně a JAMU. A na tom ročníku se podílí zhruba 150 studentů.
0: Představil ředitel Jan Machát festival Prototyp. Ten během prvních 3 říjnových dní rozproudí Centrum Brna svým multidisciplinárním vědecko-uměleckým programem. Děkujeme za seznámení s festivalem a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let. Z původních 3 fakult a zhruba 2000 studentů se rozrostla na 8 fakult, na kterých v současnosti studuje kolem 10 000 lidí. Univerzita se proměnila nejen rozsahem studijní nabídky, ale také výzkumnou činností a úlohou v regionu, míní rektor Jaroslav Koucký. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem podle něj původně neměla velkou podporu.
1: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě ta tradice jako nebyla tak silná jako v těch velkých městech, jako Praha, Brno. Jo, takže ta myšlenka, že proč by vysoká škola měla být ve městě, jako je Ústí nad Labem, tak ne všichni tomu byli nakloněni. Tak jo, že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Tohle pramenili, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
0: Ústecká univerzita začínala s fakultami pedagogickou, životního prostředí a sociálně-ekonomickou. Postupně přibyly fakulty umění a designu, výrobních technologií a managementu, která se později proměnila ve fakultu strojního inženýrství. A také fakulty přírodovědecká, filozofická a zdravotnických studií. Hlavní oslavu svých 35 pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně dnes, 1. října v kampusu. Jubileum připomíná i výstava na Lidickém náměstí.

Před malou chvílí bylo 1:30. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme čtvrtek 1. říjen, Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů. Podle katolického kalendáře se připomíná francouzská karmelitka zesnulá v tento den roku 1897, svatá Terezie z Lisieux. Učitelka církve je patronkou světových misí a druhou patronkou Francie. Smetanova opera Hubička před 145 lety zahájila provoz Švandova divadla v Praze. V tento den roku 1999 Jan Pavel II. Vyhlásil svaté Editu Steinovou, Kateřinu Sienskou a Brigitu Švédskou za spolupatronky Evropy. 45 dnes slaví dramaturg televize Noe a vedoucí jejího pražského studia, filmový kritik Lukáš Jirsa, zakladatel projektu Film a spiritualita, porotce filmových festivalů. 67. narozeniny slaví farář v Sebranicích u Litomyšle, salesián pater Ladislav Kozubík a někdejší disident, duchovní Českobratrské církve evangelické a výtvarník Zdeněk Šorm. 95. slaví básník, dramatik a skladatel, režisér, herec, zpěvák a principál Jiří Suchý, zakladatelská osobnost divadel Semafor a Na zábradlí, stejně tak literární kritik a historik Vladimír Karfík. Svátek má Igor, ruské jméno severského původu, znamená hlídající, pozorný. No a my si dnes dnešního oslavence připomeneme známou písničkou.

0: si ležet za směny. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Dnes je čtvrtek 1. říjen léta páně 2026, Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů. V katolické církvi se připomíná svatá Terezie z Lisie. Ve francouzském Lisie, kde žila s rodinou od časné matčiny smrti, byla po několikerém odmítnutí v 15. přijata na Karmel a dostala jméno Terezie od dítěte Ježíše a svaté tváře. Svá vnitřní utrpení a později i tělesná, především onemocnění tuberkulózou, chtěla obětovat za hříchy světa. Odešla v tento den roku 1897 v pouhých 24 letech. Papež Pius XI. Prohlásil Terezii z Lisie za patronku světových misií. Od roku 1944 je druhou patronkou Francie a od konce 90. let i učitelkou církve. Říkala: nic není malé, co se koná z lásky a pro lásku.

Na základě mnichovského diktátu začalo 1. října 1938 vyklízení československého pohraničí. Obsadila je německá vojska. Právě před 85 lety, v tento den roku 1941, byl zřízen nacistický tábor pro válečné zajatce v polském Majdanku. Změněný později na tábor vyhlazovací. V sídle pražského gestapa byl za odboj odsouzen na smrt předseda vlády generál Alois Eliáš. V červnu 1942 ho nacisté popravili jako jediného premiéra okupovaného státu. Po tvrdých výsleších a mučení byl v ruzínských kasárnách před 85 lety popraven divizní generál Václav Šára. Ten velel obrněnému vlaku Orlík v ruských legiích, byl vojenským přidělencem v Sovětském svazu a od roku 1940 velitelem protinacistické odbojové skupiny Obrana národa. A před 80 lety byl vynesen rozsudek v norimberském procesu s hlavními válečnými zločinci.

45. dnes slaví dramaturg televize Noé a vedoucí jejího pražského studia, filmový kritik Lukáš Jirsa. Zakladatel projektu Film a spiritualita, porotce filmových festivalů. 67. narozeniny slaví salesián pater Ladislav Kozubík, farář v Sebranicích u Litomyšle. Stejně tak duchovní Česko-bratrské církve evangelické a výtvarník se zkušeností komunistického pronásledování Zdeněk Šorm, disident, někdejší šéfredaktor časopisu Cesty víry, autor knihy Nakresli mi Bibli a ilustrátor zpěvníku Svítá. 95 let se dožívá literární kritik a historik Vladimír Karfík. 103 let má český misionář v Kolumbii, salesián pater Václav Koupil, pochází z náměšti na Hané. Podle řádových spolubratří proslul po celé Jižní Americe jako solidní formátor, kazatel exercicí, církevní právník a pastýř. Má heslo Bůh vždy na prvním místě. Svátek má Igor, ruské jméno severského původu znamená hlídající, pozorný.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 14 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. V hudebním kompasu si představíme amerického jazzového saxofonistu Scotta Hamiltona a jeho album In the Still of the Night. Začneme skladbou Django.

Album In the Still of the Night amerického saxofonisty Scotta Hamiltona vyšlo u německého vydavatelství GLM. Z Německa také pocházejí doprovodní hudebníci, vibrafonista Tizian Jost, pianista Bernard Pichl, kontrabasista Rudy Engel a bubeník Michael Coyle. Repertoár alba stojí především na jazzových standardech a skladbách autorů spojených s klasickou jazzovou tradicí. My jsme jako první ukázku poslouchali skladbu Django, kterou v roce 1954 zkomponoval americký pianista John Lewis jako poctu belgickému kytaristovi Django Reinhardtovi. Lewis působil ve slavné skupině Modern Jazz Quartet a právě na její estetiku Scott Hamilton na svém albu částečně navazuje. Pokračovat budeme skladbou The Prophet Speaks od Milta Jacksona, dalšího člena Modern Jazz Quartetu. Na závěr to bude skladba Soul Eyes od amerického pianisty Mala Waldrona.

Poslouchali jsme amerického saxofonistu Scotta Hamiltona, mimo jiné s doprovodem německého vibrafonisty Tiziana Josta. Album In the Still of the Night se budeme znovu věnovat v neděli odpoledne v pořadu Synkopy na kanapy. V hudebním kompasu vás zítra ráno budeme zvát na vybrané koncerty festivalu Jazz Fest Brno. A zítra odpoledne si představíme belgickou skupinu Echoes of Zoo. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: Divadelník, herec, hudebník a výtvarník Jiří Suchý nebude slavit své dnešní 95. narozeniny v divadle. Vysvětlil, že je notorický neslavič. V Semaforu se objeví v úterý 6. října v pořadu Extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi. Podle svých slov doufá, že mu to bude prominuto. K jeho jubileu vychází album Haleluja. Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Kniha Suchý a Šlitr, Semafor 1959 až 69 nebo výpravná publikace Kabaret v duši. Umělcovi půlkulatiny připomene i Česká televize sérii pořadů ze svého archivu. Třeba už dnes večer na ČT Art uvede muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Na Proglasu věnujeme Jiřímu Suchému pořad z cyklu Čaj do páté. První část už najdete v audioarchivu na webu rádia. Druhou můžete naladit v pondělí v 16 hodin. Jiří Suchý má cenu Thálie za celoživotní mistrovství i řád svatých Cyrila a Metoděje od České biskupské konference. V knize Klaun si povídá s Bohem se přihlašuje ke křesťanství. Takto před časem odpověděl na otázku, zda se v životě řídí nějakým krédem.
1: Já jedno krédo jsem si kdysi vymyslel v těch nejtěžších dobách za minulého režimu, poněvadž já jsem v podstatě takový věčný optimista, tak jsem si vymyslel pro sebe krédo a sice, že když je všechno v hajzlu, tak vím, že nic není ztraceno. Vím, kde to je.
2: Po babičce klokočí a pod mě strach.

Nebo snad z protěží bílý šat za jediný, jediný, jediný, jediný úsměv.

a do očí padl ti prach. Proto vím, že je nutné vést řeči smutné.

Bylo 14 hodin a 30 minut před malou chvílí a my prožíváme čtvrtek 1. říjen, Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů. Podle katolického kalendáře se připomíná francouzská karmelitka zesnulá v tento den roku 1897, svatá Terezie z Lisieux. Učitelka církve. Je patronkou světových misií a druhou patronkou Francie. Smetanova opera Hubička před stem a 45 lety zahájila provoz Švandova divadla v Praze. Před 85 lety vznikl nacistický tábor pro válečné zajatce v polském Majdanku, změněný později na tábor vyhlazovací. V sídle pražského gestapa byl za odboj odsouzen na smrt předseda vlády generál Alois Eliáš. V ruzínských kasárnách nacisté popravili divizního generála Václava Šáru, velitele obrany národa. Před 80 lety byl vynesen rozsudek v norimberském procesu s hlavními válečnými zločinci. Osmdesátiny by oslavil evangelický farář se zkušeností komunistické perzekuce Miloslav Vašina, signatář Charty 77 a vězeňský duchovní. Zemřel roku 2017. Svátek má Igor, ruské jméno severského původu znamená hlídající, pozorný.

0: Arcidiecézní Charita Olomouc otevřela veřejnosti svou databázi děl zapojených do projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Dárci v něm mohou vybrat konkrétního příjemce a připravit mu dárek na míru. Plánuje zapojit 500 dětí, dosud nejvyšší počet. Koordinátorka projektu Kristina Goša je nyní s námi ve spojení. Vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
0: Jak databáze vypadá a jak si dárci mezi dětmi vybírají?
1: Tak vlastně databáze je na webových stránkách darek.charitaproukrajinu.cz, kde dárci najdou seznam dětí, seznam charit, na které mohou dárek doručit a taky pravidla týkající se každého dárku, která musí splňovat. V seznamu dětí vlastně vždycky vidí jméno dítěte, místo, z kterého pochází, informace o něm, jako je věk, velikost bod nebo jeho výška a potom taky seznam přání, co by si dítě přálo.
0: Letošní ročník je zřejmě největší. Čím si myslíte, že Čechy oslovuje?
1: Myslím si, že je to vlastně v té jednoduchosti té myšlenky, že jde o to dát dětem radost v průběhu vánočních svátků. Je to vlastně to, na co se každé dítě v průběhu roku těší a tím, že děti na Ukrajině teďka neprožívají úplně lehkou dobu, tak vlastně tady tahle chvilka, která jim dodá tu radost, ten dáreček, tak pro ně může mít o dost větší význam.
0: Kdy se odehraje předávání dárku a jakou bude mít podobu?
1: Tak vlastně ten harmonogram celkově toho projektu, dneska jsme spustili databázi, kdy se mohou čeští dárci vybrat dítě, které chcou obdarovat do 13. listopadu. Následně dojde ke svozu dárků k nám na arcidiecézní charitu do Olomouce, dojde k jejich zvážení, domlouvání dopravy a následně odeslání na Ukrajinu, kde už si je převezmou jednotlivé charity a potom v první polovině ledna pojede náš tým z arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajinu a po jednotlivých vlastně místech a oblastech pojedeme rozdávat dětem tyhle dárky.
0: Tvrdíte, že dárek nemusí nutně být fyzický a že důležitý je také osobní rozměr balíčku. Jakým způsobem se to projevuje?
1: Jednoznačně vlastně, samozřejmě dítě se těší, co v dárku najde, ale už jenom ta samotná myšlenka na to, že na něho někdo myslel a že si dal tu práci s tou přípravou, je nesmírně cenná jak pro dítě, tak psychicky i pro toho rodiče, které ví, že i v náročném tomhle životním období na něho někdo myslí a má tu oporu třeba i v jiné zemi.
0: Můžete prosím ještě přiblížit, jak celý projekt vznikl?
1: Projekt Vánoční balíček má u nás velmi dlouhou tradici. První rok vlastně se odehrával v roku 2008, kdy arcidiecézní charita postupně začala jezdit na Ukrajinu a začala spolupracovat právě s dětskými domovy, kde se tady tahle potřeba projevila jako velmi akutní. Vlastně ty děti tam žily, dá se říct, ve velmi špatných podmínkách a my jsme chtěli, nebo tehdejší zástupci chtěli vymyslet něco, čím bychom jim aspoň trošku mohli zpříjemnit to dětství a tam ta myšlenka vlastně pramení a teďka už se blížíme k 20 letům tady tohohle projektu a myslím si, že stále je stejně potřebný a má stejnou popularitu.
0: Říká na Proglasu Kristina Goša, koordinátorka projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu pod Olomouckou arcidiecézní charitou. Děkujeme za vaši práci i za to, že jste nám ji nyní představila. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, taky vám děkuji.
2: Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře.

0: Dozněla skladba Martina Rouse a já tu mám nyní ve studiu mladé návštěvníky Radia Proglas a za všechny vám vzkaz vyřídí Ludvík.
1: My jsme prvokomunikanti z Bystrce a jeli jsme teď na Petrov na setkání prvokomunikantů, bylo nás tam hodně a teď jsme přišli se sem kouknout.
0: A teď ještě poprosím všechny, aby pozdravili do vysílání.

0: Barokní varhany, které byly před 31 lety kvůli havarijnímu stavu kostela odvezeny z Konojet na Litoměřicku do Varnsdorfu, se začnou vracet na původní místo. Včera začalo jejich rozebírání a stěhování. Královský nástroj z 18. století čeká několik let náročného restaurování. Pak se má vrátit do interiéru kostela na Nebevzetí Panny Marie v Konojedech, uvedl majitel chrámu Vladimír Přibyl.
1: Celá ta obnova těch varhan bude stát přibližně 12 milionů korun. Zatím se nám podařilo za přispění Ústeckého kraje a veřejné sbírky získat přibližně tak jako 20%, to znamená první zhruba 3 miliony 200 tisíc, za který jsme teď zahájili tady tu etapu.

0: V Praze o víkendu vyvrcholí oslavy 800. výročí spojených se svatým Františkem z Assisi. Františkánský festival nabídne příležitosti ke společnému setkávání a modlitbám, přednášky, hudbu, divadlo a další program.
1: V pátek začneme u bratří kapucínů u svatého Josefa, kde nás čeká modlitba křížové cesty, vše svatá a bohatý kulturní program. V sobotu se setkáme u bratří minoritů u svatého Jakuba, kde je připraven celodenní program, přednášky, workshopy, výstavy, varhaní koncert, divadlo, moderovaná diskuze i program pro děti. Sobotní program zakončíme tranzitem svatého Františka v pražských františkánských kostelích. A v neděli to se celá františkánská rodina setká ke slavení společné mše svaté u bratří františkánů v kostele Panny Marie Sněžné. Podrobné informace o programu naleznete na www.františek800.cz.
0: Doplnila na Proglasu za přípravný tým sestra Marie Klára Misilová ze sekulárního františkánského řádu. Nedělní bohoslužbu františkánského festivalu odvysíláme na Proglasu přímým přenosem z řádového kostela Panny Marie Sněžné v Praze od 9 hodin a 30 minut. A nyní za malou chvíli v 15 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Zůstaňte tedy s Proglasem.
2: 15 hodin pokračuje čtvrteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Generální prokurátor Spojených arabských emirátů nařídil vyšetřování incidentu na palubě letu společnosti FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu. My se zeptáme mimo jiné na to, jak jsou dnes cestující vlastně chráněni před nebezpečným pilotem. Dostane se sněmovna po 22 hodinách čistého času jednání k hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice. A muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny 20. století, Jiří Zuchý, dnes slaví 95. narozeniny. Co chystá? Teď jsou připraveny zprávy s Martinem Matějkou.
4: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Oni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Letošní plánovaný schodek je 310 miliard korun. Poprava Kristy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila, žena přežila dokonce dvě smrtící injekce. Guvernér státu Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a všechny ostatní popravy pozastavil. Pajkovou ošetřují v nemocnici.
5: Protokol stanovuje, že pokud odsouzený nezemře po podání první dávky, dostane druhou. Jenže ani po ní Pajková nezemřela. This is an enormous dose of a sedative. Něco takového se nikdy v minulosti nestalo a pravidla s tím nepočítají. Podle svědků popravy byla žena i po druhé smrtící injekci zcela jasně naživu. Pajková dostala trest smrti za brutální vraždu spáchanou v roce 1995 a na jeho vykonání čekala přes 30 let. Její právníci se i na poslední chvíli snažili vykonání rozsudku zastavit s poukazem na to, že žena trpí psychickými poruchami a v dětství byla obětí sexuálního zneužívání. Americký nejvyšší soud ale nakonec provedení popravy státu Tennessee povolil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možností zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. A celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česká obec Sokolská požaduje od policie vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding se otrávila kyanidem poté, co se na proneviru přišlo.
6: Podle externího auditu ukradla Eliška Kolding České obci Sokolské více než 40 milionů korun. Na jejich účtech kriminalisté zajistili víc než 8 milionů korun a při domovní prohlídce našli stovky kusů luxusních kabelek, bot a šperků. Sokolové nyní požadují vydání peněz, které má policie už dva roky v úschově, říká první místostarostka Kamila Šolcová.
7: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
6: Pražský policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom policisté pošlou na účet stanovený soudem. Vojtěch Gavriněv, Český rozhlas.
4: Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné.
8: Sleva má platit celý říjen a státní dopravce zatím neví, jak se projeví na počtu cestujících. Ode dneška proto sleduje prodej jízdenek a obsazenost vlaků. Pokud bude potřeba, může přidat další vozy nebo celé soupravy. Provoz ale na několika místech omezují výluky a problémy na tratích. Mezi Bratislavou a Půchovem třeba už několik měsíců nefunguje zabezpečovací systém. Expresy tam proto jezdí pomaleji a cesta trvá o víc než 20 minut déle. Na opravované trati Bratislava Kúty zase vlaky místy využívají jen jednu kolej a nabírají zpoždění. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábu ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců a podle opozice může prohloubit diskriminaci.
9: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku ghett.
10: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Malucha, Český rozhlas.
4: Dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na osovou bytýšku na 160. kilometru odstraňují následky vážné nehody osobního auta s kamionem a průjezdný je pouze levý pruh a kolona ze 156. kilometru vás zdrží kolem 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno je problém také za sjezdem na Vídeň na 194. kilometru. V pravém pruhu se srazil kamion s osobním autem, kolona od Kývalky ze 182. kilometru je na 25 až 30 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysu nad Labem na 20.5 kilometru odstraňují následky nehody kamionu do šipky silničářů a projíždí se jen levým pruhem a kolona z 18. kilometru vás zdrží kolem čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy, Martin.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Tmavomodrý festival hostí po roce Brno. Do zítřka nabízí hudební a výtvarné dílny, vzdělávací program nebo speciální prohlídky kulturních institucí. 36. rokem boří neviditelnou bariéru mezi světem zrakově znevýhodněných lidí a těch zdravých, vidících, zhrnula pro posluchače Proglasu ředitelka Irena Pohl Houkalová.
1: My společně s dětmi ze základních uměleckých škol, ale také se skvělým klarinetistou Vojtěchem Nýdlem či violončelistou Pavlem Borským a klavíristkou Evou Nýdlovou se těšíme na spolupráci nevidomých dětí s dětmi většinovými a těšíme se na krásné dva koncerty v Královské kapli na hradě Špilberg a taktéž v Červeném kostele. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
0: První festivalový koncert bude dnes od 18 hodin a 30 minut v Královské kapli hradu Špilberg. Druhý, slavnostní, zítra od 16 hodin a 30 minut v Červeném kostele v centru Brna.

občas se mi stane, což mne vyvede vždy z míry, když mi někdo řekne pane, ať mám teprv 24.

stejná, holubů se vznáší hejna, nad radnicí, jež mi vzala, kamarády z tuhlé vzala, je stejnej pohled na dvojice, namačkané u trojice, jen vzpomínek je mnohem více a příjemně bolí. Občas se mi stane, že se přistihnu, jak kráčím po té cestě vyšlapané, i když stále nevím za čím, to se asi něco děje.

stejná, holubů se vznáší hejna. Nad radnicí, jež mi vzala, kamarády z tuhle vdala. Je stejnej pohled na dvojice, namačkané u trojice, jen vzpomínek

0: Tuto sobotu se uskuteční závěrečný koncert 6. ročníku festivalu Plaský varhaní podzim. Akce se koná v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Plasích. Podrobnosti dodává organizátorka Zdeňka Tyrpeklová.
1: Při tom posledním koncertě si připomeneme zahájení výstavby železnice Plzeň-Žatec v roce 1871. Možná mnozí z vás po této trati zavítají k nám do Plas. Vzácné varhany od Abraháma Stárka rozezní strahovský varhaník pan Vladimír Roubal a jako hosty přiveze sebou Jana Wernera na trubku a Petra Moriho tympány a bicí. Začátek koncertu bude v 18 hodin. Vstupné jako vždy bude dobrovolné.
2: Kdybyste v neděli na břehu seděli, tak byste viděli, že rozlobil se jeden most. Stojím tu od věku, jak tvrdý jí přes řeku, ve vlhkým obleku a už toho mám vážně dost.

přístavy, o kterých vypráví. Na to snad za ty dlouhé roky právo mám. A tak se sebral a šel. No to je k nevíře, co je to za zvíře? Má čtyři pilíře a místo hlavy tlustej tráp.

opatření, zedníci zkoušení, už staví lešení a najednou se blíží most. Klopítá pilíři, křece hned zamíří, trochu se zapíří a omlouvá se za svou zlost.

0: Na Velehradě končí 21. celostátní formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči. Od pondělka se zabývalo tématem paliativní péče, spolupráce a náročné rozhovory. Pojem nemocniční kaplan se objevil v legislativě poprvé letos na Nový rok. Co to konkrétně pro nemocniční kaplany znamená, řekl na Proglasu předseda výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů lékař Michal Hrnčiara.
1: Nemocniční kaplani, to jsou kaplani, kteří docházejí do zdravotnických zařízení, nejenom do nemocnic, ale třeba i do léčeben dlouhodobě nemocných nebo do hospiců. Oni docházejí už mnoho let, ale nyní se nám povedlo tento rok dostat vlastně tu profesi i do zákona o zdravotních službách, což umožňuje další rozvoj a další kroky, které jsou důležité pro nějaké systematické zařazení kaplanů v celé republice napříč všemi zdravotnickými zařízeními.
0: Jaké vzdělání musí mít nemocniční kaplani a kde a jak ho dosáhnou, pokračuje Hrnčiarik.
1: I tak, jak je to vlastně v dohodě mezi Českou biskupskou konferencí a ekumenickou radou církví a státem, tak by to měl být teologicky vzdělaný člověk, který samozřejmě má také nějakou i pastorační praxi a projde postgraduálním kurzem, který je roční a probíhá na teologických fakultách. A to je konkrétně v Českých Budějovicích, v Olomouci a na Evangelické teologické fakultě v Praze.
0: Upřesňuje předseda výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů a vedoucí lékař oddělení podpůrné a paliativní péče fakultní nemocnice Hradec Králové Michal Hrnčiarik. Na Velehradě se sešly desítky kaplanů z celé republiky. Co si účastníci ze čtyřdenního setkání odnesou do své každodenní služby u lůžek nemocných, zhrnuje sekretářka asociace a koordinátorka nemocničních kaplanů v Olomoucké arcidiecézi Marta Hošťálková.
2: Byla bych velice ráda, kdyby nemocniční kaplani více přemýšleli o své úloze v paliativním týmu, o své jedinečnosti. Co tam mohou vnést naprosto jedinečného. A to je jako například jiný pohled také na pacienta. To, že on má duchovní potřeby a ty mohou velice významně ovlivňovat vůbec samotnou léčbu, která probíhá. Pak také, aby se nebáli být trochu více sebevědomými ve své pozici v týmu, kdy mohou nabídnout to, že se mohou opřít o ně ostatní spolupráci v týmu, mohou vytvářet bezpečí, dobré zázemí pro své kolegy, mohou být tím naslouchajícím uchem pro to, co i je trápí.
0: Doplnila pro Proglas jedna z hlavních organizátorek velehradského setkání Marta Hošťálková.

0: Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jabloném v Podještědí se v sobotu 3. října stane jedinečná akce.
1: Spolek Zachraňme tanvalské kostely srdečně zve na svátek svatého Františka z Assisi, který letos nabídne nejen slavnostní nedělní program, ale také krásný sobotní hudební večer. Na 18. hodinu je v kostele svatého Františka připraven koncert souboru Trio con Gracia, který se ponese v duchu hudebních kontrastů. Program je převážně sestaven z děl světových i českých barokních autorů. Neděle 4. října bude patřit samotnému svátku svatého Františka. Od 9 hodin začne slavnostní bohoslužba, kterou celebruje pater Miroslav Šimáček. Poté bude pokračovat kulturní program pro malé i velké. Přijďte prožít první říjnový víkend ve znamení hudby, setkávání a tradice svatého Františka. Z Tanvaldu Olga Valentová.

Pražském divadle v Dlouhé bude v neděli benefiční koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci. Pořádá ho už 15. rok kapela Mrakoplaš. Téma benefice je inspirována názvem kapely.

0: Za malou chvíli bude 16 hodin a mě už ve studiu střídá Ondra Šídlo. Ahoj Ondro.
1: Ahoj Joško.
0: Jak se dnes máš a jak se těšíš do Proglasu?
1: Děkuji za optání. Já jako externí moderátor mám služby jednou za týden, takže přiznám se, že jsem se nemohl dočkat. Jak to dneska šlo?
0: No, šlo to naprosto výborně. Je taková velká událost, slavíme 95. narozeniny Jiřího Suchého a měli jsme k tomu několik připomínek, zahráli jsme si dvě písničky a dokonce jsme měli i jedno krásné repo, kde mluvil on o svém poselství, takže to bylo moc hezké a zajímavé.
1: Jo, to mám radost, protože písničky a i povídání Jiřího Suchého mám hodně rád.
0: To je určitě fajn. Byl jsi někdy v semaforu?
1: A v semaforu vevnitř jsem nebyl, ale byl jsem v Davidcích u semaforu. Je to v Davidcích, že?
0: Je to v Davidcích, no. Ano.
1: Takže stál jsem tam před divadlem a díval jsem se do výkladní skříně.
0: To je hezké. Já tam mířím teďka v prosinci 14. a už tam budu asi po 8. Já tam chodím pravidelně. A nedávno na jaře jsme tam byli s Ivou Horkou. No a už nám odbyla 16. hodina, tak já už pouštím hitparádu a předávám šavly Ondrovi.
1: Jošku, děkuji. Se pěkně.

0: Víte, jak se stát posluchači Hitparády na Proglasu? Určitě víte, protože našimi posluchači právě teď jste. Děkuji za to. Já se jmenuji Milan Tesař a v následující hodině vám budu dělat společnost. Ostatně Hitparádou vás provázím od ledna 1996 a za tu dobu, je to už více než 30 let, jsme si společně poslechli docela dost dobré hudby. Základní pravidla hry jsou po celou tu dobu stejná. Vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné přidělte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Všechno ostatní důležité budu postupně přidávat. Těšit se můžete na anketu, pozvu vás na koncerty, povíme si o nových albech i o dalších pořadech Proglasu. A také vás zvu ke sledování našich stránek hudba.proglas.cz a také webu hudebnirozhovory.cz. Ještě dodám, že toto kolo Hitparády má pořadové číslo 1542 a že na 12. místo dnes nasazují královéhradeckou skupinu Goji a píseň Kopretina.
1: Každá kopretina kvete jenom jednou.

Skupina Goji v létě zahrála v našem koncertním studiu. Záznam jejího vystoupení vám nabídneme ve čtvrtek 8. října. Teď posloucháte hitparádu a já k pravidlům, tedy že hlasujete pro tři skladby, jedné udělujete tři, jedné dva a jedné jeden bod. Přidám, že uzávěrka je ve středu v poledne. Moonshy je písničkářka ze Slezska. Její nová píseň se jmenuje Kocour a u nás je to tentokrát 11. místo.

0: bílu.
1: I dnes mám pro vás přehled několika hudebních novinek. Skupina U2 vydá po 9 letech nové studiové album. Bude se jmenovat Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Skupina Nesen vydala album Nejsem s texty českých básnířek a křesťanský zpěvák Adam Bubík vydal nové album s názvem České chvály. Na 10. místo nasazují italsko-bosenskou skupinu New Era Quartet. Je to vlastně smyčcové kvarteto se zpívající houslistkou, které na svém albu Bridge to Sevda nabízí úpravy bosenských, lidových a zlidovělých písní. Ta, kterou si poslechneme, se jmenuje Štote nemá a jejím tématem je bolest z nepřítomnosti milovaného člověka.

Nové písně vám v 15.42. kole hitparády na Proglasu nabídli skupina Goji, zpěvačka Moonshy a New Era Quartet z Terstu. Pavel z Brna mi poslal tip na zajímavou anketu a já jej rád využiji. Dnešní anketní otázka tedy zní. Navštívili jste někdy nějaké neobvyklé nebo zajímavé místo, kam se dostane opravdu jen málo kdo? Nemusí to být nutně zapomenutý ostrov v Pacifiku, ale třeba i objekt pár metrů od domova, kam se výpravy turistů nedostanou už jen proto, že je tam nikdo nenasměruje nebo nepustí. Budu se těšit na vaše odpovědi. Už brzy se dostane na příspěvky z minulé ankety o snech a nočních můrách. Teď ale 9. místo hitparády a pokles z vrcholu skupina Elektra 5 a Ty nebo já.

Na anketní otázku z minulého kola odpověděla posluchačka Růžena. Vyložené noční můry naštěstí nemývám, ale nepříjemné sny občas ano. Nejčastější je ten, že padám do prázdna. Když jsem byla dítě, občas mě ve snu nějaká tajemná postava shodila ze schodů, případně mě po pádu z výšky probodl nějaký ostrý předmět. Při zlých snech ani po probuzení mi nikdy nebylo do smíchu. Ani vyloženě hezké sny se mi často nezdají, spíš divné nebo neutrální. V jednom zvláštním hezkém snu jsem šla po schodech nahoru, které jakoby neměly konce. Vůbec jsem necítila únavu a byla jsem úplně v pohodě. Neměla jsem strach z toho, co mě tam nahoře čeká. Já děkuji za příspěvek. Ani vy zatím netušíte, co vás čeká nahoře na vrcholu žebříčku, ale třeba nám ke stoupání pomohou křídla. Duet Xindla X a jeho dcery Alice Látkové.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

Zvu vás na koncerty. Na českém turné je britská bluesrocková skupina Will and the Bandits. Zahraje 2. října v Poličce, 3. října v klubu Parník v Ostravě, 4. října v Opavě, 5. v Žatci, 6. v Plzni v klubu Buena Vista, 7. října v Praze v klubu Jazz Dog a 8. října v Nové Pace. Skupina Spolektiv má 4. října koncert v Křemži u Českého Krumlova a 7. října v Českých Budějovicích společně s písničkářkou Ališi. Mezinárodní festival Jazz Goes to Town se koná v Hradci Králové od 6. do 10. října. Jeho hlavní koncerty mají mota Mapa ticha, Vůně džungle, Ostrovy a oceány, Tajuplné dálky a Cesta do neznáma. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 8. a 9. října skupina Top Dream Company a 12. října skupina MUF. Honza Žamboch má 14. října sólový koncert ve Vsetíně. Skupina Jen tak tak vystoupí 16. října ve Veselí nad Lužnicí a 21. října v Praze v klubu Carpe Diem jako host skupiny Medovina. Saša Niklíčková a Jan Běťák mají koncert v Cross Café na třídě Míru v Pardubicích 22. října. Sopranistka Sarah Brightman přijede do Prahy s představením A Winter Symphony. Koná se 26. listopadu v O2 aréně. Pokračujeme na 7. místě se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nvotovou, píseň Krása mota.

Co pro vás chystáme v nejbližších dnech? V pátek 2. října vám nabídnou další měsíční přehled hitparády World Music Charts Europe. S Pavlem Koudelkou, bubeníkem skupiny Dunaj, budeme hovořit o letošním kulatém výročí této kapely v pondělí 5. října. V úterý budeme pořád, jak se vám líbí, vysílat výjimečně už v 18 hodin. Půjde o reprízu loňského rozhovoru s Jakubem Koenigem. Vystoupení kapely Elektra 5 z našeho studia vám zprostředkujeme ve středu večer a ve čtvrtek to bude už zmíněný pořad s kapelou Goji. Začátky jsou v 19.15. V týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 3. října, také ve čtvrt na 8 večer, zaměřím na pianisty. Teď posloucháte hitparádu a 6. je Markéta Irglová s Petrem Rybízem Tomanem a píseň Proč právě já, na text Michala Horáčka. Proč?

Posluchač Pavel nám do ankety poslal tento stručný příspěvek. Někdy by moje sny stály za filmové zpracování. Občas ve snu hledám WC a po probuzení pak musím. Z novinkové pozice na 5. místo postupuje Petra Žalmanová s písní Nepadám.

Ve čtení na pokračování otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Knihu čte sám její autor. Dnes šestá část s názvem

0: Mám tu druhou sadu pozvánek. Folková skupina Lakomá barka zahraje 3. října v Křenovicích u Slavkova a 22. října v Českém Krumlově. Miroslav Paleček vystoupí 7. října v nově otevřené kavárně Cross Café Pražská v Liberci. V klubu Stará pekárna v Brně má 7. října koncert opavská formace Kier Brothers, 13. října jihoafrický hudebník Gerald Clark, 20. října jazzový Chet Baker Tribute a 27. října bluesový Albert Frost Band. V experimentálním studiu v Liberci vystoupí 13. října Žamboši a 27. října Mňau Mňau Band a písničkářské duo Martin Čepelík a Andrea Mineva. Festival osamělých písničkářů se koná 23. a 24. října v Malostranské besedě v Praze. Vystoupí na něm například Zuzana Homolová, Jiří Dědeček, Kane, Marek Šťastný, inženýr Vladimír, Dagmar Voňková, Filip Pícha, Martina Trchová, Michal Bystrov a další. Ve Vlašimi má 4. listopadu koncert Jiří Dědeček a 25. listopadu Petr Lutka a manželé Radovi. Festival Colors of Ostrava oznámil prvního účinkujícího pro rok 2027 britského zpěváka Robbieho Williamse.
1: Čtvrté místo
0: Pavel Čadek a tamten,
1: tamto. Sám její autor.

se modlím obětovat kus pohodlí, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

0: Santa jako teď.
1: Z vás, kdo jste se zapojili do naší ankety, jsem vylosoval posluchače Jiřího, který napsal: vzpomněl jsem si na večerníček Divoké sny Maxi psa Fíka. V němž Fík každé ráno vyprávěl své kamarádce Áje, co se mu v uplynulé noci zdálo. Obdivuji to zvíře. Já své sny většinou zapomínám hned po probuzení. Snad jen, ptáte-li se na noční můry, na střední škole jsem měl problémy s matematikou. Občas se mi ve snu zjeví náš tehdejší profesor a snaží se mi komplikovat život, ale naštěstí nemá potřebnou trpělivost a nad ránem to vzdá. Jiřímu posílám odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a také odměním Petra Hanku. Třetí místo Kateřina Marie Tichá a byt 66.
2: Mažu stopy

Posloucháte Hitparádu na Proglasu, rádiu, které funguje už více než 30 let jen díky přímé finanční podpoře svých posluchačů. Pokud vám to, co děláme, dává smysl, zvažte prosím pravidelnou podporu našeho vysílání. Podrobnosti najdete na našem webu www.proglas.cz. Druhé místo Hitparády Filip Pýcha. Filip už bodoval 6 kol s písní Koberec a tak nastal čas pro výměnu. Z alba Je později, než si myslíš, vybírám skladbu Jeremiáš.

O problémech s matematikou jsem četl před chvílí z mailu posluchače Jiřího. Podobné hrůzné sny má i posluchač Petr, který napsal: mými nočními můrami jsou stále sny o tom, jak maturuju z matematiky a neumím vůbec nic. Jaká je má úleva, když se pak probudím a zjistím, že nic z toho není skutečnost? Já musím říct, že mi matematika na střední škole docela šla, ale spoustu jsem toho už pozapomínal. Naštěstí jsem zvládl spočítat, že do tohoto kola s námi nepostupují Beata Hlavenková a Papíroví draci. A podle pravidel jsme se rozloučili také s Petrem Linhartem. Vítězem 15.42. kola se stává Radúza, které také měníme hudby. Píseň. Z dvojalba Nebe je odemčené, to bude blues Vrhačova nože.

0: reggae.
1: Posluchač Zbyněk napsal, sny si obecně moc nepamatuji, když už ano, občas se mezi nimi nacházejí i nějaké ty můry. Obvykle se jich ale zbavím tím, že je ráno řeknu někomu blízkému. Dlouhodobě tedy se mnou na vědomé úrovni nezůstávají a proto teď nemohu žádnou zmínit. Připomínám, že hlasujete do středečního poledne pro 3 z těchto písní.

0: slyšel bych pu.
1: Hlasujte na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Ve zvukové režii na pořadu spolupracoval Šimon Vítek.
2: Na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
3: Zprávy. Voda v Postřižíně na Mělnicku splnila limit pro povolené množství olova, dál ale není pitná. A policie uzavřela prověřování nehody Filipa Turka, trestný čin nezjistila. A ceny pohonných hmot zítra klesnou, vláda totiž ode dneška zavedla cenovou regulaci. Zprávy a Martin Matějka. Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí. Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo právě s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
4: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
3: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 48 korun a 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu a v některých provozech, proto společnost částečně redukuje počet směn. Firma neupřesnila, u jakého dodavatele ani komponenty, ale jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. A podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 víc tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 000. Nový generální ředitel Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
6: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. A měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
3: Do funkce nastoupil Legner, dnes se nahradil bývalého generálního ředitele Vladimíra Vlčka, který skončil ve funkce v polovině července. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech přerostly v potyčky s policií. Policie, která zadržela už stovky lidí, někde použila i silný plyn. Studenti od začátku týdne protestují proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek učitelů a schátralé budovy.
7: V Marseille studenti donutili vystoupit hasiče z jejich vozu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak poté vůz hoří a vznáší se nad ním dým. V Nantes od hořící popelnice vzplála školní budova a ve Štrasburku je omezená hromadná doprava. Ministr školství Edouard Geffrey vyzval dotčené školy, aby zavedly distanční výuku. Na začátku týdne kvůli nedostatku financí ve školství stávkovali učitelé. Vadí jim plánované zmrazení platů, které od příštího roku v rámci úspor navrhuje vláda. Studenti na příští úterý svolali celostátní protesty, kterých by se měli zúčastnit i vysokoškoláci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoudasová. Policisté udělali sérii zásahů, při kterých objevili tuny konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zjistili taky hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili tři cizince a stíhají i tři právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů děla v Polsku. Tým celníků, kriminalistů a pracovníků finančního úřadu odhalil ve Zlínském kraji krácení daní při obchodování s tichým vínem a dalšími nápoji. Jeden člověk ve vazbě několik firm má obstavené účty a zabavenou dokumentaci. Pokračuje mluvčí celní správy Martina Kaňková.
8: Podezřelé osoby pořizovaly nápoje a tichá vína z jiných členských států Evropské unie, niž by tato dodání řádně přiznávaly ve svých daňových přiznáních. Tímto jednáním měla být České republice způsobena škoda na dani z přidané hodnoty v řádu vyšších desítek milionů korun. V případě prokázání viny hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
3: Silný provoz čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1, brzdí se na úrovni Pražského okruhu na 11. kilometru a pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. V koloně navíc překáží nepojízdný kamion před sjezdem na Miršovice na 20. kilometru v prostředním pruhu. Celý úsek vás pojede asi 45 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20.5. kilometru stále řeší nehoda kamionu se šipkou silničářů. Projíždí se pouze levým pruhem a kolona ze 14. kilometru vás zdrží až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se auta zastavují za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za Ořech. Celé je to až na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno, na západě Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se můžou objevit slabé přeháníky. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad 2.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Bylo 17 hodin 10 minut, je čtvrtek 1. října a na vlnách Proglasu vás zdraví Ondřej Šidlo. V odpoledním vysílání za malou chvíli můžete slyšet reprízu pořadu Za 5.5. Jedná se o reprízu ze srpna 2025 a téma je Odborník na odolnost, COVID-19, Ukrajina, klima, Gaza. Máme dost naloženo. Za 5.6 můžete poslouchat myšlenku na den Daniela Ženatého a od 18. hodiny vás zvem k poslechu přenosu mše svaté dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji vám příjemný poslech.
1: Za 5.5.
2: Za 5.5. Dozvědět se víc.
1: Za 5.5. Jevy a místa neotřele.
3: Je za 5.5, tady je Petr Vizina. Vítám vás u stejnojmenného pořadu Na Proglasu. Mým tématem jsou složité morální volby, ve kterých často hraje důležitou roli víra. Možná jste v poslední době opakovaně, stejně jako já, slyšeli, že se v Česku mluví o odolné společnosti. Ale co se tím myslí? Jakou společností se chceme stát a jaký význam v tom může mít příslušnost k církvi nebo samotná víra? Otázky pro vědce, který téma odolnosti 5 let zkoumal, pro filozofa Martina Nietzsche, vedoucího projektu Odolná společnost pro 21. století, potenciály krize a efektivní transformace. Dobrý den a děkuji, že jste tady se mnou.
4: Dobrý den a díky za příležitost promluvit o tom, co děláme.
3: My tak trochu odolně natáčíme, protože natáčíme venku, vlastně na zápraží, na schodech kostela u svatého Antonína v Praze. Vy jste s tím souhlasil, že se budeme bavit o vztahu odolnosti a víry. Co vás napadá jako první?
4: To místo vlastně hezky, že to je předsíň kostela, vlastně nějaký meziprostor mezi vnějškem a vnitřkem toho kostela, tak tohle mě na tom baví, jak jakoby filozof nebo výzkumník z Akademie věd se může pohybovat v těchto přechodových prostorech mezi vnějškem a vnitřkem, a to se určitě týká i víry a církve.
3: Když mluvíme o odolnosti, tak já tady z prostředí kostela bych řekl, že to je totéž, když se v Bibli píše o pevnosti víry, nějaké stabilitě. Co tím myslíte vy v tom projektu Odolnost společnosti pro 21. století?
4: Víc než pevnost a stabilita je to schopnost se proměňovat. A tady mi to připomíná ten novozákonní apel na to, abychom byli neustále připraveni se změnit a vlastně následovat Pána. Tak tahle transformativita, to je mnohem silnější než pevnost. Mm-hmm.
3: Čili vy říkáte, že odolnost spočívá ve schopnosti se adaptovat, což vlastně je ve shodě se všemi psychologickými definicemi jakoby zdravého nějakého bytí, že jste schopný nějakým způsobem reagovat na změny okolo vás. Je to tak?
4: Určitě. Je tam dvojí. Jednak citlivě vnímat změny, citlivě vnímat vlastně přicházející krize a možné kolapsy, pokud je to možné, protože něco nelze dopředu odhadnout. A potom na to stejně tak reagovat, mít tu odvahu se proměnit a znovu se ustavit, znovu nějakým způsobem vyprávět svůj příběh. Nezlomit se prostě jednoduše.
3: Vy jste ten projekt začali, jestli dobře počítám, rok před tím, než

0: Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Mám přesto dojem, že téma odolnosti je v té společenské rozpravě hlavně kvůli válce na Ukrajině, že si říkáme, jestli Ukrajina odolá tomu ruskému útoku. Jde v první řadě o odolnost společnosti vůči nějakému nepříteli zvenku?
1: Vždycky jde o odolnost vůči krizím, vůči ohrožením, vůči možným kolapsům. A možná ještě silnější než ta válka na Ukrajině, nebo teďka válka v Gaze, tak byla zkušenost z covidu a ještě předtím vlastně ten pocit, že končí naše planeta, to znamená zkušenost klimatické krize, velmi silný pocit ohrožení z toho, že náš svět se mění tak, že možná už nebude cesty zpět.
0: Tak jak jste to vyjmenoval za sebou? Covid, Ukrajina, Gaza, klimatické změny, nemáme nějak naloženo, takže není vlastně divu, že lidé se z toho hroutí?
1: Máme naloženo hodně, ale mám pocit, že lidstvo nebo člověk měl takhle naloženo vždycky. Co je možná v dnešní době silnější, je to, že všechny tyhle krize mají planetární rozměr. Že to nejsou krize, které by byly lokální, ale skutečně se do sásky dostává sama existence toho způsobu života, na který jsme zvyklí.
0: No tak teď jste mě nalákal teda k tomu rozboru ještě víc, protože já mám dojem, že s globálními problémy jako jeden člověk žijící v České republice absolutně nemám šanci se nějak vypořádat a ta bezmoc mě vlastně činí možná ještě méně odolným. Je to tak?
1: Je to tak, přesně. A to byl jeden vlastně z důvodů, proč jsme se do toho výzkumu pustili, jako mluvit proti této malověrnosti, protože samozřejmě, že jednotlivec nemá šanci změnit klimatickou krizi nebo se nějak bránit covidu, ale jednotlivec má šanci tím svým malým kouskem vlastně proměňovat nastavení společnosti, podporovat určitý typ politik a síla jednotlivého hlasu je vlastně velmi silná, minimálně v tom systému, ve kterém žijeme, v demokracii, tak na to je potřeba vždycky myslet.
0: V jistém smyslu mi říkáte to tež, co tady slýchám každou neděli v kázání, že vlastně na tom jednotlivém životě záleží, má nějaký význam a smysl. To slyším od kazatele, no ale teď mi řekněte, když se řekne odolnost, tak člověk by si představil, že jsou to lidi, kteří trénují fyzickou odolnost u druhých, psychickou odolnost u druhých, představím si nějaké bootcampy, kde se cvičí vojáci, ale jak se to děje ve filozofických badatelnách a posluchárnách? Co přidává filozof vlastně k odolnosti?
1: Čteme knihy a posilujeme svaly na prstech a bicepsy. Ne, to je vtip. Kolem toho termínu odolnost je spousta předsudků. A my vlastně celou dobu toho pětiletého výzkumu jsme v situaci, kdy se musíme bránit vůči různým zneužitím a dezinterpretacím toho termínu odolnost. Možná by bylo dobré, kdybych krátce představil, co to vlastně znamená.
0: Myslíte ten termín odolnost?
1: Termín odolnost, přesně tak.
0: Já vám řeknu ty předsudky. Ty předsudky asi musí být, že vy říkáte lidem, musíte to vydržet, zatnout zuby, až bude zlé. Je to ten předsudek?
1: To je jeden z těch předsudků, ale jsou to vlastně i horší. Vůči tomuhle předsudku samozřejmě nejde o to všechno vydržet, ale pak jsou tu takové předsudky, hodně ze strany intelektuálů, že odolnost je vlastně konzervativní pojem a že cílem odolnosti je vychovat dobrého občana, dobrého pracovníka a skutečně stát a státní instituce a korporáty a firmy dost často odolnost v tomhle smyslu používají. Že ten člověk, který je ochotný se měnit, který je schopný zvládnout obtížné podmínky, takže se promění a stane se ještě výkonnějším, že tohle je ten cíl odolnosti, ale není to tak, rozhodně ne.
0: A jak to tedy je? Jak rozumíte tomu pojmu odolnost v roce 2025 vy po těch pěti letech výzkumu a po tom, co se děje kolem nás?
1: Ten pojem odolnosti má vlastně dva kořeny z druhé poloviny 20. století. Jeden ten kořen byl psychologický. Byla potřeba reagovat na situaci lidí, kteří přežili holokaust, kteří přežili druhou světovou válku a nesli si do života určitě trauma. A to trauma bylo tak silné, že jim vlastně znemožňovalo pokračovat smysluplně v životě. A většina psychologů tehdy to brala tak, že prostě určitý trauma je nevratný, že prostě o ty lidi bude potřeba nějak pečovat, aby dožili ten svůj život. A byl to jeden francouzský psycholog Boris Cyrulnik, který řekl, že to tak není, že vlastně Každá bytost má schopnost znovu a dál vyprávět svůj příběh a jako to trauma vlastně transformovat tak, aby se stalo nějakou silou. Takže tohle je odolnost v tomhle smyslu. Žít i tváří v tvář nějakému silnému traumatu. Žít i život, který se zdá být, že není žitelný. A druhý rozměr vlastně vyšel z ekologie a reflektoval kolapsy ekosystému. A zaměřoval se na to, že každý ekosystém má do určité míry schopnost se transformovat a uchovat svůj stav. A když se ten limit překročí, když najednou ta krize je tak velká, že ten ekosystém je ohrožen zánikem, tak přesto je tu určitá možnost toho ekosystému vlastně vytvořit nový ekosystém a pokračovat v životě. Takže to je odolnost v tomhle ekologickém smyslu. V obou dvou případech jde o nějakou schopnost pokračovat v životě.
0: Já když teď budu mluvit za ten kostel, který je za mými zády, tak já jsem si představoval, že odolnost je taky schopnost společenství nenechat se rozeštvat. Vlastně v tom, řekněme, křesťanském pojetí je konec komunikace, když už lidi spolu vůbec nechtějí mluvit, jeden pro druhého už jsou mrtví. A mám dojem, že to téma té rozdělené nebo rozeštvané společnosti je znovu na stole, zvlášť protože rozdělené společnosti se dobře panuje, takže je tu velký zájem o to rozděl a panuj. Bylo tohle taky součástí výzkumu?
1: To rozhodně. Právě otevřená komunikace je jedním ze základů společenské odolnosti. A ten náš výzkum se vlastně díval i na to, jak tohle rozeštvávání funguje. Jak někdy málo stačí různé manipulativní techniky a taková ta jako zabečenost lidí.
0: Řekněte, abych to poznal. jak já to poznám, že je ve hře manipulativní technika?
1: No, to, že někdo útočí na vaše slabší stránky, že vlastně ve vás atakuje tu potřebu mít pravdu a vlastně patřit do nějakého tábora a někdy se zatím skrývá i taková snaha využívat takzvaný selský rozum. To dá přece rozum, že se věci dělají tímhle způsobem a ne tímhle způsobem.
0: A tohle filozofové neradi slyší, protože selský rozum je něco jako na způsob takového prvního řešení, které nemusí být vždycky nejsprávnější, to tak?
1: To ne, my to máme rádi, protože ten selský rozum obsahuje určitou vlastně citlivost, která je v pořádku. Ale taky dobře víme, že tahle citlivost se snadno zneužívá. Takže my rozhodně nejsme proti selskému rozumu a často se mluví o takzvaném common sense, o tom jakoby jako běžném názoru nebo filozofé se rozhodně nepovyšují na selský rozum, to ne.
0: Posloucháte pořád Za 5-5 s filozofem Martinem Ničem, bavíme se o jeho projektu odolnosti, o projektu, který vede, o tom, proč vlastně by nás všechny měl zajímat, nebo aspoň si to myslím. Tak budeme teďka chvíli osobní. Vy jste musel v životě, když jste dělal ten výzkum, vzpomněl jste si na nějaká životní období, kdy jste musel osvědčit nějakou odolnost v tom smyslu, jak odolnosti rozumíte vy? Dáte mi nějaký příklad? Nebo třeba jste ji neosvědčil, to já nevím.
1: Myslím si, že jako každý z nás, každý z posluchačů, tak jsem určitě odolnost osvědčovat musel a začalo to už v dětství. Já si pamatuju, já jsem vlastně prožíval dětství v 80. letech, ještě ve společnosti, která nebyla svobodná. A protože mám určitou vadu zraku, tak jsem musel strávit 2 měsíce v léčebně ještě před školní docházkou. No a ta socialistická společnost to měla nastavené tak, že je lepší, když tam jsou děti bez rodičů a že prostě je potřeba něco vydržet. Přesně tak, že jako tu týden se dětem bude stýskat a pak už to vydržej. No a já jsem vlastně neměl tendenci to vydržet a skutečně jsem viděl rodiče jednou za měsíc uprostřed té doby a bylo to skutečně hrozné. A to, co já jsem tenkrát udělal jako dítě, je vlastně, že jsem se uzavřel do sebe, ale v sobě jsem se vlastně nějak transformoval. Takže jsem si našel takovou jakoby niku prožívání, kde jsem to zvládl, kde jsem prošel tímhle. Nevydržel jsem to, ale zároveň jsem jakoby nějak navázal ten svůj osobní příběh. A já jsem vlastně hrozně zmlkl. Během těch 2 měsíců jsem zmlkl a když jsem se vrátil domů, máma vzpomíná, že jsem ještě týden nemluvil. A já myslím, že někde tam jsem se narodil jako filozof. Že vlastně ta potřeba projít tuhle zkušenost, nikoli vydržet, nikoli se zabejčit, ale jakoby následovat ty impulzy, tu nutnost, která vlastně v té tíživé situaci byla. Takže mě skutečně proměnila a do dneška z toho čerpám.
0: Co rozhoduje, vezměme ten váš příklad jako modulový, o tom, že to děcko se nezlomí, ale že z toho vyjde nějakým způsobem proměněné a bude to ještě nějakým tvořivým, jak nějak to přetvoří k lepšímu pro sebe. Vy jste říkal, že tehdy jste se vlastně narodil jako filozof, což je vlastně vaše povolání, ale taky to může to děcko zničit, na to, že je takhle deprivované, že není se svými rodiči. Co rozhodlo?
1: O tom mluví psychologové. I my jsme měli psychologi vlastně v rámci toho týmu, který je velký, to je skoro 100 lidí. A v mém případě určitě rozhodlo to, že jsem měl nějak, že jsem pocházel z důvěrného prostředí, nebo z prostředí, které mi dalo důvěru v život. Ta rodina, ze které jsem vzešel, byla láskyplná. Ale samozřejmě, že jsou případy, kdy tohle chybí a kdy skutečně může dojít k traumatizaci toho dítěte. Ale i potom psychologie má nástroje a právě odolnost v tom psychologickém významu vlastně umožňuje terapeuticky pracovat s traumatem a vlastně přeformátovat, změnit ten narrativ toho traumatu. Trauma není nic, co by člověka mělo vlastně zabít. A respektive, i když ho zabije, tak to nestává, že by ten život měl skončit.
0: Čili vykládám si to tak, možná jako první takový praktický poznatek, že odolnost znamená soudržnost v mezilidských vztazích? Takhle jste mluvil o vaší rodině?
1: Soudržnost možná a já bych klidně řekl prostě to slovo láska, protože soudržnost, co znamená soudržnost? Ne, vždycky musíme při sobě držet, ale...
0: A co znamená láska teda?
1: Co znamená láska? To, že jsme velkorysí, že jsme otevření pro druhého i ve chvíli, kdy s ním nemůžeme držet. Mě třeba napadá, že covid polarizoval vztahy nejenom ve společnostech, ale i v rodinách. Politika dost často polarizuje vztahy v rodinách a jako láska v nějakém smyslu je silnější než tahle polarizace. Ta schopnost povznést se nad velkoryse, se povznést nad problémy v soudržnosti, to si myslím, že souvisí s odolností.
0: Já teď tou pomyslnou kamerou ještě poodstoupím a říkám si, jestli byste mi uvedl příklady z historie dávné či nedávné společnosti, která osvědčila nějakou soudržnost. Jestli byste mi dal příklad, aby si měl představit, oč vlastně jde v tom výsledku. Jako co vlastně, jestli chceme pěstovat individuální odolnost a společenskou, jestli máme nějaké příklady, jak to vlastně vypadá, jak to je?
1: Myslím si, že se toho týká třeba to, co my stále diskutujeme v rámci českých dějin, což je to mnichovské trauma. Ta zvláštní semknutost lidí, kteří byli odhodlani se bránit Hitlerovi a ta obtíž unést to, že nakonec politická reprezentace rozhodla, že se bránit nebudeme, to si myslím, že je takové hřiště tématu odolnosti. Mám pocit, že kdybychom se bránili, že to vlastně jako prospěje odolnosti české společnosti, nebo my určitě si dobře pamatujeme ty pocity, co jsme prožívali v listopadu 89, kdy vlastně velkorysost zvítězila nad drobnými i většími rozdíly v české společnosti a ty nakonec nás přerostly a všechno jako změnily, ale ten etos listopadu 89 v sobě obsahoval tuhle velkorysost, která podle mě je základem odolnosti.
0: Když se podíváte na současné dění po světě, co je příkladem odolnosti? Může to být, napadá mě, třeba to, že Rusko Putinovo předpokládalo, že za 3 dny bude mít podrobenou Ukrajinu, ale něco se stalo a tenhle ten plán nevyšel?
1: Určitě. Ta ukrajinská společnost je velmi odolná a myslím si, že to ukázala i nedávno, kdy vlastně mě to skutečně tolik potěšilo, že Ukrajinci našli sílu vejít do ulic a vlastně bránit se těm zákonům, které by oslabovaly boj proti korupci.
0: Tady jenom tedy pojďme to trochu vysvětlit. Prezident Zelenský přijal zákony, které by nějakým způsobem ochromily ten protikorupční zápas ukrajinské společnosti, tak, nebo aspoň takhle to je vnímáno. A ta společnost ukrajinská řekla ne, to bychom byli jako v Rusku a vzepřela se proti Zelenskému samotnému.
1: Vzepřela se, to je možná silné slovo, ale promluvila. Jako tu svoji nespokojenost dala najevo. A je to situace, která je válečná, je to situace, ve které by možná selský rozum říkal, nemá cenu řešit detaily, protože teď se bráníme největšímu nepříteli. Ale právě to, co zdůrazně odolnost je, že proti všemu, co vlastně nějak společnost škatulkuje, co jí uzavírá do určitých pevností, co jí polarizuje a fragmentarizuje, což korupce je. Korupce je vlastně velmi, my jsme se jaký v korupci věnovali v rámci toho našeho výzkumu. Korupce zasévá vlastně do společnosti nedůvěru a vpouští tam nějaké mafiánské praktiky a tím pádem tam zavádí komunikaci na jiné úrovni, než je ta otevřená mezilidská úroveň.
0: No, ale Vy tedy říkáte, že odolná společnost není ta, kde někdo zavelí a pevnou rukou prostě určí, co se bude dělat. To je taková naše představa odolnosti, že to je organizováno jako armáda třeba.
1: Ne. Odolná společnost je právě vyrůstá z velkorysosti jednotlivců, združovat se do komunit, v rámci těch komunit komunikovat, nezabarikádovávat se, nenechat se zmanipulovat do nějakých vlastně nepřátelství, která jsou zbytečná a jakoby vytvářet jeden živý vlastně organismus. A někdy to bývá tak, že vlastně v diskuzích intelektuálních se proti sobě staví rezistence a rezilience, ale to je...
0: Tak moment, tady potřebujeme asi vysvětlení, protože to už je tuhý pokrm, jak by se řeklo biblickými slovy. Tak vím, že slovo rezilience se používá na místo slova odolnost, že to je víceméně totéž. Je to tak?
1: Ano, je to vlastně schopnost žít dál, schopnost se proměňovat, transformovat a to potřebuje společnost, která je živá, která je plastická, kde vlastně každý může najít svůj hlas a tak.
0: Čili rezilience by bylo něco na způsob člověka, který prožije ohromně těžké věci, ale dokáže se s nimi nějak vypořádat a pokračuje dál. Společnost, která utrží ránu a přesto žije dál. To druhé byla rezistence, to je nějaký odpor.
1: Rezistence je odpor a je to vlastně schopnost a odvaha pozvednout svůj hlas na protest proti nespravedlnosti, bezpráví a tak. A zdálo by se právě, že tohle jde proti sobě, že vlastně rezilientní společnost se tolik nestaví na odpor, že rezilientní společnost se prostě...
0: přizpůsobí.
1: Že se přizpůsobí, přesně. Ale rezilience není přizpůsobivost. A rezilience přesně v potřebnou chvíli taky umí být rezistentní. A myslím si, že to ta ukrajinská společnost ukázala.
0: Prostě umí v určitou chvíli se projevit, když prostě může se projevit a nesouhlasí s tím, co se děje.
1: Přesně tak. Tam, kde se omezuje svobodná komunikace, tam, kde se společnost uzavírá do nějakých get, tak tam je potřeba být rezistentní. A být rezistentní v tomhle smyslu znamená být rezilientní, být odolný.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
0: S filozofem Martinem Ničem se bavíme na schodech kostela o společenské odolnosti, ale co odolnost církve může být, co to znamená, když se budeme bavit o církvi jako specifickém společenství, tak má něco k dobru, čím může být odolnější než jiné druhy lidských společenstv?
1: Církev to nemá jednoduchý, podobně jako my výzkumníci rezilience, to nemáme jednoduché z jednoho důvodu, že církev pracuje s vírou, pracuje s tím pokladem víry a víra, tak jak ji známe z různých světových náboženství, včetně veškeré spirituality, je věc, která podporuje rezilienci i na té osobní úrovni, i na té úrovni komunity.
0: Jak ji podporuje?
1: No, právě tím, že káže vlastně otevřenost. Káže, nebo snaží se člověka povzbudit, aby byl otevřený, aby se nebál. Že? Náboženské texty nejenom křesťanství, ale i ostatních náboženství jsou plné téhle podpory. Neboj se, vyjdi na cestu, hledej se prostě, otevři své srdce a otevři ho nejenom pro Boha, ale otevři ho i pro toho, pro druhého. Takže víra nebo spiritualita je jednoznačně velmi silně rezilientní záležitost. A problém ale nastává ve chvíli, kdy se vlastně tohle institucionalizuje, kdy se tohle politizuje. Stejně tak my jsme na to naráželi neustále a jsou to ty předsudky, o kterých jsme už mluvili. Když se politizuje odolnost, tak najednou se můžeme dostat do nějaké neoliberální léčky, můžeme začít připravovat výkonného občana, výkonného pracovníka, člověka, který vydrží všechno a to ale není to, oč jde.
0: Rozumím, tady by to znamenalo vlastně zneužít to téma odolnosti jako instrument, jak dostat z lidí ještě víc prostě a použít jako nástroj.
1: Přesně, prostě vymačkat, protože jsou rezilientní, hodně to vydrží. A myslím si, že církev je v podobně rizikové situaci, kdy to je vlastně instituce víry. A když se víra institucionalizuje, tak jsou s tím spojená mnoha rizika.
0: A když se díváte na českou církev v posledních letech, tak jak ji hodnotíte z hlediska toho vašeho výzkumu? Když jste zkoumali společenství a jejich schopnost být odolné?
1: My jsme se nezabývali...
0: Je otevřený. To...
1: Určitě. My jsme se přímo církvi nezabývali, ale skutečně kriticky sledujeme to, že jaksi mainstreamově se možná církev staví spíše na tu konzervativní stránku toho, co by víra mohla znamenat. Takže víra tu slouží k nějakému opevnění a vlastně bohužel podporuje polarizaci společnosti. Na těch různých kauzách, které sledujeme v české společnosti, tak vidíme, že církev minimálně v těch oficiálních vyjádřeních, ale zdá se, že i většinově, tak vlastně podporuje polarizaci společnosti. Místo aby podporovala rezilienci, místo aby podporovala otevřenou komunikaci, tak lpí na hodnotách, které považuje za posvátné.
0: Například?
1: Například rodina. Že? Klasická rodina, táta, máma, děti.
0: Není to správné ve chvíli, kdy církev uvažuje o lidském životě z pohledu dítěte jako o daru, který si teda jako vymění muž a žena, to jako jinak biologicky ani být nemůže, tak není správné, že církev se vlastně tohodle tématu zastává. Není to vlastně její trošku práce?
1: Je v pořádku se zastávat života, to je naprosto v pořádku, ale způsob, jakým se z toho vytváří hodnota, která polarizuje, ta rozhodně není v pořádku.
0: A já vám už rozumím. Když okázale bráníte něco jako hodnotu a tím způsobem si z toho druhého děláte nepřítele, tak to je potom špatně.
1: Přesně tak. A církev vytváří nepřátele. A co je, si myslím, skutečně do nebe volající, tak je postavení žen v církvi. Jak do dneška vlastně žena hraje druhořadou roli a já mám zkušenost nejenom z Prahy, ale i z regionu, tam skutečně žena v církvi neznamená skoro nic. A třeba lpění na tom, že vlastně je možné světit jenom muže, že jako určitý typ pohlaví, určitý typ genderu je prostě blíž Bohu. To je skutečně nesmysl a je to hodnota, která polarizuje neskutečným způsobem.
0: No a když vám řeknu, podle mého, kdyby třeba papež řekl, že je možné světit ženy, tak jak papežové poslední říkají, že to možné není, že to je mimo otázka, která je mimo diskuzi, tak by se mu ta církev rozštěpila. Ukázalo by se, jako, že není moc odolná. Není to tak?
1: Myslím si, že to tak je. A to je přesně to napětí mezi vírou a mezi církví jako institucí. Mezi tou odolností, která je vlastně vlastní spiritualitě a mezi tím úplně jiným typem jako konzervativní výdrže. Já rozhodně bych tomu neříkal odolnost, ale tím zabarikádováním se vlastně do těch zbožných hodnot.
0: A teďka, když tedy využiju té vaší vzácné ochoty stát tady se mnou před kostelem na schodech a bavit se o víře a odolnosti, tak řekněme, že byste uměl říct, čím by... Vy jste to naznačoval během našeho rozhovoru, co vlastně víra nebo náboženská příslušnost dokonce může vnést do společnosti, já myslím teďka společnost jako celek, jako prvek, který buduje odolnost tu, po které vy voláte?
1: Já si myslím, že je to určitá odvaha k otevřenosti. Vlastně odvaha k tomu vstoupit do komunikace třeba i s těmi, kterých se bojíme. Hm. To znamená, já jsem v podstatě liberální intelektuál, ale já, pokud bych následoval ten impuls víry, tak bych měl vidět bližního svého taky v někom, kdo vlastně je spíš konzervativní, kdo má strach z Evropské unie, kdo má strach, já nevím, z potratů, kdo má strach z homosexuality. A neměl bych se bát s těmi lidmi mluvit. S těmi, co třeba uznávají Trumpa nebo podobný styl politiky. Tak tohle jsem vždycky na víře vnímal jako silné, že vlastně je to výzva k tomu překročit své hranice.
0: Protože ta víra, nebo aspoň tak, jak to tady vždycky v neděli slyším, přesahuje ty naše hranice osobních názorů, přesvědčení a daností. Je to tak?
1: Přesně tak. A taky ten impuls, že člověk vlastně není sám, že nikdy. Že i když je sám a bojí se udělat krok vstříc k druhému, tak vlastně ta víra mu říká, nejsi sám a neboj se. V evangelích to hodně říká, to neboj se, že jo, nebojte se.
0: Když už tedy narážíte na evangelia, tak, a já vím, že to není úplně jednoduchý úkol, dovedl byste převyprávět něco z toho Ježíšova příběhu z hlediska tématu, kterému se věnujete, tedy z hlediska odolnosti? Může být pro nás ten Ježíšův příběh nějakým příběhem odolnosti?
1: Těch příběhů je tam spousta, ale mě jako první napadlo ten příběh Ježíše a cizoložnice, kdy ta tehdejší společnost institucionalizovaná, která dodržuje zákony a která má své hodnoty, tak se chápala těch kamenů a chystala se vlastně vykonat to právo a mohla klidně tvrdit, že odolná společnost je ta, která prostě dodržuje zákony, která nepřipouští výjimky. A Ježíš tam vlastně ukazuje, že milosrdenství a otevřenost a odvaha komunikovat je ještě mnohem silnější a taky mnohem rezilientní, mnohem odolnější. Takže třeba tenhle příběh s Ježíšem a cizoložnicí, ta odvaha otevřít se a přemýšlet chvilku o perspektivě a taky o sociálních podmínkách. Že? Ta cizoložnice vzešla z nějakých sociálních podmínek, měla nějaké důvody, proč ten její příběh byl takový, jaký byl. A myslím si, že tam Ježíš skutečně ukázal odolnost v tom nejlepším smyslu slova.
0: Vy jste vědec, pracujete na vědeckých projektech a já jsem laik a říkám si, jakým způsobem můžu mít prospěch z toho, co jste vlastně těch 5 let zkoumali a vyzkoumali. Tak do dneška vlastně vidím, že nejsme vyrovnaní s tou dobou covidu, že do dneška vlastně se to promítá do politických debat, do politického rozdělení, ale taky do rozdělení uvnitř rodin. Tak začněme tady. Co by byla z vašeho pohledu náležitá reakce na tu dobu covidovou, na ty debaty kolem očkování a na to rozdělení?
1: My jste v rámci rodiny nebo v rámci víc společnosti?
0: Můžeme začít to určitě nejblíž k tělu, čili v rámci rodin.
1: Já doufám, že v rodinách už se to nějakým způsobem samo uzdravilo, že přece jenom určitě došlo k polarizaci v rámci rodin. A co se týče společnosti, tak ten náš výzkum probíhal v rámci programu Akademie věd, který se jmenuje Strategie AV21. A to říkám proto, že on má hezké motto. A špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Takže my se skutečně snažíme, aby výsledky naší práce působily ve veřejnosti. A jeden z těch výstupů třeba jsou vlastně je snaha ukazovat a odhalovat manipulace, které se dějí v tom politickém prostoru, tam, kde proti sobě stojí antivaxeři a naopak liberálové. Tak my v různých podcastech a publikacích a článcích, tak se snažíme ukazovat, že tohle je vlastně určitá léčka. Polarizace společnosti je léčka, které bychom se měli bránit.
0: Čili vy říkáte, že ten váš přínos k té reflexi covidové doby je tak trochu pískat rovinu, jak se říká fotbalovou terminologií té debatě.
1: Pískat rovinu, přesně tak, ale mnohem víc snažit se podporovat to, aby byly místa, kde vlastně ta polarizace přestane platit. Typicky v české společnosti to byla hospoda. Že vlastně hospoda je míst... Nechme alkoholismus a problémy alkoholismu stranou, ale to je sociální prostor, kde vlastně se sešli lidi z různých táborů a prostě si ty věci vyříkali. A starat se o tyhle prostory, o tahle místa, kde by se lidé potkali, a to můžou být kulturní prostory, můžou to být různý festivaly, venkovské setkání, komunitní různý projekty, tak myslím si, nejsilnější vlastně výsledek toho našeho výzkumu je důraz na to, že o tyhle místa je potřeba pečovat.
0: No, vím o vás, že nežijete v Praze, tak řekněte mi, jestli platí z vaší zkušenosti to, co vidím mimo velká města, že to, čemu říkáte venkovská hospoda, prostě zaniká, že lidi stále méně tráví čas společně tím, že si dají jedno pivo a poklábosí.
1: Je to tak, zaniká to z ekonomických i sociálních důvodů a právě proto je zapotřebí, aby se v tom místě vždycky našli lidi, kteří budou vytvářet alternativu vůči těmhle hospodám. Třeba na té vesnici, kde žiju já, tak my se skutečně snažíme využít různých svátků během roku, třeba Dne dětí nebo Čarodějnice, to je velmi oblíbený svátek, ale není žádný svátek, ale Čarodějnice nebo Adventu, abychom se sešli. Takže máme spolek, máme kalendář, máme 4-5 setkání do roka a skutečně tam lidi ze všech různých táborů, ze všech různých názorů sejdeme a mluvíme spolu. Takže a vlastně vidím kolem sebe, a je to v každé obci, téměř v každé obci, v každém městě, buď s podporou samosprávy, nebo i bez ní, že lidi se chtějí sdružovat, chtějí mít tu alternativu k hospodě a ta lidská potřeba spolu komunikovat, mluvit spolu je, myslím, silnější než polarizace.
0: To je velmi optimistické východisko. Já mám zkušenost s lidmi, kteří říkají, ať si všichni trhanou nohou, ať mi vlezou na záda, já mám svoji pravdu, s nikým se o tom nebudu bavit. Zvlášť tedy mi to přijde, že to je určitý stav, ke kterému se můžeme dopracovat časem. Tak vy nemáte tu zkušenost?
1: Nemám. Takovýhle lidé existují, ale není jich většina. Ačkoliv oni se snaží vyvolat dojem, že jich většina je. Ale je pravda, že se vylučují třeba z té malé komunity, ve které žiju já, tak jsou tam takový lidé a vlastně sami se dostávají na okraj a ta komunita má vnitřní mechanismy, aby vždycky dala najevo, že ta komunikace je důležitější, že vlastně, jo, že se o těch lidech říká, že jsou různí škarohlídi, že jo, podivíni a...
0: A o vás se zase může tvrdit, že jste přehnaní optimisti a naivkové, kteří si myslí, že spolkovým životem něco uzdraví. Tak jak byste to komentoval?
1: To je taky pravda. A ještě se k tomu může dodat, že nás to vysílí a že tím ztrácíme hodně sil. Ale ta moje žitá zkušenost je taková, že to smysl má. A skutečně žiju v severních Čechách, kde to není nějak extra rozvinutý a chybí nám podpůrní instituce, církev tam na roli, samosprávy, kultura, to všechno je vlastně na velmi nízký úrovni, ale přesto je tam ta potřeba spolumluvit, ta potřeba nakonec v krizový momentu, například když je velká zima, což už dlouho nebylo, a někdo zapadne autem, tak tenhle krizový moment vždycky překoná nevraživost a většina lidí jde pomoct, prostě vytáhne, i když spolu nemluvíme, tak vlastně jdem a v té krizové situaci pomůžeme. A tohle přesně je ta společenská odolnost, že když najednou hrozí krize, když najednou jsme ohrožení, tak se otevřeme. Nakonec ta reakce české společnosti na covid, ta většinová byla taková, to byl projev odolnosti.
0: Jak šití roušek byl projev zájmu a odolnosti.
1: Přesně tak, šití roušek a to, že lidi pak chodili a dávali si koláče třeba. Bylo to silné a já jsem, a nebyl jsem sám, jsem si vzpomněl na to vzedmutí v tom listopadu 89. Ten pocit byl podobný.
0: Vy jste na začátku zmínil zvláštní paralelu, která se týkala té... jak tomu, čemu my říkáme mnichovská zrada a rozhodnutí taky tehdejší československé vlády nebojovat proti nacistickému Německu. Já jsem teď četl studii, co vlastně rozhodlo o tom, že Londýn vydržel v době, kdy ho ve 40. letech bombardovala Luftwaffe. Byly výzkumy, které říkaly, nebo propočty, které říkaly, že prostě Anglie nemá proti fašistickému Německu sebemenší šanci, ale ukázalo se, že lidé, velká část společnosti se v kontaktu s tím nebezpečím vlastně radikalizovala ve prospěch nějaké odvahy, že začaly být odvážnější, srdnatější, což by byl tedy bod jako pro ten váš argument, že jsme se měli bránit. Ale když se nebudeme teďka zaobývat minulostí a vezmeme si tu přítomnost, vidíme, že Rusko válčí na Ukrajině. Rusko se netají svými agresivními plány a vede proti nám už teď vlastně to, čemu se říká informační válka nebo hybridní válka. Tak já vím, že tady jsme velmi těžkém, velkém měřítku. Tak co dělat na té úrovni jednotlivců, rodin na společenství, abychom byli vůči tomu, kdo nás ohrožuje zvenku, nějak jako vybavení?
1: Je to samozřejmě rovina, na které musí fungovat státní instituce. To prostě organizovaný boj proti dezinformacím a tak dál. Ale odolnost...
0: To nefunguje teďka, myslím, jestli se nepletu.
1: To nefunguje, ale mělo by. Já myslím, že to zčásti funguje, že vlastně bezpečnostní služby dělají svoji práci dobře, pokud já můžu posoudit z četby novin. Ale odolnost je vlastně založená na té individuální úrovni a na úrovni komunit, na úrovni, to je vlastně ze spoda a tam je to jednoduché. My bychom měli jednak to nebezpečí pojmenovat a přijmout ho, že jsme ohroženi. To je vždycky základ odolnosti. Připustit, že jsme ohroženi.
0: Nenamlouvat se, že to není tak zlé, nebo no, že ten Putin se upokojí tím, když se mu prostě kus Ukrajiny ukrojí.
1: Možná se nebát to i zveličit prostě, jako, že to ohrožení skutečně je velké. Totéž klimatická krize. Těch popíračů klimatické krize je vlastně možná i víc než popíračů ohrožení ze strany Ruska. Připustit to, že jsme ohroženi. A ten další krok je vlastně připravit se na to, že nás budou obelhávat, že bude ta snaha společnost polarizovat a že bude stoupat nenávist, když bych to měl říct do těch spíš spirituálních slov.
0: No však jsme taky na zápraží kostela. Tak dobře, tak ve společnosti, řekněme, stále častěji slyšíme takové to syčení, jako vy nám nebudete říkat a co vy nám budete povídat a tak. Tak já vím, že se to dá jako jednoduchou nějakou evangelijní poučkou vyřešit, že nemáme nenávidět, ale milovat, ale to zní nějak jako, nevím, jak se to dělá, tyhle věci. Tak jak to děláte vy, když přijdete do prostředí, neříkejte mi, že u vás v severních Čechách, když přijdete do hospody nebo do hasičárny, tak je to všechno na obláčku.
1: To rozhodně ne, ale mám pocit, že člověk, který je křesťan nebo je spirituální, tak že vlastně o tohle by se měl vždycky snažit, že i... To není submisivní pozice, ale prostě i takové to severočeské ty vole se dá říct jako otevřeně. Dá se říct vstřícně. A to je zkušenost, kterou já mám, že vlastně tam u nás na vesnici my si dost často vynadáme, ale děláme to velmi vstřícně.
0: Jak se nadává vstřícně?
1: No tak slova jsou většinou nepublikovatelná, ale ty nadávky vlastně znamenají komunikaci. A v rámci těch nadávek nebo vtipů, někdo by možná to označil za zesměšňování, tak se vlastně formuluje pozice a ten člověk se jako otevírá nějakým způsobem.
0: No počkejte, ve farních komunitách tohle asi fungovat nebude, tam vulgaritám je značný odpor, většinou se mluví slušně, přesto vidím, že existuje mentalita církve jako ohrožené společenství, protože zvenku útočí liberálové, útočí svět, který nectí hodnoty, které ctíme my, a je tu velká nedůvěra vůči zbytku společnosti. Já nevím, jestli to vnímáte taky tak.
1: Nemám žitou zkušenost z nedávné doby z farního společenství, ale vím, že tam dost často bylo ve hře svatouškovství a vlastně pokrytectví.
0: Co je svatouškovství?
1: No, to je určitý typ pokrytectví. To, že se třeba nesmí říct vulgární slovo, protože to je morálně zatížené, nebo že tak...
0: Ale vy říkáte, že v zájmu soudržnosti nebo odolnosti je únosnější vulgární slovo než rozdělení a takové to nenávistné syčení.
1: To rozhodně, to rozhodně. Syčení je výraz toho, že se zadržuje nějaká pára. Mám pocit, že potřeba někdy tu páru upustit, zvlášť když to je v prostředí, které je určeno ke komunikaci, já nevím, farní rada nebo farní společenství, to je to by mělo být prostředí komunikace vlastně, tak proč tam neříct pár slov ostřeji, pokud jsou upřímná?
0: Dobře, ty jsme se bavili o církvi. Poslední otázka na vás. Vy jste zástupcem tady taky akademické obce, akademického světa. Co si budeme povídat, ten taky není vždy sletem lidí, kteří to vždycky myslí nejlépe. Tak jak se tam upouští pára a jak to děláte, jak praktikujete ty poznatky o odolnosti v akademickém světě, který je plný ambicí taky a silných názorů?
1: To jste mi dobře vrátil a je pravda, že v akademickém světě taky pokrytectví vlastně funguje. Ale tak, jak já to znám z Akademie věd, tak skutečně je tam jasná snaha o to, aby komunikace byla co nejotevřenější a na všech možných úrovních, i v rámci směrnic, i v rámci vedení těch organizací, tak ta podpora tomu, aby komunikace byla otevřená, ono se to možná zlehčuje, ale ty pozice těch různých ombudsmanů a tak vlastně mají sloužit tomu, aby komunikace mohla být otevřená a aby nebyla zraňující. Aby nebyla, jak se dneska říká, toxická. Takže je možné mluvit otevřeně, je možné mluvit i třeba hrubě, pokud je to potřeba, ale je potřeba pečovat o to prostředí, ve kterém se tohle děje, aby skutečně nedošlo k toxické komunikaci nebo k manipulaci. A výzkum odolnosti vlastně má podporovat vznik těchto míst a prostorů pro otevřenou komunikaci, která je v nějakém smyslu bezpečná.
0: Může to být i tedy, když to vrátím zpátky, sem, kde stojíme, může to být i farnost takovým bezpečným prostředím?
1: Může a já jsem přesvědčen o tom, že to tak v mnoha případech i je, že určitě mnoho posluchačů má tuhle zkušenost. Přesně farnost by měla být tímhle bezpečným prostředím, otevřeným pro každého. Vlastně ta úloha pastora nebo pastoračních asistentů je pečovat o tu otevřenost, aby nebyla toxická. A všude tam, kde vlastně budeme velkorysí, kde nebudeme lpět na nějakých zatuhlých hodnotách a otevřeme se tomu, čemu se v kostelích říká Duch Svatý, ne? Tak vlastně to je to prostředí pro odolnou, transformativní, otevřenou, láskyplnou, velkorysou komunikaci.
0: Rozhovor s filozofem Martinem Nýčem končíme poukazem k Duchu Svatému. Já vám za to moc krát děkuji, že jste se mnou strávil 3/4 hodiny tady na schodech kostela.
1: Díky za rozhovor.
0: A já moc krát děkuji za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.

0: Je to zvláštní pocit, když by něco mělo být skvělé a vynikající a ono pořád není. Už je to téměř skutečně skvělé a vynikající, ale nějak to pořád není ono. Stává se to, milí posluchači, často tehdy, když nám někdo něco doporučí. Vášnivě, s velkým nasazením, vidět film, číst knihu a my na to doporučení dáme. A pak už to nastane, už to vidíme, už to čteme, líbí se nám to a s napětím čekáme na okamžik, až to bude ono. Ano, zatím je to dobré, ale úplně skvělé to ještě není, snad teď nebo za chvíli. Čas plyne a moment úlevného zjištění, jak to bylo nádherné, se ne a ne dostavit. Skončí to a my jsme malinko zklamaní. Byla chyba v nás? Čekali jsme od toho příliš? Nebo jsme málo vnímaví a tak nám uniklo to okouzlující, co druhé tak nadchlo? Myslím, milí posluchači, že už jsme to zažili všichni, když nám někdo doporučil skvělý film, výbornou knížku, dokonalé místo na dovolenou, výtečnou restauraci, faráře a jeho skvělá kázání. Necháme se inspirovat, podstoupíme doporučovaný zážitek a ono nic. Dobré to bylo, ale zas tak skvělé, no nevím. A tak si na to dávám pozor. A když chci třeba vnoučatům nebo přátelům doporučit něco, co musí vidět, číst, navštívit, jsem opatrný. Chválím to jen tak přiměřeně. Dopřávám jim, aby si tu jedinečnost odhalili sami. Aby je to osobně trklo, jak je to skvělé. Aby měli pocit, že to právě objevili a že se o to musí nezbytně podělit s druhými. No, ale nemohu říct, že bych s tím poněkud zdrženlivým komentářem měl velký úspěch. Má doporučení zůstávají často ležet ladem. Možná neumím odměřit, co už je příliš chladné a zájem to nevzbudí, a co už je příliš vášnivé a zájem to udusí. No, a tak si s tím asi nebudu lámat hlavu a nechám tomu volný průběh. A skvělé zážitky budu líčit a doporučovat s emocí a nasazením. No co už, vřelé emoce jsou určitě lepší než chladné nebo žádné. A tak vám, milí posluchači, vřele doporučuji naplno prožít tento krásný den. Váš Daniel Ženatý.
1: Myšlenka na den nás přenesla až do 18. hodiny a na Proglasu vám nabízíme k poslechu přenos mše svaté. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze celebruje pater Filip Jan Radhouský.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
1: amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci na YouTube, drazí posluchači na Rádiu Proglas, setkáváme se v hezký památný den, kdy si připomínáme svatou Terezii z Lisie, tu, která byla srdcem, ta, která milovala Boha dětinskou láskou, ale ne v tom negativním slova smyslu, ale v té plné důvěře. Prosme možná právě dnes na její přímluvu, aby se ta naše víra stala citlivější a vnímavější, abychom více přilnuli svou láskou k lásce Kristově. Litujme všeho, co nám brání, všechny náš hřích a slabost, k tomu, abychom dokázali přijmout Boží milosrdenství, Boží lásku, Boží štědrost. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí Bože, ty se k nám skláníš jako otec, když nespoléháme na sebe, ale všechnu svou naději skládáme v tebe. Veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, kterou si ukázal svaté Terezii, a doveď nás k blaženému patření na tvou tvář. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.

Čtení z knihy Job. Job se ujal slova a řekl: smilujte se nade mnou, smilujte se, moji přátelé, vždyť ranila mě Boží ruka. Proč mě stíháte jako Bůh? Nemůžete se nasytit mého masa. Kéž by byla napsána má slova, kéž by byla vyryta do mědi, železným rydlem do olova, na věky vtesána do kamene. Ale já vím, že můj obhájce žije a jako poslední vstane na zemi, u sebe mě postaví po mém probuzení a ve svém těle spatřím Boha. Já sám ho spatřím. Mé oči ho uvidí, ne jako nepřítele. Mé ledví v mém nitru touhou po něm prahne. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků a poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim, žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží, uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte, i ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte, přiblížilo se Boží království. Říkám vám, Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: To jsou silná slova u toho prvního čtení u Joba. Smilujte se, přátelé. Už přestaňte s těma vašema mudrcemi, s tím vaším mudrctvím, jak všemu rozumíte. Dejte mi už pokoj, copak už jste se nenasytili mým masem dostatečně. Je to zvláštní, ale je to taková rovina člověka, kdy je strašně chytrej a moudrej. A místo, aby s druhým spočinul někdy i v tichosti, tak mu říká, co všecko musí udělat, aby se zalíbil Pánu Bohu. A přitom víme, že právě třeba v tom Jobovi, že Job obstál za tím, co ti přátelé ne. Je to výzva, abychom měli citlivé a vnímavé srdce, abychom ze sebe nedělali ty nejmoudřejší, který všemu rozumí, ale abychom prosili o vnímavost, abychom dokázali správným způsobem, ve správný čas, správnými slovy druhé povzbudit. A k tomu jako křesťané jsme povoláni. Však když máme jít a přát pokoj vám, tak je zapotřebí, abychom ten pokoj měli také sami v sobě. Protože ten pokoj je důležitou součástí lidského života. Není to o tom, že bude klídek, ale mít tu jistotu. A mně přijde, že dnešní doba, nemůžu posoudit dobu před 100 lety, před 1000 lety, ale v té době, ve které žijeme, je spoustu nejistoty. O nás samotných, o společnosti, o celém světě. Pořád se dostávají na povrch ty negativní zprávy, jak se někde něco

co rozpouští, posouvá, chladne a zase bouchá a teď je s tím letadlem, jak tam ten pobodaný pilot prostě, protože ten druhý to chtěl zase nabořit do země. To jsou věci, které člověka opravdu jako nějakým úžasem pozitivním neoblažují. Ale my jsme lidé, kteří věří, že přes všechny ty těžkosti, které tedy na nás doléhají, že je nad tím vším Bůh. Bůh, který vládne dějinám. Bůh, který je naše naděje, o kterého se můžeme opřít. Bůh, který je láska, láska, která se má zrcadlit i v našich srdcích. Jsme možná unavení a zahlcení vším možným, ale stejně v tom nejvnitřnějším základu, v té nejtajnější komůrce našeho života, našeho srdce, je přeci jenom to Boží, naše existence. A myslím si, že svatá Terezie pochopila daleko dříve než mnozí z nás, že vlastně tento svět člověka skutečně nemůže naplnit. Ano, můžeme mluvit i o svatém Františkovi, ale ten to pochopil, myslím, o chvilku později. Přeci jenom potom Asízi si užíval, řekněme, toho života zbohatlíka, ale Terezie prochází spoustou různých křížů, těžkostí, bolestí a ztrát a zjišťuje, že největší oporu v jejím životě je to, co je nad námi. Panna Maria, milovat Krista, jít za Pánem Bohem. Vzdává se všeho, jde do kláštera. Myslím si, že zdaleka ten klášter nebyl, řekněme, tak jako v dnešní době. Přesto přeze všecko, když bych se kouknul i do dnešní doby, tak ani zajištěnost klášterů nezaručuje to, že tam kdo vydrží. A proto proste Pána, že ať pošle dělníky na sloužení, prosím vás, zaberte. Není toho málo, ta žen je hojná, těch úkolů je mnoho. Modlete se za nová kněžská řeholní povolání. No, ale mně se na té Terezce líbí právě ta její taková ta krásná odevzdanost. Ano, můžeme říct trošku dětinskost, bláznoství pro Krista. Všeho se vzdát, své vůle. Ale ono to není tak jednoduché, když má člověk poslouchat nějakou představenou, která není úplně nakloněna. A to, že byla nešikovná nějakým způsobem, víme, ale doplňovala to toho svou duchovní rovinou. To, jak dokázala milovat Pána Boha a Bůh skrze ní promlouvá dodnes. Nevím, kdo jste byl v Lizie, mně se to podařilo a mě ty velký baziliky trošičku vždycky děsí, jo, to jako když přijdete do toho velkého kostela, my máme malej, to je dobrý. A je vysoký, ale malej, tak to je ještě takový únosný. A nebo už jsem si na to zvykal, ale když přijdete do těch velkých bazilik a člověku se z toho zatočí hlava, tak člověk hledá někde nějaký to malý místečko, kam se může schoulit a schovat a myslím, že i to odpovídalo, řekněme, té Terezce. Když se snažila schoulit vlastně Pánu do náruče. Kdy přemýšlela vlastně v tom mystickém těle Krista Pána, čím vlastně, jakým tím údem je, není očima, není ušima, není pusou. A víte, jaký ten úd nalezla? Srdce. A to srdce jí uschopnilo i tak, že když nemohla být sama misionářkou, že se modlila za misionáře a nakonec je jejich patronkou. Takže člověk má nějaké plány, člověk má nějaké touhy a podívejte, uskutečňují se, ale jiným způsobem. A toto je výzva a zároveň jako dejme pozor na to nebezpečí. My prosíme Boha o něco, ale on k nám nikdy nepřichází po námi nalajnované cestě. On k nám přijde odinut. A my jsme schopní to přehlídnout, protože to není podle našich představ. Na to dejme pozor. Protože tím se okrádáme a vlastně promarňujeme i čas, který je nám dán. Pán nám dává spoustu milostí, spoustu darů. Samozřejmě dopouští spoustu křížů a věcí, které nejsme schopni rozlousknout a říct proč.
Myslím, že jsou prostě okamžiky, kdy se trošku vztekáme. Myslím si, že to známe nějakým způsobem všichni. Že už by toho mohlo jako stačit, ne, Pane Bože? A on potom zase ukáže to své milosrdenství. A možná je to proto, abychom si v tom svém životě skutečně uvědomovali podstatu věcí. Že z tohoto světa, který spravujeme a který je pro nás cestou k tomu, abychom poznávali krásu a velikost Boha, že nás ale vlastně, čím jsme starší, tak míň a míň naplňuje. Samozřejmě, že jsme možná, alespoň to doufám, schopnější vnímat ty krásy. Ale už nás zdaleka tolik ten svět nepoutá, jak když jsme byli mladí. Nevím, jak je to u vás třeba v 80 letech, že jo? Ale myslím si, že už jste taky rádi, že jste rádi. A člověk vnímá najednou úplně v těch nejmenších věcech ten poklad, který dřív se zdál jako běžnou součástí lidského života. Ono to tak není. A tady si člověk může skutečně uvědomovat, že jediným naplněním našeho života a podstatu našeho života tak je přítomnost Boží. Že se o něho můžeme opřít, že k němu směřujeme. Je jasné, že tady necháme to svoje fyzické tělo, necháme tady celý svět a půjdeme jenom s tím, co si ponesem ve svém srdci. Tak jenom nezapomeňme na to. A trošku si udělejme, jak se říká, takovýho strejčka. To znamená, že buďme těmi panami, kteří si vemou do nádobky ten olej, kdy můžeme s tím, co máme, v těch možnostech, které máme, a nakolik můžeme dělat dobro. Nikdo z toho není výjimutý. Ani ti, kteří leží ve špitálech a nejradši by z toho jistý postele špitální utekli už. Já tam nikdy moc dlouho nevydržel, protože je to hrozný. Ne, že by byli ošklivý kolem, ale prostě ten pocit je hrozný a vlastní postel je vlastní postel. Ale i z těch bolestí a ze všeho. Bůh je ten, o koho se můžeme opřít. Tam je ta naděje. Tam je ta víra. Kéž by se nám to dařilo. Někdy se nám to holt nepodaří, ale od toho máme zase šanci, kterou nám Pán dává, začít znova. A tak nepropadejme malomyslnosti, ale snažme se dívat do budoucnosti s tou nadějí, že Bůh nás za žádných okolností, na žádném místě, v žádné životní situaci neopustí. A že se o něj v jakékoliv životní situaci můžeme opřít. Protože ta Tereska, když se dávila tou tuberkulózou a všechno, tak si myslím, že určitě byla daleko více v náručí Boží, než si sama byla schopná uvědomit. A její něžná láska by se mohla dotknout i našeho srdce.

0: Na přímluvu svaté Terezie z Lisie prosme našeho Pána.
1: Prohlubuj v církvi vědomí, že její růst a šíření závisí na hloubce modlitby a oběti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomáhej lidem ve světě překonávat odcizení obětavou láskou křesťanů.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Uč lidi důvěrně s tebou rozmlouvat.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Zbav umírající strachu ze smrti vědomím, že jim jde naproti tvůj syn Ježíš Kristus.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Přijmi Bože oběť této mše svaté za dar zdraví.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny nemocné nebo na pooperačním sále či před operací. Buď jim útěchou, buď jim pomocí, buď jim nadějí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě o požehnání pro všechny, kdo v těchto dnech budou slavit svůj svátek či narozeniny.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: A prosíme tě za všechny naše posluchače a diváky. Prosíme tě, vyslyš nás. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
2: Amen.

0: Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaši oběť zalíbila Bohu, Otci Všemohoucímu. Bože, vyznáváme, že jsi veliký ve svých svatých a pokorně tě prosíme, zhlédni na tyto dary. A jako se ti u svaté Terezie líbila její láskyplná ochota přinášet každou oběť, tak přijmi se zalíbením i naší službu. Skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Z hůru srdce. Stávíme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že jí posvěcuje tvůj duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávají zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé zkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve ti k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všem. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatou Terezií a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači, jak nás to náš Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim rodům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
2: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: Pozdravte se pozdravením pokoje.
0: Pokoj vám, drazí diváci a posluchači.

Ale beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše budou zdravena.

0: Kristovo. Krev Kristovo.
1: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za svátostní pokrm a prosíme tě, dej, ať nás rozněcuje takovou lásku, s jakou se svatá Terezie zcela odevzdala tobě a chtěla všem lidem vyprosit tvé slitování a odpuštění skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Tak zítra máme krásný svátek, tak na ní nezapomeňte. Samozřejmě, že nebudeme přát jeden druhému, i když pro sebe můžeme být taky určitými, nebo v určitém smyslu anděli strážnými, ale jenom nezapomeňme na toho našeho. Svatý andělíčku, já ti přeju všecko nejlepší, radši už dneska. To je, bych na to třeba zítra zapomněl, co? Ale to můžeme, dá se říct, stále děkovat mu a prosit ho. Je to vhodné. Chtěl bych jenom upozornit, že tady od Panny Marie Sněžné bude teď trošku víc přenosů, než je zdrávo, tedy než je obvyklé, jsem chtěl říct, a to v sobotu večer, kdy budeme slavit ze slavnosti svatého Františka mši svatou z bratry Dominikány a po mši svatý bude takzvaný transitus, kdy slavíme přechod svatého Františka. O to víte, je to 800 let, to už je kus času, že? No a v neděli tady bude mše svatá v 9.30, tedy v neobvyklý čas standardních přenosů, ale budete nás moci sledovat pomocí Noe, který bude odsud přenášet. No a potom v pondělí, kdy bude kající bohoslužba diecéze, tak nás také z Hájku budete moci sledovat na televizi Noe. Tak si nás pěkně užijte. A ať vám Pán žehná a ať to jubileum svatého Františka a celý ten festival, který teď nějakým způsobem od zítra začíná, tak ať je velkým duchovním přínosem pro každého z nás. Pán s vámi, požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.

Je 18 hodin 44 minut. Na Proglasu jste poslouchali přenos mše svaté. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze celebroval pater Filip Jan Radhouský. Další mši svatou budeme na Proglasu přenášet zítra v pátek 2.10. v 18 hodin z kostela svatého Augustina v Brně. V následujících chvílích je pro vás připraveno hudební zastavení. Uslyšíte benátské nešpory, tři skladby budou od Claudia Monteverdi a následně uslyšíte jednu skladbu od Biagio Marini. Skladby zazní v podání souboru Gabrieli Consort, doprovází Gabrieli Players, diriguje Paul McCreech.

V rámci hudebního zastavení na Proglasu jsme poslouchali benátské nešpory od Claudia Monteverdi a Biagio Marini. Skladby zazněly v podání souboru Gabrieli Consort, doprovázel Gabrieli Players a dirigoval Paul McCreesh. A na vlnách Proglasu jsme připluli do 19. hodiny a zveme k poslechu zejména naše nejmenší posluchače.

Ahoj, děvčata a kluci. Venku se setmělo a tak doufám, že už jste v pořádku v bezpečí svých domovů. Možná jste už trošku unaveni, tak teď je čas, kdy si můžete pořádně odpočnout. Naše třeťačka Lucka už je z nemocnice zase zpátky doma. A i když musí ležet, tak není smutná, protože jí dělá společnost celý domácí zvěřinec. A jak to u ní vypadá, tak pozorně poslouchejte pohádku.

0: Lucie se dočkala. Teď zase leží ve své posteli v dětském pokoji. Už může, už není nakažlivá. Aby jí nebylo smutno, když všichni odejdou, přinesli jí sem klec z papoušky a mrkvou se s tlustou fazulkou. Barborce skončila karanténa, maminka jí vodí do školky a sama také chodí pracovat. A tak je Lucie dlouhé hodiny doma opuštěná. S mrkvou sem a fazulkou se moc povídat nedá, nemají proto žádný smysl. Do peřin si je brát nemůže, protože by v nich dělali bobky. Jsou roztomilí, spolu si navzájem povídají docela hezky. Povrkávají jako holoubci. Ale to je všechno. Papoušci taky nejsou ti praví na ukrácení dlouhé chvíle. Krásní jsou jako orchideje, anebo královny Viktorie, co v létě kvetou na jezírku v botanické zahradě. Ale zlobí až hamba. Když je Lucie vypustí z klece, aby je stále honila. Hned se pověsí na závěs a vytahují z něho nitě. Hned začnou s velkým skřehotáním zpracovávat knížky, které leží na stole nebo na polici. Co je v nich napsáno, to papoušky vůbec nezajímá. Zkoumají pouze kvalitu přebalu, desek, papíru. Ostrými zahnutými zobáčky to dělají tak důkladně, že potom rodiče jen spínají ruce, kolik škody takové zvířectvo nadělá. Ale Lucie je přece pouští, aby si trochu zalétali. Nedávno se jí sandálek posadil na hlavu. Držela, ani se nepohnula. Cítila, jak se ptáček rozšafně prochází. Bylo to legrační a škrábalo to. A pak se jí začal zobáčkem probírat ve vlasech. Trnula. Nezačne je taky vyškubávat jako nitě ze závěsu a papíry z knížek? Nezačal. Za to však objevil mezi vlásky něco růžového a hebkého. Začal to neprodleně proskoumávat ostrým zobáčkem.
1: Jou, vejs, vždyť to je moje ucho, sandále.
0: Vyjekla Lucie a sáhla po ptáčkovi. Uletěl a sedl si klotce na rám obrazu. Skřehotal a vrzal, jako by se smál. Ale později se znovu vrátil. A Lucie šťastná, že je tak krotký, znovu trnula, kdy najde její jemné ucho. Pokud papoušci létali, bubák musel za dveře. I když to byl známý uspalec, uměl skákat do dálky i do výšky a dělal to rád. A ptáci poletující kolem jeho čumáčku by ho k tomu určitě naváděli. Ale pak by to s nimi mohlo dopadnout dost špatně. Bubák byl mrzutý, že ho Lucie strká za dveře. Tak dobře se mu spalo v peřinách. A teď stojí na chladném linoleu a nahněvaně mrská ocasem. Ale co? Když ho nechtějí nahoře, půjde dolů a bude tam mňoukat, dokud neotevřou. A otevřou vždycky. Vůbec mu nevadí, když babička při tom otvírání hubuje a naříká, že kdykoliv se milost pán uráčí, musí všeho nechat a celá bolavá se belhat ke dveřím. Hlavní je, že ho pustí a ještě mu většinou podstrčí kus masíčka. Netrvá dlouho a za bubákem se přiloudá i Lucie. Ta si ovšem dveře otevře sama.
1: Ahoj, babi, jak se máš?
2: Vítám tě, Luci. Je ti tam samotné smutno, viď? Nebylo to nakonec v nemocnici lepší? Tam si měla aspoň kamarády.
1: Kde pak? Doma je to lepší. Stejně jsem tam nikoho neměla, jen Helenku. Ta byla hodná. Měla oči docela jako boreček. Tak lesklé a tmavé, jako je má on.
2: Pořád na toho psa myslíš? Nemáš zvířat plný dům?
3: No jo, ale jenom papoušky a morčata a kocoura, s těmi není žádná hra. Se psem se to vůbec nedá srovnávat.
1: Pes, ten je jako opravdický kamarád.
2: Pes je taky jenom zvíře, rozumu to nemá.
1: Náhodou, rozumu má víc než někteří kluci v naší třídě.
2: A co toho takové psisko sežere, rodiče by vydělávali jenom na něho.
3: Mně by stačil třeba jenom
1: úplně malý pejsánek. Někteří malincí se na Borka docela podobají.
4: Babička už neříkala nic. Pletla a vypadala zamyšleně. A Lucie dál povídala o psech a pejscích. Věděla toho o nich moc, nedávno přece dočetla Bílého tesáka od Jacka Londona. Krištof přišel na návštěvu rovnou ze školy, ještě s aktovkou na zádech. Byli v dětském pokoji a Lucie znovu začala o Bílém tesákovi a pak zase vzpomínala na Borečka. Bílého tesáka, který byl poloviční vlk, by Borek sice nepřepral, ale velký byl taky dost. A jak byl hodný a rozumný, docela všechno chápal.
3: Kdybychom tenkrát nepotkali jeho pány, mohl nám zůstat až do dneška,
4: zasteskla si Lucie. Ale daj nám přece svou adresu, zajedeme Borka navštívit, vzpomněl si Krištof.
3: Co pak já někam můžu?
4: Podívala se smutně Lucie. Byla v pyžámku, pohublá a bledá, oči podmalované modravými stíny. Tak dlouho už nebyla venku. A přitom začínalo jaro. Na zahrádkách se bělají sněženky a rozevírají se první bledule. Na výkopech zahlédl Krištof cestou ze školy zlatý květ pod bělu. A Lucie tady sedí, zavřená a neví nic. Krištofovi jí přišlo líto. A protože nebyl z těch, co se utápějí v prázdných citech, okamžitě dostal nápad. Hele, Lucko, tak já už musím jít.
3: Kam najednou tolik utíkáš?
4: Když já mám jednu důležitou práci, ale ještě dneska se to ukážu, jo? Popadl svou aktovku a byl ze dveří. Dole v chodbě se srazil s Lucijnými spolužačkami, které jí obden nosili ze školy úlohy. To je dobře, aspoň jí nebude smutno, než se vrátím, pomyslel si spokojeně Krištof. A babičce Procházkové, která děvčatům otevřela a teď se belhala zpátky do kuchyně, stroze oznámil. Nechám si tady aktovku, já totiž ještě přijdu.

Jo, jo. Vždycky, když kamarád Krištof dostane nějaký nápad, tak z toho bývá mela. Zítra uslyšíte, co vymyslel tentokrát. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A po pohádce tu pro vás, děvčata a kluci, mám připravenou pohádku od skupiny

A po písničce je na čase, abychom poděkovali za dnešní den ve večerní společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, uzavírá se další den. Moc ti děkuji za vše, co jsme v něm dnes prožili. Prosím, odpust mi, co nebylo dobré, a vzpomeň na ty, který jsem možná i trochu ublížil. Děkuji ti za všechno, co se mi dnes povedlo, a za kamarády, které jsem potkal. Prosím, posiluj nás všechny a dávej nám dary svého svatého ducha. Amen. No a po modlitbě, děvčata a kluci, je už čas jít spát. Přeji vám krásné sny, dobrou noc, a aby se vám dobře usínalo, tak ještě můžete poslouchat písničku Cesta. Pěkný večer, ahoj!

0: Vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Dnešním hostem je ostravský kytarista, zpěvák, skladatel a písničkář Vojta Šňupárek. Ahoj Vojto.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: A představím také jeho kapelu Honza klávesy, a Petr bicí a psi, a Petr bicí a Petr basa. Vojtu můžete najít spolupracoval s celou řadou výrazných českých osobností, například s Marií Rotrovou, Radkem Pastrňákem, Františkem Segradem nebo Ondřejem Rumlem. A také ho můžete znát z několika kapel, například Nedovič nebo LA Sunday. Ale já bych se tě rád zeptal, ty jsi svoje vlastní album vydal až po 50. Tak jaké to je udělat debut v tomhle věku?
1: Hele, je to výzva. Teď nevím, jestli mám mluvit na ten mikrofon.
0: Ano. Myslím, že...
1: Je to rozhodně výzva, ale víš co, po 50 už nemáš co ztratit, víš? Takže to můžeš klidně zkusit a buď to budeš vědět, že se těch dalších 50 budeš třeba bavit tím, když to dobře dopadne. No a už si vlastně nemůžeš trhnout úplně nějakou zásadní ostudu, myslím. No. Ale můžeš, samozřejmě.
0: Ty jsi dlouhou dobu fungoval jako muzikant trochu v pozadí, kapelách, tak jaké to je jít z kůží na trh s vlastníma písničkama?
1: Tak víš, co to je, já jsem dlouho byl sideman, přesně jak říkáš, a je úplně něco jiného, jako vylézt před ty lidi a postavit se před ten mikrofon a říkat jako svoje myšlenky a provádět ten koncert nějakým rozumným slovem, tak, aby se ty lidi u toho nějak bavili. Je to úplně, prostě úplně jiná disciplína, nedá se to srovnat.
0: Je to pro tebe těžší, nebo si to užíváš?
1: Myslím si, že kdybych byl mladší, tak bych to prožíval. A paradoxně možná dobře, že to přišlo až po té 50. A já si to užívám. Já jo. Mě to baví. Mě baví, když se lidi baví.
0: Jakou první písničku nám zahrajete?
1: První písnička se jmenuje Letadlo, vznikla za covidu, byla taková touha někam odletět, možná, že to mělo i víc lidí, že něco takového. Tak jestli můžeme, tak jedem, chlapci.

0: Děkuji. Já bych ještě moc rád přivítal diváky a vás, posluchače u rádia. Jde to do rádia, předpokládám. A děkuji, že jste přišli. My tady máme takový obývák pro ty, co to nevidí.
1: Já jenom připomínám, že dnes s nám z koncertního studia hraje Vojta Šňupárek spolu se svojí kapelou. A já bych se tě teď rád zeptal na první album, o kterém už jsme trochu mluvili. Tím albem je Žába na prameni. Písně na toto album nevznikly jen tak v průběhu třeba roku, ale vznikaly zhruba přes 10 let. Je to tak? Kdy přišel ten čas, že jsi řekl, teď ty písně dám dohromady a že už jsou připraveny na to, abys je nahrál?
0: To byla náhoda. To byla náhoda. Já jsem nějaké písně jsem snažil propašovat do Nedivoč a různě, ale ono taky se dá říct, že muzikanti to jsou egoisti, ne všechno projde. A tak se mi prostě ten šuplík tak plnil a já jsem si jednoho lednového dne, tak myslím po novém roce, jsem se rozhodl jít hrát tenis a utrh jsem si sval. A nemohl jsem chodit. Měsíc a půl. No a jeden můj kamarád, právě Pavel Sotoňák, který to se mnou dělal, který je výborný člověk a výborný klávesista z kapely Benjis, dneska hrajou s Kateřinou Marii Tichou, hráli s Davidem Stipkou a on má vlastně poměrně slušné produkční schopnosti a on to prostě celý vzal, ten materiál, říkal, hele, to máš prostě desku a začali jsme prostě dělat desku a začalo nás to bavit. No, děláme teď druhou.
1: K té se dostaneme během našeho rozhovoru dnešního. Rád bych se tě zeptal, když se podíváš na některé ty skladby, zejména ty starší, najdeš v nich třeba něco, co bys už dnes vyjádřil jinak, ale tehdy to bylo nutné prostě zapsat do těch písní?
0: Víš, já myslím, že já neskládám věci až tak poplatné jakoby době tendenčně, čili asi ne.
1: Já jsem to myslel spíš osobně, jestli jako třeba do toho dal něco tak osobního, co se tě týkalo třeba v tehdejší době a pak jsi řekl, že dneska už bych to napsal
0: pravdu,
1: jinak.
0: Něco jsem psal ženě a my máme moc krásný vztah, ale taky jsme si prošli nějakýma bouřema, takže prostě, nebo takovýma bouřečkama a tak samozřejmě z toho jsem se vypsal, to už je dneska jinak, no, to je pravda.
1: A moje otázka zní ten název Žába na prameni. Je to takové trošku provokativní možná. Jak tě to napadlo?
0: To tě napadne, když 30 let děláš muziku, víš, a máš někdy pocit, že vždycky ten kámen někam vytlačíš a on trochu padá, víš, s tou muzikou. Tak jsem měl takový pocit, a že by si ta žába mohla vlastně tady tím trochu odsednout. A to se vlastně stalo. Takže to splnilo. To bylo takové magické zaklínadlo a ono se to vlastně trošku stalo.
1: Další skladba, kterou nám zahrajete, se jmenuje Bublifuk.
0: Je to tak. Písničku Bublifuk napsal ještě, jestli můžu říct.
1: Určitě.
0: Napsal Josef Poliak, to je náš kamarád, který se stará o kulturu v Budišově nad Budišovkou, což je jistě nelehký úkol na tamní kamenité půdě. A je to strašně takový vtipný chlapík a ten text je takový vlastně veselý. Tak jo, tak si ji dáme. Ty si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámou a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bublifuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro

že věci nejsou, jak se stají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí, tisíc bublin pro své štěstí udělám.

Asi jsem na Petru. Tak ve čtvrt na jednu, na jednu, na sedmu a poletím.

0: Děkujeme moc.
1: Dnes nám v koncertním studiu hraje Vojta Šňupárek s kapelou a já pro naše posluchače, kteří nás poslouchají prostřednictvím radiových vln, připomenu, že můžou sledovat koncert i vizuálně, a to na YouTube kanálu našeho rádia. Vojto, ty už si tady zmínil, že chystáš novou desku. Jak probíhají přípravy?
2: No víš co, doba se posunula, tak sedíme u počítače jako hodně, no. Ale nás to strašně baví a potom tam dohrávají strašně šikovní lidi, co třeba vidíš za mnou, ty svoje party a nástroje, a je to vlastně jako skvělý. Tak práce probíhají, je to skoro hotové, musíme to smíchat a hlavně mít tu vůli to vždycky dodělat. To je nejtěžší.
1: Kdybyste ji chtěli vydat?
2: Já bych byl rád, aby vyšla do konce roku, ale nechci na to vůbec tlačit. A taky si myslím, že to bude asi překvapení trošku pro ty lidi, že ta první deska je taková folková, tady ta druhá je úplně jiná. To už teď vím.
1: K těm žánrům, kterých se dotýkáte během vaší hry, se asi dostanu, ale chtěl bych se zeptat, jakým způsobem třeba nahráváte? Protože když vás slyším, tak je to takové dost energické a živelné, tak nahráváte zvláště nebo dohromady?
2: V podstatě třeba teďka jsme byli ve zkušebně, já jsem přinesl nějakou věc a kluci se toho chopili a nahráli jsme to úplně takhle společně a vlastně moc hezky to hraje. Takže když je příležitost, tak to uděláme spolu, anebo to prostě někdy funguje produkčně. Konkrétně to disko zase dělám s Pavlem Sotoňákem, tak ono to jde z jedné hlavy. Jo? Tak kluci se spíš fakt připojují potom na své vlastní nástroje dohrávkama do těch připravených už věcí. No.
1: Prozradíš nám, jak se nová deska bude jmenovat?
2: To já totiž normálně, Pepo, sám nevím. Jo. To jako, kdybych to věděl, abych ti to rád řekl, ale já to prostě sám nevím.
1: Dobře, tak se necháme překvapit.
2: Víš, ono to musí mít nějaké indiánské jméno, víš, jako třeba tady jsem to opravil, nebo jsem nový Inčučuna, nebo něco takového, víš, a to tam prostě není. No, zatím.
1: Dobře, další písnička se jmenuje Sněží a zeptám se tě, je to koleda?
2: Prosím tě, to je spíš taková, není to koleda, ne. Je to o tom, jak jako hezky sněží a máš takovou melancholickou jako náladu. Je zimní. Vlastně ono od pondělka už bude 16 stupňů, tak už je třeba se trošku chystat. A to teď je krásně samozřejmě. Tak, já potřebuju, co potřebuju, abys mi to klepl. No, můžeme. Raz, dva, tři, a...

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let. Mí oblíbení herci už nehrají. Držím tě za ruku, mám prošlou záruku a místo popela na hlavě sníh sněží a v kapse mám balzám na prasklý red. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mi pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let. A modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže? A místo popela na hlavě sníh

0: Poslouchali jsme písničku Sněží v podání Vojty Šňupárka a jeho kapely. Vojto, ty jsi říkal, že první deska Žába na prameni byla v podstatě folková.
1: Ano.
0: Jak to máš s hudebními žánry? Ty jsi prošel asi více žánry, rockem, možná blues, tak necháváš se jimi svazovat nebo jsi v tom úplně otevřený?
1: Ne, jsem úplně otevřený. Já třeba, tady mám kamaráda Majka, to je výborný kamarád a on není Čech a my jsme byli u něj v Americe, když to tak můžu říct, a on mě třeba udělal takové tour po stopách vlastně Boba Dylana, že jo, tehda. A vlastně jsem zjistil, začalo se mi od té doby strašně líbit americký country, jo, takový to prostě hrozně mě to, myslím, že to je třeba slyšet v tom bublifuku, tak, takový trošku country sound. A to mě vlastně otevřeli kluci oči dost, no. Tak, a jsem, mám rád všechno, až po jazzový nějaký věci, co jde. Hudba je jenom dobrá nebo špatná. Nic mezi tím není.
0: Máš nějaké vzory, které tě třeba nejvíce inspirují?
1: Tak všichni měli Beatles, ne? Já třeba měl Beatles určitě. To je úplně studnice, kde to začalo a poslední deska Abbey Road, jako to je přece skvělý. Rolling Stones, pořád mám rád prostě. A pak mám rád takový ty klidně novější věci, mám rád Coldplay, líbí se mi moc. Mám rád bluesmana Johna Mayera, tak různě, fakt různě. Teď jsem si dával remasterovanou desku Us od Petra Gabriela, tak dobrá muzika. Škoda, no, že to víc lidí se mě zdá tady, jako by mohlo by to víc být mezi lidma, tak jsem to si chtěl říct, nebo přát jsem si to chtěl.
0: Když se sejdete na zkušebně a zkoušíte třeba nějakou tvoji novou věc, rozumíte si v tom třeba, jak chceš, aby to znělo?
1: Já si myslím, že nějakou představu mám a kluky ale nechávám. To všechno, co za mnou stojí, jsou vzdělaní výborní muzikanti. To bych bránil jejich rozletu, jejich kreativě. To nechci. Jako tak se shodneme, něco se třeba nehodí. Tak to vypustíme, nebo naopak někde je toho málo. Myslím, že u nás panuje celkem... Co, kluci, já nevím. U nás panuje celkem... Nebo jsem nějaký tyran? Ne, tak vypadá to, že nejsem zatím. Tak je to v pohodě.
0: Tvoji spoluhráči nemají mikrofon, ale mohl bys je přece jenom trošku představit.
1: Tak jasně. Tak ten pořad je vlastně takový hodně okecání, člověče. Já myslel, že to bude o muzice hodně, ale pokecáme si.
0: Vás
1: to
0: taky baví? Hned budeme hrát.
1: Jo? Nedostali jste to náhodou za úkol, za nějaké jako body, prosím vás, na univerzitě nebo něco? Nemá nějakou záludnost s váma? Tak já je představím dobře. Honza Kafka. Je to jazzový pianista, také učitel, pedagog na piano. Nejlepší by bylo, kdyby se představil sám. Vystudoval piano v Polsku.
2: V Katovicích,
1: tak. Stačí to? Tak, jedeme dál. Peťa Novák je bubeníček náš, kterého máme rádi. Je to také pedagog, také učí bicí, také má za sebou konzervatoř. A Petr Moček je basák, se kterým já trávím mnoho let svého života v undergroundu. Ne, to jsem nechtěl říct, ale Peťa hrál i v různých slavných popových kapelách, ale tak je to takový můj kamarád, který je se mnou a je to výborný muzikant.
0: Tak pojďme na další skladbu.
1: Jo, že?
0: Jak se jmenuje?
1: Další skladba se jmenuje Montpellier a je inspirovaná mým vlastním bratrem. Pochopíte proč? Takový nezdolný týpek. Začínáme spolu, co?

můj bratr Etienne Montgolfier. Měl sen, že letí balónem do Montpellier. Hned ráno časně stal a střádal plán, jak by ten balón poskládal. Lano do koše vpléta, papír látkou prošívá, ze slávy oheň šlehá, balón plní horký vzduch. Etienne, bratře můj, snad tak platíš svůj dluh, co lidstvu dlužíš, a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles do Limoges letěl jak pták, jen fyzik Rozier klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řekl. Na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier vítr honí písek z pláží. Jak daleko je na sever a jak blízko k stáří. Etienne, bratře můj, na cestu ti žehnej Bůh, hlavně nestrat směr, jenom vzduchem pluj.

Tak bratr Etienne Montgolfier přistál balónem v Montpellier. Touha, ta je věčná, jak překonat zákony světa.

asi tušíte, co budete následovat, že? Já bych potřeboval vaši pomoc tady. Já vidím, že vy vypadáte tak trošku ustaraně, já vás musím dostat do toho flow svého. Normálně si představte, já vím, že vy už jste generace, která se nevrací z šantánu nad ránem, ale zkuste si představit přece jenom, když si dáte sklenku vína, tak to dobře hezky zpívá a my si spolu zkusíme dát ten chorál, jestli mi pomůžete. Pomůžete mi? Vy jste skvělí. A to je jednoduché. A nemusíte se soustředit, jestli to ladí nebo neladí. To není vůbec důležité. Hlavně si to užijte.

0: Jste skvělý, tleskám, tleskám, vy jste skvělý.
1: To je super, že jste tady, že tleskáte, protože tak to nevypadá, že tady nikdo není, že jo? Ty lidi neví v tom rádiu, jestli tady někdo je nebo není. Ne, jsou tady, já jsem kecal.
2: Vojto, zaujaly mě tvoje texty.
1: Jo?
2: O čem rád píšeš? Co kolem sebe musíš vidět, abys o tom napsal písničku? A musí to být osobní zkušenost, anebo třeba nějaký příběh?
1: Já jsem zážitkomat, jako obrázkovec. Já prostě jedu a koukám a většinou jsou tam i nějaké lokality nebo místa, kde se mi líbilo nebo kde jsem byl. A pak samozřejmě pocitové věci mám rád. Neumím třeba napsat úplně zásadně rychlou věc, a to bych chtěl hrozně. Teda jednu tady mám, ale dneska ji hrát nebudu, to už je takový punk, to by se tady nehodilo. No.
2: Děje se i dnes, že složíš písničku a řekneš si, tu zatím odložím a budeme ji hrát třeba někdy později, nebo...
1: Ale to víš, že jo. Vyhodím, hodně vyhodím. Jo. Vyhodím, odpad je, ale šuplík odpadkový je dobrá věc.
2: No. Teď máme před sebou píseň Malta.
1: Ano. A to už bude asi poslední, co? Jak jsem si tak mluvil.
2: Máme ještě čas?
1: Jo, tak to je perfektní.
2: Čtvrt hodiny.
1: Jo, no, tak to je skvělý. Ty totiž tady máš hodiny, to je trošku znervozňuje toho muzikanta. Víš, jak oni tikají?
2: Jo, myslíš vteřinovku.
1: Vteřinovku.
2: A máš k téhle písničce nějaký konkrétní příběh?
1: Jo, no vidíš, to je jedno, tak to je přesně tak. To jsme jeli s rodinou na výlet na Maltu a to se skutečně stalo. No. Tak to takový příběh, rodina to se mnou nemá někdy jednoduché, no tak to posoudí posluchači pak z toho příběhu, samozřejmě to nemůžu říkat dopředu, že? Ale je to z výletu na Maltu, ano, je to tak. A je to ještě tak, že chtěl jsem udělat reggae, že? A chtěl jsem, aby to bylo takové to Jamaica reggae. No a nakonec je to české reggae, kdysi existoval Martin Tanquay nebo něco takového, to byl takový reggae boy, tak si myslím, že vlastně něco takového vzniklo. Tak jo. Tak si to dáme?
2: Ano.
1: Dobře. Tak chlapci, můžete.

0: Tam je samozřejmě jedno zprosté slovo, já jsem ho tam ale záměrně tady v rádiu vašem se snažil, myslel jsem na to, takže tam nebylo. Byla tam jenom kupačka, to je ostravský koupání.
1: Já jenom připomenu, že nám dneska zpívá Vojta Šňupárek a doprovází ho i jeho kapela a také nám hraje na kytaru. Vojto, já už jsem tady na začátku vzpomínal na to, že jsi spolupracoval s velkými jmény. Jednou z nich je Marie Rotrová. Co jsi třeba ze spolupráce s těmito lidmi vzal? Co ti to dalo?
0: Víš co, to spadá do okénka, marketingové okénko. Jo? U tvé osoby je napsáno, s kolika lidmi si různě dělal, ale je to zase ten stejný princip. No, tak já jsem nahrával pod tu Marušku kytaru nebo nylonky, docela jsem se tehdy natrápil, to si pamatuju, pod písničku Ráda, kterou nevím snad, jestli paní Rotrová někdy zpívala živě. My jsme rozhodně se, myslím, snažili z Nedivočí zahrát, ale bylo moc krásné, že potom přišla do toho studia a naspívala to a dělala to. A je to strašně jako milý, energický člověk. Takže ta spolupráce nějaká další neprobíhala jenom v rámci té desky Nedivoč. Je to na desce Vale pletichám, to snad to asi můžu říct.
1: Teď se tě zeptám jako autora, když hraješ cizí písničku, slyšíš tam něco, co bys třeba někdy upravil, vylepšil, anebo se tomu oddáš, tomu, jak je to napsáno někým jiným?
0: Teď jsem úplně nerozuměl té otázce.
1: Když hraješ písničku někoho jiného, tak jestli třeba přemýšlíš o tom, co bys tam vylepšil, nebo co bys udělal jinak?
0: Asi ne. Já jsem vyrostl na ostravské skupině Buty, na těch textech mě to baví do dneška. A ne vůbec. A jsem vůbec rád, že si to třeba můžu někdy zahrát. A že vlastně se i s tím Radkem známe, tak jako to jsem rád.
1: Mně se líbilo, jak jsi zapojil své publikum a zpívalo s tebou v předchozí písni.
0: Já nevím, jestli jsou skvělí, jsem rád, ale nevím, jestli je to mé publikum. Oni tady mají pana učitele, který jim to podle mě dneska dal befel. Nedal jim to befelem, tak to je skvělý. Tak díky, že jste přišli, fakt moc.
1: Chtěl jsem se zeptat, jaké to pro tebe je, když publikum zpívá tvé písničky nebo zpívá s tebou na koncertech a tak?
0: Víš co, tady ten Montpellier, co tam je, to je vždycky to děláme a lidi to normálně strašně jako baví. Zdá se mi, že je to baví, vždycky u toho nějak blbneme, ještě jsme občas, já někde vyskočím na stůl nebo něco, tak stavu toho tak prostě. A já myslím, že prostě skvělý je nebo vtahovat ty lidi jako na koncertě do toho, že dneska potřebuješ víc těch věmů, nejenom že třeba je pěkná písnička, ale myslím si, že je fajn, když si ty lidi odnesou, že buď je nějaká projekce zatím, nebo je nějaká sranda, která se tam stane, nebo si zaspívali. No, přijde mi to tak, že je to hrozně fajn pocit. Oni taky můžou říct, nebudeme dělat nic, že? Tak je to fajn, tak děkuju ještě jednou.
1: Zahrajete nám další skladbu, jak se bude jmenovat?
0: Skladba se jmenuje V duši klid. To asi říká vše. Tak, hraje to. Přátelé, se omlouvám, to trochu bylo. Je tady teplo.

asi jo. Ještě se uvolám. Na Černou horu mraky se honí a dole na Včelíně už je klid. To jen měsíček nad vatrou mávnul svou holí. Letní slunce s listím odletí. Jen vítr hřebenem koruny stromů čistí. Tak vstávej pse, vezmu tě ven.

0: Děkuju moc.
1: Dnešní rozhovor i koncert se pomalu blíží ke konci a já bych se tě teď rád zeptal, kde tě posluchači a fanoušci mohou vidět a slyšet v nejbližší době.
2: No, budeme hrát v listopadu a myslím, že to... Budeme hrát v ostravském Bum Bum klubu, což je takový klub od, nevím, jestli víte, od Štěpána Kozuba. Je to stand-up klub, ale je tam i muzika. A budeme tam hrát 27. listopadu. Je to v Ostravě moc hezký klub, i když nevím, z Brna je to trošku daleko, ale kdybyste byli kolem, srdečně zveme. Potom samozřejmě máme nějaké vánoční trhy v Rožnově pod Radhoštěm. To je, myslím...
3: Kterého prosince nevíte?
2: Tak teď jsem se ztratil. Je to v prosinci, někde kolem 9. prosince. Tak kdybyste třeba byli v Rožnově pod Radhoštěm, tak se uvidíme. Pak samozřejmě jsou nějaké kluby... a věci, ale určitě, kdybyste měli zájem, tak máme webové stránky a na nich je to všechno napsáno. A děkuju.
1: Tolik Vojta Šňupárek a jeho kapela. A já tě poprosím, jakou skladbou se rozloučíme?
2: Rozloučíme se skladbou Smutné blues. Je to písnička už té nové desky a je to písnička, kterou jsem nenapsal textově, napsal ji Martin Dolák, to je básník ze Zlína. Tak, můžeme.

0: Proč listí na podzim padá?
1: Bylo 20 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Vláda po druhé ustála hlasování o nedůvěře. Festival Metronom Prague po 10 letech končí. Sparta hraje v předehrávce 7. kola hokejové Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě naopak velká oblačnost a přeháňky a teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. A podrobnosti ze sněmovny přidá reportérka Adéla Burešová.
4: K vyslovení nedůvěry opozice potřebovala celkem 101 hlasů. Pro návrh, tedy aby kabinet důvěru ztratil, hlasovali všichni přítomní opoziční poslanci, tedy celkem 83. Proti němu naopak byli všichni z koaličních stran, konkrétně 94 poslanců. Celkově mimořádná schůze zabrala sněmovně 3 jednací dny, ani jednou se nejednalo přes noc. Opozice schůzi nechala svolat mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Dnes zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
5: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
6: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit žal, který musí i rodiče prežívat.
5: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun. Kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Ta čelí podezření, že ukradla Sokolům víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz taky oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šrolerová.
7: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
2: Policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom, podle mluvčího, policisti pošlou na účet stanovený soudem. Končí hudební festival Metronom Prague. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli nedostatku strategických partnerů a diváků. Oznámili to na svých sociálních sítích. Organizaci komplikovaly taky stížnosti na rušení nočního klidu. Za 10 let vystoupila na festivalu Metronom Prague řada hvězd, včetně Stinga, Alanis Morissette nebo Iggyho Popa.
8: V hokejové extralize se dnes hraje předehrávka 7. kola mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Přímo na stadionu je reportér Kristián Šveda.
9: Po 2/3 platí nerozhodné skóre mezi Spartou a Českými Budějovicemi 1-1. Skórovali na hostující straně Niku Lesena, na té domácí Michal Špaček. Nicméně České Budějovice budou mít k dispozici po změně stran ještě dlouhou přesilovku, protože Jiří Sekáč byl vyloučen do konce zápasu za úder do hlavy. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál.
8: Fotbalová liga národů pokračuje dalšími zápasy elitní divize. Za necelých 45 minut začne v Mnichově utkání Německa se Srbskem. Domácí budou usilovat o první výhru pod trenérem Jürgenem Kloppem. Ve stejný čas začnou zápasy Řecka s Nizozemskem, Walesu s Norskem a Dánska s Portugalskem, kterému chybí Cristiano Ronaldo.
10: Zdržení na D1 za Velkými Popovicemi a překážka na silnici za Kardašovou Řečicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se brzdí za odbočkou na Velké Popovice. Od 18. kilometru se jede pomalu až za Mirošovice. Opět se to rozjíždí až za zúžením u Šmejkalky na 25. kilometru. Zdržení kolem 20 minut. Další kolona na D1 je až před Brnem ve směru z Prahy. I tam je to kvůli omezení u rozestavěné dálniční křižovatky. Pomalý provoz začíná za Kývalkou na kilometru 185 a je tam nesouvislý vyvislá 10-kilometrová kolona asi na 20 minut. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí čekejte překážku za Kardašovou Řečicí. Na rovném úseku auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 50 ze Slavkova do Uherského Hradiště nehoda před Bučovicemi. V křižovatce na Letonice srážka auta s motorkou. Zdržení kratší v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

taky kapelníkem lázeňskýho sextetu. Bratranci hráli čelo a hornu a nahráli mi Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

Je 20 hodin 9 minut, vyladíte proglas a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šidlo. Prožíváme čtvrtek 1. říjen, Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů. Podle katolického kalendáře se připomíná francouzská karmelitka zesnulá v tento den v roce 1897 svatá Terezie z Lisieux, učitelka církve. Je patronkou světových misií a druhou patronkou Francie.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Ameriku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: Okresní soud v Litoměřicích dnes rehabilitoval zesnulého litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochtu za dobu nezákonné internace komunistickou státní bezpečností na začátku 50. let. Dohlížela na něj dokonce i v době, kdy ležel v posteli a spal, řekl státní zástupce Jan Jakovec. Význam rehabilitace je podle něj obrovský.
1: Všechny ty osoby té takzvané domácnosti toho biskupství

0: toho okolí byly pověřeny nějakými úkoly té kontroly, takže muselo to být strašně stresující a vyčerpávající, že víte, že vás pořád někde někdo poslouchá, kontroluje a děláte, co děláte. Takže samozřejmě ten případ, jak jsem hovořil o tom, o té kontrole dokonce i během spánku, tak nevím, co už může být absurdnější. Mnohdy před těmi špatnými věcmi se snažíme malinko zavírat nebo hodně zavírat oči.
1: Morální satisfakce je touto rehabilitací naplněna, uvedl advokát Lubomír Miller, který se očišťováním jmen lidí stíhaných za komunismu zabývá od pádu komunistického režimu. Podnětů vyřizoval na 500. Rodák z Francovy Lhoty, Salesian Štěpán Trochta, byl za odsouzení k 25-letému žaláři rehabilitován v roce 1968, kdy se také znovu ujal biskupského úřadu. Období předcházející věznění se ale tehdy na rehabilitaci nevztahovalo. Předmětem včerejšího veřejného zasedání soudu bylo období od 19. července 1950 do 16. ledna 1953, kdy byl kardinál internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Podnět k rehabilitaci podal Jan Kratochvíl, ředitel Brněnského muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Doklady čerpalo státní zastupitelství od Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Závěrem připomeňme, že kardinál Štěpán Trochta zemřel v Litoměřicích v dubnu 1974.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
3: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
4: Vítejte při poslechu druhého dílu našeho cyklu Roztroušená inspirace, kterým vás provází Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Celý tento cyklus věnujeme obávané nemoci roztroušené skleróze, avšak z trochu jiného pohledu. V minulém dílu nás pan Jan Staněk, vedoucí PR z domova svatého Josefa v Žirči, seznámil s touto léčebnou, která je jedinou specializovanou léčebnou na roztroušenou sklerózu v naší republice. Seznámil nás také se základními atributy této nemoci a problémy, které se kolem ní vyskytují. Nyní, stejně jako v dalších dílech, si budeme povídat s prvním z řady klientů domova svatého Josefa, a to s mladým panem Jindřichem Jiskrou, který sem jezdí vždy na delší dobu během léta. Je sice stálým klientem, ale s přerušovaným pobytem. Pane Jiskro, vy zde pobýváte jako pacient nastálo nebo svůj pobyt nějak přerušujete?
5: No, já jsem jezdím jenom v létě na 2 měsíce. Nastálo tady nejsem, když o tom ohožu, že bych o to zažádal, ale myslím si, že tak dobrá nemocniční péče nebo tak dobrý oddělení v Liberci na neurologii tady není.
4: A vy jste z Liberce?
5: Já jsem rodil Liberičák.
4: A jak zvládáte tu vaši nemoc, když tady nejste, když jedete domů do Liberce?
5: No to jsou vlastně 2 stránky věci, které vlastně hrajou pro a proti. Protože tady sice všechno bezběrerovní, všude se dostanu, nejsou tady schody, ale zase mi to vede v fůzovkách. I když se snažím každý den aspoň tak přes 50 metrů se projít na chodítku.
4: Na chodítku, takže snažíte se trénovat?
5: Doma musím, protože doma bydlíme v činžáku, v 2. patře, bez výtahu a tam mi musí někdo dostat s kotolezem. A doma jsem vlastně odkázaný na chodítko, takže doma musím chodit.
4: Takže oboje, když bych to shrnul, má svoje výhody a nevýhody.
5: Přesně tak.
4: Já ještě v úvodu našeho pořadu prozradím, že pan Jiskra si přál náš rozhovor prokládat hudbou Beatles. Proč je tomu tak, pane Jiskro?
5: No, protože vlastně to jsem byl ještě malej, a to jsme ještě si třeba pouštěli hudbu přes desky. A měli jsme to, myslím, 2 malí, kdy byly, myslím, 4 z nejznámějších písniček. Jako You Say Yes a Say No, nebo Let It Be a tak dále, nebo I Dance Night a tak dále. Prostě mi ta hudba sedí. Mi připadá to jedna z nejlepších, jaký jsou.
4: Pouštíte si hudbu i tady v Žerči?
5: Pouštím. Nejenom Beatles, právě poslouchám a třeba právě poslouchám Queeny a podle nálet třeba se rád pustím dobrý jazz.
4: Kdy vám tato nemoc začala? Kolik už to je let?
5: Tak já to možná začnu úplně od začátku. My vlastně začaly problémy, když jsme byli tak 2-3 roky, protože to jsem prodělal infekční mononukleózu a po ní jsem vlastně přestal chodit a to byl vlastně důvod, proč mě tátek přivedl k tomu, abych hrál tenis. Abych se jim běhal, no. Abych se pohyboval, abych běhal po kurtě a tak. Potom třeba ve 13. a ve 12. třeba se vracel z turnajů. Tedy jsem byl hodně unamený, tak jsem třeba nějakou dobu na chvilku třeba hůř cítil kůži. A to pak vymizelo, ale pak jsem si říkal, že využiju to, že jsem na celkem dobrý prospěch na základce a tak se přihlásím na Gimpl a tam to naskočil. To byl takový stres, že jsem po 2-3 měsících dostal první ateku.
4: Jak to vypadalo?
5: No, že jsem třeba občas, jenom občas málo kdy na začátku zakopával oskody.
4: A nevěděl jste proč?
5: Ne. Zkával oskody a pak se zhoršila chůze a potom, když jsem šel za mámu do práce, tak jsem spadl na kolejích. A to byl vlastně vrchol, to si všimla máma a druhý den jsem byl na svojí první prohlídce nebo kontrole na neurologii v Liberci a tam klasické vyšetření. Zavřít oči, špičku na nos, postavit se do stoje spatního, dát ruce před sebe, zavřít oči, anebo ležet na zádech a nohu na koleno asi jest po bérci. A to jsem se ani nečapal. Teď okamžitě neurologie a infuze a tak.
4: Na neurologii jste ležel jak dlouho?
5: 3 týdny.
4: A došlo k nějakému zlepšení?
5: Tam to ještě bylo pod kontrolou. Tam jsem dostal infuze, tam by dělali moje v úzovkách nejoblíbenější vyšetření, který nesnáším a bojím se ho, když jsem ho podělal tak 12krát, 13krát. Myslím, lumbální punkci.
4: Co to znamená? Co to obnáší?
5: Když vlastně lékař nebo doktoři vám vezmou na pokoji z mozkomočního kanálku vzorek.
4: Je to bolestivé?
5: Vlastně na obě strany. Když se to umrtvuje, tak to bolí. A když to vlastně je bez umrtvení, a to mi dělali v Liberci, tak to akorát trošku víc píchne, no. Myslím, že to je v pohodě, akorát horší je to, když člověk nepije, ty bolesti hlavy potom. Po té lumbální punkci se má 24 hodin ležet, napřed na břiše, 2 hodiny a pak na zádech, má se pít.
4: Takže tohleto vyšetření jste prodělal vícekrát a k jakým výsledkům lékaři došli?
5: No to je zajímavé, že vlastně, když jsem byl na té první hospitalizaci, že tam je poslali z Liberce, tenkrát ještě nebyl Liberec krajské město, na CTčko do Hradce, udělali mi lumbálku. Ještě jsem se po té první hospitalizaci nic nedozvěděl. Vůbec nic z toho nevyvodili, takže jsem se nedozvěděl vůbec nic. Akorát pozitivní bylo, že jsem odcházel po té hospitalizaci třeba ve stejném stavu, po těch infuzích a tak, že to nebylo až potom, kdy jsem měl ataky a vždycky jsem se vracel z té nemocnice mofous v horším stavu. Postupně horší a horší.
4: A jak na to lékaři reagovali?
5: No asi nějak, protože vlastně po té první hospitalizaci mě odvezla sanitka domů a akorát jsem přerušil studium, jsem to přehodil na další rok, gymnázium na Gimplu, no. A potom jsem měl nepříjemnosti, protože jsem měl bolesti břichu a přišel jsem na operaci slepáku.
4: To s tím nesouviselo asi?
5: Nesouviselo a myslím, že ta operace toho slepáku to spustila.
4: Takže ty spouštěče jsou velice asi různorodé u různých lidí.
5: Já myslím, že ty základní jsou stejný u všech. Jako buď to chirurgický zákrok a bohužel to vlastně spustí tu autoimunitní reakci imunitního systému, jakákoliv infekce, chřipka, angina, cokoliv.
4: Takže vaše nemoc se rapidně zhoršila právě až po této operaci slepého střeva, je to tak?
5: Po té operaci slepáku nebo slepého střeva se to spustilo podle mě.
4: Zmiňoval jste ataky. V čem ty ataky spočívaly?
5: Já si myslím, že ataky to je vlastně ta dvojstranná reakce imunitního systému. Že vlastně zakročí proti těm cizím tělesům v těle a zároveň napadne ty obaly těch nervů.
4: A jak se to projevovalo konkrétně u vás?
5: Tak zhoršující se chůze, anebo třeba, když jsem to chtěl na začátku zakrýt, tak jsem chodil po bytě, že jsem se zachytával buď to nábytku nebo čehokoliv. Pak zhoršující se chůze, myslím, že jsem měl dvakrát dvojité vidění a třeba zhoršená artikulace, to vlastně zasahuje všecko.

0: Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
1: Vy jste před chvílí říkal, že jste na rok přerušil studium na gymnáziu. Nastoupil jste znovu, anebo už ne?
2: Potom jsem nastoupil, ale potom jsem vlastně to gymnázium dělal v rámci dálkové studie.
1: A dodělal jste ho?
2: Dodělal, akorát mi to trvalo dvojnásobnou dálku. Kvůli těm atakám a tak.
1: Jak jste vy osobně reagoval na to, když vám sdělili konečnou diagnózu po všech těch vyšetřeních? Jak jste v té první fázi se s tím vyrovnával?
2: Když mi to bylo oznámeno, to byla, myslím, moje druhá nebo třetí hospitalizace. Myslím, že mi to oznámili, když jsem byl hospitalizovaný v Praze. V Praze na Karláku v Kateřinský. Tam mě sice vyrožovali, že mi udělali lumbální punkci, ale tam jsem vlastně poprvé prošel vyšetření v rámci magnetické rezonance a tam už to bylo jasný. No. A i když mi to řekli, tak jsem se snažil nevěřit, nebo já nevím, nebo to v pouzovkách vyhodit z mysli. Se tím nezabývat. Se zabývat tím, že to po té hospitalizaci tak už se šla, že jsem se mohl, řekněme, v Liberci projít.
1: Ale to asi dlouho nevydrželo, že?
2: To ne. Tak 3 měsíce, no. To bylo vlastně po tom sdělení doba mezi propuštěním z nemocnice a další atakou.
1: Jak jste to snášel potom dále, když už jste nemohl tuto nemoc stále vytěsňovat z hlavy?
2: Tak především strašné stresy byly. To asi u každého. A nejenom se reskou. A pak jsem se nějak dostal nějakým způsobem, jestli můžu říct, k víře nebo křesťanské církvi. Napřed jsem chodil a potom po 11, po 10 letech se stal členem církve, i když v ní nejsem pokřtěný, církve Adventistů 7. dne.
1: A pomáhala vám nějak víra?
2: Pomáhá. Pomáhá určitě, jo. A věřím, že i pomáhá pořád.
1: Zúčastňujete se i teď setkání modlitebních ve vaší církvi?
2: No, tak já bych tam strašně rád jezdil. Každou sobotu. Tam je krásný kostel v Liberci. Ukázal jsou tam schody.
1: A máte nějaké kontakty na lidi z té církve, že by třeba za vámi přijeli domů?
2: A nebo bych tam jel a nějakým způsobem by mi dostali toho na mechaničáku nahoru. To mám, jo, znám tam takřka všechny.
1: A pomáhají vám nějak ještě jinak než vírou, než povzbuzením ve víře?
2: Já myslím, že stěžení, co by mělo pomáhat lidem, třeba nemusí být věřící, modlitba.
1: Stýkáte se tady se spoustou kolegů, pacientů. Myslíte, že hodně těch pacientů, podobně jako vy, přišlo vlivem tady té nemoci k víře nebo k něčemu podobnému?
2: Každý by tomu tak bylo, ne, myslím, že spíš opačně. Že spíš tak 80 nebo 80% lidí, co má tuhle nemoc nebo jakoukoliv nevylečitelnou, tak se stáhne do sebe a všechno odmítá jako narušení toho soukromí.
1: Což se vám evidentně nestalo.
2: Tak z 90 nebo 80% ne, ale i když jsem členem církve, i když se považuji za věřícího, tak taky občas naskočí nějaký stres.
1: Člověk musí mít pozbuzení stále, že? Nestačí jenom jednou uvěřit.
2: Vlastně pořád, každý den.
1: A čím se každý den pozbuzujete? Nebo jaké je pro vás takové každodenní povzbuzení, abyste se udržoval pozitivní?
2: Pozitivní. Tak třeba, že se snažím doma si každý den chvilku zatvičit, že jsem schopen se doma sám osprchovat, že si doma čtu, že si občas rád zahraju na foukací harmoniku. Myslím, že je to dobrý nejen kvůli té hudbě, ale kvůli artikulaci. A nebo si občas rád chvilku čtu potichu.
1: Abyste si udržel nějakou slovní zásobu pravděpodobně, že?
2: Určitě. Kam se hrabe televize.
1: Sledujete také televizi?
2: Tak sleduju, ale vybírám si. Vybírám si, abych se nekoukal na všechno.

0: My jsme se tady bavili spíše o tom, co děláte, když jste doma, mimo tuto léčebnu, ale jak vypadá takový váš průměrný den zde v Žirči, v domově svatého Josefa?
1: Tak když se ráno probudím, a protože tady chodím přece trošku o poznání dřív spát než doma, tak kolem sedmí se v úvozovkách nahodím na vozejk a to je vlastně věc, kterou rád dělám tady, protože já to nemám podmínky doma. Že rád zajdu si do společenské místnosti, udělám si čaj a když tak se ještě jdu podívat ven, nadýchám se vzduchu a když tak si pohovořím s lidmi, kteří taky vstávají, se kterými se povětšinou dobře znám.
0: Máte tady více kamarádů?
1: Mám. A taky tady strašně rád jezdím na města, kterou většina lidí, kteří se mi jezdí na zdravotní pobyt, která jim v podstatě nic neříká. Většině 90%. A třeba strašně miluji už od prvního roku, co jsem sem začal jezdit, dělání erga, jako pletení košíku, nebo keramiky, to je jedno.
0: Takže se účastníte i takovýchto kurzů nebo prací?
1: Jo, účastním, protože já sice pracuju jednou týdně v Liberci v chráněné počítačové dělně a tam člověk nevidí ten výsledek té práce.
0: Takže pokud nejste tady v léčebně, tak se zajímáte o IT práci?
1: Jo, něco na ten způsob, dá by se říci.
0: A co konkrétně děláte v oblasti IT?
1: Tak většinou hledám data.
0: A zde, jak jste říkal, to spíše manuální práce a ta vás zase uspokojuje asi jiným způsobem, že?
1: Určitě na 100%, protože tam vidíte výsledky té práce. Košíky, to dělám v domově svatého Josefa a keramiku a to zase dělám v Damiánu.
0: A to jste se naučil až zde?
1: To jsem se naučil až tady a dělám to postavit jenom tady.
0: Nejste sám, dělá to asi více pacientů, předpokládám.
1: To dělá, no.
0: Mezi těmi kamarády, které jste si zde našel, o čem se tak nejvíc bavíte?
1: No tak o všem a o ničem. Aby jsme si popovídali, aby jsme nebyli uzavřeni do sebe.
0: Vy jste sice do určité míry samostatný, jak jste říkal. Jak vycházíte s personálem, nebo jak jste spokojen? V čem všem oni vám pomáhají?
1: No třeba, když se mi stane nějaká nehoda. Ta vlastně nevýhoda to domova svatého Josefa. A super, všechno je bezbariérový, ale doma mám v koupelně protiskluzovou podlahu.
0: V Liberci doma?
1: Mhm.
0: Tady není?
1: Ne. Takže už jsem párkrát spadla, musel jsem zavolat pomoc, protože co si nedokážu představit, jak bych se dostával z kluzké podlahy do mozaiku.
2: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
0: Já bych se vás teď ještě v závěru našeho rozhovoru chtěl zeptat, jak plánujete váš život nebo pobyt tady dále. Chcete postupovat stejným způsobem, to znamená, že budete střídat domov svatého Josefa a osobní domov v Liberci, nebo chcete pobyt zde nějak rozšířit?
1: Tak zatím bych to nechal tak, jak to je, ale co jsem ještě neřekl, musím zaklepat. Že vlastně, když jsem ještě podělával ty ataky, nebo když se mám vrátit zpátky, tak jsem přišel z liberecké neurologie a to jsem patriot, fakt, že jo, regionální. Tam mi nesedí, tam myslím, že je špatná, tak jsem přišel pod Motol a tam se to vlastně odvíjelo sice stejně, to znamená každý 3 měsíce ataka, ale tam mi bylo nabídnuto, jestli chci podstoupit zákrok.
0: A v čem měl spočívat?
1: Prostě jsem prodělal tak před 11-12 lety, možná být je to další doba, v Královských Vinohradech, že to hematologie, transplantaci kostní dřeně. A od té doby už žádnou otoku nemám.
0: Takže to je jedna asi z mála věcí, která skutečně pomohla.
1: Pomohla jak?
0: Ta vaše nemoc se od té doby zastavila, nebo jak to vypadá teď dále?
1: Jo, to zhoršování. Takže po skocích jo, se zastavil.
0: Pane Jiskro, ještě v závěru našeho rozhovoru bych se vás rád zeptal na váš vzkaz pro lidi, kteří jednak pečují o nemocného s roztroušenou sklerózou, ale i pro lidi, u kterých třeba tato nemoc začíná, dozvěděli se diagnózu. Jak by se měli zachovat, jak by měli postupovat? Už budete určitě mluvit teďka z vlastních zkušeností.
1: Tak z vlastních zkušeností? Obrouca se na víru. Určitě jo. To je aspoň můj návod, to moje řešení. Respektive moje rada lidem, u kterých se to třeba spustilo, nebo to naskočilo.
0: Možná je to určitá boží příležitost k tomu, aby se ti lidé k němu dostali.
1: A nebo aby se třeba, když nemají přístup k žádný církvi, aby se aspoň třeba podíval, přečet je pár třeba stránek ze Starého zákona nebo z Evangelií, já nevím. Nebo asi z Evangelií, z Nového zákona, určitě.
0: Pane Jiskro, já vám děkuji mnohokrát za inspirativní povídání a také velice povzbudivé povídání a přeji vám, aby se ten pobyt vám jak tady v Žirči, tak doma vydařil, abyste byl stále tak pozitivní a zůstal ve víře jako teď.
3: To byl pan Jindřich Jiskra, klient domova svatého Josefa v Žirči. V příštím, třetím dílu si budeme povídat s dalším klientem této léčebny, a sice s panem Martinem Košťálem. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.

Bylo 21 hodin a na Proglasu vás zveme k večerní modlitbě. Nejdřív bude modlitba večerních chval a poté modlitba živého růžence.

0: Dnes je památka svaté Terezie od dítěte Ježíše, Panny a učitelky církve. Texty budou následující. Hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů o panách ve starším vydání strana 1746 nebo v novějším vydání 1965, ve starším 1746 nebo v novějším 1965. Antifony a žalmy ze druhého týdne žaltáře ve starším vydání strana 992 nebo v novějším vydání 1109. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba z památky ve starším vydání strana 1542 nebo v novějším vydání strana 1738. Ještě jednou záložky ve starším vydání 1746, 992 a 1542, v novějším vydání 1965, 1109 a 1738. Modlit se s vámi dnes bude Ondřej
1: a Kateřina. Dobrý večer.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Povstaňte, Boží věrní, chystejte lampy své, přišel již čas večerní, jdou mráku ty tmavé. Hle, ženích, vstříc výjděte, jde se slavnou mocí, modlete se a bděte, je blízko půlnoci.
1: Ty, kdo bys chtěl dřímati, buď opatrný, bdi. Bůh bude svět kárati a právem odsoudí všechny, kteří nebděli, neměli oleje, nemoudře se klaněli, zlé podvodné šelmě.
0: Ženichovi vstříc šťastně, spěchejte, přátelé, přivítejte jej krásně, svěřte se mu směle. Nastává čas radosti, v němž čistá nevěsta po vítězné slavnosti s věncem jde do města.
1: Vy spoluúčastníci v kříži a soužení, trpělivost mající po mnohém zkoušení, veselte se u trůnu spolu králujíce a vítěznou korunu na hlavách majíce. Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.
0: Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu.
1: Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestraně tvým ubohým.
0: Hory přinesou lidu pokoj, pahorky spravedlnost.
1: Zjedná právo ubohým z lidu, pomůže chudákům, rozdrtí utlačovatele.
0: Žít bude dlouho jak slunce, jak luna po všechna pokolení.
1: Sestoupí jako déšť na trávu, jako vláha, která napájí zemi.
0: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezanikne luna.
1: Bude vládnout od moře k moři, od řeky až do končin země.
0: Jemu se budou klanět nepřátelé, jeho protivníci prach budou lízat.
1: Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary. Králové Arábie a Sáby zaplatí daně.
0: Všichni králové se mu budou klanět. Všechny národy mu budou sloužit.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.
1: Pán pomůže chudákům, vymaní je z křivdy a násilí.
0: On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
1: Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život.
0: Vymaní je z křivdy a násilí, neboť jejich krev je drahá v jeho očích.
1: Proto bude žít a dostane se mu z arabského zlata, stále se budou za něho modlit. Ustavičně mu budou žehnat.
0: Země bude oplývat obilím, jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon. Obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.
1: jeho jménu se bude žehnat na věky. Pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.
0: A v něm budou požehnána všechna plemena země. Blahoslavit ho budou všechny národy.
1: Požehnaný Hospodin Bůh Izraele, on sám koná divy.
0: A požehnané jeho slavné jméno na věky. Jeho slávou ať je naplněna celá země. Staň se, staň se.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pán pomůže chudákům, vymaní je z křivdy a násilí.
1: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. Krátké čtení bude z prvního listu Korinským. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. A žena nevdaná a Pana se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši.

0: Nadešla Beránkova svatba. Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu.
1: Nadešla Beránkova svatba. Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu.
0: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.
1: Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Nadešla Beránkova svatba. Svaté Panny, pojďte naproti Kristu Pánu. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho. Ježíši, králi panen, vyslyš nás.
1: Kriste, ty jsi připraven.

0: Prozíravé pany ti vyšly naproti s rozžatou lampou. Nedopusť, aby v lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti. Svaté pany vešly s tebou na svatební hostinu.
1: Uveď do nebeské hodovní síně také naše zemřelé. Ježíši, králi panen, vyslyš nás. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učeníky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, ty se k nám skláníš jako otec, když nespoléháme na sebe, ale všechnu svou naději skládáme v tebe. Veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, kterou jsi ukázal svaté Terezii, a doveď nás k blaženému patření na svou tvář. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.

A po modlitbě večerních chvál vás zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. A protože to je modlitba živá, tak vás zveme ke spolupráci a před každým desátkem můžete zavolat k nám do studia a společně se mnou se pomodlit jeden z desátků. Číslo do studia je 739 850 345. Ještě jednou zopakuji, 739 850 345. Nebojte se volat i ti, co jste ještě nevolali, můžeme si navzájem i pomoct, aby jsme to společně zvládli.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

a spolu s vašimi úmysly obětujeme i úmysly, které jste posílali do Rádia Proglas prostřednictvím SMS-ek, e-mailů nebo jste telefonovali a společně teď svěříme Bohu. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Nyní nastává čas, kdy můžete volat k nám do studia, abychom se společně pomodlili první desátek růžence světla.

0: A na vlnách máme první posluchačku, která se s námi pomodlí první desátek růžence světla, Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii, tady Olga, vaše posluchačka. Prosím vás, já bych se chtěla modlit za mír a pokoj na celém světě, za papeže, kněze, za moji živou i zemřelou rodinu, za vrácení víry dětem a jejich rodinám, za lidi dobré vůle, aby jsme se měli ve farnosti rádi a rádi si pomáhali, za nemocné, trpící a umírající, za vás v proglasech na televizi Noé a Luk, kteří nám pomáhají, nám nemocným. Chci poděkovat taky za své sourozence, obzvláště za bratra, který mi pomáhá, jak může, a za všechny lidi dobré vůle a za můj úmysl, které nosím v srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvětvej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno posvátného růžence, oroduj za moje děti a jejich rodiny, aby se vrátili k Bohu. A za všechny děkuji Pánbu za plet, co se mnou modlili.
0: Děkujeme vám.
1: Pěknou službu vám přeji a dobrou noc. Pánbu za plet, za prostor.
0: Děkujeme za společnou modlitbu. Přeji vám příjemný a požehnaný večer. S Pánem Bohem.
1: Děkuji a s Pánem Bohem.

0: Máme před sebou druhý desátek růžence světla, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc. A já na Vlnách pro glasu vítám další posluchačku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvále Ježíši Kristu a Paní Marii. Všechny vás zdravím a prosím, pojďme se pomodlit za mír ve světě, mír v rodinách, dále pak za moji dceru, kterou zítra čeká komplikovaná operace, a taky za uzdravení všech nemocných. Otče náš, jenž ty na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen.
0: Děkujeme za...
1: Všem. za společnou modlitbu a přeju požehnanou dobrou noc Pánem Bohem.
0: My vám také děkujeme za zavolání, za společnou modlitbu. Vyprošujeme vám hodně síly a božího požehnání s Pánem Bohem.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: V živém růženci světla máme před sebou třetí desátek růžence. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. A já vítám další posluchačku ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady vaše posluchačka Marie. Já bych se prosila pomodlit za živo a zemřelou rodinu, za dar víry pro děti a vnoučata, aby anděl strážný chránil a opatroval, Panna Marie nad ním a držela ochranou ruku. Za mý zdraví a za sestry zdraví, za mír na celém světě, za vás proglase a za těžkou situaci v rodině, aby nám to Pán pomohl vyřešit. A za dušičky, na který nikdo nespomíná. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Práva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují, královnu míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Všem, kdo se se mnou modlili, přeju Pánu zaplať a vám v proglase, přeju příjemnou a požehnanou službu. Děkuju moc s Pánem Bohem.
0: My vám taky moc děkujeme za modlitbu i za přání. Přejeme příjemný a požehnaný večer s Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: čtvrté tajemství růžence světla, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu, se s námi pomodlí další posluchačka, kterou vítám ve studiu. Dobrý večer.
1: No chvále Kristu a paní Marii, tady vaše členka z Božovské farnosti. Prosím vás, já bych se chtěla poprosit tím 50. za nová kněžská povolání a také poprosit za mír a pokoj na celém světě a v rodině. Otče náš, jenci na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Amen. Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjeví svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. S božským dítkem máti, rad nám požehnání dáti. Děkuji vám moc, přeji dobrou noc s Pánem Bohem.
0: My vám taky děkujeme a také vám přejeme pěknou a požehnanou noc s Pánem Bohem.

Pokud se chcete s námi v živém vysílání pomodlit poslední desátek růžence světla, tak zavolejte k nám do studia na číslo 739 850 345.

0: Ve vysílání vítám posluchačku Marii, která se s námi pomodlí poslední desátek růžence světla, Ježíš, který ustanovil Eucharistii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a Marii. Chtěla bych se pomodlit za vyřešení tíživé situace, dále za Boží milosrdenství pro mě i pro duše v očistci. Dále za mír a pokoj na celém světě, za nemocné, umírající, osamocené, za všechny, kteří teď poslouchají toto rádio, za zaměstnance Rádia Proglas a televize Noe a za Boží pomoc a ochranu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru a pokoje, oroduj za nás. Tráva s královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď tráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milosrdné, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Amen. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Na úmysl svatého Otce a za něho pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a přeji všem posluchačům i zaměstnancům Rádia Proglas hodně zdraví, Božího požehnání, dobrou noc a klidné požehnané dny.
0: Moc vám děkujeme za zavolání, přejeme požehnaný večer s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.
0: Děkujeme všem posluchačům, kteří poslouchali a s námi se modlili. Na lince jsme měli i jednu paní, která se také s námi chtěla pomodlit desátek, nějak to spadlo. Takže další možnost živého růžence bude zítra večer. Pěkný a požehnaný večer.

Ve čtení na pokračování otvíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Knihu čte sám její autor. Dnes šestá část s názvem Klíčava.

Po nějakém čase práce přímo ve výlomu kamene jsem byl přeřazený do údržby. Došlo jim totiž, že má strojní průmyslovku, a tak jsem opravoval mašinky, které dopravovaly kámen z lomu do mlýnů a betonárky. V partě byl Jaroš Matějka, těšitel, byl to vyučený automechanik, a Vítek Slavíček, ten byl zase vyučený klempířem, také těšitel. Utvořili jsme výbornou partu. Zamazaní jsme byli od vyjetého oleje každý den až po uši, ale bylo to nádherné. Když v kuchyni Vítek otiskl na talíř černý palec od šmíru a kuchařka mu ostře vytkla, odpověděl: ale paní kuchařko, dyť je to čistá špína. K jídlu jsme chodili docela rádi, protože práce byla nárazová a vyčerpávající. V práci jsem získal několik důležitých životních zkušeností. Tak například jsem něco opravoval, měl jsem práci rozdělanou a už tu byl mistr s křikem: dělej, stojí provoz, honem to namontuj. Když jsem se ale ohradil, že součástka není ještě dost opracovaná, slyšel jsem: to je dobrý, ať to jede. Pak jsem vlastně pustil nedodělanou práci z rukou. Netrvalo ovšem dlouho a dozvěděl jsem se, že přišla na mě hláška, že dělám nepořádnou práci. Podívejte se, jak fušařsky pracuje. Od té doby jsem nepustil nedodělanou práci z ruky, ať si nade mnou pan mistr vyskakoval, jak chtěl vysoko. Pane mistr, až to bude v pořádku, tak to bude, dřív ne. A měl jsem s ním pokoj. Jednou přišel do lomu nový mistr. Byl celý vyděšený. Celý vyděšený, když viděl, jak pracujeme. Prohlásil svému kolegovi: mně to tu připadá jako v klášteře. Tady se akorát zvoní, mlčí a maká. Zvonem se totiž dávalo znamení pro mašinkáře, když byly násypky kamene plné, aby přistavil vozy, nasypal a odvezl na betonárku. Práce v lomu byla ale opravdu náročná. Aby těžba kamene šla rychleji, dodali do lomu malý bagr. Bagroval slovenský jezuita bratr Halenár, mlčenlivý, spolehlivý a velmi šikovný. Byl slovenské národnosti. Dostal dovolenku a chtěl se jet podívat domů na Slovensko. Potřeboval ale, aby někdo za něho 14 dnů bagroval. Vybral si na to mě a požádal mě o zástup tímto echt halenářským způsobem. Přišel ke mně do dílny a řekl: můžete za mě 14 dní bagrovat s Bohem. A odešel. Tak jsem 14 dní bagroval. A ten halenár byl velký rybář. Ukázal mi, jak se nechá ryba ve vodě pohladit a neuplave. Samozřejmě nechtěl jsem tomu věřit, že by bylo něco takového možné. Zkusil jsem to jednou po šichtě, odešel jsem trochu proti proudu potoka a pod břehem lehce nahmatal pstroha. Skutečně jsem tu rybu pohladil, a ne jednou, až mě to přestalo bavit. Jakmile jsem se dotkl ale její ploutve, okamžitě byla pryč. Bratr Halenár se jednou cestou na odpolední směnu potkal s opravdovým rybářem, který měl v síti kulovenou rybu. Nebyla velká. Po několika krocích, když ho minul, se bratr Halenár zastavil, otočil se za rybářem, ostrým pohledem zhodnotil kriticky úlovek, pohrdavě mávl rukou
a prohlásil sám pro sebe: Slavota, nachytám jaks. Měl totiž rybářský vlasec natočený na ruce, na konci háček. To bylo všecko. Ani splávek, ani prut o nějakém kolovrátku nemluvě. Patřil mezi ty nejpopulárnější bratry. Říkali jsme mu Pišta. Jmenoval se Štefan. Někdy si bral našich tu sebou trubku a ve volných chvilkách se ozývalo z kamenného mlýna troubení. Na Klíčově se nejen pracovalo, také se modlilo a rozjímalo. Chodil jsem rozjímat do lesa. On je ale rozdíl mezi rozjímáním a rozjímáním. Jsou taková rozjímání, která jsou plná námahy a nic. Pak přijde jedno samo od sebe a člověk z něj vyjde celý, úplně sám sebou. Celý sám sebou. Na takové jedno rozjímání vzpomínám. Cítil jsem se tenkrát vnitřně tak rozbitý, jako hromádka střípů. Vracel jsem se z lomu po práci na ubikace. Stále zřetelněji se ve mně začal ozývat pokoj duše a ten mě svedl z normální cesty na ubikaci, zatáhl mě do lesa a ještě kousek, až jsem došel k potůčku. Na břehu ležel vyvrácený strom. Ten pokoj srdce mne dovedl až k tomu vývratu. Tam jsem se svezl na kolena a přišlo rozjímání. Samo. Nevím, jak dlouho. Když jsem vstal, byl jsem celý sám sebou. Žádné mimořádnosti. Žádné vidění se neodehrálo, žádná extaze. Pouze jsem se zbavil všeho, co mi bránilo vnímat sebe sama jako nerozdělený celek. Stal jsem a byl jsem to já. Probuzený k pravému své bytí před Bohem. Procitnutý před Bohem. Velmi populárním bratrem byl také Jáno Domonkoš, bratr těšitel ze Slovenska. Střední kulaté postavy, věčně úsměvný, dobrotisko od kosti, ale stejný nemluva jako ten jezuita Pišta. Byl pověstný tím, že nosil malý batoh a v něm ruční mašinku a nůžky na střihání. Naučil se stříhat a od té doby se stalo holičské náčiní nedílnou součástí jeho osobnosti. Bral sebou mašinky i do Národního divadla, když se tam někdy jel podívat. Každého ostříhal na požádání kdykoliv a kdekoliv. Když jel někdo svátek, stříhal zdarma. Jinak kdo co dal. Když u jednou zastříhání platil mistr novou 10 korunou, tenkrát byla měna, a Jánu mu nedal nic naspět, připomenul se mu: Jáno, 10 korun za vaše ostříhání, to je hodně peněz, musíte mistrovi něco vrátit. Jáno s úsměvem odpověděl: Nepozerám, kolko dají, tolko dají, a šel spokojeně dál. Jednou mě potkal v lese, když jsem šel ze směny a ostříhal mě na počkání, když jsem se zmínil: Bratře, potřeboval bych už ostříhat. Odpověděl: Můžme. Posadil mě na pařez, dal mi bílou plachtu kolem krku a stříhal. Protože jsem šel z práce a neměl jsem sebou peníze,
Říkám mu, ale já nemám s sebou žádné peníze. Počkám, řekl Jáno lakonicky a bylo to vyřízené. Jeden čas byl Jáno na stejné světici jako já. Navečeřil se a hned šup do postele. Jáno, povídám, to se nebudete ani před spaním modlit. Vystrčil hlavu spod deky, usmál se a řekl, můžem. Vylezl z postele, klekl si, pomodlil se očinář a šup a už byl zase v posteli. Jeden večer nás Jáno ale vyděsil. Musím nejdříve předeslat, že byla u našeho baráku malá králíkárna, ve které měl Jáno své zajace. Staral se o ně opravdu vzorně. Dokonce, když jel jednou domů na Slovensko na dovolenku a nikdo mu je nechtěl krmit, bral si je sebou v kufru. To není žert. Jeden večer nás ale velmi překvapil.

На суше се заховали. Кај сум го шел на крмец, здвигал ложичку, а пострикал мне за рувно до тоаше. Инди, било то на нádraží везбечне, сме чекали сполечне с Јанем на влак до Раковинка. Јано проявил взацне своји здилност такто. Видел сом. А чо сте видел, Јано, повидам? Хада. Бил таки тлстый а таки длхи. А притом показал тлоуштку аси 20 сантиметру а дялку, чо би се растагли паже. Јано, такови хади преце у нас нејсу, просим вас, где пак сте таковего хада видел? Он повида. Во сне, здало сами. Když už jsem o vyprávění o Jánovi, kterému se mezi bratři přezdívalo barokový anděl, tak ještě jednu perličku. Na podzim se začala nadržovat voda v přehradě. Pokud bylo dno suché, chodili jsme do lomu po dně přehrady. Vyšlapali jsme tam pěšinku. Jáno jezdil na kole po pěšince stále, i když byla trochu zalitá vodou. Pokud bylo vody jen malonko, snadno to Jáno přejel. Jednou ale vody za sněmu hodně přibylo a pěšinka u hráze se stala neviditelnou. Bylo už hodně chladno. Jáno se vracel z práce jako obvykle na kole po pěšince. Ztratil však orientaci, sjel z pěšinky, chvilku jel po zaplaveném dnu ze strany na stranu, až vjel do nějakého výmolu a spadl do vody. Pořádně se vykoupal. Druhého dne jsem se ho zeptal, Jáno, tak jsem slyšel, že jste se včera vykoupal. To vám byla zima, co? Jáno se usmál a lakonicky odvětil. Teplo nebylo. A ještě něco. Vracel jsem se jednou z návštěvy u rodičů na Klíčovu velmi pozdě. Vlak přijel do Zbečna kolem půlnoci. Vystoupil jsem a vykročil do hlubokého nočního ticha. Ve vsi ani pes nezaštěkal. Jen občas v dálce v lese zahoukala sova. Byl jsem tím tichem velice oslovený. Cítil jsem pod nohama ten kouzelný pohyb naší planety ve vesmíru. Přišel jsem po mostě na náves a zamířil směrem k přehradě. Musel jsem jít kolem kostela. Jak jsem ho míjel, zaujali mne v bledém pouličním osvětlení temné stíny stromů, tůjí a keřů v parku, který byl upravený kolem kostela místo zrušeného hřbitova. Půlnoční čas stíny tajemně oživoval. Byla přece půlnoc, hodina duchů. Dráždilo to moji fantazii a ta začala tušit, že by se mohlo třeba něco opravdu začít dít. A dělo se. Ze tmy mezi stromy se vynořil stín a pomalu se pohyboval. Od jedné tůně k tůně ke druhé. Zamrazilo mě v zádech tak mocně, že jsem se zastavil. Stín se pomalu sunul v pološev parku a zmizel ve tmě. Ustrnul jsem. Chvilku bylo napjaté ticho. Pak se ten stín znovu vynořil, pohyboval se kousek dál a opět zmizel ve tmě. Přišel jsem pomalu k brance hradby do parku, abych se přesvědčil, oč vlastně jde. Po několika okamžicích stín se vynořil a začal se blížit přímo ke mně. Moje napětí se zvýšilo. Tu jsem ale zpozoroval obrysy lidské podstavy. Řekl jsem si, kdo teď v noci má kolem kostela co dělat. Udělal jsem několik bázlivých kroků dopředu vstříc té tajemné

bytosti a žasnu. Narazil jsem na milého bratra Jáno do Monkoše. Držel v ruce lůženec a já mu říkám, Jáno, co tu o půlnoci člověče děláte? A dostal jsem lakonickou odpověď. Nad Rábám modlil se přes čas do zásoby. Nahrazoval jaksi zanedbanou modlitbu. Všechno ale nebylo na přehradě úsměvné. Staly se i těžké úrazy, i úrazy smrtelné. Přehradu zaplatilo životem několik civilistů a dva bratři. Jeden bratr verbista ze Slovenska odstřihával elektrické vedení ze sloupu, ten se zlomil a on spadl na záda do kamen. Rozdrcená hlava, několikanásobná fraktura páteře, těžká vnitřní zranění. Byli jsme smutní. Bratr po převozu do nemocnice zemřel. Bratru Hruskovi, který byl školským bratrem a profesorem, spadla na nohu traverza a rozdrtila mu kosti. Jiný jeden z těšitelů spadl z docela malé výšky tak nešikovně, že si urazil ledvinu. Nemocnici v Rakovníku to považovali za beznadějné. Již však neumíral ani po týdnu, přistoupili k operaci a přežil. Podařilo se. Jiného slovenského bratra Františkána, kterému se říkalo otecko, kouslo nebezpečné klíště a celé týdny zápasil o život. Nejdrastičtější byla smrt bratra Půlkrátka redemptoristy. Zmiňuje se o ní i lidová demokracie z 1. dubna 1994 pod titulkem Pot a krev na klíčově. Stalo se to takto. Cement z pytlů, které vysypávali bratr Huncut a Myško do Sila, se vypouštěl spodním otvorem do míchaček. Stalo se, že se cement v zásobníku namostil a vytvořil stěnu. Bezpečnostním předpisem bylo zakázáno vstoupit do Sila a stěnu strhnout. Ale kdo si tam při noční směně bratra Půlkrápka poslal? Byl to bratr prostý a myslím, že neměl moc technického smyslu a představivosti, co všechno by se mohlo stát. Snažil se stěnu srazit, že ta se strhla sama a bratra zasypal. Vracel jsem se z ošetřovny, když jsem potkal Jurku Zuskoviště, Zuskače, východního redemptoristu. Všechno mi vyprávěl. Mrzvý bratr už ležel v jedné světnici. Byl na něho děsivý pohled. Pomohu ti ho připravit do rakve, stačil jsem poznamenat. Mlčeli jsme a bratra jsme očišťovali. Teprve přitom jsem si uvědomil, že jsem se s ním potkal, když jsem se vracel z odpolední směny. Bratr Půlkrábek šel na svoji poslední noční. Bylo už trochu šaro, když jsme se míjeli. Šel hluboce zamyšlený. Pozdravil jsem ho a on mi odpověděl z takové hloubky nitra, že mě až zamrazil. Cestou domů jsem si říkal, jak jsou někteří bratři lajci hluboké duše. A on byl zatím pohroužený do tušení. Vyšlo najevo, že se připravoval na životní zpověď a den předtím ji vykonal. Když byla přehrada dokončena a hodnotila se práce, podávala se nejrůznější čísla. K
kolik kubíků betonu, kolik vody přehrada zadrží a nevím, co všechno. Ale kolik to stálo životů, o tom se mluvit nesmělo. Staly se tam rovněž havárie, které měly jádro mravní. Z betonárky se vozily do betonáře korby betonu. Jedno děvče mělo mít noční směnu, právě když ve zběčně byla nějaká taneční zábava. Poprosila Oldu Kobinu, redemptoristu, jestli by tu noční směnu za ní nevzal. A proč ne? Řekl Olda. Jenže když na směně jel s mašinkou zastoupení za to děvče, mistr, který měl na starosti noční směnu a dozvěděl se, že Olda jezdí za to děvče, udělal ošklivý, sprostý, kusky vtip, který na Oldu vykřikl, když šel kolem. Olda mašinku klidně zarazil, slezl dolů, stoupil si před mistra a než se mistr vzpamatoval, viděl mu políček do tváře až to mlasklo. Zůstal před ním klidně stát a říkal mistře, škoda, že jsem vám nedal větší. Vy byste si to přece zasloužil. Klidně sedl na mašinku a odjel. Od té doby byli spolu dobří přátelé. Zkušenost ukazuje, že některé situace je možno řešit jenom radikálně. V létě posílali naši, abych tak řekl, vychovatelé, převychovatelé z pozadí do lomu svazačky, aby nás pozvali na jakési kulturní podniky. Bylo to v létě, přišli v plavkách, bikinách. V té partě tenkrát pracoval i bratr Dománek, jezuita. A když ho přišli pozvat, ten jim ale odpověděl tak trefně, že už potom nikdy nepřišli. Když se to vypravovalo později některým našim bratrům, tak jeden starý kněz, byl to jezuita, prohodil. Jsou to trpitelky, trpí nedostatkem textilu.

0: Ve čtení na pokračování jsme slyšeli šestou část z knihy Nebyl jsem hrdina. Své vzpomínky nám četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Necelá hodina setkání s hostem pořadu Na stole je téma dnes představí studentku japanologie z Brna Anežku Tesařovou. O Japonsku a jeho kultuře, o vztahu k japonštině a k Japoncům a také o cestách po této zemi a práci pro České centrum si budeme povídat na Proglasu. Dobrý den, Anežko, jsem Dobrý ráda, den. Že jste dorazila. A ještě jednou děkuji za dárky z Japonska. Co můžu čekat od japonské čokolády s mačou?
1: Vybrala jsem mača čokoládu, je to jako japonská značka, je to takový oblíbený taky suvenýr, myslím, že i lidi to mají jako spojený s tím japonském. A pak jsem vzala můj oblíbený čaj, který jsem pila každé ráno po cestě do práce, tak je to takové nostalgické pro mě.
0: Anežko, z Japonska jste se vrátila před pár dny, co vás tam tentokrát přivedlo?
1: Tentokrát jsem tam byla na pracovní stáži na 3 měsíce v Tokiu, pracovala jsem v Českém centru.
0: A dokážete si představit, že byste tam žila natrvalo?
1: To je taková náročná otázka, hodně se o tom třeba bavíme s kamarádama, se spolužákama. Já si to asi neumím představit jako úplně natrvalo jedině v momentě, kdybych tam třeba měla rodinu nebo nějaké jako hlubší zázemí, ale jako zatím si myslím, že jsem hodně pořád navázaná na tady svoje jako kontakty, přátelé a pořád to Japonsko jako hodně daleko a hodně jiný, takže myslím si, že se tam určitě vrátím, vrátím se tam třeba zase na nějakou delší dobu, ale že bych měla jako ambice tam zůstávat celý život, tak v tomhle momentě spíš asi ne, no.
0: Tady padlo slovo rodina. Dokážete si představit, že byste žila s Japoncem?
1: Asi v momentě, kdybych do něho byla zamilovaná, tak asi jo.
0: Tak my se od lásky teď podíváme na to, co si z Japonska vozíváte pravidelně domů, kromě čaje.
1: Mm-hmm. To je hrozně dobrá otázka, to se mi jako líbí. Určitě to jídlo, pití je takový jako základní, ale třeba i takový jako praktický věci nebo oblečení si hodně vozím. Ráda chodím do sekáčů v Japonsku, tam to je takový fajn, takže asi takhle. A to jídlo aj jako rodině, kamarádům, aj pro sebe si vždycky, abych měla aspoň nějakou dobu jako... Takže asi tak.
0: Když jste teď zmínila japonské second handy, čím je japonská moda výjimečná? Liší se od té evropské nějak výrazně?
1: Řekla bych, že se liší určitě. Nevím, jestli výrazně, v dnešní době už je to takové, že všechno je zkombinované. Já mám třeba ráda hrozně japonské sukně, protože já jsem jako menší, takže a Japonci jsou taky obecně menší, takže já tam ráda nakupuju sukně, které v Česku tak úplně jich tolik neseženu. Takže.
0: Mm-hmm. Kdy vám došlo, že japonština a Japonsko už není jenom zájem, ale i směr, kterým byste se ráda vydala?
1: Já jsem se rozhodovala postřední, jako že bych ráda studovala nějaký jazyk, takže já jsem si to Japonsko vybrala hodně jako přes ten jazyk, protože mě zajímalo, že ten systém funguje jako úplně zase jinak než jazyky, které jsem se do té doby třeba učila. Zároveň mám ráda jako japonskou literaturu a filmy a tak, takže já jsem se fakt rozhodla až jako na konci té střední školy, ale mám spolužáky, kteří to věděli třeba celý život, nebo je prostě Japonsko bavilo vždycky. Já to získávám tak nějak jako až třeba i skrz to studium, tady tu jako dlouhodobější lásku nebo nějakou hlubší lásku k té zemi.
0: A uměla jste japonsky už předtím?
1: Ne, učila jsem se jenom základy té abecedy úplně jako než jsem nastupovala, ale jinak jazyk jsme se učili úplně od začátku na univerzitě.
0: A v čem spočívalo to přijímací řízení na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde teď japonologii studujete? Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně nastupovala na dvojobor ze sociologii, takže já jsem psala jenom vlastně všeobecné jako studijní předpoklady, ale jinak dělává se na jedno obor vlastně i oborový test. V dnešní době si myslím, že už je to zase trošku jinak, ale já jsem psala vlastně jenom jako univerzitní přijímačky.
0: A prosilo se to hodně během těch let studií na tom vašem oboru, že vás třeba nastoupilo, já nevím, 20 a teď vás je jenom 5?
1: Jo, ono v Olomouci to právě funguje tak, že oni naberou hodně lidí, jako do ročníku nastupuje 60 lidí a pak vlastně toho bakaláře postupně jako tak nějak přibližně polovina lidí odpadává, takže potom nás skončilo přibližně 30 teďka na vlastně navazujícím magisterském, je nám asi 7-8 v té třídě.
0: Takže. Řekněte mi, co se tam vlastně studuje přesně. Mm.
1: My máme jako filologii obor, což znamená, že jsme hlavně zaměření na ten jazyk, ale potom studujeme vlastně celkově reálie. Člověk si pak už trošku i vybírá sám zaměření, protože nemůže jít do hloubky úplně ve všem, ale studujeme tam vlastně historii, literaturu, sociologii nějakým způsobem. Ale to hlavní a tím, že vlastně my tam začínáme úplně od nuly ten jazyk, tak ten prvák hlavně potom i ten druhák je hodně zaměřený jenom prostě na to učení se toho jazyka, gramatiky, konverzace.
0: A v čem jste se našla?
1: Mě baví lingvistika, mě právě vždycky jako bavily jazyky, takže já teďka se vyloženě zaměřuji jako na tu lingvistiku.
0: A co na studia japonologie říkalo vaše okolí? Nenabádali vás, abyste si vybrala třeba něco praktičtějšího? Jdi na medicínu a neško.
1: Jako já myslím, že moji rodiče věděli, že půjdu na nějaký humanitní obor a tam už to je takový, že je to náročný u těch humanitních oborů občas lidi jako přesvědčit o té právě praktičnosti, jak říkáte, ale myslím si, že zrovna já jsem měla štěstí, že jsem se úplně nesetkala jako s nějakým vyloženě negativním názorem, spíš jako překvapeným názorem, ale jako, že by mě z toho někdo jako vyloženě vymlouval, že to nemá mít studovat, tak to jsem se až tolik, jako se mi nestalo naštěstí.
0: Aneško, hodně se teď debatuje o tom, jak umělá inteligence zasáhne do budoucnosti vašeho oboru. Vnímáte to i jako studenti v Olomouci?
1: Určitě to vnímáme, bavíme se o tom, myslím, že i třeba naše univerzita je dost jako otevřená o tom se s těma studentama jako bavit, ať už v rámci toho studia, anebo prostě v rámci třeba nějakého toho povolání nebo tak. U nás furt vládne ten názor, že ta japonština je tak hrozně specifická a je to jazyk, který je hodně zaměřený na kontext a člověk musí právě znát i ten kontext celé té kultury a tak, že my jsme pořád jako optimisticky přesvědčení, že ta AI nás nahradit nemůže, ale určitě to nějakým způsobem ten obor jako hodně, hodně ovlivní a zase se to jako změní. Ale myslím si, že třeba u nás se snaží ty vyučující zaměřit na to spíš jako se učit s tím nástrojem pracovat, než že bychom jako pesimisticky si řekli, tak to tady zavřem, protože to nemá už cenu. Tady ty nálady si myslím, že jsou spíš zvenku od lidí, co tomu prostě nerozumí nebo co ten obor neznají tolik.
0: A využíváte AI i při studiu teď?
1: Já se snažím moc ne, někteří spolužáci určitě ano, neříkám, že ji nikdy nevyužívám, některým věcem je to fajn a myslím si, že v momentě, kdy člověk už má nějaké ty základy o tom jazyku a ví přesně, k čemu se to třeba využívá, tak asi jako může to pomoct, může to urychlit tu práci, ale že bych na tom nějak jako s nějakým způsobem spolíhala, tak to určitě ne.
0: A co byste po studiích ráda dělala?
1: Mě třeba hrozně bavila i teďka ta práce v tom kulturním centru, bavilo mě to propojení české japonské kultury, bavilo by mě asi i překládání, nějakým způsobem třeba výuka toho jazyka. Je to hrozně moc, co bych jako nemám úplně určitou jako jednu věc, co bych ráda dělala.
0: Na Proglasu dnes mluvíme se studentkou japanologie Aneškou Tesařovou. Po písničce se zeptáme mimo jiné na to, jaký tamnější zvyk si zamilovala.

0: O Japonsku se dál povídáme se studentkou japanologie Anežkou Tesařovou, která se nedávno z této země vrátila. Anežko, řekněte mi, co je na studiu japonštiny vlastně nejzábavnější?
1: Mě asi baví právě ta komplexnost toho jazyka, jak je to jako samozřejmě náročný, ale myslím si, že tady to vlastně, že člověk tam pořád objevuje něco novýho a přichází na různý jako spojitosti, co třeba do té doby nenapadlo. A taky vlastně ta možnost, že můžu třeba v rámci studia do té země jako takhle na nějakou dobu vycestovat a vyzkoušet si to i víc, tak jako prakticky zažít ten jazyk.
0: A Japonsko je teď hodně trendy mezi mladou generací.
1: Určitě jo, jako jde to vidět na sociálních sítích a všude. Myslím si, že všichni mají nějak, jako že všichni mají třeba jako chuť tam vycestovat nebo tak, je to taky takový zajímavý.
0: To musím potvrdit, protože když jsem si vás vyhledávala v rámci přípravy, tak mi algoritmus teď nabízí.
1: Bývá, my jsme to říkali se spolužákama, když jsme tam přijeli poprvé jako na studijní pobyt, když jsem tam byla, že vlastně člověk zažívá to Japonsko, pak otevře mobil, tam má taky všude kolem sebe to Japonsko.
0: A co je na té japonštině pro vás nejkomplikovanější, co vám během studií dává nejvíce zabrat?
1: Tak asi konkrétně bych zmínila třeba ten, jako tu formálnost toho jazyka nebo nějakým způsobem prostě ten, jako jak my třeba máme v češtině vykání, tykání, tak oni tady toto mají daleko jako složitější, mají tam daleko víc vlastně levelů té zdvořilosti a toto třeba vůbec se naučit, tak vlastně člověk se neučí jenom ten jazyk, ale učí se tam zase vlastně pochopit celou tu společnost, jak funguje, tak je to takový, že člověk se to musí fakt jako našprtat, naučit a zároveň pochopit.
0: A když jste teď byla v Japonsku, rozuměli vám naprosto přesně, takže umíte ten jazyk už v tuhle chvíli natolik, že se můžete začlenit do běžných konverzací?
1: Jako konverzací určitě, ale ta japonština je právě taková zraná, že občas člověk, když neví jedno slovíčko, tak si ho úplně nemůže jako vymyslet, když se člověk učí nějaký jazyk, co třeba jako už prostě zná, nebo může prostě třeba tam dát nějaký podobný slovíčko. Tak v té japonštině je to takový složitější, že občas se mi fakt stane, že mám základní konverzaci v obchodě a nemůžu si na něco vzpomenout, nebo mi třeba nerozumí, takže je to tak jako oboje dohromady, bych řekla, že.
0: Anežko, jak byste popsala povahu Japonců?
1: Já bych řekla, že překvapivě toho mají třeba docela hodně společného a i s náma jako s Čechama, tak moc jak můžu jako generalizovat. Řekla bych, že jsou ze začátku dost uzavření, rezervovaní, ale na druhou stranu jsou jako hrozně cílevědomí. Myslím si, že jsou jako hodně pracovití, že jo, což jako o tom se hodně jako i mluví, ale myslím si, že prostě když jako se v něčem snaží nebo když něco chcou, tak opravdu jako se snaží dělat ty jednotlivý kroky k tomu, aby jako tomu dosáhli.
0: A když zjistí, že studujete jejich jazyk, jsou víc otevřenější k vám?
1: Záleží asi jak kde. Občas se mi stávalo právě třeba, že naopak jako pořád na mě se snaží mluvit anglicky, když jako na ně mluvím japonsky. Ale myslím si, že třeba teďka, jak jsem byla v tom Tokiu a víc jsem se jako snažila i jako sama mluvit, tak jsou určitě jako nadšení, že člověk umí tu japonštinu a jsou otevřenější.
0: A není to třeba i tím, že když vidí cizince, tak si tu angličtinu chtějí s vámi procvičit?
1: Určitě někteří, jo.
0: Protože i tyhle příspěvky mi nabízejí sociální sítě.
1: Ano, ano.
0: Jací jsou ale mladí Japonci, chtějí žít stejně jako jejich rodiče a prarodiče. Možná v nás ještě pořád setrvává ta představa o lidech, kteří tráví celé dny v práci. Platí to?
1: Do určité míry to určitě platí, z něčeho to jako pramení. Ale řekla bych, že ti mladí Japonci, se kterými já jsem se setkala, tak jsou daleko právě otevřenější tomu jako venkovnímu světu nebo hodně jako cestujou, třeba studují právě taky v zahraničí. A tady ti lidi si myslím, že víc jako vnímají třeba některé ty struktury, které nejsou tak fajn v té společnosti a snaží se to nějakým způsobem jako změnit. Na druhou stranu pořád je tam i hodně to, že oni třeba vlastně už v rámci vysoké školy se hodně připravují vlastně na budoucí vzdělání. A což tady třeba ten proces toho, že jako kde budeme pracovat, začíná až po té vysoké škole, tam už to začíná vlastně třeba ve druháku, ve třeťáku na té vysoké škole, tak tady toto je tam pořád vlastně, že oni pořád jsou připravení na ten život, že někam nastoupí a pak tam budou celý život pracovat. Ale když se s nima zase člověk baví jenom jako v normální konverzaci, tak si myslím, že jsou takový víc otevřenější než třeba ta starší generace.
0: A víte, jaké mají třeba sny a touhy mladí Japonci?
1: Asi podobný jako všichni, jakože ostatní mladí lidi. Řekla bych, že hodně je tam právě tak, jak my rádi cestujeme a třeba se chceme podívat do toho Japonska, tak oni třeba naopak, jako jejich sen je podívat se jako do Evropy tady, tak s tím jsem se třeba hodně setkala.
0: A jaký japonský zvyk jste si okamžitě zamilovala?
1: Mně se hodně líbí, že oni hodně používají fráze právě třeba v tom jazyce, tak jak my jsme se to v prváku, jsme se to fakt museli učit prostě naspamět ty fráze. Já jsem to moc nechápala, proč se to učíme, pak tam člověk přijede a vlastně zjistí, že na tom hodně funguje ta každodenní konverzace, takže oni mají třeba speciální fráze, když jako někdo odchází z domu, tak co řekne ten jeden člověk, druhý člověk. A právě se mi takhle stalo, že když jsem bydla v tom Tokiu, tak jsem bydla tak trošku jako na okraji a šla jsem takhle, jako přecházela jsem silnice a tam byl takový ten policajt, co převádí děti jako do školy a tak mi řekl tady tu frázi, která jako v překladu znamená jako, že tak se mějte jako hezky a pak se zase jako uvidíme ve smyslu jako něco jako naschledanou a mě to hrozně vlastně potěšilo, že vlastně takhle to funguje, nebo mají třeba kromě dobrou chuť, mají jako i frázi, co se říká na konci toho jídla, tak
0: a to je jaká? Co říkají na konci?
1: Říká se to Gojiso Samadis a je to prostě jako poděkování za to jídlo, aha, za tu společnost.
0: Aneško, a které japonské pravidlo bychom jako Češi nezvládli a nepochopili?
1: Nevím, jestli je to pravidlo, ale Japonci daleko víc zvládají takové to trapné ticho v uvozovkách. Oni berou ticho jako taky prostě zdvořilost nebo prostě jako součást vlastně té konverzace, takže je třeba dlouhá, fakt jako plodná konverzace a pak všichni jako stichnou. A myslím si, že to třeba v Česku daleko víc vnímám, že jako lidi by hned začali jako se snažit vymýšlet něco, jak budeme pokračovat tu konverzaci a tak.
0: A co naopak by Japonci nezvládli z české kultury, co by pro ně bylo takzvané no-go, co by se jim nelíbilo?
1: Tak zajímavé je, že já bych zase zmínila naopak to ticho, že v Japonsku daleko víc zase v prostorech jako v hromadné dopravě a tak. Oni jsou zvyklí moc se jako třeba nebavit nahlas, prostě všichni jsou tam jako spořádaní celou dobu a tak, tak to si myslím, že zase by jim možná v Česku trošku
0: telefonující tramvaj.
1: Ano, přesně tady tohle. Jako.
0: Takže to pro Japonce není. Mm-hmm. Naučil i vás něco japonský životní styl?
1: Určitě. Myslím si, že třeba v tom Tokiu to bylo hodně jako přizpůsobit se tomu velkoměstu a zároveň si umět najít, protože to si myslím, že oni tím, že jich tam fakt bydlí jako hodně v tom Tokiu a jsou tam jako koncentrovaní na jednom místě, tak oni zase jsou dobří na tom umět si vyhledat ten čas jako zase venku z toho Tokia, jet prostě někam k moři nebo tak. Tak myslím si, že najít si tady tu dualitu v tom každodenním životě.
0: Je Japonsko místem, kde by jásalo srdce každého člověka, který má rád moderní technologie? Platí to ještě pořád?
1: Určitě, ale zase prostě je otázka, jak v čem. Oni zase na druhou stranu třeba pořád používají fax někde, nebo prostě nedá se tam všude platit bezkontaktně kartou. Některé věci jsou naopak strašně jako ty technologické, že oni to tam jako vytvořili před nějakou dobou a jim se to líbí, takže to pořád používají, takže některé jsou zase naopak hrozně zbytečně jako komplikované. Ale samozřejmě zase třeba ten vlakový systém nebo tak jsou tam jako na dobré úrovni.
0: A existuje i něco, co vás na Japonsku znervozňuje? Co vám tam vyloženě vadí, jde proti srsti?
1: Myslím si, že je tam právě hodně těch pravidel a člověk, když tam přijede, tak to na něho jako hned dopadne, že jako i když neporušuje žádný pravidlo, tak má pocit, že pořád porušuje nějaký pravidlo, tak to si myslím, že třeba tohle.
0: Aneška Tesařová studuje japanologii v Olomouci a dnes si s ní o Japonsku povídáme na Proglasu.

0: Se studentkou japanologie v Olomouci představujeme Japonsko. Naším hostem zůstává Anežka Tesařová, která se před pár dny doslova z Japonska vrátila. Anežko, pojďme se krátce podívat i na kuchyni, ta je zdravá a hodně zajímavá. Co vám vlastně v Japonsku nejvíc chutná?
1: Ono je otázka, jak moc zdravá japonská kuchyně. Mě tohle třeba překvapilo, když jsem tam poprvé přijela, tak oni jako na každodenní bázi se dost třeba stravou právě jako ve fast foodech a tak. Takže pro mě naopak byla docela ze začátku japonská kuchyně těžká, naopak. Ale co mám ráda, tak ta rýže, suši a tak. A zároveň oni mají zase hodně ty nudle, polívky, takže moje oblíbená je třeba udon nudle, polívka z tofu.
0: No to jste mě teď překvapila, já to mám jako zafixováno, konkrétně tu japonskou kuchyni, jako zdroj jejich dlouhověkosti, že se jí hodně čerstvých ryb, že se jí hodně zeleniny, ovoce, takže je to trošku jinak, do Japonska dorazil i fast food takový, jak ho vydáme v Evropě, nebo je to speciální japonský fast food?
1: Řekla bych, že jo, mě to právě tenkrát taky překvapilo, sama jsem na tu odpověď ještě úplně nepřišla, ale oni třeba hodně jako mají rádi smažený jídlo, což prostě jako ten fast food, jako je tam samozřejmě ten stejný, co máme tady, ale mají tam i právě svoje a hodně jako polotovary v supermarketech a takhle, takže jako myslím si, že se taky liší moje zkušenost jako studenta, který tam nemohl úplně každý den chodit do jako prostě na sushi nebo takhle jako si kupovat třeba zelenina v supermarketech, je tam o dost dražší jako ještě než v Česku, takže asi záleží, no, jako ta kuchyň má oboje, má samozřejmě i to, co jako zmiňujete. Ale není to jenom tak, že jako japonská kuchyně rovná se jako extrémně, extrémně zdravé jídlo.
0: A vaří si Japonci rádi i doma? Sami pro sebe? Pořádají třeba večeře pro přátele?
1: Jo, myslím si, že právě oni mají hodně jako taky jako kulturu založenou právě na společném jídle, co jsme se bavili třeba s mojí japonskou kamarádkou, která naopak studuje češtinu, tak říkala, že jí právě překvapilo, když byla tady, že tady jsme takový zvyklí, jako že jo, jíme dohromady, ale každý má ten svůj talířek a nikdy bychom se jako nezdíleli navzájem jídlo. Oni mají daleko víc jako jídel, který jsou takový víc o tom, že je to třeba uprostřed stolu a dohromady se prostě každý si z toho něco nabírá a jí se to tak jako společně.
0: Teď jste zmínila japonskou kamarádku, měla jste možnost proniknout třeba i do rodinného způsobu života v Japonsku, našla jste si třeba rodinu, ve které jste nějaký čas pobývala?
1: To mě se bohužel zatím jako nepovedlo, že bych vyloženě byla v rodině nebo u někoho doma, spíš jako v rámci té školy a tak.
0: Existuje nějaký třeba výměnný způsob pro české japonské studenty, kdy japonský student může přijít do české rodiny a český student do japonské? Jsou k tomu Japonci nakloněni, tomuhle systému třeba, jak ho známe v Evropě?
1: Musím říct, že jsem se s tímhle ještě úplně sama nesetkala, takže to si nejsem jistá, nevybavuji.
0: Vaříte si i pro sebe po návratu na japonský způsob? Zkoušíte to?
1: Jo, občas jo. My jsme třeba na univerzitě dělali i jako workshop, že jsme vařili jako japonské jídlo. Je to tady těžší se na ty suroviny, respektive dražší, ale jsou některá jídla, která když mi jako chybí Japonsko, tak si ráda uvařím.
0: A vystačíte si s těmi surovinami dostupnými v České republice?
1: Jako já třeba jsem dělala i to, že jsem si některé věci jako vozila, co se dají vozit, jinak celkem jako něco. V dnešní době tady existují docela takové ty jako asijské obchůdky, kde koupíte úplně všechno od jako z Číny, z Japonska, z Koreje, takže tam.
0: V Japonsku jste pracovala v Českém centru. Jaké jsou momentálně česko-japonské vztahy?
1: Myslím si, že právě třeba Česko jako směrem k Japonsku, tak tady právě jako, že jo, to Japonsko, jak všude je teďka populární, tak se tady docela dobře daří jako japonské kultuře. Hodně je to tady jako i ty univerzity, nebo třeba velvyslanectví. Máme teďka i dost aktivního vlastně pana velvyslance i japonského tady v Česku, který i hodně přes ty sociální sítě a tak se snaží jako navazovat vztahy nebo prostě komunikovat. A zase naopak v Japonsku, ta komunita Japonců, kteří se o Česko zajímají, je jako velmi malá, ale pořád si myslím, že je velmi aktivní a taková jako pozitivní. A je to zase překvapující, když člověk se potká s někým vlastně, kdo se zajímá o Česko nebo kdo se třeba češtinu vyloženě učí.
0: V čem vaše práce v Českém centru konkrétně spočívala a bavila vás?
1: Mě bavila moc, právě jak jsem i zmiňovala. Je to přesně něco, co bych třeba ráda jako do budoucna dělala. Ono to České centrum v Tokiu funguje i tak, že tam mají malou jako galerii, takže tam propagují tu kulturu i tady tímhle způsobem. Jinak pořádají různé koncerty a workshopy a podobné věci. Takže já jsem hlavně se tam starala třeba tady o to, dělala jsem tam uvaděčku, pomáhala jsem se vším možným a pak jsem taky překládala různé texty, třeba PR nějaké nebo na webové stránky, ať už z japonštiny do češtiny nebo z češtiny do japonštiny.
0: Aneško, a platí pořád to, že Japonci mají rádi českou klasickou hudbu?
1: Jo, platí. Já vždycky říkám, že oni se v tom vyznají víc než já. Právě my se tam taky takhle, jak jsem tam byla, tak za tu dobu tam byly dva právě koncerty české klasické hudby, takže určitě.
0: My jsme mluvili o vztazích. Řekněte mi, jaký vztah mají Japonci k cizincům ve své zemi?
1: Ten převládající vztah je pořád dost jako uzavřený. Oni jsou jako hodně právě, jako ne vždycky jsou otevření těm cizincům hned. Je to taky způsobené tím, že jako ne všichni ti turisty se tam chovají tak, jak by se tam měli chovat. Ale zase, jak říkám, když člověk, on je otevřený jim, tak si myslím, že oni potom zase jako jsou schopní ten vztah navázat. A taky si myslím, že v té mladší generaci se tohle třeba hodně mění, že ti mladší lidi jsou jako otevřenější. Ta starší generace ne vždycky, no.
0: A myslíte si, že člověk, který se rozhodne žít v Japonsku natrvalo, to má tam nějak hodně těžké?
1: Asi záleží, jestli se učí tu japonštinu. Myslím si, že člověk, když tam jako takhle žije, tak by měl nějakým způsobem ten jazyk ovládat nebo se minimálně jako snažit. Jinak si myslím, že je to tak podobně náročné, jako když se člověk odstěhuje jako kamkoliv mimo svoji zemi. Jenom prostě třeba ta vzdálenost taky může být samozřejmě náročnější, jako už jenom prostě zaplatit si letenku, jakože z Česka do Japonska, z Japonska do Česka je prostě jako takový, že člověk nemůže tam odjet jenom tak vždycky domů zpátky.
0: A je Japonsko pro našince drahé?
1: Na život si myslím, že je to tak docela srovnatelný. Třeba je tam levnější jídlo v restauracích, takže člověk může se najíst v restauraci třeba do 90 korun, do stovky, jako v přepočtu. Doprava je tam třeba dražší, takže jako záleží. Myslím si, že je to celkem srovnatelný s Českou republikou.
0: A zažila jste v Japonsku někdy pocit odmítnutí?
1: Asi ne úplně odmítnutí, ale spíš jako takové nedůvěry trošku právě z toho důvodu, že je člověk jako cizinec. Ale zase všechno prostě v té komunikaci se dá všechno jako vykomunikovat. Vyloženě odmítnutí bych neřekla.
0: Jak dlouhý byl váš nejdelší pobyt v Japonsku?
1: Já jsem byla právě studijně, jsem byla 5 měsíců, tak to byl zatím můj nejdelší.
0: To si myslím, že je už i dost dlouhá doba na to, aby člověk tu zemi poznal, kde je v Japonsku nejkrásněji.
1: Mně se líbilo, v Tokiu se mi líbilo na ten život. Je to takové město, kde se furt něco děje, ale zase třeba úplně jiná kultura, úplně jiný život je na Okinavě, což jsou vlastně ostrovy, kousek, jako taky patří k Japonsku. A tam to zase, tam jsou prostě pláže, je tam ten život takový víc jako pomalejší a ty lidi jsou tam právě třeba otevřenější, tak to byla taková moje jako oblíbené místo, kam jsme se podívali.
0: Aneška Tesařová je hostem pořadu Na stole je téma. Dnes společně mluvíme o Japonsku, které jako studentka japanologie poznala. Aneško, je rozdíl mezi japonským venkovem a městem?
1: Mm-hmm.
0: Je to hodně hluboké, ty rozdíly?
1: Rozdíl tam určitě je, taky se vlastně řeší dlouhodobě už to, že se nějako všude lidi se hodně z toho venkova vystěhovávají právě do těch velkých měst, všichni se situujou jako třeba do toho Tokia hlavně. Já jsem na venkově pořádně nikdy jako nebyla.
0: Když vám do toho vstoupím, vylidňuje se venkov stejně tak jako třeba u nás?
1: Jo, určitě.
0: Potýkají se se stejnými problémy?
1: Jo. A právě jako já jsem na venkově jsem nikdy nežila jako dlouhodobě, takže to vím spíš jako od kamarádů nebo od známých, ale ten život tam je určitě jiný než v těch velkoměstech, protože zase ty velkoměsta v Japonsku jsou tolika násobně prostě víc velkoměsta než to, co prostě člověk třeba může zažít jako v Česku.
0: A není člověk z těch velkých japonských měst unavený, zahlcený, přehlcený? Kolem je spousta lidí, hluku, barev, nabídek. Já si myslím, že ta hlava potřebuje někdy odpočinout.
1: Určitě jo. Je to právě, oni třeba i v obchodech hodně mají, jakože všechno přesně bliká, mluví. Jako. A pamatuju si, když jsem poprvé přijela do Tokia, tak právě já vždycky říkám, jako, že mám ráda velký města. Pak jsem zjistila, že jako tohle už je o tolik jako, tak, jako větší. Takže určitě člověk si právě musí najít nějaký ten balanc. Já jsem třeba byla ráda, když jsem v tom Tokiu bydlela, že jsem bydlela v podstatě už jako mimo to hlavní město, tam to působilo fakt spíš jako vesnice, chodili tam kočky, prostě lidi se tam zdravili, znali, takže zase jako člověk si musí najít tu svoji, jako to svoje místo, ale když tam člověk jede třeba jenom na pár dní do toho Tokia, tak si myslím, že určitě to je jako hodně přehlcující a...
0: Už jsme mluvili aspoň trochu o japonské kuchyni. Řekněte mi, jak vám vyhovuje třeba japonský styl bydlení?
1: Já jsem jako bydlela vlastně v takovým společným bydlení, takže jsem byla prostě v jako takovým domečku a jako neřekla bych, že se to tolik liší třeba od jako českého bydlení. Nevybavuju si nic vyloženě, co by mě tam jako překvapilo nebo zarazilo.
0: Vy studujete sociologii. Jak Japonci vychovávají své děti? Podívejme se na rodinu japonskou.
1: Mm-hmm. Tak myslím si, že oni hodně už od malička právě se snaží jako dodržovat ty pravidla. Je to hodně i ve školách. Oni jsou prostě zaměření vlastně na nějakou jako tu disciplínu a tak. Hodně i jako skrz ten jazyk se vlastně učí dost jako... Oni se musí fakt hodně jako memorovat, že jo, skrz prostě ty abecedy a potom ty znaky. Takže si myslím, že tady tímhle způsobem je to třeba trošku přísnější nějakým způsobem ta výchova, než vnímáme třeba u nás v Evropě. Nebo ta láska se tam vyjadřuje třeba trošku víc nepřímo, nebo tak. Ale zase jako nezažila jsem úplně nikdy jako přímo sama, takže to vím spíš tak zase z doslechu, nebo tak.
0: A trápí Japonce třeba vyšší míra rozvodovosti?
1: To si nemyslím, ale spíš třeba, co se tam řeší vlastně dlouhodobě, tak je právě jako ta menší porodnost a jako dlouhověkost nebo prostě stárnutí populace obecně, tak tohle je tam třeba zase téma.
0: Jaké vztahy mají ke starší generaci?
1: Oni tam mají pořád hodně jako zakořeněnou prostě právě jako tu autoritu nebo že musí vlastně jako ctít tu starší generaci, takže to si myslím, že vlastně tam obecně ta seniorita vládne vlastně i jako v rámci třeba té práce nebo toho zaměstnání, takže si myslím, že je tam vlastně jako s tou úctou se k ním snaží chovat.
0: A mají i generace singles jako tady u nás?
1: Určitě jo, je tam právě i jako, že hodně lidí žije buď to jako úplně samo, nebo třeba u rodičů, nebo tak myslím, že v dnešní době se to řeší tam tak jako podobně.
0: A znají Japonci i model sdíleného bydlení, tak jako ho známe my?
1: Mm-hmm, jo, právě třeba to, kde jsem bydlela já teďka v Tokiu, tak to byl vyloženě právě jako share house, kde bydleli jako různí, většinou jako pracující lidi, co nemají ještě rodinu, jsou to buď to jako mladší lidi, nebo nemají třeba rodinu. Takže to tam právě je, naopak bych řekla, že třeba ještě víc než v Česku je to tam rozšířené, protože daleko víc lidí právě jako žije dlouhodobě třeba i sama.

0: Aneška Tesařová je hostem pořadu Na stole je téma a my pokračujeme v rozhovoru o Japonsku. Aneško, kdy se do Japonska zase vrátíte? Chybí vám?
1: Teďka mi určitě chybí, myslím si, že mi bude chybět. Zatím nemám vyloženě plán, ale já říkám vždycky, že bych se tam ráda vrátila i jako cestovně, protože zatím jsem tam byla buď to na studijním, nebo teďka na tom, jako na té stáži, takže bych se tam ráda jenom tak jela třeba na 2 týdny procestovat si nějaké ty místa, kde jsem zatím nebyla, nebo kde jsem neměla tolik čas si jako projít.
0: My jsme se před malou chvílí bavili o japonské společnosti. Co japonskou společnost aktuálně nejvíce trápí? Jaké má největší problémy? Co řeší?
1: Já bych řekla, že právě to stárnutí té populace, malá porodnost, asi takhle jako se to tak nejvíc. Jako.
0: A mají Japonci i nějaký plán, co s tím, že bychom se třeba inspirovali?
1: To si myslím, že asi vyloženě jsem zatím nezaregistrovala.
0: Pokud bychom chtěli do Japonska vycestovat, na co bychom měli pamatovat? Jaká pravidla tam dodržovat?
1: Myslím si, že jako určitě,

0: měsíce jsou pro cestování po Japonsku nejlepší?
1: Já bych řekla, že asi podzim a jaro jsou fajn. Já jsem tam třeba na jaře zatím jako nebyla, ale tam se hodně jezdí, že jo, kvůli těm kvetoucím sakurám. Takže zase člověk musí být jako připravený, že tam bude hodně, hodně lidí v té době. Ale mně se právě třeba strašně líbil japonský podzim, protože tam je trošku teplej než u nás. Oni mají stejně jako my, jako čtyřroční období. A hodně se tam zase jezdí na to podzimní listí. Oni na to mají třeba i speciální právě výraz vyloženě, jako co popisuje právě tu červeno, hnědo, prostě ty listy, a mají přímo jako tady ty místa, kam se jde, kde jako je hodně těch stromů vysázených a tak. Takže mně se líbil ten podzim třeba i tím, že já jsem narozená jako na konci podzimu a většinou je už tak jako sychravo, prostě hnusně, tak v tom Japonsku byl ten podzim takový daleko krásnější, no. Takže a je tam zároveň tam není až tolik těch lidí.
0: A trápí Japonsko i overturismus?
1: Určitě jo, ty velký města, Tokio, Kyoto, tak tam jezdí opravdu hodně lidí. Já jsem právě měla štěstí třeba, že já jsem byla půl roku v tom Kyotě, že my jsme zažili i jako ty období, třeba potom hlavně v té zimě, kdy tam jako nebyli ti lidi, takže se nám povedlo jít prostě na ty hlavní jako turistické památky a bylo to tam úplně prázdný. Na druhou stranu jsme právě zažili i jako ty časy, kde je tam jako hodně těch lidí.
0: A co byste nám jako studentka japanologie doporučila k vidění?
1: Já si myslím, že když jede člověk poprvé do Japonska, tak by určitě měl objet jako ty hlavní města, takže si myslím, že prostě tím Tokiem, Kyotem člověk nic neskazí. Ale z těch ostatních měst mě se třeba líbilo hodně i Kobe, což je zase přístavní město, nebo teďka se mi hodně líbilo tak nějak i kolem toho Tokia, že člověk se může jako vycestovat jako třeba na nějaký jednodenní výlety, tak jsem byla třeba v Hakone, ale třeba já bych doporučila i tu Okinavu, jako ty ostrovy.
0: A cestují hodně Japonci po své zemi?
1: Řekla bych, že jo, po své zemi jo. Oni zase třeba nejsou tak zvyklí cestovat tím, že je to, že jo, ostrov, tak nejsou zvyklí cestovat tolik jako do ciziny, ale jako v rámci Japonska určitě jo.
0: Čemu se Japonci rádi věnují ve svém volném čase, když ho mají? Napadlo mě, když jsme mluvili o tom cestování, jestli třeba rádi chodí po horách nebo rádi chodí do divadel, co je baví?
1: Myslím si, že určitě turistika tam nějakým způsobem je právě, jakože do hor se chodí, takhle jako divadlo určitě taky, nějaká ta kultura. Ale jinak si myslím, že i jenom tak jako třeba ta mladší generace, se kterou já jsem se zase víc vídala, tak oni rádi chodí jenom prostě do kavárníček nebo takhle. Myslím si, že všechno možný.
0: Váš nejdelší pobyt v Japonsku, tedy studijní pobyt, protože jste studentka, byl několika měsíční. Pomohlo vám to hodně ve studiu, kdy jste se pak vrátila do Olomouce na fakultu?
1: Řekla bych, že v tom jazyce určitě jo, protože člověk je tam tím prostě obklopený všude, nemůže tomu uniknout, té japonštině. A zároveň právě ta japonština jako těší na to nějak tím způsobem to procvičovat jako tady u nás, takže určitě v tom jazyce jsem se posunula.
0: Čemu byste se po studiích ráda věnovala?
1: Zatím nejsem úplně rozhodnutá, co bych úplně ráda dělala, ale bavilo by mě právě třeba to překládání nebo něco, jako ráda bych zůstala prostě v kontaktu s tím jazykem aspoň nějakým způsobem.
0: A když by přijeli vaši přátelé sem do České republiky, stalo se to? Byl tady někdo za vámi?
1: Z Japonska? Jo, teďka vlastně mám právě kamarádky, co tady budou zase naopak studovat jako u nás v Olomouci, tak jsem na to jako zvědavá, ale zatím jako je to poprvé, tak se těším, že jim zase jako ukážu část naší kultury.
0: A co byste jim ráda z naší kultury představila a jaká místa v naší zemi byste jim ráda ukázala Japoncům, tak aby pochopili, kdo jsme, odkud pocházíme, jaké jsou naše kořeny a zvyklosti?
1: Já si myslím, že oni, Japonci, mají dost zafixovanou jako Prahu prostě a ten obrázek té Prahy, takže si myslím, že já bych je ráda vzala třeba prostě i do těch menších měst, protože si myslím, že v Česku je toho hrozně jako všechno, ta příroda, že jo. Máme tady toho taky jako spoustu jiného než jenom tu samotnou Prahu. Takže asi to, a zase na druhou stranu třeba to jídlo nebo nějaký jako tradice a tak. Tak si myslím, že potom člověk to sám ocení i jako víc jako Čech, když má někoho jako z té jiné kultury nebo té jiné země.
0: A asi nebude chybět i koncert klasické hudby.
1: Určitě.
0: To je na nějakou filharmonii. Aneško,

0: Japonsko je země, které trápí častá zemětřesení. Bála jste se tam někdy a bojí se Japonci tady těchto událostí?
1: Já jsem právě, když jsem byla v tom Kyoto, tak to je čas země, kde ty zemětřesení tolik nebývají, takže za celého toho půl roku jsem jako nezažila. Ale potom, když jsem byla v Tokiu najednou, tak tam jsem za ty 3 měsíce zažila 3 jako větší a teďka jako taky tohle léto byly hodně jako deště a tak, takže prostě je tam tak jako všude prostě ty extrémní výkyvy všeho. Ale to zemětřesení, to největší, co jsem zažila, tak to už jsem se jako trošku bála. Ono jako člověk prostě všechno se začne jako klepat. A ještě bylo takový jako vtipná náhoda, když to tak řeknu, že my jsme zrovna ten den jako s kamarádama jsme šli do takového jako centra, kde si právě člověk může jako vyzkoušet, co má dělat, když je to velké zemětřesení. A je to prostě také jako výukové centrum, hlavně třeba pro děti a tak. My jsme se tam šli podívat. Ještě jsme se bavili jako s jednou kamarádkou, že jako nikdy nezažila zemětřesení. Jako protože tam přijela taky z ciziny. A pak ten večer právě a ještě to bylo zrovna 2 ráno a člověka napřed zbudí jako ten alarm na tom mobilu, který je úplně jako hrozný ten zvuk. Takže napřed se lekne toho alarmu, pak se lekne toho zemětřesení. Takže je to jako... Japonci třeba, oni jsou na to tak hrozně zvyklí a jako cvičí to vlastně už třeba na základních školách. Děti vlastně jako, že se učí stejně tak, jako když se učíme třeba, co máme dělat, když hoří nebo tak. Takže zase jednou jsem zažila to zemětřesení jako v metru a to bylo právě moje úplně první, když jsem tam zrovna dojela a jako ty lidi kolem, oni vlastně vůbec nic, jako oni nějak nezareagovali, metro se jako zastavilo a všichni dělali, jako kdyby se nic nestalo. Já jsem tam mezi tím seděla a říkala jsem si úplně jako, co mám teďka prostě dělat.
0: To není možné, tam nikdo nepropadl, žádné
1: Takže oni jako, dokud to není fakt něco jako většího, tak oni většinou tak jako... jdou dál prostě, takže oni jsou na to tak hrozně zvyklí a nějaké ty menší zemětřesení jsou tam jako docela často, takže musím říct, že fakt jako mě to taky překvapilo, jako že oni v podstatě nějak jako nereagujou, no.
0: Mě zaujala ta informace o tom, že tam mají výuková centra, kde vás učí tomu, co má člověk během toho zemětřesení dělat. Co má tedy člověk dělat?
1: Hlavní je prostě, oni vlastně vždycky říkají, že by se člověk měl schovat třeba někam pod stůl nebo tak, aby na něho jako nemohly spadnout žádné věci. A potom oni tam mají vyloženě jako místa, kam potom, když už je fakt, jako, že by třeba začala padat půda nebo tak, kam jako se člověk má schovat. Takže zase člověk by se to měl vyhledat, kam má jako běžet, kdyby byl fakt nějaký jako větší poplach. Ale základní ta poučka je prostě schovat se pod stůl a ono to za pár sekund nebo třeba do minuty přejde.
0: Anežko, jaký mají vůbec Japonci vztah k přírodě, která je obklopuje?
1: Myslím si, že jsou hodně navázaní na přírodu. Oni právě, jak jsem třeba zmiňovala, jak mají vlastně ty 4roční období jako my, tak oni jako to hodně prožívají. Hodně už je to třeba i v literatuře, jako že se to jako řeší nebo v nějakých básních a tak. Takže oni hodně mají i ty jednotlivý jako období spojený s nějakýma tradicema nebo s nějakým jako jídlem, co je proto typické. A třeba právě i jako všude se snaží jako nějakým způsobem, třeba i v těch velkoměstech jsou prostě velký parky a velký jako zelený plochy, nebo prostě ty chrámy svatyně jsou vlastně všechny taky jako obklopené přírodou, takže.
0: A jaký vztah mají k víře?
1: K víře, oni vlastně mají tam šintoismus, buddhismus, jako dlouhodobě tam je vlastně jako spojení obou těch vír. Ale zase jako moderní Japon, nebo jakože mladí třeba Japonci, nejsou tomu úplně tak nějak jako oddaní, že by jako aktivně věřili. Řekla bych, že to je třeba podobně jako v Česku s křesťanstvím, že jako vnímají to spíš třeba skrz svoje prarodiče nebo rodiče, než že by tomu jako sami nějak extra věřili. Nebo...
0: A jaké postavení tam má křesťanská víra?
1: Křesťanů je tam dost málo, jako v celkově v Japonsku, ale povedlo se mi třeba jít se podívat na nějakou mši nebo tak. Je tam prostě, jsou tam třeba jako katolických kostelů, tam jako je pár. A já jsem byla právě jako, že já jsem se tam šla podívat třeba i proto, že to zrovna bylo od českého architekta, tak to bylo takové jako zajímavé. A jsou tam ty komunity většinou docela malé. I jako se tam na mě hned jako ti lidi začali se mě jako ptát, odkud jsem, že byli jako překvapení, že tam moc jako cizinci nechodí. ti faráři jsou dost třeba často jako cizinci, že často, když jsem chodila třeba v Kjotu, tak tam byl jako Filipínec, který dělal ty mše. Takže samotní jako Japonce, tak je to spíš jako minimum.
0: A jak je silná v Japonsku česká komunita? Jsou tam nějací krajané, kteří tam žijí už třeba desítky let?
1: Ta komunita je fakt malá. My jsme se o tom právě s kolegou bavili, že celkově je to třeba do stovky a z toho ještě jako tam se započítávají právě třeba studenti, co tam bydlí jenom na nějakou jako malou dobu. Takže oni se pak všichni právě třeba situujou v tom Tokiu, ale nevytváří se tam úplně až tak jako velká komunita, protože to jsou fakt jako desítky lidí, no.
0: Co by asi Japonci řekli tomu, když by zjistili, že jeden z našich vrcholných politiků má japonské kořeny?
1: Jako nikdy jsem se o tom s nikým nebavila, musím říct, ale asi by byli trošku překvapení, jako tak.
0: Aneško, na závěr, máte před sebou další rok studia japanologie. Co vás letos na univerzitě v Olomouci čeká? Co budete dělat, co budete studovat? Mm-hmm.
1: Tak já teďka právě tím, že budu jako ve druháku na magistru, tak už nemám třeba tolik těch jazykových předmětů, mám víc těch teoretických, takže já budu mít teďka hodně těch buď to lingvistických, nebo se budu taky soustředit jako na psaní své práce. Ale jinak já bych se ráda taky udělala teďka vlastně zkoušku jazykovou, takže na to se budu taky připravovat. Dělá se vlastně i tady jednou za rok v Brně, zrovna se to dělá, takže tak.
0: A těmito slovy uzavírá dnešní rozhovor budoucí japanoložka Aneška Tesařová, se kterou jsme si o Japonsku povídali na Proglasu. Děkuji vám za to. Ať se vám daří. Naschledanou, Aneško.
1: Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a u dalšího pořadu se těší naslyšenou Marcela Kopecká.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky, to, že pár bláznů se opilo mocí. Světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, ty,

ke zkáze duší. Svatý Michaeli archanděli, braň nás boj proti zlobě a úkladům ďáblovým, ty kníže vojska nebeského, svrhni vojskou mocí do pekelné propasti satana a jiné zlé duchy, kteří obcházejí světem ke zkáze duší. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Ty, kníže vojska nebeského, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a jiné zlé duchy, kteří obcházejí světem ke zkáze duší.

Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.

0: Hřích se nazývá přestoupení Božího zákona. Následující text Tomáše kardinála Špidlíka vysvětluje, jak máme rozumět zachovávání Božího zákona a připomíná, že podstatou je synovský vztah k Bohu, láska ke Kristu. Kazatelé rádi užívají analogie přirovnání mravních předpisů se zákony přírodními. Postavme dům bez ohledu na zákony gravitace a zřítí se. Zasejme obilí v opačném ročním období a v jiných klimatických podmínkách, co sklidíme. K takovému výsledku dospěje i lidský život, který je v rozporu s mravním zákonem daným od Boha. Přirovnání samo jistě není špatné. Dobro, které je věčné, je stálé a nutné, nutnost se pak dá vyjádřit v principu, vyslovit v zákonu. Jsou tedy přirozené zákony mravnosti dobra. I ve zjeveném náboženství vyjádřil Bůh svou vůli zákonem. Věrnost Hospodinu se u Židů posuzovala podle toho, jak kdo zachovával zákon. Kristus, apoštolové i církev formulovali svou nauku v jistých zásadách. Křesťanská mravouka je posbírala, roztřídila, zařadila, vypracovala systém. Čas od času se však projevuje odpor proti takové legální morálce, kde jsou všechny hříchy už jakoby předem odváženy. Farizeismus, který se projevil na konci Starého zákona, je odstrašujícím příkladem, jak litera zákona nahradila osobní synovský poměr k Bohu. Nebezpečí farizeismu pak bude vždy živé, ne nadarmo se o něm v evangeliu tolikrát mluví. Nezažehná se však tím, že se zákony odhodí a zanedbají. V jistém smyslu tu bude vždy živá myšlenka svatého Pavla, uvedená v listu k Římanům. Zákon je dobrý a svatý, ale Krista nenahradí a bez něho ztratí smysl. Kdo však Krista miluje, zachovává přikázání, tak totiž vyjádří svou lásku k němu. Proto se právem bojí porušit i nejmenší z Božích přikázání, aby nebyl posledním v Božím království. Podle svatého Bazila jsou Boží příkazy jako hvězdy, podle kterých se plavci v noci řídí, aby nestratili směr. Abecední žalm 119 nazvali obrazně růžencem Božího zákona, který je světlem a životem pro toho, kdo kráčí bez poskvrny po cestách přikázání. Pro farizeje byl mravní zákon kodexem národních povinností a zvyklostí. Pro křesťana však musí zůstat stále živým slovem nebeského Otce, kterého denně ujišťujeme, buď vůle tvá.
1: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Videohry mladé lidi izolují. Tak nějak zní představa, kterou o hraní často slýcháme. Jenže realita může být mnohem složitější. Společné hraní totiž podle výzkumu Masarykovy univerzity může u dospívajících souviset s menší osamělostí. A překvapivě se přitom výrazně liší výsledky u chlapců a dívek. Od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. Právě sociální hraní a jeho souvislosti s osamělostí a depresivní náladou dospívajících zkoumal výzkum, který vedl David Lacko z Psychologického ústavu Akademie věd. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Možná na úvod prosím vysvětlete, co to je to sociální hraní.
1: Sociální hraní není pouze rozdělení videoher na online a offline hry, kdy máme singleplayerové hry, které se hrajou čistě offline, a pak multiplayerové, které se hrajou online. Tohleto dělení je samozřejmě legitimní, ale my jsme zkoumali a zaměřovali jsme se na sociální potenciál těch her, který jsme vlastně vnímali jako nějakou škálu. Takže na jednom pólu jsou právě ty offline hry, které nenabízí žádný sociální zážitek s ostatními hráči, a na druhé pak podle míry té interakce ty hry se mohou lišit. Například podle toho, jestli tam umožňují voice chat, jestli umožňují budovat týmy, klany, rozvíjet nějak sociální vztahy, klidně i dlouhodobě, kooperovat na nějakém společném cíli a podobně.
0: A vy jste se v tom výzkumu věnovali právě osamělosti a depresivní náladě. Bylo to jenom toto nebo ještě něco dalšího?
1: Ten výzkum byl součástí širšího sběru dat, kdy jsme vlastně sbírali longitudinální data. Začínali jsme na nějakých 3000 adolescentech ve věku od 11 do 18 let a zkoumali jsme vícero charakteristik, včetně třeba agrese a empatie.
0: Ty výsledky se spíše víc lišili právě v té osamělosti a v té depresivní náladě. U těch dalších nebyly nějak překvapivé?
1: Ony byly překvapivé i u těch dalších, protože, nebo překvapivé, nějaký jako narrativ je často v tom, že třeba agresivní hry způsobují agresivitu nebo snižují empatii u dětí, tak tuhletu hypotézu jsme taky ověřovali a tam jsme nějaký zásadnější potvrzení těchto údajů nenašli. Naopak právě u těch sociálních her jsme výsledky nebo efekty, longitudinální efekty našli.
0: A jak konkrétně teda probíhal ten výzkum? Byste ho zkoumali ve 4 vlnách?
1: Ano, ptali jsme se dětí ve 4 vlnách, každá následovala po půl roce, jaké hry v předchozím období nejčastěji hrály. Posléze, protože jsme se nechtěli spokojit jenom s nějakou self-reportovanou mírou charakteristiky té hry, jsme každou tu hru analyzovali a kódovali. Takže takových více než 1000 herních titulů jsme museli přelouskat, podívat se na gameplay, podívat se na nějaké hodnocení a doporučení, abychom dokázali extrahovat míru třeba té agresivity nebo násilnosti v té hře, ale i abychom dokázali definovat ten sociální potenciál, který ta hra hráči nabízí.
0: Tak pojďme tedy na ty výsledky. Co jste zjistili o vztahu mezi právě tím sociálním hraním a osamělostí?
1: Tam jsme zjistili, že když jsme se koukali na celý vzorek v nějakém jako průměrném efektu, tak je důležité ještě zmínit, že jsme se vlastně dívali na 2 zdroje variability dat, na mezisubjektovou a vnitrosubjektovou. Ta mezisubjektová je mnohem více příbuzná korelaci. Říká nám, že nějací adolescenti něco hrajou. Tam jsme zjistili, že adolescenti, kteří jsou o něco více osamělí obecně, preferují o něco více sociální hry. Je to pouze korelace. Tam nemáme nějaký jako víc kauzální interpretaci. Ta nám umožňuje právě ta longitudinální, jak se mění tady tyhle ty hodnoty v čase. A tam jsme zjistili, že když adolescenti hrajou více sociální hry, než je pro ně obvyklé, tak jim to mírně snižuje osamělost v budoucích měřeních.
0: Mm-hmm. A potom u těch chlapců bylo to sociální hraní častěji spojeno s následným poklesem osamělosti i té depresivní nálady. Můžete to nějak komentovat víc?
1: Přesně tak. Tohle to byl vlastně explorační část toho výzkumu, kde my jsme dopředu úplně nečekali nebo neměli nějaké očekávání, jak by to mohlo dopadnout. Tak jsme se právě podívali na moderační efekt genderu, jestli se náhodou neliší tyhle ty efekty, tyhle ty výsledky pro kluky a pro holky. A tam byl výsledek překvapivě mnohem silnější. Tam jsme vlastně našli, že u kluků, když hráli kluci více sociální hry, než byl nějaký jejich průměr, než je pro ně obvyklé, tak to vedlo k budoucnu ke snížení osamělosti a snížení depresivních nálad. Přičemž u holek byl ten efekt zcela obrácený. Holky, když hrály více sociální hry, než pro ně bylo obvyklé, tak vykazovaly v budoucnu vyšší pocity osamělosti a vyšší depresivní náladu.
0: A proč tomu tak je právě?
1: To vzhledem k tomu, že to byl explorační výzkum, tak proč tomu tak je, jsme přímo neskoumali. Zaměřujeme se na to v budoucích výzkumech. Máme několik hypotéz a předpokladů, proč by to tak mohlo být, které jsou založeny na tom, že sociální hry, jak jste vlastně na začátku už zmínila, ten stereotyp je často o tom, že se týkají nějakých jako osamělých jedinců. A my jsme to vzali vlastně trochu z druhé strany a řekli jsme si, že sociální hry můžou fungovat jako nějaký third place, třetí místo, což vlastně po prvním místě, což je naše primární rodina a domov, a druhém místě škola, práce, existují i třetí místa, kde se potkáváme, můžou to být restaurace, kina nebo nějaké kluby, a v dnešní době takto právě můžou fungovat online hry. Takže jsme předpokládali, že pokud by ty online hry, ty sociální hry fungovaly jako třetí místo, že by mohly naplňovat nějaké základní psychologické potřeby, mezi které spadá i potřeba relatedness potřeba, takže nějaká potřeba blízkosti a sounáležitosti. A proč ty výsledky byly rozdílné pro kluky a pro holky, tak jak jsem říkal, ještě to nevíme, ověřujeme to, ale předpokládáme, že tam budou dva hlavní faktory, které v tom budou hrát roli. První je ten, že kluci a holky mají trošičku jiný způsob socializace. Zatímco kluci často hledají a vlastně jim i stačí o něco povrchnější vztahy, které jsou rozdělené do různých skupin, že mají kamarády na hraní, kamarády na fotbal, kamarády ve škole a dělají s nima nějakou společnou aktivitu a to vlastně dokáže naplňovat tu jejich potřebu. Například hrajou spolu tu hru, mají nějaký společný cíl. Holky často v tomto věku hledají vztahy, které jsou komplexnější a hlubší a přesahují rámec té jednotlivé hry. A ty sociální hry tím, jak jsou designované, tak dost možná nedokážou těm holkám tady tuhletu potřebu naplnit nebo saturovat tak silně jako třeba klukům, protože prostě nejsou saturované na to, designované na to, aby naplňovali hlubší vztahy. No a ten druhý důvod, který vlastně víme i z předchozích výzkumů, zejména kvalitativních, které vlastně zpovídaly hráčky, co zažívají při online hrách, je to, že online hry jsou pořád do značné míry doménou chlapců, mužů. Ten poměr se samozřejmě mění rok od roku. Holky hrajou už dost podobně jako kluci, ale preferují třeba trochu jiné hry, jiný způsob hraní. No a právě v těch online hrách ta chlapská populace je početnější a je o něco hostilnější vůči dívkám. Dívky tam často zažívají výraznou míru toxicity, nějakého sexuálního harassmentu. I proto třeba často musí zakrývat své pohlaví, nevyužívat voice chat, nevyjadřovat se naplno, což ve výsledku také jim asi neumožní využít ten potenciál těch sociálních her tak, jako třeba klukům.
0: To znamená, že když se tam zapojí právě dívky právě do těch chatů, tak jsou nějakým způsobem od těch mužů vytlačovány, můžeme to tak nazvat?
1: Záleží hodně podle mě na těch sociálních normách, kde je tady tohoto chování přijatelné nebo ne, ale ve většině online kompetitivních her ano. Tam se hráči chovají k dívkám o něco jinak. Určitě.
0: Možná jenom vysvětleme, jaký je rozdíl mezi depresivní náladou a depresí jako takovou?
1: Deprese je vlastně klinický pojem, který se diagnostikuje v poradnách, v léčebnách, který je jako mnohem závažnější. Člověk vlastně jako v tu dobu třeba nemá vůbec jako možnost ani hrát, protože na to nemá sílu, a léčí se psychofarmakama doplněné o nějakou psychoterapii. Depresivní nálada je to, co si pod tím asi představí jako like, jo, takový jako víc jako taková ta depka.
0: A jaké to je potom, když hrají spolu dívky a chlapci? Mění se to u těch dívek potom nějak, to depresivní chování, ta osamělost, nebo to na to nemá vliv?
1: To nevím, to jsme vlastně neskoumali. To, s kým hrajou a proč s ním hrajou, to děláme vlastně v navazujícím výzkumu, protože osobně si myslím, že může být rozdíl, jestli hrajou třeba s rodinou, nebo s kamarády, nebo s cizinci. A i tady můžou být možná gender rozdíly, že zatímco klukům vlastně třeba nevadí, spekuluji, hrát s cizími lidmi, protože tam je nějaký ten jako aktuální společný cíl, který jim stačí. U holek tady tohleto možná může být další faktor, který k tomu přispívá. Ale jak jsem říkal, tohoto vlastně momentálně nevíme, budeme to teprve zkoumat.
0: Vy jste říkal, že dívky a chlapci, každá ta skupina hrají jiné hry. To znamená, co více preferují chlapci, co naopak dívky?
1: Chlapci typicky preferují více kompetitivní hry, můžou to být střílečky, ale nemusí to být nutně střílečky, jsou to hry, kde třeba spolu zápasí dva týmy, kdy v jednom tom týmu spolu sice kooperujou, ale smyslem té hry je přemoc ten protivnický tým. U holek to jsou velmi častěji víc nějaké singleplayerové hry, takže tam nepotkávají další reálné hráče, příběhové hry nebo nějaké simulátory života. S tím, že se vlastně liší i ty motivace, proč to holky hrajou a proč to hrajou kluci. Jo, kdy u kluku je právě často ta kompetitivnost a dokazování těch dovedností jednou z těch primárních motivací, proč tu hru hrajou. U holek ty motivace bývají o něco jiné.
0: A liší se i dívky a chlapci v té komunikaci potom při těch hrách?
1: To jsme také neskoumali. Zejména proto, že spousta dívek, jak jsem říkal, vlastně jako zakrývá tu svoji identitu právě proto, aby zapadlo do té herní komunity. Takže vlastně třeba komunikují méně nebo využívají jenom psaný chat, nevyužívají hlas, protože tam by to bylo patrné, že vlastně nejsou kluci. Ta komunikace se bude určitě lišit. Nemyslím si, že nějak jako výrazně zásadně to, co bude jako to zásadní, je spíš to, že holky možná nekomunikují tak často, jak kluci.
0: Jakou roli tam potom hraje právě ten věk? Vy jste zkoumal adolescenty a liší se to, když jsou o něco mladší, dejme tomu 13, 14 let a potom

0: podobné hry, co se týče třeba té násilnosti.
1: Víme, jak to sociální hraní působí na úplně jiné věkové skupiny, například dospělé a podobně?
0: Bohužel tohoto taky nevíme, ale zrovna tohleto vlastně momentálně děláme. Sbíráme vlastně další data přímo na dospělých. Bohužel jsou to longitudinální sběry, takže to trvá to rok, dva, tři, než se tady tyhle ty data nazbírají. Předpokládáme, že tam ten mechanismus může být podobný, že sociální hry i u dospělých by mohly snižovat pocity osamělosti. Nicméně tam budou do toho vstupovat jiné faktory. Předpokládám, že to nebude získávání nových vztahů, ale spíše udržovaný starších vztahů, kdy prostě se člověk jako nemůže jen tak potkávat, protože žijou kamarádi v různých městech, tak si třeba jednou za čas právě zahrajou spolu hru, aby udrželi nějaký jako sociální kontakt.
1: Co myslíte obecně, že mladí hledají právě při tom hraní? Je to především zábava nebo naplňuje to i jiné další potřeby?
0: Z psychologického hlediska teorie sebedeterminace by hry mohly naplňovat vlastně tři základní potřeby. Je to potřeba autonomie, potřeba kompetence a právě potřeba sociálnosti, na kterou jsme se zaměřovali. O té jsem teda už mluvil. Ty zbylé dvě vlastně popisují, že všichni máme nějakou potřebu být autonomní, rozhodovat se a ovládat své prostředí, na češ hry jsou vlastně jako designové na tady tohleto, že vlastně nechávají nějakou svobodu na hráči, takže tyhle ty hry určitě mohou naplňovat i tady tuhletu potřebu a zároveň kompetence nebo schopnost zdolávat jako náročnější překážky, něco, na co jsou hry přímo postavené, že spousta her vlastně nutí hráče, aby se zlepšovali, aby překonali tu hru, aby byli lepší než ostatní. Takže tady z těchto třech základních potřeb si myslím, že hry mohou fungovat velmi dobře. Samozřejmě pokud jsou hrané s mírou, pokud tam nejsou nějaké problémové motivace útěkového chování, kdy člověk hraje hry, protože má nějaký problém někde jinde a snaží se ho překonat. Nebo pokud tady tohleto hraní nevytlačuje jiné aktivity, jako je spánek nebo škola.
1: Jak moc je důležité právě, že děti, nebo nejenom děti, i dospělí hrají v další skupině ostatních?
0: Je to podle mě důležité zejména stran těch proměnných, které jsme měřili, jako je osamělost, protože to, že člověk hraje v nějaké skupině, v nějaké komunitě, tak má pocit, že někam patří. Takže mu to může podle mě velmi dobře saturovat tady tuhletu potřebu. S tím, že dneska ty online herní komunity už jsou mnohem jako komplexnější. Nejedná se jenom o to, že si zapnu a zahraju si jednu hru a vypnu ji, ale jsem součástí nějakých klanů, jsem součástí nějakých komunit, pohybuju se na fórách, sdílím příspěvky, které se týkají tady téhleté herní aktivity, která mě baví. Sleduji třeba e-sport nebo streamery, které se tady těmhletěm hrám věnují. Takže tam ten sociální, potažmo i parasociální prvek je vlastně mnohem potom výraznější.
1: A může tyto online kontakty nahradit ten skutečný kontakt?
0: To je dobrá otázka. Výzkum na to podle mě není úplně jednotný. Já si myslím, že do určité míry ano. Záleží na věku, záleží podle mě na tom, jak kvalitní ten kontakt je. Neznamená to, že když hrajou online hry, že když hrajou dva lidi online hru stejnou, že ji hrajou stejně a že ten online kontakt mají stejně kvalitní, ale předpokládám, že kvalitní online kontakt do značné míry dokáže nahradit nebo minimálně po určitou dobu suplovat fyzický kontakt.
1: No a nahrazuje u dnešních dětí to hraní her to, co dělali mladí dříve? Více možná chodili ven s kamarády, chodili více do kroužků, dneska naopak více hrají?
0: Já myslím, že jednoznačně. Jo, ten svět se změnil, ta místa, kde se potkáváme, ten způsob, jakým se bavíme, se změnil nejenom u dětí, ale i u dospělých. A videohry tady tohoto můžou být vlastně krásným příkladem, kde se spousta těch aktivit přesunula z hřiště nebo někde z ulice k počítači. Viděli jsme to během covidu, kdy tady tyhle ty aktivity nejenom narostly, ale vlastně byly i důležité a pomáhaly kolikrát zachovávat psychickou pohodu těch hráčů.
1: Už jsme zmiňovali některé pozitivní aspekty na to hraní. Jak je tomu, když třeba hráči prohrávají opakovaně, nedaří se jim? Může se tam objevit nějaký psychický problém?
0: Nemyslím si, že čistě z toho, že prohrávají, se může objevit psychický problém, protože to je součást té mechaniky hry. S tím vlastně tam ten hráč jde, že jednou vyhraje, jednou prohraje, někdy mu to nejde, někdy zvolí lehčí obtížnost a podobně. My když mluvíme o problémech, které jsou spojeny s videohrama, tak často je to právě ta obava z toho, že videohry způsobují agresi a snižují empatii. Často je to obava ze závislostního

chování a z nějakých dalších rizik, které se spojí spíše s délkou hraní, než vlastně s tou mechanikou té samotné hry. Byť v poslední době se mluví i o některých gamifikačních prvcích, které jsou přítomny často v mobilních hrách. Často se o nich mluví jako o nějakých pay-to-win mechanikách, kdy vlastně hráč, aby si tu hru trochu užil, je nucen například kupovat si nějaké herní měny, což samozřejmě, zejména když je jako dítě, tak může být prostě problém.

0: Po krátké hudební vsuvce jsme zpět a povídáme si s Davidem Lackem, psychologem a výzkumníkem o sociálním hraní. Když byste měl říct nějaké stereotypy, které jsou o hráčích a následně potom vyvrátit, které to jsou nejčastěji?
1: Podle mě jeden z těch stereotypů zazněl na začátku a ten si myslím, že se ukazuje, že úplně neplatí, a to je to, že hraní je nějaká osamělá, izolovaná aktivita. To dneska už opravdu neplatí. Takový ten stereotyp toho hráče, že je to někdo, kdo sedí doma u maminky zavřený v pokojíku a vlastně nefunguje, to už jako taky dlouhou dobu neplatí. Dneska hraje naprostá většina populace, hrajou kluci, hrajou holky, hrajou různé hry. Těch her je opravdu hromada. Stejně tak jako dneska nedokážeme ani přesně říct, co je to vlastně už hra. Jo, pokud se podíváme na různé jako herní mechanismy, tak jsou přítomny v celé řadě aplikací, které mohou být třeba zaměřené na fitness, kde prostě jsou nějaké gamifikační prvky, je tam nějaký žebříček, člověk sleduje nějakou řadu, která ho motivuje k tomu, aby třeba cvičil dále. Takže je to hra, není to hra, úplně jako dneska už nevíme. Další z těch stereotypů, který podle mě úplně neplatí, je právě to, že násilné videohry způsobují agresi, což vlastně byl velmi silný narrativ, zejména v zahraničí, ale myslím si, že i v minulosti u nás, kdy v 90. letech vznikly hry jako Mortal Kombat, Doom, Wolfenstein, jako relativně násilné střílečky, kde se prostě zobrazovala krev, zabíjelo se. Pohledem dnešního dítěte ty hry asi nevypadají vůbec atraktivně. V té době se vědci a novináři obávali, že jsou hyperrealistické a můžou prostě vést k tomu, že děti začnou tohoto chování dělat v realitě. Dlouhou dobu tady ten konsenzus byl. Americká psychologická asociace ještě v roce 2013, myslím, tvrdila, že hry vedou k agresivitě. Teprve někdy před nějakými 7 lety tady tohleto vlastně nahradila tohoto tvrzení tím, že nemáme kauzální důkazy. Takže to, co víme třeba tady, je to, že agresivnější děti preferují agresivnější hry, a nemáme důkazy, jednoznačné důkazy k tomu, že by hraní agresivních her vedlo ke zvýšení agresivitě u dětí.
0: Jak to potom například s pudem sebezáchovy může se posunout díky tomu, že dítě hraje nějaké hry, kde často skáče nebo podobně, nebo to s tím také nesouvisí?
1: Přiznám se, že nevím a ani si nevybavuju, že by tady tohleto přímo někdo zkoumal. Nemyslím si. Máme, rozumím těm obavám, protože ty hry jsou interaktivnější, jsou graficky propracovanější než třeba některé jiné aktivity, ale rizikové a nebezpečné chování tady bylo přítomno ve filmech dlouhou dobu. Nemám pocit, že by se rizikové chování v tomhletom ohledu nějak jako výrazně posunulo ve společnosti. Bylo přítomno v knihách. Ještě vlastně před vlastně televizí v rádiových nějakých hrách a rozhlasech, předtím v knihách. Tyhle ty obavy se jako periodicky objevují vždycky, když vznikne nějaké nové médium. Neříkám, že jsou vždycky liché, oni určitě jako můžou mít nějaké opodstatnění, ale zrovna tady k tomu to mě asi nenapadá žádný relevantní nějaký evidence-based důkaz.
0: Jak potom přistupovat k dětem jako rodič? Jakým způsobem to u nich buď rozvíjet, přistupovat k ním tak, aby to bylo správně nastavené?
1: To je dobrá otázka. Ono, podle mě na to neexistuje univerzální odpověď. Pokud někdo říká, že ji má, tak si myslím, že není úplně založená na datech, nebo je značně zjednodušená. Rodič by se podle mě měl zaměřit na to, co to dítě hraje a jaké pocity mu to hraní přináší. Jestli je z té hry šťastný, jestli je spokojený, jestli měl z ní dobrý zážitek, nebo jestli tam zažívá nějaké negativní pocity. Zejména u mladších dětí potom může pozorovat, jak se po té hře chová, jestli ta hra ho nějak výrazně rozhazuje v jeho běžném chování nebo ne. Měl by sledovat, jestli ta hra nevytlačuje až příliš nějaké ostatní aktivity, jestli mu to nenarušuje spánek nebo školu. Co podle mě není dobré kritérium, je koukat pouze na screen time, koukat pouze na čas, protože ten čas se ukazuje, že sice může být důležitý, je to určitě jeden z indikátorů, který sám o sobě nám něco říká a je vlastně docela jednoduché ho sledovat, ale hry jsou mnohem komplexnější a ty efekty také, takže čas jako takový bych nebral jako primární kritérium pro to vyhodnocovat, jestli ty hry tomu mému děti prospívají nebo ne. Důležité vždycky je s ním o tom komunikovat, nebo například i zejména pokud rodič je hráč nebo nemá vůči tomu nějaké negativní pocity, tak třeba hrát s tím dítětem.
0: Vy jste zmiňoval právě ten čas, co poradit takovým rodičům, kteří se bojí, že dítě tráví hodně času.
1: Myslím si, že je důležité si uvědomit, že hry dneska doopravdy jsou jako běžná aktivita. Aktivita, která může různé potřeby saturovat, může být v mnoha věcech fajn, může trénovat kognitivní schopnosti, zlepšovat jazyk, vlastně naplňovat i ty sociální potřeby. Takže ten čas by doopravdy neměl být tím primárním. Ten čas podle mě začíná být problém v situaci, kdy se tam objevuje závislostní chování, kdy ten adolescent, když nehraje, tak má nutkání třeba hrát a kdy mu to vstupuje do těch dalších aktivit. Pokud se tady tohleto neděje a zároveň to dítě je s tím hraním spokojené, přináší mu nějaké benefity, tak podle mě ta obava z toho samotného času nemusí být vždycky na místě. Ale je to vždycky individuální, je potřeba se koukat na každé dítě individuálně. Já když mluvím tady o těch efektech, tak to jsou většinou průměrné efekty.
0: A potom to depresivní chování u dívek jde nějak snížit nebo omezit dobře nastavenou výchovou nebo provázením jako rodič?
1: Kéž by to bylo tak jednoduché, no my jako, ono, spousta digitálních technologií se často dává do souvislosti třeba s depresivní náladou a podobně. My víme, že ty výzkumy jsou často korelační a že vysvětlují pár procent variability v tom well-beingu, v té depresivní náladě. To znamená, že tady je něco, co neměříme a co ten well-being ovlivňuje mnohem více než ty digitální technologie. Víme, že to může být kyberšikana, víme, že to můžou být problémy s kamarády, konflikty v rodině, ale ani oni sami nejsou nějakým jako všelékem, nebo jo, je to prostě jako věc, která má hromadu faktorů, které se můžou různě kombinovat, takže tam asi jako není úplně jednoznačná odpověď. To, co třeba ten náš výzkum ukazuje u té depresivity, je vlastně ještě zajímavá věc, o které jsem nemluvil. To je negativní spirála, kterou jsme tam objevili, což vlastně znamená, že dívky nejenom když více hrály sociální hry, než je pro ně obvykle, tak jim to vedlo ke zvýšení deprese nebo depresivní nálady, my jsme přímo depresi neměřili, tak když se jim zvýšila ta depresivní nálada, tak v budoucnu měli tendenci hrát více sociální hry. Takže vlastně volili copingovou strategii, jak překonat možná nějaký problém, který ale pro ně úplně dobře nefungoval. Takže možná vlastně jako spekuluji, protože k tomu nemáme data, ale umím si představit, že třeba když dívky začneme pozorovat více depresivní nálady a ono začne více hrát sociální hry, že to může být nějaký symptom něčeho. Ale dobrá výchova je samozřejmě fajn, ale není všelék.
0: Co potom vývojáři? Mohou to nějak ovlivnit tu hru jako takovou?
1: My jsme v článku vlastně přímo psali, že si myslíme, že vývojáři nesou určitý díl odpovědnosti za to, jak ty online hry vypadají a že možná nejsou vhodné pro všechny typy hráčů. Podle mě to ovlivňovat mohou, nevím, jestli jsem tady naivní nebo ne, myslím si, že jako do určité míry jsou to právě herní vývojáři, kteří nastavují třeba ty herní normy, které se tam objevují, nějaké sociální normy, co je vlastně přijatelné chování, co není. Mohou zavádět různé herní mechaniky, které ulehčí to, že třeba dívky nebudou vystaveny tak toxickému obsahu, jako je různé moderování, nějaké jednodušší nahlašování chatu, nebo možná i nějaký jako výběr spoluhráčů s ověřenými uživateli a podobně. Těch možností je tam asi celá řada, já je neumím domyslet, protože nejsem herní vývojář, ale předpokládám, že do určité míry mohou.
0: A jaké typy her jsou teda vhodnější? Můžete uvést nějaké příklady?
1: To asi nezvládnu. My jsme, už jenom proto, že vlastně jako, když se bavíme o typech hrách, tak to je něco, co se sice ve výzkumu ještě stále používá, ale podle mě už to je přežitek. Jak jsem už vlastně víckrát zmínil, my jako nedokážeme pořádně definovat ani, co je to dneska hra, kolik těch gamifikačních prvků a té interaktivity tam být musí, abychom to brali jako videohru. Takže nemyslím si, že dneska lze jednoduše říct, že nějaké typy her k něčemu vedou. Podle mě je potřeba zkoumat tu konkrétní mechaniku, tu konkrétní charakteristiku té hry, která může variovat napříč typy. Můžeme hrát prostě strategie, které mohou mít velkou míru sociálnosti, velké míry agresivity a stejně tak můžeme hrát strategie, které tohoto nemají.
0: Jakou roli tam hraje to, že možná častěji jsou vývojáři muži? Má to nějaký vliv? Nebo je to stereotyp?
1: Co jsem slyšel, to není stereotyp. Já jsem vlastně byl na rozhovoru s pár vývojáři z Bohemia Interactive, kde na tohoto poukazovali, že vlastně většina vývojářů jsou opravdu muži a dost možná dělají vlastně ty velké herní tituly, které jsou dneska už často online jako pro muže. Takže vliv to mít asi může, nedokážu říct, ale jaký, jak velký a kde přesně.
0: A jak by mělo podle vás vypadat to online prostředí, které podporuje ty zdravé vztahy?
1: Těžko říct, no tohleto už je jako otázka, která spadá podle mě i do ekonomie a do toho, nakolik vlastně jako ten herní titul může být úspěšný, když jako vykročí z té zaběhnuté nějaké dráhy, která teďka je. Já si myslím, že je to, že ta nejsnažší cesta momentálně je v tom, že ty hry a herní vývojáři budou nastavovat nějaké modernější sociální normy, kde prostě nebude přijatelné to, že bude míra toxicity a sexuálního harassmentu vůči dívkám a ne vůči mužům, že tam vlastně jako bude takováto disproporce. Umím si představit a podle mě ty hry k tomu i trochu směřujou, že jsou častěji jako víc moderované, dost možná s nějakým zapojením AI, že ve výsledku to chování, které je toxické a které samozřejmě jsou vystaveni i kluci, ale často se netýká jich, jako že jsou kluci, ale jejich herního výkonu, když to dívky jsou tady tomuto vystavovány často a priori jenom protože jsou dívky. Takže tady tohle to toxické chování, že vlastně jako by mohlo mizet právě modernějšími moderačními mechanismy těch her.
0: V dnešní době se vše digitalizuje. Myslíte si, že budou hry podle vás čím dál více fungovat jako sociální prostor?
1: Já vlastně nevím, jestli tam ještě je nějak jako možnost výrazného nárůstu toho sociálního prostoru, ale možná to je jenom jako omezení mojí kreativity, že nevím, co přijde za 3-4 roky. Ta možnost tam určitě je. Ty hry se často propojují do nějakého jednoho schématu. Můžeme mít více herních titulů, které se střetávají v jednom herním prostředí, jako je třeba Roblox, kde vlastně je hromada miniher a hromada dalších věcí a všechno to funguje vlastně jako nějaké jedno prostředí. Takže asi může, ale nedokážu si teďka představit, jak by to mělo vypadat.
0: Když se vrátíme v tom výzkumu a jsme u té budoucnosti, kam byste to dál chtěli posunout? Čemu se věnovat?
1: Mě osobně nejvíce zajímají momentálně vlastně dynamika vývoje těchto vztahů, takže mnohem více zaměření na krátkodobé efekty, protože to, co my zkoumáme, jsou půlroční meziskoky, kde těch faktorů, které do toho vstupují, celá řada. Mi přijde, že mnohem zajímavější je vlastně zkoumat lidi sice dlouhodobě, ale pravidelně, třeba na nějaké denní bázi, dívat se, jak, protože potom dokážeme zachytit vlastně mnohem lépe různé fluktuace třeba nálady nebo i té depresivní nálady, stresu a dalších věcí. Takže dívat se mnohem detailněji na objektivní data, co ten člověk přesně hraje, s kým to hraje, jak dlouho to hraje a dívat se na to pravidelně v nějakém krátkodobém horizontu. S tím, že co je nejdůležitější podle mě je tady ten metodologický přístup, který se snaží oddělit kauzalitu od korelací. Protože ty korelace tam budou, to víme, to ukazují metaanalýzy, ty kauzální důkazy je něco, co momentálně, kterých je poskrovnu.
0: Jste také nakousl to streamování. To streamování je takové komunitní, tak co může člověku dát sledování nějakého streamera?
1: Já nevím, jak vlastně mladé publikum proglas má, ale možná bych jenom řekl, co to vlastně streamování je, protože ono to sice vzniklo někdy 2011, tady se to rozšířilo v Česku před 10 lety, ale podle mě spousta dospělých vlastně jako nemá moc představu, co ten video streaming je, kromě toho, že jejich dítě třeba sleduje nějaké youtubery nebo takto. Tak vlastně video streaming je pro mnohé nepochopitelná aktivita, kdy dítě nehraje videohru samo, ale dívá se, jak ji někdo jiný hraje. A s tím, že to ale není, to, tím pádem to není tak moc interaktivní a tak moc autonomní, jako když to dítě hraje tu hru samo, a není to ani tak pasivní, jako když sleduje třeba televizi. V podstatě se o tom mluví jako o nějakém novém digitálním fenoménu, který v sobě skloubí hromadu dalších prvků, parasociálních a sociálních vztahů, kde vlastně divák je součástí toho děje, interaguje s tím hráčem, může mu posílat nějaké dárky, donaty, peníze, ten hráč pak na to může reagovat. Zároveň je tam vlastně nějaký chat, takže komunikují vlastně i ti diváci mezi sebou, vytváří se tam nějaké společné memy, společné zážitky, takže ta komunita je v tomhle tom vlastně mnohem silnější. A těch jako motivů, proč to děti sledují a co jim to může dát, je celá řada od nějakého zlepšování se svých schopností, kdy se jdou hrát někoho, kdo to umí líp, aby se naučili tu hru, až právě pro ten pocit, že patří do nějaké komunity, kdy jim vlastně třeba nejde ani až tak moc o to, co ten člověk hraje, ale jsou součástí těch jeho diváků a což jim může zase saturovat tu potřebu té blízkosti.
0: Naopak, jaká jsou úskalí toho sledování streamerů?
1: Řekl bych, že zkoumat obecně video streaming je strašně náročné, právě protože tam těch faktorů je hromada. A když člověk chce zkoumat kauzální vlivy, tak musí vždycky izolovat nějaký konkrétní prvek. Takže v tu chvíli ale ztrácí trošičku ten výzkum ekologickou validitu, protože neodpovídá úplně tomu reálnému streamingu a tomu reálnému chování. Já tam spatřuju několik potenciálních rizik, kdy na některé z nich jsme se i zaměřili. jsou to rizika osobnosti toho streamera samotného. Protože zatímco rodič by svému třeba 12-letému synovi klidně dovolil hrát Minecraft, protože mu přijde, že to je takové jako interaktivnější, zábavnější Lego, které může rozvíjet jeho kreativitu, tak dost možná, tak si řekne, tak když sleduje streamera, jak hraje Minecraft, tak se třeba naučí něco nového a vlastně tam nemusí být žádné riziko, ale ono může, protože ten streamer sám o sobě se může chovat výrazně nepřiměřeně věku toho sledujícího, může být vulgární a podobně. Zároveň vlastně tady, zatímco třeba ta rodičovská kontrola u videoher jako takových je o něco jednodušší, když se rodič trošičku zajímá o ty videohry, tak si může říct, dobře, tahle ta brutální střílečka není vhodná pro mého 8letého syna nebo dceru, tak u toho streamera to úplně nejde, protože streamer hraje různé hry a klidně může spustit hry, které by ten rodič tomu dítěti vlastně vůbec nedovolil. Takže tam těch rizik je podle mě v tomhletom vícero. Co jsme zkoušeli vlastně my, bylo izolovat čistě komentář toho streamera, kdy jsme nechali všechny ostatní podmínky, jako chat, donaty, tu herní mechaniku, to, co hrál, úplně stejné a manipulovali jsme jenom s tím, jak se projevoval ten streamer. Jestli byl agresivnější a podporoval nějak to agresivní chování v té hře, nebo tam vlastně vůbec nebyl, to byla kontrolní skupina, nebo jestli byl takový jako odtažitější vůči té agresi a nějaký jako nepřijímal úplně a snažil se to i tomu chatu jako vysvětlovat, tak zrovna tady jsme jako ty rozdíly úplně nenašli mezi tím, že by tahle ta osobnost a projev toho streamera vedly k snížení nějakému afektu, nějakému okamžitému pocitu hostility a agrese. To ale neznamená, že tam být nemusí, protože jak jsem říkal, tyhle ty výzkumy, provádět tyhle ty výzkumy je velmi těžké.
0: Jak se projevuje komunikace vůči těm dívkám? I zde to může být problematické?
1: Je to dvojsečná zbraň tady, protože je tady spousta stereotypů a zaměřujeme se teďka třeba na herní streamer, na vlastně hráčky, streamerky, protože předpokládáme, že jsou vystaveni jinému toxickému obsahu než kluci. Já jsem to už trochu naznačoval vlastně v té přítomnosti jenom toho chování v té hře, kdy kluci často zažívají toxicitu vůči tomu samotnému jejich hernímu výkonu, když to holky jenom proto, že vlastně jsou holky. Tak teďka zkoušíme ověřit, jestli úplně, nebo ono to nejde dělat úplně stejně, ale velmi podobný projev s identickým herním výkonem, kdy jeden ten herní výkon vlastně jako hraje v vozovkách muž a druhý žena, tak jestli to bude vyvolávat nějaké větší předsudky, když to bude právě žena. Ten předpoklad je, že ano, právě proto, že i ty streamerky jsou často kritizovány za to, že třeba mají stream jenom proto, že jsou holky a jsou úspěšnější jenom proto, že jsou holky, ale data k tomu momentálně nemáme, takže to budeme ověřovat.
0: A i zde se může objevovat nějaká forma závislosti právě na sledování různých streamerů?
1: Závislost se podle mě může objevit úplně v každé aktivitě člověka. Někdo může být závislý na četbě, na sportu, může být závislý na hraní, může být závislý podle mě na sledování televize a stejně tak může být i závislý na sledování streamu. Otázka je právě, jestli tam jsou nějaké fyziologické symptomy. Myslím si, že podobně jako u ostatních digitálních aktivit úplně nebudou. Problém nastává zase stejně jak v těch hrách v tu chvíli, kdy ta aktivita vytlačuje nějaké další aktivity, jako jsou povinnosti do školy, spánek nebo výrazně zhoršuje třeba náladu.
0: Může být i problematické ono posílání donatů tomu streamerovi?
1: Podle mě jako ne nutně, ta mechanika je na tom do značné míry položená. Samozřejmě pokud posílá donaty dítě, které nedisponuje vlastními penězi a jako tak trochu natají nějak, tak je to problém. Pokud to posílá někdo, kdo má jako problém vyjít s výplatou, na konci měsíce mu nezbyde ani na oběd a přesto zbytek pošle streamerovi, tak taky, ale jinak si je to gamifikace, jo? Je to jako o něco jako rizikovější a o něco asi závislostnější než prostě jako ostatní mechaniky, ale nemyslím si, že nějak jako výrazně, jo? Spousta těch streamerů má právě ty sociální normy nastavené tak, že vlastně jako to dělají v uvozovkách zadarmo, oni jsou vlastně jako mají velmi dobré příjmy, ale že ten divák si to může užít, aniž by měl nutně potřebu tam něco posílat.
0: No je ještě něco, co byste chtěl doplnit ke streamování nebo obecně právě k hraní, co třeba nebylo zmíněno?
1: Napadá mě, možná bych se vrátil ještě k té agresivitě, protože tu jsem tady několikrát nakousl, což je vlastně výzkum, který jsme taktéž dělali. Jak jsem říkal, že vlastně ten stereotyp úplně mu nevěřím, tak on vychází právě z těch našich dat, kdy my jsme zkoumali, jestli se vlastně na těch stejných datech snižuje empatie a zvyšuje agresivita u her, které vykazují vyšší míru násilnosti. Tam jsme právě zjistili, že zatímco adolescenti, kteří byli obecně agresivnější, obecně vykazovali větší prvky fyzické a verbální agrese, tak hráli více násilné videohry na té korelační rovině, což dává smysl, protože k tomu je prostě hromada teorií, proč to tak je. Když jsme se ale dívali na to, že když začali hrát více násilné hry, než je pro ně obvyklé, tak tohle to právě v budoucnu nevedlo ke zvýšení agresivity a snížení empatie. Tak to jenom, abych to hodil do kontextu, z čeho vlastně vychází ta moje domněnka o tom, že ten stereotyp není úplně pravdivý.
0: Tak tolik David Lacko, psycholog a výzkumník z IRTISu, tedy interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti z Masarykovy univerzity v Brně. Já moc děkuju za rozhovor, za informace i rady a přeju, ať se vám daří v dalších výzkumech.
1: Děkuju za pozvání.
0: A dnešním rozhovorem vás provázela Zdislava Horníková. Budu se na vás těšit u dalších pořadů.

význam svobody jiný, než že všichni všechno můžou prej si dělat, co se zlíbí, a na zdech cizích.

Byla 1 hodina ráno, pátek 2.10. a na Proglase můžete poslouchat koncert klasické hudby. Na začátku slyšíte 4 skladby Claude Debussyho, první 2, Bergamská svita a Dětský koutek, budou v podání Petera Šmalfuse na klavír, skladba Syrinx bude v podání Jadviky Kutnovské na flétnu a arabesky vám opět zahraje Petr Šmalfus na klavír. Na závěr koncertu klasické hudby uslyšíte polky Bedřicha Smetany v podání Jitky Čechové na klavír. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu jste poslouchali koncert klasické hudby. Slyšeli jste 4 skladby Claude Debussyho, Bergamskou svitu, Dětský koutek, Syrinx a Arabesky. Na sola hráli Petr Šmalfus na klavír a Jadvika Kutnovská na flétnu. Na závěr koncertu zazněly polky Bedřicha Smetany v podání Jitky Čechové. Na rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.

Jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské, v tomto čase sloužícím ve sboru v Opavě. Mám tu výsadu sdílet s vámi celý tento rok svá uvažování nad Božím slovem Biblií s nadějí, že nepůjde jen o hromadění nových či opakování už dávno známých informací, ale že si to živý Bůh může použít k aktuálnímu promlouvání do našich životů. Ústředním tématem mých zamyšlení během celého roku je život v hojnosti. Život, jak jsme ho jako lidé dostali, se uskutečňuje, rozvíjí a naplňuje především ve vztazích. A právě o tom budeme tento měsíc přemýšlet. Nejdříve se budeme zabývat klíčovými intenzivními mezilidskými vztahy, které nacházíme v manželství, ale částečně i v jiných blízkých přátelských vztazích. Začněme příběhem. Jeden princ si vybíral manželku, se kterou stráví celý život. Nejvíce jej zaujala urozená rodina, ve které byly tři sestry. Z nejmladší Ingrid se dalo dlouhý čas sedět spolu, povídat si, vzájemně se poznávat, otevírat srdce. Prostřední Vanda byla romantička, plná emocí, krásná, občas s bláznivými nápady. Nejstarší Odina byla velmi disciplinovaná, vycvičená, statečná, pevná, stálá, odhodlaná bránit to, co považuje za důležité. Princ cítil, že právě v této rodině najde svou nevěstu. Ale kterou ze sester si vybrat? S Ingrid to bylo pro prince sympatické, příjemné, někdy velmi hluboké. Vanda jej zase velmi lákala a přitahovala. S Odinou se princ cítil bezpečně a jistě. Tento vymyšlený příběh nám chce přiblížit tři komponenty lásky, a to stránku vztahovou, intimitu, tu představuje Ingrid, stránku emoční a motivační, vášeň, zastupovaná Vandou, a stránku volní, oddanost, reprezentovaná Odinou. Toto rozdělení zřejmě vychází z trojstranného modelu, vytvořeného americkým psychologem Sternbergem na sklonku 20. století. Každé komponentě budeme věnovat jedno zamyšlení, dnes to bude intimita. Intimita nebo také důvěrnost je vztahovou stranou lásky, obnáší její přátelský rozměr. Odpovídá naší vrozené touze být s někým blízko, být poznán, přijat a milován. Jedinečná důvěrnost by se měla uskutečňovat především v manželském vztahu. Ve starozákonní biblické knize Píseň písní v 6. kapitole 9. verši se takto milý vyjadřuje o své milé. Jediná je však holubička má dokonalá, své matky dcera jediná, svoji rodičkou hýčkaná. Když na ní pohlédnou, dívky jí blahořečí, královny i konkubíny chválu vzdávají. Zamilovaný, snad král Šalomoun, opěvuje jedinečnost své milé. Právě poznání jedinečnosti druhého je ovocem už nějaké hlubší míry.